Apoštol také nevede žádný ideologický zápas. Chce pouze dovést lidi až tam, kde lze právem hovořit o skutečném plném životě v celém jeho bohatství a v hojnosti. Tento život je tam, kde člověk naplňuje vědomně pravý smysl své existence. Tedy tam, kde plní vůli Pána, jenž byl ochoten svůj život poslušně obětovat, abychom život měli. Překážky, které brání člověku tímto plným životem žít, jsou Pavlovi také jediným důvodem, pro který má výhrady k manželskému svazku. Ženatý muž a vdaná žena mají totiž často docela jiné starosti. Jednomu i druhému jde o to, aby se zalíbil svému protějšku. Nemusí jít o to, že by jeden nebo druhý chtěl být pro toho svého partnera atraktivní eroticky. Ale jde o to, že manželská realita nutí často člověka k zapírání Krista, k nedbání na jeho přání a vůli, jenom proto, aby člověk vyhověl svému partnerovi, aby si získal jeho náklonost, anebo aby se ubránil jeho výtkám a nebyl příčinou tiché domácnosti, anebo zase naopak domácnosti příliš hlučné. Manželství se může snadno stát příčinou křesťanské rozpolcenosti. A tato rozpolcenost pak poznamenává i celé sborové společenství. Kořen těžkostí spočívá vlastně v tom, že člověk si zpravidla neví rady. Na jedné straně musí brát vždycky značný ohled na svého partnera, na druhé straně je a chtěl by být živým a platným údem zborového společenství. Z toho samozřejmě nutně vznikají rozpory, dané už tím, že plná svoboda v Kristu je protikladem jakékoliv vázanosti na člověka. Z takových rozporů se snadno vyvíjí tajnůstkářství, neupřímnost, často i pomlouvání, žárlivost, lakotění, závist, ovšem taky i neúčast na shromáždění a tak dále. Kolik jen je takových případů, kdy jeden nejde do shromáždění kvůli druhému. Takže takových živých dokladů oprávněnosti apoštolových rad je možno v církvi najít víc než dost. Na druhé straně to ovšem neznamená, že svobodný člověk mimo manželský svazek je snad mimo jakékoliv nebezpečí. Z mnohých pokušení, která na něho mohou útočit, to bývá nejčastěji na jedné straně buď smyslnost, anebo na druhé straně pokušení bezmezného sobectví. Jsou lidé, kteří se nežení, ale ne proto, aby se líbili Pánu. Nýbrž proto, aby tomu druhému nemuseli nic dát. Aby se ve vzájemném soužití nemuseli o nic dělit. Aby se nemuseli ničeho vzdávat. Jeden velice jinak častý návštěvník kostela například říkával, nebudu se ženit, protože já přece nebudu živit ženu. Nezapomeňme tedy, že důvody, pro které někteří lidé zůstávají sami, mohou být velice pochybné, dokonce protikřesťanské. A čteme-li tu o neprovdané křesťance, že jí jde o to, aby byla svatá tělem i duchem, bylo by naprosto chybné, kdybychom v těch slovech viděli nějakou glorifikaci panenství anebo nějakou mystickou kvalifikaci pro mimořádný stav nevěsty Kristovy. Je třeba zůstat střízlivě na půdě Božího slova
a nebouznit v umělých tajemnostech. Být svatý znamená přece ve skutečnosti totéž, co patřit Bohu. Totiž patřit mu vědomně a dobrovolně. Být svatý tedy znamená žít z vlastního rozhodnutí v jeho přítomnosti, což znamená řídit se Boží vůlí. A to je nutnost, kterou Pán žádá na každém křesťanovi. Proto nemůže být omezována na nějaký privilegovaný kult panen. Bludy, kterými úpadková pacírkev zaneřádila čistou pravdu Božího slova, se ovšem drží mnohem houževnatěji než ryzí víra v ospravedlnění z pouhé milosti. A tyto bludy se těžko vykořenují, protože mnohé z nich vyhovují představám tělesného křesťanství a falešné zbožnosti. Přesto je nutno znovu zdůraznit, že celibát není žádným platným znamením nějakého vyššího mravního stupně. Ponechme stranou majetkové a mocenské motivy, které vedly skaženou církev k vynucovanému kněžskému celibátu a jeho vychvalování, jakož i k vyvyšování panenství, které mělo spíše zakrývat ohavnosti a hříchy s takovým falešným učením spojené. Jedno je jisté. Křesťany nelze nikdy dělit na více či méně zasvěcené podle toho, v jakém rodinném stavu žijí. Pavel píše svým korintským bratřím v lásce. Jeho rady nemají nic společného se zákonickými zákazy nebo příkazy. Vedeli své bratry k plné oddanosti Pánu, mluví k nim o něčem, co je podle jeho poznání a zkušenosti člověku k velikému prospěchu a ne na jeho úkor. Apoštol nechce v žádném případě ze svých rad uplést nějakou lstivou smyčku, do které by se křesťané měli chytit, aby je pak Pavel dotáhl, kam se jemu líbí, aby je měl tam, kde sám je chce mít. Pavel přece ví až příliš dobře, že žádnému člověku na světě nelze vnucovat dobro. Že tedy ani žádnému křesťanovi nelze nařizovat jeho vlastní prospěch. Protože skutečnou cenu na cestě života má pouze to, k čemu se člověk rozhoduje zcela svobodně a dobrovolně. Mimo to Pavel dobře ví o tom, že osobní obdarování i povolání každého člověka je rozdílné. Jeho rady jsou tu vlastně jeho osobním svědectvím. Na druhé straně osobně přece zná a respektuje skutečnost, že mnozí apoštolové a sloužící bratří, včetně apoštola Petra, jsou ženatí. A tato skutečnost jim ve službě vůbec není na závadu. Vždyť v 9. kapitole 1. listu Korinským v 5. verši vznáší otázku: nemáme právo brát sebou věřící ženu tak jako ostatní apoštolové i bratří Páně i Petr? Nenechme se tedy oklamat rádoby zbožnými a superduchovními výklady falešných učitelů a zůstaňme v upřímné, nerušené oddanosti Pánu. Tato pokojná, oddaná důvěra k Pánu je totiž hlavním a konečným cílem všech apoštolových rad. Protože právě z této bezvýhradné a důvěřující vydanosti jemu vyrůstá veškerá skutečná životní plnost. Žiješ už touto požehnanou plností života?

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že nás chceš osvobodit od každé závislosti, která by nebyla závislostí na tobě samém, aby nic nestálo mezi námi a tvou dokonalou láskou, ve které si nás povolal k věčnému životu. Amen.

I ve chvílích, kdy vnímá křesťan manželství jako důležité, kdy si uvědomuje, že je potřeba na něm pracovat, nemá se měnit základní nastavení života, totiž vědomí, že tím prvním byl, je a má být Ježíš Kristus. Nestrácet toto vědomí, ale stále znovu se k němu vracet a povzbuzovat se navzájem v důležitosti takového zacílení, i k tomu jsme byli dnes pozváni. Končí pořad Studna slova, která nabízí archivní nahrávky slov Jiřího Hurty. Do prvního listu Korinským se vrátíme zase za týden. Těšíme se na slyšenou.

0: Pán Bůh pro mě byl osobou, která je velmi, velmi daleko. Stařec s dlouhou bradou, který sedí na obláčku v nebi a v ruce má pendrek, kterým nás potrestá za každou chybu, kterou uděláme, vzpomíná Miroslav Fitz. Jaký vliv měl na takový pohled vztah s jeho otcem a jak Boha vnímá dnes? Co tím myslí, když říká, že chození s Bohem je jedno velké dobrodružství? Uslyšíte v relaci Stopy dnes 15 minut po desáté.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: a flame of passion, stay lit for all time.
1: Úplně šedivej panáček, na druhém konci světa.

pásly kůněchy. Ty měchy roztáhnul helijem, smravenci v žaludku bolavým, provázek všedních dnů přesek, když ty pytle ke křeslu přichyt. Vyletěl drze do nebe, nejmenší na celém světě, ani si nevzal

0: Noční pohoda s Proglasem.
1: Pravici dám si na srdce, levou rukou budu zpívat. V rytmu, kterým srdce tepe, o tom, jak je velkolepé, na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení. V rytmu, kterým srdce bije,

Vítězslav nezval, schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren svět u nohou

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do

koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přešla a dál snad bude hezky. Dáme si víno, jen co skočím pro vývrtku.

Kytarníci se rojí, třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přejde a dál snad bude hezky. Dáme si víno, je

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Janis Moras. Mým dnešním hostem je muzikant z kapely Kapky, David Švestka. Davide, ahoj.
1: Ahoj, Janisi, děkuji ti moc za pozvání.
0: Kapky byly hostem pořadu Jak se vám líbí naposledy před 10 lety skoro. Tehdy novým albem Mohyly. A vlastně ty si v tom roce získal od Proglasu cenu za krásu slova na festivalu Mohelnický dostavník 2016.
1: Bylo to velký překvapení, uteklo to jako voda. No, je to už 10 let.
0: Je to 10 let, takže já připomenu, že Kapky jsou v současné době kvarteto z česko-moravského pomezí, konkrétně i z Podorlicka. To stále platí, ta červená voda?
1: Stále to platí, lokalita. A to už se nikdy nezmění.
0: No a my se potkáváme vlastně nad novým albem Kapek a to dostalo název jednoslovný. Vy máte asi rádi jednoslovné názvy. Album s názvem Míza si budeme představovat, to vyšlo v červnu 2025 vlastním nákladem. A pojďme si pustit hned na úvod písničku, která to album otevírá. A opět má ta písnička jednoslovný název Atomy.

0: Na Proglasu v pořadu Jak se vám líbí je dnes hostem David Švestka z kapely Kapky. Kapela vydala nové album Míza, my jsme si teď pustili úvodní písničku. Pojďme teď ale trošku bilancovat. Vy jste nedávno a teď s těmi lety je to tak různě u vás, trošku to tak jako lítá, 25 let jste oslavili od vzniku.
1: Je to pravda, no, vznikli jsme v roce 99. Bylo nás asi 13 tenkrát, byla to parta u táboráku, no a postupem času to odpadávalo a zůstalo to kvarteto.
0: 99, to znamená, že to 25-leté výročí vycházelo na rok 2024, vy jste to album vydali v roce 2025, to nové album Míza, ale bylo to nějak spojeno s tím výročím, že jste si chtěli nadělit dáreček,
1: řekněme? Spíš se to sešlo, album bylo plánované zhruba 5 let a to, že se to zrovna trefilo do toho 25-letého výročí, to už tak jenom dopadlo.
0: Pouhá náhoda, no. Jak se říká.
1: Ano.
0: Každopádně na něm je 11 písniček, 9 nových. Ještě jenom teda musím doplnit, že vy jste tady byli s albem Mohyly v roce 2016, ale mezi rokem 2016-2026 je ještě rok 2020, kdy jste vydali album Záhoří.
1: Ano.
0: Takže to jenom tak, protože těch 9 nových písniček vzniklo v té 5 letce, řekněme, od toho roku 2020. Ale jsou tam i starší písničky a ty jsou třeba z jakého období kapely?
1: Ty jsou z období zhruba 2005. No. Ono často to bylo tak, že jsem napsal třeba nějakou píseň, která v kapele třeba nebyla hnedka dobře přijata. Potřebovala ještě nějakou dobu uzrát, byla v šuplíku a já jsem se k ní postupně vracel. A kapela najednou, pak jsem přišel za 5 let s novou písní, trošičku tak, že jsem jim to ani jakoby neřekl, že už ta píseň tam jednou byla a najednou byl na tu píseň čas, takže jsem je trošičku takhle vždycky třeba oblbnul a takhle to vzniklo.
0: Jo, takže si na to šel chytře, přinesl si písničku a oni, a ty neznáme, neslyšeli jsme to už nikdo, ne, to je úplně nový.
1: Někdy to tak bývá. Je pravda, že někdy ta transformace té písně trvala prostě nějakou dobu a tak, ale je pravda, že já třeba často ty písně i tak dělám, že si je složím do šuplíku, nepřijdu s tím hned a možná i takový nějaký rekord, kdy jsem takhle pracoval na nějaké písni, je třeba nějakých jako 12-15 let, jo, než jsem řekl, aha, tak teď je to dobrý. Jo. Jsou věci, které potřebuju uzrát a naopak jsou pak jako písně, které najednou jako tam spadnou a narodí se tak, že sednu s kytarou, mám nápad a za hodinu je hotovo. I tak to může být.
0: Tak to jsem si schovával jako takovou třešničku na závěr, zeptat se tě právě na ty dva protikladné případy písniček Voda z toho nejnovějšího alba, Vodu si mimochodem dnes pustíme, a písničky Tonoucí z toho předešlého alba Záhoří, protože to jsou přesně ty dva případy, kdy to vlastně vzniklo.
1: Jsi úplně perfektně připravený, to je krásný, jo? Ale z písní Voda já jsem zažil něco nádherného, co se mi dlouho jako nestalo, a to bylo přesně to, že jsem si vzal do ruky kytaru a najednou na mě nikdo nesměl mluvit, zalezl jsem si do kouta a za 20 minut byla píseň na světě. Jo? A to je ještě jakoby tak, že víš, že je to jako dobrý, jo? Že to přineseš, už to slyšíš v té kapele a víš, že to prostě bude uchopený a že to půjde. A tak jo, přineslo se to tam a bylo to se cvičený během 2 zkoušek a byla to paráda. No a ta druhá píseň, ta Tonoucí, to je přesně tak, jak jsi to řekl. Jo? Dlouho v šuplíku, pořád se k tomu vracíš, pořád předěláváš text, nejsi si jistý, jestli to vůbec jako bude dobrý. A pak to nějak jako dopadne. No, ale prali jsme se s ní dlouho, ale jak jsem pak zjistil, že jste tu píseň na Proglasu hráli docela hodně, takže se evidentně líbila i tak.
0: Vyplatilo se na tom pracovat a brousit a prostě vyřezávat ten perfektní tvar. No, já si skoro říkám, že bychom si teď měli pustit tu zmiňovanou Vodu, že jsou určitě posluchači zvědaví, která písnička z tebe teda vypadla za těch 20 minut.
1: Jo, skvělý.
0: Tak pojďme na ní.

0: Jsme zpět ve studiu Proglasu, hostem v pořadu Jak se vám líbí je dnes muzikant David Švestka z kapely Kapky. Ta vydala své nové album s názvem Míza a to si dnes představujeme, z něj si dnes hrajeme. Ty jsi tu před písničkou mluvil o tom, že třeba kapela hned nepřijala nějaký tvůj návrh, nějakou demoverzi, řekněme, nějaké písničky a pak po letech ale se jim líbila. Ono to možná může souviset i třeba s tím, že člověk se vyvíjí i jako posluchač a že třeba tvým spoluhráčům to po pár letech vlastně, že do toho, jak jsi říkal, mluvil o tom zrání, že do toho mohli taky vlastně posluchačsky, řekněme, nebo muzikantsky obecně jí dozrát.
1: Je to pravda, jo, je to tak a my už jsme tím, že, jak jsem říkal na začátku, bylo nás 13, zůstali jsme 4, v téhleté partě už jsme prostě spoustu let v těch 4, už víme, co od sebe můžeme čekat a myslím si, že oni jsou jako dnes jakoby hodně dobrým takovým tím zrcadlem pro mě jako pro autora. Jo? Když něco přinesu, velice si vážím toho a oni se nebojí mě říct, proč třeba tohle ne. Já jsem člověk, který se nechá jako hodně rychle uníst jako emocema a třeba když Hanka moje čekala první dítě, tak jsem napsal písničku o kočárku. A dodnes mi to jako vždycky předhazují, tak to jsem tam přinesl a tak to bylo jako, hele Davide, tohle to prostě, já to beru, jako, že to bylo prostě vedle. No, takže.
0: No emoce má jako jenom těma dobrýma nebo i těma špatnýma? No,
1: jasně, i těma špatnýma. Jo, jo. I těma špatnýma, jo. Ale někdy je to tak, že to... Že to tak jako až člověk jako nekriticky a naivně jako to, takže je to takový můj nějaký jako ventil, ale zároveň pak zjistíš, že to není jako k tomu, aby to byla píseň. No.
0: A spoluhráči jsou ti tím pádem takovým dobrým zrcadlem.
1: Jo,
0: za ty
1: určitě.
0: Roky vy jste spolu taky pěkně dlouho a navíc ve vašem případě takové to kliše, že kapela rovná se rodina, v podstatě platí skoro doslova.
1: Já bych řekl, že to fakt platí jakoby doslova. Jo? Tak je tam brácha, vzal si klávesistku a Kláru já znám od první třídy, takže je to rodina.
0: Takže současná sestava Klára Macháčková zpívá, nahrála na albu flétny, rytmiky, brácha, teda Pavel Švestka, kontrabasista, taky zpívá. Vy zpíváte vlastně všichni, tak to takhle můžeme shrnout. A jeho žena, teda tvoje švagrová Hanka Švestková, klávesistka. A ty teda kytarista, zpěvák a autor hlavně hudby, textů. No a jenom mi řekni teda, v tom roce 99 jste vznikli, nějak spontánně bylo vás 13. Jak rychle se z toho, vlastně z tohoto orchestru, dá se říct, stala ta čtyřčlenná sestava?
1: Ve čtyřčlenné sestavě jsme od té doby, co jsme začali dělat tu Mohli, takže to je vlastně třeba 12-13 let. Vlastně ta příčina toho vzniku té kapely bylo, že my jako parta děcek z Červené vody jsme se začali rozcházet na intry, na střední školy jsme začali dojíždět. A možná to bylo i taková touha mít nějaký pojítko, o tom víkendu se sejít a něco dělat. A ta kapela byla skvělá příležitost. My jsme už jako parta hodně jezdili po festivalech a takže to bylo takový jako logický vyústění tohodle.
0: Pojďme si pustit další písničku z vašeho nového alba Míza a říkám si skoro, že bychom si teď měli pustit tu titulní písničku.
1: Dobře, skvělý.

0: Posloucháte Radio Proglas, pořad Jak se vám líbí. Dnes si představujeme nové album Míza od kapely Kapky, kapely z Podorlicka, a já si povídám s autorem hudby i textu písniček, které dnes posloucháte, s Davidem Švestkou. My jsme tu probrali trošičku historii kapely a pojďme teď vlastně k tématům toho alba. Když se vztáhnu k albu, o kterém jste tady na Proglasu povídali 10 let zpátky, o Mohylách, tak tam bylo jasné to jednotící téma těch míst, o kterých jste zpívali. A je něco takového i na tom novém albu? Protože na první dobrou to tak slyšet není.
1: Myslím si, že tam není žádný jednotící prvek. Nikdy jsme k těm deskám tak nepřistupovali, že by měli mít nějaké nosné téma. Nicméně, já jsem v životě svém udělal jednu takovou podstatnou změnu. Už nejsem jenom veterinář, už jsem skoro i psychoterapeut, dělám psychoterapeutický výcvik a tam při této práci na mě hodně zapůsobily příběhy, které jsem při své práci slyšel. A to jsou takové ty niterní záležitosti, které v sobě má jakoby každý z nás. Takže myslím si, že třeba právě píseň Míza, kterou jsme slyšeli teď, tak tam jsem se nechal hodně inspirovat právě z příběhu z téhleté práce. Takže jo, myslím si, že tohleto se do těch textů prolíná docela dost. Hmm.
0: Takže řekněme anonymně zpracované skutečné
1: ano,
0: příběhy.
1: Ano, metaforicky zpracované.
0: Ale ne nutně tvoje teda, že to jsou příběhy třeba jiných lidí. A když mluvíš o příbězích, tak když se člověk podívá na váš web, tak ty tam máš, nebo vy tam máte popsané nějaké příběhy ke starším písničkám, třeba o tom, jak jste cestovali stopem a tak dále. Jsou to teda ty příběhy vlastně, které zpracováváš, jsou to vlastně konkrétní osudy různých lidí, že nemají prostě, já nevím, nějaké další jako věci za sebou, že by to byly tvoje, vaše nějaké zážitky společné a tak, že by to byly takové příběhy, jaké jsou třeba spojeny s těmi staršími písničkami.
1: No, to už tam právě teďka si myslím tolik není.
0: Pojďme si pustit tedy rovnou další příběh někoho, nevíme koho, o to je to možná zajímavější. A nebo takhle, zeptám se, je písnička Jarní úklid déšť tím případem?
1: Je.
0: Tak pojďme na ně.

0: Míza je název alba, které v červnu 2025 vydala kapela Kapky. Já si o něm dnes povídám s autorem hudby, muzikantem a taky textu samozřejmě muzikantem Davidem Švestkou. No a pojďme teď trošku na tu vaši diskografii, protože Míza je sice druhé studiové album, nebo tak ho aspoň uvádíte, ale rozhodně není druhé celkově ve vaší diskografii. Tak jak vy to máte s těmi CDčky, s těmi alby tedy?
1: Máme jich asi 5 nebo 6, já už konkrétně nevím kolik, ale ty předchozí vždycky dáváme tak trošku do závorky, protože ono, když tenkrát na tom Intel Pentium 2 člověk nahrával na mikrofonky tu muziku, tak ta nahrávka za moc jakoby nestála. Vlastně i album Mohyly je ještě pořád dělaný v domácím studiu, i když ty možnosti už jsou dneska pořád jako lepší a lepší, a mně to přijde úplně fantastický, že dneska ta tvorba tímhletím není omezená, že jsi schopný za pár peněz nakoupit tu zvukovku a dobrý mikrofon a dělat to na koleni. Takže takhle byly dělaný ty Mohyly a ještě předtím nějakých pár desek. Hmm. No, bylo to dobrodružný.
0: No já to tady mám před sebou, vy jste začali v roce 2003 Zamilovanou vodou, pak album Kořeny, Tóny v kapkách, Křižovatky a ty Mohyly teda, to jste si nahrávali své pomocí.
1: Ano, přesně tak, jak jsem říkal. Doma v obýváku, děti ven, nic nerachotit, spacáky rozvěšený kolem okén, aby to nevazbilo. a spousta práce a moření se s tím, že ta technika prostě nevždycky byla dobrá. No a to už dneska nezažíváme.
0: No a pak teda přišel ten zlom v roce 2020 a album Záhoří už jste tedy natáčeli v profesionálním studiu.
1: Jo.
0: A čím to bylo? Proč jste se rozhodli nahrávat, už ne nahrávat teda doma?
1: No bylo to tím, že už jsme měli ty možnosti. My jsme neměli jako študáci prostě peníze na to, aby jsme tam jeli, a teď už máme každý svou práci. Děti byly odrostlí a pořád jsme čekali, až je budeme všechny moc poslat na ten dětský tábor, což se podařilo. No a najednou má 14 dní prostoru.
0: Takže všechny vaše děti na stejný tábor.
1: Přesně tak. No a tak nakonec pak máš těch 14 dní, kdy se můžeš věnovat té desce. No.
0: To by nebyl špatný business plán dělat tábory pro děti muzikantů, víš? Že by všichni nahrávali ve stejný čas těch 14 dní v červenci a studia by měli jasno, prostě tady v tom bloku máme nahrávání. Jo.
1: A ještě na tom skvělý bylo v tom roce 2019, že on začal covid. Takže jak Petr Novotný, tak Petr Michal, zvukový rejža a zvukmajstr, neměli jako moc co na práci, takže jsme měli krásných 14 dní opravdu jenom pro sebe, nerušených nějakýma výjezdama po koncertu a tak. Takže bylo to takové štěstí, neštěstí. To byl fakt jako pěkný čas.
0: Spolupráce to asi byla příjemná, pěkná, protože jste si zopakovali i teda v případě alba Míza, které jste nahrávali ve stejném studiu. Já jsem tady na začátku říkal, že vy jste spojeni s Podorlickem, ale nahrávali jste v Českých Budějovicích, tak by mě zajímalo, proč jste se rozhodli právě pro České Budějovice. To není úplně blízko.
1: No my jsme se nerozhodli pro České Budějovice, my jsme se rozhodli hlavně pro ty dva lidi, které jsem zmiňoval. Jo? A to už, že to měli to studio v Budějovicích a posléze teda o 5 let později v Dyníně, což je, já nevím, 100 kilometrů vedle, tak to už prostě bylo takový jako nepříjemný, ale i to se dá zkousnout. Jo? Za těma dvouma bychom jeli asi větší dálku, kdyby byli někde pryč. Takže tak.
0: Já jsem si právě říkal, že máte tu vazbu na ten kraj, protože ho zmiňujete i v písničkách a jako vztahujete se k tomu nějak, tak jsem si právě říkal, že jste takový patrioti, že potřebujete vlastně cítit ten svůj vzduch i při tom nahrávání.
1: Ne, asi nepotřebujeme.
0: Až tak ne. Dobře. Pojďme si pustit další písničku z vašeho alba Míza a dívám se tak na seznam a co kdybychom si pustili písničku Zvíře.
1: Jasně, pustíme Zvíře.
0: A to teda jenom zase se zeptám, je to zase příběh někoho, kdo ti ho vyprávěl?
1: Jo, tohle to je, to byl velmi silný příběh jedné kolegyně z terapeutického výcviku. Ona nám vyprávěla sen, a který rozmotal jako spousta věcí potom, a to mě tak oslovilo, že jsem zase velmi metaforicky to zvětšnil do písně.

0: Na Proglasu v pořadu Jak se vám líbí si představujeme nové album kapely Kapky. Album, které dostalo název Míza podle jedné z písniček. A jak je to aktuálně s kapelou a co se týká živého hraní a tak podobně, jak se to třeba vyvinulo i tím, že vám odrostly děti, že už třeba nemáte tu péči tak intenzivní a můžete třeba volně hrát někde prostě na festivalech, cestovat a tak.
1: Jo, kamaráde, ono to je, už je taková nepřesná informace.
0: Nepřesná.
1: Jo, protože jako život míní, nebo člověk míní, život mění, že? Takže my s Ankou zase teda čekáme, mínko.
0: Takže vy jste, jo takhle, takže to máte od znova, jo?
1: Tak, zase bude tenhle ten kolotoč. Nicméně, ten předchozí rok byl pro nás hrozně jakoby pěkný, protože my jako kapela nemáme za tolik čas, jako tolik hrát, nejdeme úplně za tím, že bychom každý týden někde museli být, prostě to nejde. A takže zvládneme vždycky takových těch 10-12 jakoby hraní za ten rok. Mm-hmm. No a když se všech těch 10-12 hraní prostě povede, tak je to prostě skvělý. A to byl ten rok 2025, kdy jsme na každém tom koncertě křtili tu novou desku. To bylo moc pěkný. Takže co se týče toho výhledu dalšího, myslím si, že nemluvím jenom za sebe, ale za všechny v kapele. Ostatně jsme i tak o tom mluvili. Pro nás moc jako není důležitý zahrát si na velkém festivalu pro 1000 lidí. My radši jedeme někde, kde jich je sedí 20, ale kde si to nějakým způsobem užijou a užijeme si to i my. Hmm.
0: Stále organizujete festival Putování za písničkou, nebo to už je minulost?
1: No to není právě minulost a dobře, že jsi to zmínil, no letos 20 let.
0: Takže letos je letos významný
1: 20.
0: ročník.
1: Hmm. No, významný. Těšíme se na to, taky uteklo to jako voda. Já když si vzpomenu na ten první ročník, kdy se v Červené vodě vlastně postavila ta rozhledna s tím amfiteátrem v roce 2007, se slavnostně otevřela.
0: A no to bude taky 20 let příští rok.
1: No, přesně, jo. Takže jo, no, paráda.
0: Takže 20. ročník Putování za písničkou festivalu, tedy ve vašem kraji, ve vašem regionu. No tam si zahrajete, předpokládám. To bude jeden z festivalů, který nemůžete vynechat.
1: No, my jsme si právě řekli, že tam budeme hrát vždycky jenom obrok. Aha. Protože ono, když běháš kolem toho festivalu a pak máš vlíz na to jeviště, tak ne vždycky to dopadne prostě dobře. Ale posluchači nás tam chtějí, takže právě spíš jako pro ně, než pro sebe lezeme na to pódium a necháme se vždycky ukecat. No.
0: A posluchači určitě chtějí další ochutnávku z alba Míza, tak pojďme si teď pustit písničku Jasany. A stále není ještě poslední.

0: Ještě pár minut bude hostem v dnešním Jak se vám líbí na Proglasu muzikant David Švestka z kapely Kapky. Společně představujeme jejich nové album Míza. Já jsem se tu ptal na akce, které vás čekají a tak dále. Jak vlastně posluchači, nebo měli jste už šanci přehrát i ty nové písničky naživo? Jak se jim líbí posluchačům?
1: Zdá se mi, že ta odezva je dobrá.
0: Že to funguje.
1: Že ta odezva je dobrá. Jo, funguje to. Jo. Já jsem teda sice vždycky říkal, že já s tou někdy s takovou možná někdy víc a někdy míň potlačenou prostě sebestředností jsem hlavně musím být vždycky spokojený já s tou píseň. A já když si řeknu, že ta píseň je dobrá, tak je prostě dobrá a moc k tomu ten komentář nepotřebuju. Na druhou stranu mě to samozřejmě vždycky potěší, když přijde nějaká zpětná vazba. Toho si moc vážím.
0: Jak to máte s vydáváním CDček? Stále ještě vydáváte fyzické nosiče nebo už jenom digitálně?
1: Vydali jsme CDčko. No. Jasně, je to velký téma. Myslím si, že to řeší pořád jakoby spousta kapel. Já pořád si myslím, že když se dělá deska, tak je hezký, když ji člověk může držet v rukách.
0: Tak minimálně pro toho, kdo ji děláš, má fakt jako pocit, že je to něco fyzického, že?
1: Jo, asi jo.
0: Takže k dispozici určitě na akcích, kde budete. Určitě. Případně předpokládám, že se dá i objednat přes web kapky.com. Jste aktivní na sociálních sítích, takže určitě. Koho by to zajímalo, určitě se může podívat tam. Ale zároveň i digitálně jsou k dispozici vaše nahrávky na těch známých streamovacích platformách.
1: Ano.
0: Takže tak i nové album Míza. No a my si z něj pustíme už závěrečnou písničku a vlastně to je písnička, která to album uzavírá Všední den. Je to taky novinka, anebo je to třeba jedna z těch starších, jak si o nich mluvil?
1: To je úplná novinka.
0: Novinka. Takže novinkou. Dneska skončíme. No každopádně rozhovor ten dnešní s Davidem Švestkou o albu kapely Kapky, o albu Míza bude k dispozici na webu hudebnirozhovory.cz. A já ti teďka na tomto místě, Davide, moc krát děkuju za to, že si vážil cestu do Brna. Přeju, ať se kapele Kapky daří a těším se třeba na shledanou opět u dalšího alba. Plánujete už?
1: Ne, to je ještě moc brzo. Já ti chci taky moc poděkovat, že jsi mě sem pozval. Já jsem v Brně 7 let studoval, takže jsem si moc rád prošel ještě město, než jsme se tady sešli ve studiu. A ještě musím zmínit jako dvě věci, jestli můžu. Jo? První věc, na čáře už pořád dělají tu buchta pizzu.
0: Tu pizzu, jasně, to je pořád stejná.
1: Pořád na to lejou ten stejný kečup.
0: Ale myslím, že změnila tvar, prosím tě, jenom.
1: Jo, změnila tvar.
0: Ale jinak jo. Nic.
1: Hele, je to dobrý, jo. A už nestojí 14 korun, teda. To je jedno.
0: Ale pořád je to lidovka.
1: A další věc, musel jsem chvilku hledat, kde objevím svůj dříví oblíbený klub Livingstone.
0: Aha.
1: Pak jsem ho našel. Hele, a tam je kočičí kavárna.
0: Schrödinger,
1: no. Tam normálně si sedneš, dostaneš kafe a přiběhne ti jako kočka chlupatá si senou. Tak to bylo pro mě takový jako, je to zajímavý počin, ale já jsem tam čekal ten Livingstone, no nedá se nic dělat.
0: Já jsem tam nedávno byl taky poprvé. No, na ty
1: a přiběhla ti kočka na klín?
0: Ne, ty spali, tehdy byl nějaký čas, kdy spali.
1: Tak jo, děkuji ti moc.
0: Hezká vzpomínka, ale takhle na závěr na Brno. Davide, ještě jednou moc krát děkuju. A v tuto chvíli se od mikrofonu loučí i Janis Moras a za zvuk děkujeme Šimonu Vítkovi. Všední den na závěr. Mějte se pěkně, naslyšenou.

zřejmě požíračka srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

až je zas jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě. Třeba mi řekne, že se pletu.

z očí do očí. Odletí sdělet, co nestihle prožít, než je čas zotročil.

všichni, včetně kočky, v našem parádním pokoji. Je konec léta 2024 a křišťál mezi oknama sluneční spektrum rozkládá na maličký duhy.

0: Hej kam se ženeš, hej kam se ženeš, jen ten, co se nežene a nežene,
1: to, co schání se žene,
0: tak hej kam se ženeš, hej kam se ženeš, jen ten, co se nežene a nežene, to, co schání se žene, tak

na městě kryt, kryty prý jsou, jen je to tajné. A ať se nebojím,

0: za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
2: Málo kdo ho chápe, za to je mnoho těch, kteří se ho bojí. Řeč je možná překvapivě o současném umění. To bych přece dovedl taky, nebo proč je to tady tak prázdné, šeptají si návštěvníci galerii. Příštích 45 minut nebude referát z výstavy, přestože vás na jednu vezmu. Jestli totiž něco současné umění dokáže, pak klást člověku otázky po smyslu, kráse nebo spravedlnosti, podobně jako víra a náboženství. Je za 5-5. Při poslechu stejnojmenného pořadu vás vítá Petr Vizina. Jsem v Ostravě, kde v rekonstruované budově městských jatek sídlí galerie současného umění Plato. Od počátku, letos je to právě 10 let, vede galerii Plato Marek Pokorný. Marek Pokorný, ředitel galerie současného umění Plato v Ostravě. Vy jste, když jsme procházeli vaší galerii, řekl, je to krásná výstava, to zase nikdo nepochopí. Já vím, že v tom je veliký nadhled a ironie, ale taky to znamená, že existuje jako odpojení mezi tím, co veřejnost nějak ve většině chápe, co to je umění, a to, co děláte vy. Trápí vás s tím?
3: Trápí nás to obecně, je to velké téma, na jehož jako řešení nebo na nějaké uchopení vlastně moc nikdo nepřišel. My to máme velmi intenzivně v diskuzích uvnitř instituce, jak s tímhletím problémem, které současné umění prostě má jako z definice, nakládat v rámci takového subjektu, jako je galerie současné umění, která se přímo, řekněme, jakoby podílí i na vzniku uměleckých děl, na formulování témat, na tom, jak to vlastně vypadá, protože to je virtual investigation. A narážíme v tom na to, že na jedné straně ta touha jakoby zprostředkovat nebo zpřístupnit nebo snížit ten psychologický práh nebo tu bariéru je obrovská. Na druhou stranu vlastně my jsme zodpovědní také za to umění a za ty umělce, kteří potřebují něco jako formulovat. A my jim jako nemůžeme říkat, jak to mají udělat.
2: Já si chytím toho, že jste řekl, že to je mutual investigation, což by bylo česky asi vzájemné objevování nebo pátrání. Čili lidi, kteří přicházejí sem do Plata, zjišťují, jaké je soudobé současné umění, a vy taky zjišťujete, jaký jsou lidé, kteří si ho přicházejí prohlédnout.
3: Ano, ale jako tím, že vlastně tím primárním návštěvníkem je někdo, kdo určitou zkušenost má, tak je to snazší. Ona se zajímá také to okolí, to znamená lidé, kteří vlastně vůbec jakoby nepotřebovali umění ke svému životu. A my jsme se to od začátku snažili řešit tak, že víc než o umění třeba, jsme mluvili o těch tématech, která to umění řeší. To znamená, já to vždycky přirovnávám k tomu, že milovníci vláčků se generují vlastně z nejrůznějších sociálních skupin. No, tam jsou profesoři, prostě jsou tam dředníci z pošty, že jo, prostě jako jsou tam desetiletí chlapci a 80letí dědečkové a nemají spolu vlastně jakoby nic společného, kromě té vášně pro ty vláčky. Jo. A pak my otvíráme nebo zabýváme se třeba tématy, která jsou důležitá vlastně pro lidi jako napříč, řekněme, nějakým habitem nebo nějakým jakoby sociálním zařazením, intelektuální výbavou nebo vzděláním. A vlastně to, o co se pokoušíme, je nabídnout to, že vlastně je tady nějaký prostor, který o tom problému nebo o tom tématu, které je vlastně zajímá v běžném životě, mluví i to umění. Samozřejmě pak je tam ta bariéra, to znamená ten jazyk současného umění, ale vlastně poslední třeba zkušenost pro mě je taková, že my tady máme prostě uklízečky. Jedna z nich nastoupila nedávno a vidí vlastně svoji první výstavu. A jí se to hrozně líbí. Takže tam je prostě opravdu jenom, často jenom ten předsudek, že jdu někam, jako kde tomu nebudu rozumět. Já tomu taky často nerozumím.
2: Tady bych se rád zastavil, Marku. Existuje průzkum, který říká, že lidé se ostýchají nebo dokonce stydí za to, že nečetli některé knihy z Babičku nebo Švejka, ale moc se nestydí za to, že nerozumí současnému umění, protože to po nich prostě nikdo ve škole nebude chtít. Jako kdybychom celý život žili v tom stínu té školní docházky a přicházet do galerie, jako by znamenalo, že nás někdo bude z něčeho zkoušet. Je strach hlavní potíž?
3: Já myslím, že jo. Že to je nedůvěra, strach. A samozřejmě jakoby střední Evropa má historicky jako strašné obavy jako z čehokoliv, co je trošku jakoby jinak. No, myslím si, že to vidíme v mnoha příkladech jako historických. A ono se to nějak mentálně propisuje. Čili ta obava z toho, že něčemu nedostojím, aniž by prostě vůbec se pokusil jenom tak jakoby přijít a říct si, jako něco to se mnou udělá. A tohle to je prostě největší problém, který neřešíme my jako galerie současného umění. To je prostě úkol pro celou společnost, pro různý typy institucí, včetně vzdělávací. A to je vlastně i moje téma jako těch posledních 20 let, kdy řekněme, vedu nějakou instituci. Prostě nedokážeme úplně všechno. Čili já sázím i v té svojí praxi jako spíš na dlouhodobý proces, než na to, co, k čemu se uchyluje řada institucí našeho typu nebo v tom v oblasti jako výtvarného umění, že nabídnu jako něco, co a priori je přijatelné a myslím si, že skrz to se dostanou ty lidi někam hlouběji. Ne, oni si přijdou uvěřit něco, co už znají. Jo, a to umění vždycky bylo taky trochu o tom, že se dovím něco, co jako úplně nevím nebo nechci vědět možná. A tohle to je věc, která mě jako extrémně zajímá, i proto vlastně to umění já potřebuji ke svému životu. Já se prostě jako skrz umělce, umělkyně, skrz jako debatu, která se kolem umění vede, prostě neustále musím otvírat vlastně něčemu, kdy prostě já jsem z generace jako 90. let, jako měl bych být předtím jako zavřený jako postihlo celou řadu mých generačních vrstevníků, ale já to jenom dokážu zapojovat, nebo prostě myslím si, že je možné to zapojovat jako těch zkušeností, které mám všichni.
2: Jak vám tohle bude znít? Když jste mluvil a říkal jste, že potřebujete umění ke svému životu, vlastně mě napadá, že existuje, a řekl jste, že existuje spousta lidí, kteří nepotřebují umění ke svému životu. Tady je vlastně zvláštním způsobem umění společníkem náboženství. Hodně lidí říká, potřebuji náboženství ke svému životu, ale většina společnosti říká, k čemu by mi to bylo. Přitom ve své době umění vlastně nahradilo náboženství v jistém smyslu. K čemu vy potřebujete umění ve svém životu? Je to to, že si potřebujete vyzkoušet, jak myslí jiní lidé, co dělají, nebo někde jste to shodnil?
3: Je to pro mě nejvzrušivější vlastně přístup k věcem, na který sám nepřijdu. Je to podobně jako věda, prostě já zase zajímám metodologii vědy třeba, tak vlastně čtu paralelně jakoby i literaturu tohohle toho typu a je to způsob, jak vlastně nahlížím do nějakou klíčovou dírkou, jako do něčeho, kam já vím, že sám nedojdu, jo. Ale vlastně mě to přidává dimenzi, mě to přidává prostě i spoustu radosti vlastně, na který jako jinak jako nepřijdu. Jako v přírodě jich mám spoustu, že jo? Prostě v rodině jich mám spoustu. Jako a tohle je ještě další vrstva, kde se jiným způsobem, velmi specifickým způsobem propojují zkušenosti, které já nikdy mít nebudu. A jsou mi dostupný nějakým způsobem přes umění, umělecký dílo, setkání s umělcem. V tomhletom je to nějakým způsobem možná jakby s tím náboženstvím.
2: No, když jste mluvili, představoval, že mluví možná kněz, který říká, tak já nabízím, že se podíváme klíčovou dírkou do prostoru, kam prostě přirozeně jenom nahlížíme, je to tajemství a taky to přináší nějakou radost. To je velmi zajímavá.
3: Já myslím, že to tam někde jakoby v nějakém hlubokém základu prostě lidský bytosti je prostě nějaká potřeba tohohle toho typu a je naplňovaná, že v sekulárním světě jako různými jinými prostředky. Nemáme ten jeden jako synoptický pohled, jako nebo deštník, pod který se všichni schováme.
2: Nebo taky totalitní.
3: Nebo taky totalitní, že ale to po všechny tyhle ty oblasti, jak když příliš jako věřím vědě, tak mám problém, jako když jsem příliš jako staticky nábožensky založený, tak můžu mít taky problém, že jo, když jako jedu jenom v umění, tak jako taky můžu mít jako velký problém sociální, nebo já nevím jaký, ale tohle to je vlastně nějaká pozice jakoby za mě, zase jako vycházím z vlastní zkušenosti, ale která odpovídá, a to umění tam vlastně jako hraje velkou roli, odpovídá prostě stavu světa, civilizace, lidských bytostí jako v 21. století nebo 20. století a dostávám tím něco, co fakt jako už jinde vymizel.
2: Já se omlouvám, že jsem ten rozhovor rozehrál takhle abstraktně, ale téma vaší výstavy, která je oslavou 10 let, nás jako velmi dobře uzemní, protože ta výstava se jmenuje Půda a přátelé. Ve světle toho, co jste říkal, co tady lidi najdou, přijdou a řeknou si, tady jsou kytky, tady je socha kopřivě, je to umění.
3: Já mám jako ten institucionalistický pohled na umění, to znamená jako všechno, co se ocitne v nějakém rámci nebo je pomenovaný jako umění, tak je možný vlastně s ním naložit jako s uměním a to, že máme nějaký návyky, že Newton taky nepředpokládal, že tady byl nějaký Einstein, že a tak dál, tak prostě berme to tak, jako že někdo si myslí, že ty věci jsou uměním a zkusme se na to podívat vlastně jako na umělecký dílo. To znamená, že mu nemusím rozumět, takže ho dokážu sám jako sestavit. To znamená, že se na něj můžu dívat tak, jako že mě tam něco prostě zarazí, překvapí.
2: A kdybyste byl teďka chvilku popisný, co vlastně na té výstavě pro vás je důležité, co tady vidíme?
3: Já se na výstavě dívám jako na nějaký celek, jako na nějakou kompozici, jako na nějaký dramat. Prostor, jako který je obsazen určitým typem dramaturgie a ta výstava kromě té páteřní linky architektonické vybudované s Zbyňkem Baladránem v podstatě jako nějaký intervence jako téměř jakoby architektonického uměleckého typu, tak kolem ní se odehrávají nebo kolem ní jsou umístěny určitý jakoby otázky nebo problémy, které jsou spojeny s půdou. No.
4: S půdou
3: pochopenou jako něco, co si zaslouží pozornost. A najednou, jako když se zaměřím na půdu jako na něco, co si zaslouží moji pozornost, tak zjišťuju, že umělce nějakým praktikováním, řekněme, určitých principů jakoby zahradničení jakoby fascinují věci, které prostě jsou v půdě živý, transformativní. Že je zajímají vlastně, já nevím, pastevec, který prostě bez té půdy neuděláte. Jo? Můžete vykrmit ovce, ale prostě nemůžete pást, takže prostě tam jsou najednou otázky spojené jakoby s časem, jako s plným časem, jako s časem, který neplyne jako podle hodinek. Jsou tady transformativní věci, které se týkají půdy jako z toho negativního pohledu. To znamená, jako ta půda prochází jakými zásahy, buď intendovanými jako záměrnými nebo nezáměrnými jako v případě války, kdy není záměrem zničit půdu, nebo někdy je, ale děje se to. A najednou, jakoby, co to vlastně znamená pro, a to zajímá ty umělce, co to znamená vlastně jakoby pro naše životní prostředí, co znamená pro lidi, kteří s tou půdou jsou spojení, co znamená jakoby pro zvířata, které jsou s tím spojený, co znamená ten obraz jako to, té půdy jakoby pro nás, jako pro vnímatele. A to jsou jakoby traumatický, velký vlastně jakoby témata, který jako umění v jiných podobách ukazovalo prostě pořád jako minimálně prostě od 18. století. Jenom my proto máme jako jiný typ citlivosti, jinou zkušenost a jiný techniky. Takže to je třeba jakoby něco, co myslím si, že je dobře jakoby vepsaný do té výstavy. A i ta kombinace, zase v rámci celé té dramaturgie, kombinace věcí, které jsou jaksi materiální povahy a jsou materiálově velmi jakoby fragilní, jako křehký, ať už jsou to prostě věci, které jsou přímo vytvářeny vlastně z něčeho, co na té půdě muselo nějak nebo sloučit půdu, jako bezprostředně spojený, jako je vlna, že prostě pasu ovce, pak je musím ostříhat, pak tu vlnu zpracuju, pak jako se to přechází někam. A z toho já udělám umělecký dílo, který nese tu kvalitu prostě nějaký křehkosti, nebo je tady projekt, který je prostě spojený s živýma květinama. Takže taky je to vlastně umělecké dílo, do kterého je zapojená vlastně živá příroda. Ale pak jsou tady pevnější věci, jako tradičnějšího typu, jako je keramika, prostě keramický vázy, který zase jakoby metaforicky přes 2-3 kroky jako vás naspátek vedou jakoby k té půdě, nejenom tím, co je tam na nich znázorněný, ale vlastně jako je to nějaká transformace jako základu, jako bez kterého jako nedokážeme žít. A k tomu ještě ke všemu vlastně pak jsou video, eseje, který vlastně zobrazujou s nějakým výřezu vlastně věci, které jsou s tou půdou spojené, a vlastně on se to propojuje. Takže ta dramaturgie je pro mě vlastně jakoby klíčová a nějakým, a to, co ji zmiňuje vlastně Edith Jeřábková, vlastně tím průvodcem, prostě australský pedolog nebo prostě environmentalista, jako který vlastně v fiktivním jakoby rozhovoru jakoby vysvětluje ty základní jakoby fascinace tou půdou. Takže tam od něho se potom můžeme rozbíhat jakoby k různým aspektům, vlastně o co ty umělce zajímá.
2: Víte, co mě zaujalo, že já jsem mám nabít takovou analogii s náboženstvím, ale teď mě taky napadlo, když jsem tu výstavu viděl, že vlastně to soudobé umění, že by mu velmi dobře rozuměl té vaší výstavě každý, kdo má zahrádku, každý, kdo přemýšlí o květinách, kdo přemýšlí o rostlinách. Že to není umění, ke kterému byste potřebovali předporozumění umělecké. V jistém smyslu se dá říct, že vy říkáte, že každý, kdo má zahrádku, je trošku umělec.
3: Určitě ano, jako zase s tím, kdo je a kdo není umělec, jako je to
2: s tím opatrně.
3: S tím opatrně, ale prostě nějaký aspekt jako toho, říkám tvůrčího, ale prostě jakoby nějaký změny jakoby v sobě, jako máme všichni v sobě, ať už hrajeme si nějaký hry, nebo prostě jako děláme nějakou zahrádku, nebo někdo má nějaký hobby, nebo něco, pořád jako je ta transformativní schopnost a přicházet na věci, jako je v nás přítomná. A zase, to je přesně ono, jakoby pro to snižování, řekněme, toho prahu a možnost vlastně umožnit vlastně setkání se současným uměním pro lidi, kteří vlastně by sem nepřišli, kdyby to třeba nebylo o půdě. Podobná výstava nebo prostě analogická výstava byla před 2 lety, která byla spojená vlastně se zvířaty ve městě, což je taky téma, který fascinuje spoustu lidí. Jo.
2: A nebo velké, ním, ten velké téma, kočky a psy.
3: Kočky, ale nejenom, jako tady jsou prostě od jako holubů přes, prostě my tady máme na zahrádce nosorožíka, nosorožík kapucínek a jako těch věcí je tady vlastně najednou, jako to je věc, jako kterou, o které lidi ví. Někoho to fascinuje, někdo to hledá, někdo na to přijde tady, protože najednou zjistí vlastně, že mu uniká v téhle oblasti jakoby spoustu zajímavých věcí, a to umění tady přesně o to, že vlastně dokáže jako navíst, když jako nemáme jako žádný velký předsudek k tomu, aby jsme ve svém normálním životě, to vlastně to je moje jako velký téma, vlastně, že díky tomu umění jako pak jako se můžu chovat a jednat a vnímat vlastně trochu jinak, než před tím setkáním třeba s uměleckým dílem.
2: Sedíme v budově zrekonstruovaných bývalých jatek v Ostravě. A to je velmi impozantní rekonstrukce. Ten barák je krásný, jak by se řeklo lidově. Ale nabízíte něco, co se nemusí potkávat s očekáváním, že jdete do galerie a tam budou vystavená krásná umělecká díla, aby se potěšíte tím, jak někdo zručný a tak. Všechno tohle to obvyklé. Vedete to 10 let. Je to příklad nějaké zdařilé praxe, taky soužití mezi městem a jeho městskou galerií. Oč vám vlastně jde? Co je vaše jako ambice hlavu?
3: Jako ředitele nebo jako Marka Pokorný?
2: Já bych to teď nerozlišoval.
3: A já to možná řeknu jako trochu pateticky. Já myslím, že opravdu jsem se snažil vždycky v tom, co dělám, a teď to dělám prostě tady, jako těch 10 let plus nějaká předehra tam byla. Spolu jako s kolegyněmi a s kolegy najít vlastně jakoby správný způsob, jak dělat instituci. Instituci zrovna pro současné umění. A to znamená mít v ní důvěru, být k ní kritický, nebát se neúspěchu nebo rizika a neustále si vyjasňovat vlastně, jak se má tohleto všechno dělat dobře. To znamená, hodně to souvisí jakoby s tím, jak dovnitř mluvíme, jak spolu fungujeme jako tým, což se potom projevuje v tom, jak dokážeme mluvit se svým okolím. Takže to jsou jakoby dva procesy, které mě na budování ty instituce vlastně zajímají. To znamená jasná i imaginativní vlastně práce jakoby uvnitř toho celého týmu, kde se dbá na nějaký jakoby základní hodnoty. Je to vlastně vepsání určitých občanských hodnot jako do určitý instituce a hledání udržitelnosti těchto hodnot jakoby výkonu té instituce.
2: Dobře.
3: To je vlastně to, co mě vlastně zajímá.
2: A zároveň 10 let mluvíte s radnicí města, které chce být kulturním městem, které chce být nějakým způsobem otevřené, zajímavé. Jak to zapadá do té představy radní a těch, kdo město vedou, to, co vy děláte? Jak s nimi komunikujete vlastně? Co jim říkáte? Ať si to vůbec jde, co dělá?
3: Jako na té pragmatické rovině, a to se potvrdilo, je pro město velikosti Ostrava je důležité mít prostě opěrný systém institucí, ať už v oblasti sportu, v oblasti sociální, ale také v oblasti kulturní. Zase jako není to žádná novinka, když se podíváme na to bezprostřední okolí, tak každé město na 200 000 obyvatel, kolem 200 000 obyvatel má muzeum umění, má městský muzeum nebo nějaký jiný muzeum historicky vzniklý a vedle má divadlo, filharmonii, další jakoby instituce kulturní a taky nějaký typ instituce městské pro současné. Takže to byl první krok. To znamená jakoby tu Ostravu definovat i prostřednictvím téhleté instituce jako město, které svou velikostí a významem a ambicemi, řekněme, a sociálním jako zázemím odpovídá vlastně městům podobného typu v Evropě. Druhý krok je to, že skrze tuhletu instituci jednak můžeme mluvit o nějakých věcech, které se ho dotýkají z pohledu prostě environmentálního, sociálního, já nevím jakýho, že ta instituce dokáže pro město transformovat jakoby problémy, které se na jiných úrovních vlastně neřeší, nebo otázky, jako, se kterými se jako to město nesetkává jinde, můžeme vytvářet nějaký jako nějakou zpětnou vazbu, nebo nějaký zrcadlo, nebo nějaký průhled jako někam. A třetí věc, jako která je pro mě důležitá, je, že taková instituce, když je dobrá, tak s tím městem, tak o tom městě podává nějakou zprávu do, nejenom dovnitř, ale právě do toho okolí bezprostředního, což je v našem případě Česká republika a v ideálním případě vlastně i do mezinárodního kontextu. Že dostává to město vlastně do nějakého bezprostředního vztahu s tím, s čím se rádi jako vždycky srovnáváme. V České republice chceme být furt světový, chceme být takovýhle onaký, ale vlastně někdo to moc neodpracuje. Tohle to myslím, že jsou tři jakoby základní jakoby prvky, které jsou pro to město důležité, ať už prostě tady budeme víc klást akcent na nějaké procesuální věci, nebo budeme trochu jakoby tradičnější v něčem, jo, tak jako takzvaně pro tu veřejnost, ale to jako moc stejně jako neudělá, že jo, to je jenom představa, si myslím já. Ty instituce jako definují to město jako město pro život. Jako město, jako který prostě má svůj nějakou identitu, který je sebevědomý, který jako se chce dívat opravdu jakoby dál než za jedno volební období. A samozřejmě to, jakým způsobem to naplňujeme, jako může být předmětem jakoby debat, jako nepochopení, což je běžný, jako dělám to v tom 35 let, takže ta debata se za stolik jako nezměnila od roku 94 nebo 93.
2: Je to stejná debata? Proč se ptám, soudobé umění, nebudeme říkat moderní, ale soudobé. Soudobé umění může být tím, že je provokativní, že se zabývá tématy, která bychom velmi často raději nechali schovaná pod kobercem. Může být zdrojem velkého nedorozumění a kulturních válek. Ještě všichni pamatujeme, jak za prezidentování Miloše Zemana byl nepříjemná výstava čínského umělce v Národní galerii, taky to stálo, myslím, hlavu potom šéfa Národní galerie. To by je jeden příklad toho, že to soudobé umění může fungovat jako bič na ty, kdo k němu mají nějakou náklonnost, protože to jsou ti takzvaní kultivovaní lidé, kteří provokují ty, kdo do těch galerii nechodí. Jo, tak máte tedy, že se to od toho roku 94 nezměnilo?
3: Myslím si, že se mění jakoby celkový klima a samozřejmě jakoby tyhle ty aspekty, které tady byly přítomny jako fakt jako těch 35 let. Nejdřív tam bylo to prostě úplně základní neporozumění, jako proč bychom měli vůbec něco platit, ať se to prostě dělá, jak chtějí.
2: Ať si každý na to vydělá.
3: Na to vydělá, že jo, což je jakoby leitmotiv, jako který je tady od těch 90. let. Potom vlastně přišla nějaká jakoby fáze, kdy se začalo být takový jako normální, nebo to spíš nikomu moc nezajímalo, ale vlastně pořád se na současné umění dívalo jako na nějakou zbytkovou sféru, která
2: záliba,
3: která je to nějaká jako záliba, vlastně jako dobře. A teď jakoby v tom kontextu jakoby ty celkový jakoby politický změny jako v posledních letech, no v posledním roce, jako teďka to vidíme, jak to akceleruje, zejména s ohledem jako na obsazení ministerstva kultury, tak vlastně tyhle ty jako latentní hlasy, které často jsou založeny nějaký jako spíš osobní jako zkušenosti, než na poznání vlastně nějakých jako pragmatických celků, které vlastně, které souvisejí s vedením jako krajů nebo měst, tak samozřejmě tohle to najednou jako začíná, jako může být podpořeno vlastně tím co se děje na té celostátní úrovni. Ale ono se to týká jakoby všech jako oblastí, kde o něco jde, jako kde jde o ty důležité jako hodnotové věci týkající se prostě liberální demokracie, týkající se sociální spravedlnosti, týkající se prostě jako toho, co to znamená žít dobrý život. Takže jako v tomhle tom je otázka, kam až jako se dostaneme v příštích letech, a to já nedokážu odpovědět.
2: A když zmiňujete ministerstvo kultury, to bývá považováno za takový okrasný ministerský post. V minulosti byl ministrem kultury Zubař. Byla tam taky dáma, která myslím, že byli tam lidé nekvalifikovaní. Myslím, že ani současný ministr kultury neukazuje, že by měl kdo ví jakou kvalifikaci na toho ministra kultury. Čili všichni to berou, že to je něco zbytného, něco takového, co se obsazuje, protože to tak nějak má, protože to tak nějak z minulosti. V minulosti to tak bylo, tak to nebudeme rušit, protože ta menšina, která tu kulturu zastává, je dost hlasitá a má ty společenské konexe. Není to tak?
3: No to je právě ten optický klam, který si tady jaksi nějak vytvořil v 90. letech a teďka jako zrovna současné obsazení ministerstva kultury ukazuje, jak vlastně to ministerstvo kultury je důležité a silné, protože prostě skrz jako velmi malý rozpočet, velmi málo úředníků a velmi malý výkon jako dokážu vlastně lecos jako udělat. V tomhle případě pokazit, jo? Zničit, jako zdestruovat jako bez plánu B. A to se ukazuje najednou, že to ministerstvo kultury je vlastně jako extrémně důležitá instituce, protože lze, jako když chci, tak dokážu prostě udělat s ním velký věci, ať už jako dobrý nebo špatný. To, že prostě jako jsme jako společnost nebo jako politici na to, jak k čemu je to ministerstvo kultury dobré, jako rezignovali jako v 90. letech a pak jako s nějakými kosmetickými úpravami jako to přečkalo těch 30 let, jako je to trošku jako někam se vyvinulo, bylo víc peněz, míň peněz, jako nechávali se ředitelé v klidu a tak dál, ale tady nedošlo jakoby k nějaký jakoby velký transformaci. Jo. Pohled na kulturu, fungování ministerstva kultury, peněz, které jdou do kultury, protože zase já nedal mluvím o těch ekonomických aspektech, že mi to přijde otravný, protože prostě myslím si, že to je naprosto zjevný. Jako kulturní průmysl existuje, prostě kultura je prostě součástí genetické výbavy jako celý řady vlastně oborů lidské činnosti, bez kterých by vlastně nikdy nebyly. A pokud jako to nebudeme podporovat, tak samozřejmě jako můžeme zapomenout na inovace, můžeme zapomenout na implementace, můžeme zapomenout prostě na ekonomickou výtěžnost, na všechno. Prostě je to elementární věc. A my jsme nikdy nebyli schopni vlastně to vzít vážně. Jeden z příkladů třeba je rušení zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Všechny země na světě, prostě VIS, Rusko a Benátský bienále prostě používají kulturu pro komunikaci svých jako geopolitických, ideologických, politických a jiných jakoby záměrů, i v tom dobrým, i v tom špatným, velmi intenzivně. My jsme na to úplně rezignovali. Úplně rezignovali a nikdo to nezvedl jako ze země. Vždycky se to nějak jako zalátal. A teďka, jako když jako se bavíme o tom rušení, všichni se snaží skrz kulturu prostě do toho zahraničního prostoru si pozici posílit jako jim prostřednictvím. A my v tuhle tu chvíli, kde tohle to všichni dělají, tak jako od toho ustupujeme. Finsko a jeho architektura, prostě fenomén, jako o kterém se mluví prostě posledních 40 let, teďka už ne tak intenzivně, ale prostě bylo období, kdy to byl grál jako pro architekty, designéry, prostě i pro normální lidi, jakože to bylo spojené vlastně s Altem a s tímhle tím vším. Jak se to vybudovalo? V roce 38 v encyklopedii architektury heslo finská architektura mělo jeden odstavec. V roce 48 mělo dva odstavce. Koncem 50. let už tomu byla věnovaná jako jedna kapitola. Protože prostě založili velmi efektivní agenturu, která se zabývala jako promocí finského designu a finské architektury ve světě. No, a měli prostě jako plánovaný jako záměry na Jižní Ameriku, na Střední Evropu, dokonce i prostě ve východním bloku. Vycházely knihy o finské architektuře a designu jako v 60. a 70. letech. Stálo to pár korun a ten dopad byl extrémní. Já neříkám, že musíme jít touhle cestou, jako je to ten marketing před marketingem, ale prostě elementární support a elementární přítomnost jako tam, kde dokonce ani nás to nestojí žádný velký peníze, jako musí být. Benátský bienál je jedním z příkladů.
4: Dalším příkladem může být Česká filharmonie, česká klasická hudba, která je prostě, říká se, že naším nejlepším ambasadorem zahraničí. Ale když se vrátíme k soudobému, současnému umění, které podle mě je vaše téma, tak je to tím, že to umění je nevyzpytatelné, málo srozumitelné a lidé se ho bojí, tak proto ho o něm neuvažujeme jako o ambasadorovi českého uvažování, nebo českého, ne, myslím, toho, které se děje v Česku.
3: Já myslím, že takhle už tak, na takovouhle detailní úroveň už vlastně nikdo nejde. Jo? Že to je prostě jako něco, co jako je spíš institucionálního typu a obecně ta kultura vlastně jako je vytěsněná z toho, že by měla být pochodovaná. Jo? A to současné umění nemusí být jako na prioritou. Jo? Ale máme prostě pár příkladů, prostě účast na Vsaopavu, na Bienále, Benátkách, kde máme pavilon od prostě 20. let, jako 100 let tam máme ten pavilon. Vedle Francie, vedle Británie, vedle skandinávských zemí, naproti prostě Německu, tak jako to stojí jako nic.
4: No v tom pořadu,
3: a nikoho to nezajímá.
4: V tom pořadu, kde teď mluvíte vy, mi v minulém díle říkala naše zástupkyně v Grónsku, naše ataše říkala, a to je Gróňanka, ona říkala, já jsem se do Česka zamilovala kvůli formatovým filmům, které jsem viděla v Kodani. Čili nás to nestálo nic, ty filmy měly takový význam, že prostě ti lidi najednou vědí o Česku. Tak jak o tom s vámi mluvím, tak zhoršuje se ta situace nebo zlepšuje? Máte dojem, že to...
3: Já myslím, že to osciluje kolem nějakého, tam je z nějaký nuly, nebo vlastně někde furt na nějaký stejný úrovni, že ty debaty se vlastně podobný vedou, to není nic jako poprvé, co bych zmiňoval, ale jako když jsem to nevysvětlil, nebo jsem se pokoušel, jestli to vysvětlil vlastně i na diplomatické akademii budoucím pracovníkům velvyslanectví, tak oni to vůbec jako nepobrali, protože to slyšeli poprvé v životě a přišlo jim to, že to je mimo, protože to prostředí, jako ve kterém se všichni tyhle lidi pohybují, jako to nemá vůbec, jakoby, to tam není jako mentálně přítomně.
4: No mluví se o kulturní diplomaci.
3: Přece. No to se mluví, ale prostě...
4: Neděláme
3: ji. My ji neděláme, neděláme ji setrvale.
4: Hleďte, vy jste taky člověk, který je člověk ambicí, vy jste taky chtěl být ředitelem Národní galerie, nevyšlo to. V tomhle směru jste spokojený, že děláte skvělou věc a někdo řekne, vedle Národní galerie je to přece jenom Městská galerie v Ostravě?
3: Je to takhle. Proč jsem chtěl být generálním ředitelem Národní galerie? Je přesně proto, co jsem teď uváděl já, proč dělám plato. To znamená, určitý typ hodnot jakoby propsat do nějakého prostředí a samozřejmě jakoby to, o čem se tady bavíme, mít proto jakoby ten opravdu jakoby vlivný nástroj a uplatnit tam vlastně jakoby nějak, nějakou svoji představu o tom, co to znamená řídit instituci jakýhokoliv typu, tak to je to, o co mi šlo vlastně. To je, co je pro mě důležitý. A myslím si, že vlastně, kdyby to udělal někdo jiný, tak vlastně tomu, kdybych viděl někoho jiného, kdo vlastně má podobný profil myšlenkový a větší tlak, já nevím, politický, manažerský, jakýkoliv, tak bych jako to úplně neřešil. Myslím si, že vlastně tam byly dva pohledy, jako, které do dneška jsou ve hře. Jeden je takový trochu jakoby neoliberálně jako marketingový s velkýma jakoby viditelnýma výsledkama, jako který reprezentuje kolega Fajt, jako který vlastně v tom, co on jako sleduje, je důsledný, je velkorysej a prostě má to jako nějaký výsledek.
4: To myslíte, co myslíte tím neoliberálním?
3: Tak jako ten úspěch, jako který je vidět jako počtem lidí a tím, že jako spolupracují s těma velkýma institucemi, mluví těch velkých jakoby věcech a tak dál, což je jako v pořádku úplně a myslím si, že instituce tohoto typu mají směřovat tímhle směrem také, ale vlastně to, co je pro mě jako důležitý, je vlastně pokusit se o proměnu Národní galerie v Praze tak, aby to byla ta občanská jako instituce. To znamená i to, co jako, to jak funguje vevnitř. Protože bez toho, že bude fungovat vevnitř ta instituce, neunese ani svůj úspěch.
4: Jo, a tam pak neúspěch.
3: Na to pak neúspěch. A to je to, co vlastně mi tam trochu jakoby chybělo, proto jsem tak jako byl trošku urputný v určitých jako fázích, že jsem si říkal, že nabízím vlastně nějakou cestu, která je podle mě vlastně extrémně jako důležitá a jediná možná jako pro Národní galerii dlouhodobě. A jako když to nevyšlo, teď už jako vlastně všechno má svůj čas, tak vlastně OK, no, vždycky jsem ochoten, schopen jako cokoliv vlastně přispět, protože si myslím, že to je vlastně jako dost jako zásadní moment pro i pro nás jako instituce menší jiného typu, kdy ta centrální instituce vlastně jako drží určitou úroveň nebo určitou linii, určitý typ jakoby sebevědomí a dokáže vlastně předpřipravit spoustu jakoby věcí, nebo prostě, že se nepohybujeme my ve vákuu, jako, že můžeme odkazovat jako i na tu centrální instituci. Takže jako já vlastně jakoby jsem šťastný člověk jakoby v tom, že vlastně jako jednomu z mála lidí jako v posledních 30 letech se podařilo, no, 50 letech se podařilo vlastně samozřejmě s nějakou dělostřeleckou přípravou jako v těch předchozích obdobích, jako kdy tady to fakt jako nevzniklo jen tak, že jsem přišel sem a přišel do nějaký situace, ale podařilo se mi prostě jakoby vybudovat něco, co podle mě jako je vzorovou jako institucí pro současný umění, funkční, bez ekonomických problémů, jako s nějakým core publikem a s mezinárodním nějakou vnímatelností a zároveň se tady lidi cítějí dobře.
4: Mě zaujalo na začátku, že jste mluvil víc o nutnosti vybudovat kvalitní instituci. To, že je umělecká, je jediná věc. Jste říkal na začátku, takhle jsem vám rozuměl.
3: Jo.
4: Dokážete si najít nějakého spojence v tom smyslu, že vybudoval v Česku, abychom si rozuměli, kam směřujete. Dokážete si vybrat nějakou instituci, která má kvalitní vedení a dobře funguje podle vaší představy a není umělecká?
3: Takhle jsem o tom nepřemýšlel. Jako svého času, jako určitě ústavní soud třeba, jo. Nebo za Motýla Jirky Seitlový jako
4: institut ombudsmana.
3: Institut ombudsmana, jo. Tohle to jsou třeba pro mě jakoby nějaký vzory jako i lidský, jako, nebo ve vztahu jakoby k instituci.
4: Je zajímavé, že jste jmenoval ty lidi v čele těch institucí, jako kdyby každá instituce jako systém potřebovala nejprve ty postavy, ty osobnosti, které o tom systému mají nějakou představu, dokážou si přesadit.
3: Bohužel je to tak, jako to je věc, jako, která mě vlastně jako netěší. Jo, že jako já jsem u toho ombudsmana jsem o tom mluvil, protože jako tam to nějakým způsobem taky vznikalo, ústavní soud taky nějakým způsobem vznikal a i když tam působil, působí kolega Křeček, tak si myslím, že on se to jako úplně nezničí, jo, že vlastně ty základy jsou tak silný,
4: že to dobře založená,
3: že je to dobře založená, může pokračovat. A pak už jako vlastně a důležitý u těch zakladatelů je, aby pak už ty instituce fungovaly prostě v nějakých intencích samostatně. Já jsem odcházel z Brna, z Moravské galerie v Brně, kde samozřejmě jako můj nástupce jako prostě proměnil to tak, jako kam já bych to nikam jakoby nevedl, mám s tím jako určitý problém, ale vlastně ta instituce jako funguje. Jo? Může být lepší, horší, jako to už jako prostě jsou jako externality, někdy se to sejde, někdy se to nesejde, ale funguje a vlastně jako je to daný opravdu tím, co jsme tam odpracovali prostě 10 let, já nebo 9 let, já předtím jako Kalio Pichalníkou Nikola, která prostě odešla prostě neúplně šťastně, ale prostě udělala ten úplný základ, o který já jsem se mohl opřít. Já jsem tam udělal nějaký základ a vlastně funguje to. Funguje to a je to prostě výrazný. Ale když bych měl propojit jako ty instituce, které fungují jako jak z hlediska svého účelu, tak i z hlediska toho, jak fungují uvnitř, tak vlastně pro mě byly tyhle ty dva příklady jako po ruce, protože jsem to znal i jako z přímého fungování. A je to něco, jako třeba trochu mi chybí vlastně v těch veřejných institucích obecně v České republice, že tam se příliš spolíhá na tu silnou osobnost, která vlastně to všechno jakoby vytvoří a zachrání. Ale pak, když člověk mluví jako s těma lidma vevnitř, jo, tak to vypadá trochu jinak a to si myslím, že není dobrý, nebo to jede nějakým jakoby samospádem a nebo prostě se ty instituce sami jako neobhajujou, nebo prostě se nic to vede. Čili jako na jednu stranu ta osobnost jako je extrémně důležitá, na druhou stranu já jsem jako trošku jako podezřívavý jako v roli osobnosti v dějinách, že jo, a to se týká i ty Národní galerie, že máme před sebou, že ty pořád jakoby vzory Kramář, Cibulka, Kotalík, jako, no, Knížák, Jiří Fajt, jako, no, to jsou prostě alfasamci, jako všechno. No. Myslím si, že člověk by neměl být jako ředitel alfasamec dneska. Jo, někdy to nejde, ale teď si myslím, že jako už to je jako model, který není úplně nejvhodnější, že instituce je prostě sociální, prostě nějaká aktivita. Není to...
4: Že je potřeba jiný druh vedení,
3: jiný
4: než
3: druh
4: ten vedení. Testosteronově, diktátorsko.
3: Jako to si myslím, že není dobře. My jsme, my jsme dokončili vlastně teďka roční takový proces facilitace, protože samozřejmě to založení a nějaký rozvoj té instituce jako si vyžádal jako i nějakou daň jako v nějaký míře vyhoření jako toho týmu a prostě nějaký únavy jako z toho stěhování, že my všechno jako stojíme, že jako jsme až na tom posledním místě. Architekt má dost času, realizátor stavby má dost času a my to pak musíme stihnout za 2 měsíce.
4: A facilitaci, myslíte, že si vás někdo prohlédl a zjistil?
3: Ne, my jsme si objednali vlastně jako nebo externího facilitátora, který nám pomohl projít nějakým sebezpytem nebo sebepoznáním, nalezením nějakých jako neurologických bodů, který vlastně, o který tušíme, ale nedokážeme si je sami jakoby popsat.
4: Jak vám to vyšlo?
3: No, šlo spíš o to rozehrát ty situace složitě znova a přijít jako na některé věci, vlastně, které jsou pro nás důležité, jako z hlediska vnitřní komunikace a tak dál. A my jsme vlastně výsledkem jako tahleté facilitace, kromě toho katarzního nějakého účinku, řekněme, je text toho, čemu my říkáme ústava. Je to pravděpodobně první institucionální ústava jako v České republice ve veřejné instituci. A to bude mít ústavu. Jsou některé věci, které prostě musíme naplnit, protože jsou tady nějaké zákony, pravidla, prostě jako, jo, legislativa, ale pak jako je tam obrovský prostor, bo to, jak vlastně fungujeme uvnitř a tam to máme definované prostě nějaké hodnoty, způsoby řešení konfliktních situací, které můžou nastat, jako, jakým způsobem se chováme jakoby ke svým partnerům a tak dále, tak dále.
4: Můžu si někde tu ústavu přečíst?
3: Bude zveřejněna 1. července, předpokládám.
4: To je výročí vaší galerie.
3: Výročí galerie na našich webových stránkách a tohle to je třeba jako extrémně důležitý, protože to je něco, jako na co se může kdokoliv, nejenom ten ředitel, nebo vedení jako točit jako na některých věcech, které se myslí, ale že tam je něco napsáno a my můžeme i prověřovat to, jestli projekt, který děláme, souvisí jako s těma hodnotama, jako který tam máme. A tak dále. Pak jsou tam uvedeny i nějaký nástroje, kterýma vlastně se ten tým může řídit.
4: Marek Pokorný, Galerie Plato, mockrát děkuji za rozhovor a gratuluju k výročí.
3: Děkujeme.

se zasni a hned si něco přej. Opičí obličej, zasnítku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

Blíží se 6. hodina raní, no a před námi je myšlenka na den od Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Dnešní myšlenka se jmenuje Stálá dvojka.

0: O jednom víkendu jsme jeli s mým milým na oslavu 35-letého trvání spřátelené kapely. Oslavou byl jak jinak velký koncert, hostující muzikanti, ohňostroj, obrovský slaný dort a jiná překvapení. Museli jsme tam být. Není mnoho kapel, které by vydržely v téže sestavě tak dlouho. A navíc, které kamarády máte tak dlouhou dobu? Můj Choď byl samozřejmě jedním z hostů. Zahrál si s kapelou 3 skladby a dostalo se mu velkých ovací. V době vzniku této kapely už byl na okrese známým kytaristou, který pomáhal mladším klukům se základy akordů a zapojováním prvních kytarových efektů. Na rozdíl od většiny z nich se z této ušlechtilé záliby stalo jeho celoživotní povolání. Na malém městě nezůstal, přesunul se do většího a tomu umožnilo se výukou hry na kytaru živit. V očích kluků, které kdysi naučil brnkat jejich první kytarová sóla, je to stále pan profesor. Byla jsem na něj opravdu pyšná. Celý ten život jsem stála po jeho boku. Vždycky jsem se zajímala, když hrál. Bavilo mě sledovat jeho odborné debaty s ostatními muzikanty. Rádi spolu chodíme na koncerty. Jsem taková stálá dvojka. Všichni ti naši dávní přátelé si nás pamatují jako pár. Když náhodou je někde jen jeden z nás, všichni se vyptávají na toho druhého. Jsme pro ně důkazem, že to jde vydržet spolu celý život. Vždycky se spolu smějeme vzpomínce na jiný pár z té doby. Ona tančila a on byl také kytarista. Když se vzali, on chtěl, aby ona přestala s tancováním. Nezdálo se mu to bezpečné. Ona souhlasila s podmínkou, že on odejde z kapely. Taky se jí to nezdálo bezpečné. Nikdo z nich se nikdy neúčastní setkání, jako bylo tohle výročí. Ani se tomu nedivíme. O čem bychom si s nimi povídali? Oni si nejspíš našli jiné přátele a možná i jiné společné zájmy. Není na tom nic špatného, ale přesto si nesmírně cením těch dlouholetých přátelských vztahů s lidmi z dávné minulosti. Jsou ohromně vzácné.
1: Myšlenku Hany Pinknerové četla Eliška Zárecká.

krásné ráno vám také. Teď v 6 hodin přeje Daniel Blaške, posloucháte Proglas a máme pondělí 6. velikonočního týdne. Datum je 11. květen, připomíná se svatý Ignác z Lákony, italský kapucín zesnulý 11. května 1781, ochránce nastávajících matek. No a mají také ženy a dívky se jménem Svatava svůj svátek. Jméno slovanského původu znamená silná, svatá. A my tento den také začneme svatě, aspoň tedy co do písma Evangelia a modlitby a také duchovního slova. Pojďme k Evangeliu, které je z Evangelia svatého Jana 15. kapitoly.

Ježíš řekl svým učedníkům: Až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. To jsem k vám mluvil, abyste neodpadli. Vyloučí vás ze synagogy. Ano, přichází hodina, kdy každý, kdo vás zabije, bude si myslet, že tím uctívá Boha. Budou tak jednat, protože nepoznali Otce ani mne. Ale toto jsem vám pověděl, abyste si, až ta chvíle přijde, vzpomněli na to, že já jsem vám to řekl.

0: Dnes je tedy pondělí, stále jsme v době velikonoční a budeme tím pádem začínat opět hymnus na straně 518 ve starším vydání breviáře 518 nebo v novějším od strany 582. 582. Pak máme druhý týden žaltáře, zde tedy budeme čerpat i antifony a žalmy. Strana ve starším vydání breviáře je 935, 935, v novějším je to 1046, 1046. A zbytek je z velikonočního dne ze strany 615 ve starším, 615 a v novějším 692, 692. Ještě jednou všechny tři stránky pro starší vydání breviáře 518, 935 a 615 a pro novější 582, 1046 a 692. A modlí se s vámi dnes Daniel. Omlouvám se. Daniel a Jiří. Tak. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristus, jenž byl na smrt dán pro naše provinění, slavně zase z mrtvých vstal nám k ospravedlnění. Z toho my se radujme a Boha oslavujme, zpívejme aleluja. Aleluja.
1: Ježíš Kristus, Boží syn, přišel na místo naše, vykonal přeslavný čin, vzal všechny hříchy na se, zhladil je svou obětí a tak odňal moc smrti, již svůj osten ztratila. Aleluja.
0: On je beránek pravý, o němž Bůh zdávna hlásal, pomazat dveře srdcí jeho krví přikázal. Kdo to s vírou učiní, anděl z houbce jej míjí, přístup k němu nemaje, aleluja.
1: Slavme tedy skvoucí den, který nám učinil Pán, svítí nám přijasně v něm ten, který je slunce sám, slunce spravedlnosti a paprsek věčnosti. Noc hříchu pominula, aleluja.
0: Společně oslavujme již hody Beránkovi, kvas starý odstraňujme, máme být lidé noví. Kristus je stravou naší, krmící sladce duši, víra nežádá více, aleluja.
1: Jako laň prahne po vodách Bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože, aleluja.
0: Jako laň prahne po vodách Bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože.
1: Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu, kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář.
0: Mé slzy jsou mi pokrmem ve dne i v noci, když den co den slyším, kde je tvůj Bůh.
1: Na to si vzpomínám, má duše tím přetéká, jak jsem putovával v zástupu, jak jsem je vodíval k Božímu domu.
0: S hlasitým jásotem a chvalospěvem ve svátečním průvodu.
1: Proč se rmoutíš má duše a proč ve mně sténáš?
0: Zase ho, doufej v Boha, zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.
1: Rmoutím se uvnitř v duši, proto vzpomínám na tebe v končinách Jordánu a Hermonu, na hoře Misár.
0: Přívaly na sebe volají hukotem tvých vodopádů, celé tvé příboje a vlny se přeze mě převalily.
1: Za dne, ať Hospodin dává svou milost, za noci mu budu zpívat a chválit ho, neboť mi dává život.
0: Říkám Bohu, má skálo, proč na mě zapomínáš? Proč se musím smutně vláčet tísněn nepřítelem?
1: Drtí mi to kosti, když mě tupí protivníci, když den co den mi říkají, kde je tvůj Bůh?
0: Proč zarmoutíš má duše a proč ve mně sténáš?
1: Doufej v Boha, zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Jako laň prahne po vodách Bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože. Aleluja.
1: Bože, dej, ať poznáme tvé skutky a vypravujeme o tvých podivuhodných činech. Aleluja.
0: Smiluj se nad námi, Pane, Bože všeho míra, zhlédni a sešli svou bázeň na všechny pohany.
1: Zdvihni svou ruku na cizí národy, aby viděli tvou moc.
0: Jako jsi jim ukázal na nás, že jsi svatý, tak ukaž nám svou moc na nich.
1: Aby tě poznali, jako víme my, že není Boha kromě tebe, Pane.
0: Obnov divy a opakuj zázraky, posilni ruku a pravé rámě.
1: Zhromáždi všechny Jakubovy kmeny a vezmi si je v dědictví jako kdysi.
0: Pane, smiluj se nad lidem, jenž má tvé jméno, nad Izraelem, kterého si nazval svým prvorozeným.
1: Slituj se nad svým svatým městem, nad Jeruzalémem, místem, kde sídlíš.
0: Naplň Sion svou velebností a svatý chrám svou slávou.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Bože, dej, ať poznáme tvé skutky a vypravujeme o tvých podivuhodných činech. Aleluja.
1: Boží velebnost ozazuje svaté město a jeho světlem je beránek. Aleluja.
0: Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
1: Den dní o tom podává zprávu, noc noci sděluje poučení.
0: Není to slovo a nejsou to řeči, jejichž hlas by nebylo slyšet.
1: Do celé země vychází jejich hlahol, až na konec světa jejich slova.
0: Tam rozestřel stan pro slunce, které vychází jako ženich ze své svatební komnaty, jásá jako rek, když se do běhu dává.
1: Na jednom okraji nebe vychází a obíhá až na jeho druhý okraj. Nic se nemůže skrýt před jeho žárem.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Boží velebnost ozařuje svaté město a jeho světlem je beránek. Aleluja. Krátké čtení je z listu Římanům 10. kapitoly. Blízko tebe je to slovo, máš ho v ústech i ve svém srdci. To je slovo víry, kterou hlásáme. Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse.

0: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
0: On za nás umřel na kříži.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Pán vstal z hrobu,
0: aleluja, aleluja.
1: Bůh nás obnovil k novému životu a zmrtvých vstáním Ježíše Krista nám dal živou naději na dědictví, které nepomine. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh nás obnovil k novému životu a z mrtvých stáním Ježíše Krista nám dal živou naději na dědictví, které nepomine. Aleluja. Sláva Boha Otce se zjevila světu smrtí a vzkříšením jeho Syna. Prosme ho s důvěrou. Bože, osvěcuj naše srdce.
1: Bože, Otče světel, ty jsi ozářil svět jasem slavného vzkříšení Kristova.
0: Posvěcuj dnes naši mysl světlem víry.
1: Z mrtvých stání svého Syna si lidem otevřel bránu věčnosti.
0: Uchovej nám při naší práci naději na život věčný.
1: Skrze svého Syna jsi poslal na svět svatého Ducha.
0: Zapal naše srdce ohněm své lásky.
1: Ježíš Kristus zemřel pro nás na dřevě kříže.
0: Kéž je nám dnes spásou a vykoupením.
1: Bože, osvěcuj naše srdce.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Milosrdný Bože, uč nás spolupracovat s Tvou milostí a dej, ať velikonoční slavení díla naší spásy v nás stále přináší svůj užitek. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

V pondělí 6. týdne Velikonočního čteme z 1. listu svatého apoštola Jana začátek 2. kapitoly pod titul Nové přikázání. Moje milé děti, toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce, Ježíše Krista Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí, znám ho, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti. Podle toho můžeme poznat, že jsme v Kristu. Kdo tvrdí, že v něm zůstává, má se i sám chovat tak, jak se choval on. Milovaní, nepíšu vám o nějakém novém přikázání. Je to přikázání staré, které jste slyšeli hned na začátku. To staré přikázání je slovo, které jste slyšeli. Ale přesto všechno je ono přikázání, o kterém vám píšu, také nové. Je to pravdivé vzhledem ke Kristu i k vám, neboť tma přechází a pravé světlo už svítí. Kdo tvrdí, že je ve světle, ale svého bratra nenávidí, je dosud ve tmě. Kdo svého bratra miluje, zůstává ve světle a pro nikoho není pohoršením. Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě a žije ve tmě. Neví, kam jde, protože jeho oči pro samou tmu nevidí.

kameně kvetly. Muzikant opřenej o stěnu mramorovou lehce se uklonil a začal hrát hned novou. Hrál muzikant pro všechny, kdo se chtěli ten večer snít.

0: Krásné ráno s Proglasem, nyní po 31. minutě a po 6. hodině vám přeje Daniel Blaške. Máme 6. velikonoční týden, pondělí 11. května. Připomínáme si svatého Ignáce z Lákony, italského kapucína, který zesnul 11. května 1781. Je to ochránce nastávajících matek. Před 235 lety přišel na svět vídeňský dvorní varhaník a skladatel Jan Václav Hugo Voříšek. Zemřel roku 1825. Definitivní konec bojů druhé světové války v Čechách nastal 11. května 1945. Právě před 81 lety byly ve středních Čechách zneškodněny poslední zbytky německých nacistických jednotek. Ve stejný den zhořela střecha barokního kostela na Nebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách. V Sobotíně na Šumpersku zemřela mučednickou smrtí německá řeholnice narozená v Polsku, blahoslavená Maria Paschalis Jánová. Jen 29-letá šedá Alžbětinka se stala obětí Rudé armády. Před 6 lety odešel cestovatel, etnograf, spisovatel Miloslav Štingl, čestný náčelník indiánského kmene Kikapů. A dnešní jubilá 66. narozeniny slaví teolog, biblista a hebrajista profesor Martin Prudký, duchovní Českobratrské církve evangelické. Stejně tak historik umění Jiří Fajt. 76 let se dožívá kněz, teolog a učitel salesián pater Rudolf Smahel, odpůrce a vězeň komunismu. 76. narozeniny slaví i americký hudebník, zpěvák, skladatel a dirigent Bobby McFerrin. 96 let se dožívá spisovatelka a filmová scénáristka Eva Kantůrková, mluvčí Charty 77 a vězeňkyně komunismu a po jeho pádu zakládající osobnost Občanského fóra. A k svátku přejeme všem ženám a dívkám s krásným jménem Svatava. Jak by dnes měl vypadat tento den co do počasí? On bude oblačno až zataženo, zpočátku s místními přeháňkami nebo deštěm, postupně srážky na většině území a zejména odpoledne a večer budou místy i bouřky. A zejména ve východní polovině území budou lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později večer v Čechách budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty budou mezi 17 až 22 stupně Celsia, na západě Čech bude kolem 16 a v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů. Mírný jižní až jihozápadní vítr zpočátku na východě území čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km v hodině se bude v Čechách měnit na severozápadní a zejména v bouřkách zesílí. Tlak bude mírně klesat, odpoledne a večer od západu bude slabě až mírně stoupat a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Tak my za chviličku přivítáme také děti v našem vysílání a popřejeme jim vše dobré do školy i do všeho, co je v tomto dni potká. A teď už bude zpívat skupina Segway Blues pro Karolínu.
1: Čekám jen na pošťačku, až přinese psaní. Psaní od Karolíny z kraje Bílých Laní. V odpovědi, která bude stejná, že láska neodletí

z hostince táhnula jsem, krajina se kývá. Slyším jen Karolínu, jak si tiše zpívá. Kopřivy s láskou trhá do raního čaje a cesta místo lesem povede do ráje.

0: nastala chvíle pro píseň známou, neříkej nikdy, nikdy naschledanou.
1: 6 hodin a 38 minut. Podívejme se, co nám má přinést pondělí 11. května. Tedy toto je výběr očekávaných událostí. V Bruselu se dnes setká Mezinárodní koalice pro návrat ukrajinských dětí. Papež Lev XIV. Má přijmout na soukromé audienci nového vídeňského arcibiskupa Josefa Grünwiedla. S motem Rodino pohni se pokračuje v Tuzemsku týden pro rodinu. 18. ročník kampaně Rodinného svazu České republiky chce upozornit na význam pohybu dětí, na význam pohybu zdraví dětí i dospělých, ale také na důležitost společně tráveného času a vztahů v rodině. V Pražském centru současného umění DOX se odehraje vyhlášení vítězů ankety o nejoblíbenější dětskou knihu 2025 Kniha dětského srdce. Organizuje ji Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského s ministerstvem školství. Na téma Válka a víra na Blízkém východě promluví dlouholetý zahraniční zpravodaj a religionista Pavel Novotný v Ostravě ve Velkém sále biskupství od 18 hodin. Přednášku pořádá diecéze Ostravsko-Opavská s Templefestem Ostrava.

A po 7:15 vás už naché zdraví Daniel Blaške, všechny vás kluky a holky, kteří s námi vstáváte, kteří jste si nás naladili a které doufám také naladit na naše rádio do pěkného dne. Pojďme ho naladit také s Pánem. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme za probuzení do nového dne, děkujeme ti, že máme kamarády, se kterými se můžeme smát a také, že se můžeme radovat z tvé lásky k nám. Provázej nás celým dnem a ochraňuj nás všude, kam půjdeme. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Mluvili jsme o kamarádech a máme tady

0: Ano, je tu pondělní soutěž a jde zase o naše kamarády, tentokrát v nebi. No a pokud budete chtít soutěžit, připravte si telefonní číslo 739 850 345. Ta dnešní otázka je, kdo je patronem hasičů? A jsem celkem přesvědčený o tom, že ve které výzce, kde máte třeba sbor hasičů dobrovolných, tak pro vás určitě vůbec nebude problém na tuto otázku odpovědět, kdo je patronem hasičů. Tak dávám proto nějaký ten prostor, doufám, že se ozve někdo hned. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Vašík Bezděk.
0: Vašíku, zdravím tě, krásné ráno přeji. Kdo je patronem hasičů?
1: Svatý Florián.
0: Ano. Výborně. Máš někoho známého, kdo by byl hasičem? Zeptám se takhle.
1: Strejdu Jirku.
0: Strejda Jirka je hasič. No tak výborně. Myslím, že svatého Floriána nedávno bylo, jestli se nepletu, nevím teďka kdy, ale myslím, že všichni hasiči to museli taky.
1: A ještě Kamil.
0: A ještě jich máš víc. No tak výborně, tak to je u vás.
1: A ještě byl dřív dědeček z Vítkova.
0: Mm-hmm. Tak to máte silnou tradici hasičství v rodině.
1: Ale to dědeček z Vítkova a... Dobrovolný hasič.
0: Mm-hmm, dobrovolný hasič. No a neláká tě taky stát se dobrovolným hasičem?
1: Já se chci i stát veterinářem.
0: To je taky dobrý plán. To by se mi taky asi líbilo, no. Asi máš teda asi rád zvířátka, že?
1: Jo.
0: A máš nějaký doma?
1: Jo, křečka.
0: Křečka. A ještě něco?
1: Už nic.
0: Už nic. Jak se křeček jmenuje, že jsem tak smělý?

0: Oříšek.
1: Oříšek, to je krásné. No tak já přeju tobě všechno krásné a ty můžeš někomu věnovat písničku, ať už teda Oříškovi nebo některému z tvých členů rodiny, kteří jsou hasiči, ale je to na tobě. Komu bys chtěl popřát? Komu bys chtěl věnovat písničku, takhle?
0: Strejdovi. Strejdovi Jirkovi, Strejdovi Kamilovi a všem, kdo poslouchajím a vám do proklasa.
1: Dobře, děkuji moc a měj se krásně, přeji hezký den. Díky za zavolání. Ahoj.
0: Ahoj.

Šla na procházku nestvůra a potkala tam stvůru. Šla na procházku nestvůra a potkala tam stvůru. Tam u lesního potoka si rázem padli do oka. Nestvůra jihne, stvůra žasne. Nestvůra jihne, stvůra žasne. Nestvůra jihne, stvůra žasne.

A nyní si tedy pověsme něco o svatém Floriánovi i o tom datu, kdy se slaví jeho svátek. Svatý Florián žil v prvních staletích po Kristu, byl římským vojákem a zemřel při pronásledování křesťanů císařem Diokleciánem. Je uctívaný jako ochránce při pohromách, především požárů, a také je patronem hasičů, jak jste správně odpověděli. Tím se stal nejspíš v souvislosti s tím, že vodou, v níž byl utopen, se hasí oheň. Jedno z pořekadel uváděných ve spojení s úctou ke svatému Floriánovi zní: kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán svatý Florián. Z toho plyne, že jeho přímluva může hasit i oheň zloby a nenávisti. Nezapomínejme, že toto hašení je neméně potřebné. S láskou se uhasí oheň i zloba. Svátek slaví 4. května a nejčastěji bývá vyobrazován jako voják, který lije z vědra vodu na hořící dům.

0: Vstávejte s ranním zíváčkem každý školní den v 6.45. Stihnete tak modlitbu, soutěž a mnoho zajímavostí.
1: K probuzení i usínání na vlnách Proglasu.
0: Večerní zíváček s pohádkou a modlitbou uvádíme každý den od 19. hodiny.

Vaka! Jedu žene in stiklovce, jak pes svídí po růžovce. Kdysi v Mníšku pod Brdy

0: je pondělí 11. května, od byla 7. hodina, vy posloucháte Ranní plus. Dobrý poslech nadále přeji Martina Mašková
1: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas plus.
1: O čem budeme mluvit. Má premiér Andrej Babiš z hnutí ANO šanci přesvědčit vládní partnery z SPD o navyšování výdajů na obranu, pokud si ho přeje.
0: Dokážou činovníci fotbalové Slavie a Sparty přimět své fanoušky ke slušnějšímu chování vůči soupeři?
1: A jak dnes firmy zohledňují u zájemců o práci v IT jejich zkušenosti s umělou inteligencí?
0: Tak toto je výběr alespoň některých témat, která otevřeme v této hodině. Zprávy dnes připravuje Martin Matějka.
3: Fotbalové Slavii hrozí za nezvládnuté pořadatelství při sobotním derby se Spartou i odečet bodů. Řekl to předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner. Fanoušci Slavie v závěru duelu vtrhli na hřiště, napadli tři hráče Sparty a házeli pyrotechniku do hostujícího sektoru. Slavistům hrozí vedle odebrání bodů i kontumace utkání, uzavření stadionu nebo pokuta 10 milionů korun. Bývalý předseda disciplinární komise Richard Baček Radiožurnálu Sport řekl, že plnou zodpovědnost nese pořádající klub, tedy Slavia.
4: Oni prostě škrtají sirkami u stohu plném slámy a pak se prostě diví, že jim na uhašení požáru nebudou stačit prostě konvičky na zalévání květin. Tam se jedná o naprostou dlouhodobou nepráci s fanoušky, ustupování a omlouvání prostě excesů jednak fanoušků, ale jednak i některých členů realizačního týmu. Ta odpovědnost je tam jednoznačná.
3: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese verdikty zítra. Řemeslníci ze skoro 50 profesí by od příštího roku mohli skládat mistrovskou zkoušku. Návrh zákona, který má podle vlády zvednout prestiž i kvalitu řemesel, dnes projednají ministři. Novinka by se týkala třeba pokrývačů, truhlářů, keramiků nebo kadeřníků. Ti musí mít zároveň vzdělání v oboru a alespoň tříletou praxi. Asociace malých a středních podniků a živnostníků návrh vítá a další podrobnosti přidáme v Ranním plusu hned po zprávách. Plánované změny v důchodové oblasti nebo financování investice státu do roku 2029 dnes budou tématy jednání tripartity. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců se sejdou ve Strakově akademii odpoledne. Vláda například zatím nepředložila slibované snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je důležité řešit taky předčasnou penzi pro náročné profese.
5: Ale také otázka valorizačního schématu, jak bude vypadat ten budoucí. A teď proběhla ještě informace týkající se nějakých změn v oblasti penzijních fondů, což je samozřejmě velmi závažné pro mnoho lidí, takže budeme samozřejmě chtít vědět nějaké podrobnosti.
3: Svaz průmyslu a dopravy je proti další úpravě věku odchodu do důchodu. Předloha podle prezidenta svazu Jana Rafaje neobsahuje například potřebné ekonomické podklady. Tripartita bude jednat taky o záměrech vlády v oblasti zdravotnictví. Odbory podle Středuly prosazují, aby se nesnižovala jeho dostupnost.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Mírová jednání mezi Washingtonem a Teheránem se komplikují. Šéf Bílého domu Donald Trump označil odpověď Iránu na americký mírový návrh za naprosto nepřijatelný. Teherán chce o dohodě znovu jednat.
6: Podle deníku Wall Street Journal Teherán nesouhlasí s americkým požadavkem na úplné zastavení obohacování uranu. Navrhuje další jednání v horizontu 30 dnů. Trump obvinil vedení Iránu, že se zahrává s ohněm. Ceny ropy v reakci na kolaps jednání vyskočily o 3%. Izraelský premiér Netanyahu si v neděli s Trumpem telefonoval a mluví o dalším pokračování konfliktu. Iránská armáda varovala, že lodě ze zemí uplatňující sankce vůči Iránu budou mít v Hormuzském průlivu problémy. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Polsko dnes požádá o vydání svého exministra spravedlnosti ze Spojených států. Zbigniew Ziobro je ve vlasti stíhaný mimo jiné za korupci. Poslední měsíce se skrýval v Maďarsku, teď ale uprchl do Spojených států.
7: Jestem v Stanách Zjednočených, včoraj přiletěl.
8: Zbigniew Ziobro ve vysílání pro opoziční televize TV Republika potvrdil, že z Maďarska vycestoval do Spojených států. Bývalý ministr spravedlnosti z času vlády strany Právo a spravedlnost čelí v Polsku 26 obviněním z trestných činů, spojených se zneužitím rezortního fondu. Loni v prosinci získal v Maďarsku od Viktora Orbána politický azyl. Orbánův oponent a nyní nový maďarský předseda vlády Péter Maďar ale už během volební kampaně opakoval, že Ziobra vydá zpět do Polska. Není známé, jak se Ziobro do Spojených států dostal. Úřady mu zneplatnili cestovní pas. Podle deníku Řeč pospolita vycestoval na novinářské vízum, kterému pomohla získat právě pro opoziční TV Republika. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Obyvatelé Jizersko-Horského Bedřichova se dnes večer seznámí s plány obce s tamním ski areálem, poté co ho kvůli ztrátovosti opustil původní provozovatel, letos v zimě nefungoval. A část pozemků pod sjezdovkami patří obci, další developerské firmě Niseko. Lidé by se dnes měli dozvědět podrobnosti o místu před chystaným referendem. V něm budou 22. května rozhodovat, jestli v budoucnu umožní pozemky ve ski areálu zastavět, doplňuje starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberec. Kraj.
9: Budeme projednávat vyhlášené referendum a se budeme bavit o ski areálu a o postupu v rámci nějakých dohod mezi obcí a investory areálu a posledním bodem bude diskuze.
3: Na dálnici D1 před Brnem se sunou kamiony v obou směrech od Prahy, zastavují v okolí Kývalky na kilometru 181, od Vyškova za Rousínovem na kilometru 214. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy trvá silný provoz od Modřice ze 3. kilometru. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy zpomalují kamiony za Loděnicí na 9. kilometru, sunou se až k Pražskému okruhu. V Praze v tunelu Blanka ve směru z Břevnova do Troji z Bystřete kousek za sjezdem na Letnou. V levém pruhu stojí dvě nabouraná osobní auta, zdržíte se tam v kratší frontě. A Libereckou od nájezdu z Veselské pojedete k Blance téměř půl hodiny. Trasa ze Kbelské až do Hostiva řek jižní spojce přes Průmyslovou teď vyjde také zhruba na půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Přes den čekáme zataženo až oblačno, zpočátku přehánky nebo déšť, jen místy postupně už na většině území a později místy i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 22, na horách naměří kolem 12 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: modleme se s láskou a vděčností za každou matku, a zejména za ty, které žijí v obzvláště obtížných podmínkách. Vyzval včera v připolední modlitbě spoutníky ve Vatikánu Lev XIV. U příležitosti Dne matek. Papežova maminka Mildred Martinezová zemřela v Chicagu roku 1990. Pracovala jako knihovnice a byla hluboce zakořeněná v katolickém komunitním životě, píše Kat Press. Jejího nejmladšího syna Roberta Francise vlastní vírou silně ovlivnila, podporovala jeho touhu po řeholním povolání. K svátku matek přál včera i biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David ve videopozdravu z pouti.
1: Milé maminky, vy toho hodně musíte unést ve svém životě a hodně toho nesete spolu s námi v životech našich. A tak bych vám k svátku matek tady od Panny Marie Pomocné z Maria Hill chtěl popřát, ať i vás něco nese. Ať vás nese Boží láska. Přeju vám trpělivost, pokoj a radost v srdci. Ať vás provází Boží požehnání.
0: Tolik pozdrav ostravsko-opavského biskupa Martina Davida.

0: Moravské Budějovice na Třebíčsku zvažují pojmenování ulice nebo parku po knězi Janu Bulovi, oběti komunismu z 50. let. Budoucí blahoslavený se narodil v nedalekém Lukově a ve městě chodil na gymnázium. Návrh místních gymnazistů, aby se po Bulovi jmenoval park v okolí školy, městská rada zamítla. Bude hledat jinou variantu, sdělil místostarosta Jan Švaříček.
1: To je vlastně návrh od studentů gymnázia, kdy Jan Bula chodil na místní gymnázium. Gymnázium je v tom parku, vlastně jedná se o prostor před gymnáziem. Takže od nich přišel podnět. My jsme kolem toho samozřejmě zjistili jako názory ze všech stran. Oslovili jsme muzejní spolek, archiváře a tak dále, lidi, co se zabývají historií. Jako nenašli jsme na to přejmenování shodu.
0: Park u gymnázia nese jméno po plukovníkovi Miloslavu Krškovi. Slavnost blahořečení Jana Buly a dalšího kněze a mučedníka ve vykonstruovaném babickém případu Václava Drboli se uskuteční 6. června v Brně na výstavišti.

0: Kompas chystá na sobotu 16. května na Velehradě konferenci Křesťan v digitálním světě.
1: Žijeme v době nejrychlejší technologické revoluce. Konference Křesťan v digitálním světě nahlíží na AI a digitální trendy ze tří klíčových perspektiv. Víry, etického chování a praktického využití v biznisu i osobním životě. Cílem je skrze profesionální zkušenosti a příběhy řečníků z církve, akademické půdy i firem ukázat, jak technologie používané efektivně, aniž by s ní vytratil křesťanský rozměr, vstupují do našich životů. Překvapivě se ukazuje, že tato témata se dobře doplňují a dohromady tvoří smysluplný celek.
0: Popsal Proglasu za organizátory předseda pořádajícího spolku Martin Gebauer. Program v prostorách Stojanova gymnázia se bude věnovat zmíněným třem tématům.
1: Ten první je AI jako znamení času. Tady se pan teolog František Štěch bude zabývat filozofickým pohledem na digitální revoluci a vysvětlí taky, jak se na AI dívá katolická církev a Vatikán a jak porozumět světu těch autonomních agentů, které by měly sloužit rozvoji našeho lidství a ne k jeho erozi. V následující přednášce se budeme bavit o AI v praxi. Pan Boris Gogola, lídr v oblasti e-commerce na Slovensku, vám ukáže, jak jeho firma využívá AI napříč všemi odděleními od marketingu, IT až po vývoj produktů. A pak se zase vrátíme k etice. Etika jako konkurenční výhoda. Otec René Strouhal, etik a kněz, otevře otázku, jak spojit efektivitu firmy s respektem k lidské důstojnosti a ukáže nám, že etické principy jsou tím nejdůležitějším kapitálem, který dnes firma může mít. Takže tohle jsou ty hlavní přednášky, které tam budou velmi rezonovat. Dále máme připravený diskutovat s účastníky v panelové diskuzi a bude tady příležitost k setkání účastníků a networking. Takže tradičně přineseme taky svědectví o životě z víry, které bývá každý rok na naší konferenci. Ti, kteří budou mít zájem, připravujeme v předvečer konference neformální setkání s účastníky, kde se všichni můžeme navzájem lépe poznat a prodiskutovat to, co bude účastníky zajímat.
0: Uzavřel Martin Gebauer, předseda křesťanského spolku Kompas, který sobotní konferenci na Velehradě pořádá. Zájemci se mají přihlašovat přes web organizace co nejdříve.

0: Mezinárodní hudební festival Pražské jaro se blíží a s ním i jeho zahajovací koncert. Vyslechnout si ho můžete v přímém přenosu, informuje mluvčí festivalu Iva Nevoralová.
1: Chcete-li slyšet mou vlast Bedřicha Smetany pod širým nebem a s výhledem na celou Prahu, přijďte 12. května do pražských Rígrových sadů na Open Air Pražského jara za podpory skupiny ČES, generálního partnera festivalu. Od 15 hodin je zde připraven bohatý program workshopů a koncertů pro děti i dospělé s hosty Adamem Plachetkou, dirigentem Robertem Jindrou nebo skladatelem Marko Ivanovičem. Program vyvrcholí ve 20 hodin přímým přenosem zahajovacího koncertu Pražského jara 2026 ze Smetanovy síně obecního domu. Ve středu 6. května také odstartovala mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro. 90 flétnistů a klavíristů ze 17 zemí světa můžete podpořit osobně v koncertních sálech nebo online v rámci živých přenosů na YouTube kanálu Pražského jara. Sledujte aktuální dění z festivalu Pražské jaro 2026. Všechny informace najdete na www.festival.cz.
0: Pozvala mluvčí mezinárodního festivalu Pražské jaro Iva Nevoralová.
2: Když půlnoc má pár minut náskok a všechno kolem utichá,

Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den. A tím dnem je i pondělí 11. květen 2026. Krásné ráno vám z Proglasu přeje Daniel Blaške. Katolický kalendář připomíná svatého Ignáce z Lákony. To byl italský kapucín, zesnulý 11. května 1781 a patron nastávajících matek. Před stem a 55 lety vydechl naposled průkopník fotografie britský astronom Sir John Herschel. Zahajovacím koncertem prvního ročníku festivalu Pražské jaro před 80 lety byl slavnostně obnoven koncertní provoz v Rudolfinu. Rok je na věčnosti varhaní virtuózka a první polistopadová rektorka brněnské JAMU, označovaná za morální pilíř celé její akademické obce, profesorka Alena Štěpánková-Veselá. Dnešní jubilea, 660. narozeniny, slaví teolog, biblista a hebrajista profesor Martin Prudký, duchovní Českobraterské církve evangelické, stejně tak historik umění Jiří Fajt. 76 let se dožívá kněz, teolog a učitel salesián pater Rudolf Smahel, odpůrce a vězeň komunismu. 76. narozeniny slaví i americký hudebník, zpěvák, skladatel a dirigent Bobby McFerrin. 96 let se dožívá spisovatelka a filmová scénáristka Eva Kantúrková, mluvčí Charty 77 a vězeňkyně komunismu, po jeho pádu zakládající osobnost Občanského fóra. Ke svátku přejeme všem svatavám. Dnešní den bude oblačný až zatažený, zpočátku s místními přeháňkami nebo deštěm. Postupně bude narůstat srážek a zejména odpoledne a večer budou i bouřky, zejména ve východní polovině území, lokálně doprovázené přívalovými srážkami. Později na večer budou v Čechách srážky ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 17 až 22 stupňů Celsia, na západě Čech bude kolem 16 a v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů Celsia. Vád bude mírný jižní až jihozápadní vítr, na východě území vítr až čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Postupně se bude v Čechách vítr měnit na severozápadní a zejména v bouřkách zesílí. Tlak bude mírně klesat, odpoledne a večer od západu slabě až mírně stoupat a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Z našeho programu bude od 9 hodin před kostelem pro vás připraven pořad nejen do otevřených či nově zrekonstruovaných chrámů. Se můžeme podívat v rámci oslav 30 let Ostravsko-Opavské diecéze. Takže souhrn nejdůležitějších událostí, které se uskuteční v průběhu nadcházejících několika týdnů, nabídne tiskový mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl v pořadu před kostelem od 9 hodin. Krátce popolední jste na Proglasu zváni k hudební siestě. Její program dnes zahájíme poslechem Bruchova houslového koncertu číslo 2 D moll. Jako další si pustíme adagio z nedokončené symfonie číslo 10 Fis-dur Gustava Mahlera. Pustíme se nyní na vlny se skupinou Větrnot.

0: Přednášku o brzy blahořečeném knězi Janu Bulovi připravuje na středu 13. května večer Salesko v Brně Líšni v cyklu Sávio.
1: Promluví historik František Kolouch o příběhu kněze, který byl popraven, přestože s událostmi neměl nic společného. Dozvíte se víc o jeho životě, kdy jeden vykonstruovaný proces zasáhl celé rodiny a rozšířil strach napříč regionem. Přijďte se zaposlouchat do silného lidského příběhu a připomenout si, jak snadno může být spravedlnost zneužita.
0: Doplnila pro posluchače Proglasu a na středu zve za pořadatele z Líšeňského Salezka Renata Lorencová. Začátek je v 19.30. Ve středu bude v Brně ještě jedna přednáška o kněžích popravených ve vilhaném babickém procesu Janu Bulovi a Václavu Drbolovi, prvních mučednicích moderní české historie. Na pozvání absolventského křesťanského hnutí vystoupí v sále biskupství na Petrově od 18 hodin historik Jan Růžička. Ten se přímo zúčastnil diecézní fáze procesu jejich blahořečení, pomáhal s přípravou podkladů a byl zapisovatelem při výslechu svědků.
2: A když se valášek narodí,

0: Česká ústava odmítá, aby byla skupina lidí nazývána parazity nebo byl někdo považován za méně cenného. Včera při pietním aktu v Letech u Písku to prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS v narážce na nedávná slova představitelů motoristů Filipa Turka a Petra Macinky. Shromáždění uctilo památku obětí koncentračního tábora pro Romy a Sinty, zřízeného v Letech roku 1942. Zahynulo v něm přes 300 lidí. Od předloňského roku je na jeho místě památník. Vrchní zemský rabín a spisovatel Karol Sidon včera řekl.
1: Je zapotřebí vlastně jako si věci připomínat, protože paměť je děravá a většinou si lidi těžko vzpomínají na věci, o kterých by nejradši nic neslyšeli. Že to vytěsní natolik, že prostě komu to třeba může někdo připomenout a on se potom diví, jak je to možné, na to zapomněl. A tohle toho se snažíme vyvarovat.
0: Památník holokaustu Romů a Sintů v Letech na Písecku vznikl předloni na jaře v místě koncentračního tábora pro Romy z druhé světové války. Déle než 40 let tam stál velkokapacitní vepřín. Ten stát vykoupil v roce 2018 a v druhé polovině roku 2022 byla stavba srovnána se zemí. Táborem v Letech prošlo od srpna 1942 do května 1943 podle historiků přes 1300 Romů, mužů, žen i dětí. Kvůli otřesným hygienickým podmínkám, nemocem i špatnému zacházení 327 z nich zemřelo. Přes 500 dalších skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo méně než 600 romských vězňů, necelých 10% z původní populace v českých zemích. Celkový počet romských obětí holokaustu se odhaduje na 300 000 až 500 000.

S 45. minutou po 7. hodině je tu i hudební kompas. Pod názvem Autobus do Sudet vyšel knižní rozhovor s Petrem Linhartem. S písničkářem a kapelníkem skupiny Majerovy brzdové tabulky hovoří Tomáš Polívka. Doslov napsal náš programový ředitel Milan Tesař. Součástí knihy je i CD s raritními nahrávkami solového Petra Linharta i kapely Majerovy brzdové tabulky. A právě ranou nahrávku kapely si poslechneme na úvod dnešního hudebního kompasu. Píseň se jmenuje Pohyblivý písek.

Dříve oficiálně nevydané skladby skupiny Majerovy brzdové tabulky a Petra Linharta a také dva archivní snímky skupiny Listy, v níž Linhart hrával v 80. letech, najdeme na CD Autobus do Sudet. To vyšlo jako příloha stejnojmenné knihy rozhovoru publicisty Tomáše Polívky s Petrem Linhartem. Čtenář může sledovat písničkářovu dráhu od začátků v legendární folkové kapele ČP8 přes působení ve skupině Majerovy brzdové tabulky až po solovou dráhu, na níž se Linhart profiloval jako osobitý vypravěč. Nechybí obrazová příloha a už zmíněné CD s dosud nevydanými demosnímky na koncertními nahrávkami. Doslov ke knize napsal náš kolega Milan Tesař, který líčí své zkušenosti s Linhartovou tvorbou. Od prvních rozhovorů se skupinou Majerovy brzdové tabulky v 90. letech až po současnost. Zdůrazňuje, že vedle silné textové složky jsou písně Petra Linharta zajímavé i melodicky a že Linhartova tvorba tvoří ucelený hudební svět, který má smysl objevovat. My si jako druhou ukázku poslechneme demosnímek Město Is. Jde o píseň, která se měla objevit na albu Majerových brzdových tabulek Pálava, ale nakonec nikdy oficiálně nevyšla. Do třetice to bude skladba Urbex až na Ex, ta vyšla v roce 2015 na albu Rozhledna, ale my budeme poslouchat její nepoužitou verzi.

Poslouchali jsme Petra Linharta v raritních nahrávkách, které vyšly jako příloha knižního rozhovoru s názvem Autobus do Sudet. Touto i dalšími knihami o hudbě budeme listovat také v pořadu Slyšte lidé 23. května. V hudebním kompasu si dnes odpoledne představíme nový výběr písní ve stylu reggae z produkce amerického vydavatelství Putumayo. Zítra ráno se budeme věnovat novému albu česko-íránského kytaristy Shahaba Tolujího. A zítra odpoledne vás pozveme do Brna Obřan na festival Ženfest pod Třešní. Rubriku Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.

0: blíží se 8. hodina a s ní také zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 8 hodin, toto je podnělní Ranní Plus s datem 11. května. Dobré jitro a dobrý poslech přejí Martina Mašková
2: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
2: A jaká témata vám nabídneme? Může příklon Andreje Babiše k navyšování výdajů na obranu přispět ke zblížení stanovisek vlády a Hradu?
1: O čem v Moskvě jednal slovenský premiér Robert Fico s ruským prezidentem Vladimírem Putinem?
2: A co a jak se na našem území jedlo před tisíci lety?
1: Ne, tato témata otevřeme teď po 8. hodině. Zprávy dnes připravuje Martin Matějka.
4: Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slávie se Spartou rozhodnout zítra. V neděli s oběma kluby zahájila řízení po předčasně ukončeném zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít významný dopad na dění na českých stadionech.
5: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy, takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně. Vnímáme tu důležitost takového řízení a rychlého rozhodnutí.
4: Maximální možné tresty jsou uzavření stadionu na 6 zápasů, pokuta 10 milionů korun a odebrání až 20 bodů. Vláda dnes projedná návrh zákona o zavedení mistrovské zkoušky. Složit by ji mohli řemeslníci, kteří mají vzdělání v oboru a aspoň 3letou praxi. Zároveň by ale měla být dobrovolná. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš zavedení zkoušky vítá. Podle ní dobře fungovala už v minulém století v Československu a pomůže řemeslníkům profesně se rozvíjet.
6: Je to do jisté míry i ochrana spotřebitele, kdy prostě ví, že pokud si vybere mistra toho svého řemesla, tak je tam nějaká garance nejvyšší kvality práce. Je tam zvýšení prestiže řemeslné práce, protože pořád ještě řemesla jsou vnímána jako něco méně než nějaká střední škola nebo vysoká škola.
4: Mistrovskou zkoušku by měli mít možnost absolvovat řemeslníci ze 48 profesí, mimo jiné třeba pokrývači, truhláři, ale taky keramici, krejčí nebo kadeřníci. U jednoho z repatriovaných Francouzů z lodě Hondius se projevily příznaky nákazy hantavirem. Na sociální síti X to potvrdil francouzský premiér Sébastien Lecornu. Zatím se z výletní lodě evakuovalo celkem 94 lidí.
7: Musíme počkat 24 hodin na výsledky testů tohoto pacienta, abychom zjistili, jestli jde o hantavirus. Inkubační doba může trvat až 6 týdnů.
8: Popsala ve francouzské televizi ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Podle ní Francie zavádí nejpřísnější opatření v celé Evropské unii. 5 Francouzů z výletní lodě MV Hondius převezli do pařížské nemocnice Bichat na první testy. V izolaci tam zůstanou 72 hodin. Pokud budou výsledky testů negativní, můžou se vrátit domů, kde v izolaci stráví 6 týdnů. Když se nákaza potvrdí, tak lidé zamíří na specializované oddělení. Podle španělské vlády budou pokračovat repatriační lety do Austrálie a Spojených států. Hantavirus přenáší hlodavci. Může způsobovat onemocnění, které se projevuje bolestí hlavy, horečkou nebo nevolností. Následně se objevují dýchací obtíže. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína. Smrtnost dosahuje 35 až 50%. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Na Slovensku začíná hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce. Soud v Banské Bystrici otevře takzvanou kauzu očistec. Ta se týká údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů za předchozích vlád strany Směr. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar.
9: Případ se týká období mezi lety 2012 až 2018, kdy měla podle obžaloby uvnitř policie fungovat organizovaná skupina. Ta měla ovlivňovat vyšetřování a zneužívat policejní složky ve prospěch vybraných lidí. Za hlavní postavy případu označuje obžaloba nitranského podnikatele Norberta Bödera a bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara. Ten je dnes vysoce postaveným členem strany Směr premiéra Roberta Fica. Celkem čelí obžalobě 10 lidí, kterým hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Většina už dřív vinu odmítla. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Investigativní tým Radiožurnálu zjistil podrobnosti k případu obviněného pražského léčitele Alana Jarkovského. Z policejních dokumentů vyplývá, že měl znásilnit 4 ženy, některé z nich opakovaně. Další 3 klientky měl sexuálně napadnout. Radiožurnál to vyčetl z usnesení o zahájení trestního stíhání. Jarkovského kriminalisté zadrželi loni v listopadu a stíhají ho vazebně.
10: Jarkovského vyhledávali převážně ženy v těžkých životních situacích. Léčitel byl známý tím, že při terapiích klientům podával psychedelické látky. Ve chvíli, kdy byly klientky pod vlivem těchto drog, je měl Jarkovský sexuálně zneužít. Pokračuje mluvčí policie Richard Hrdina.
11: Kriminalisté muže obvinili z trestných činů znásilnění, sexuální útok, útisk a nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a zjedy, za což může v případě odsouzení strávit až 10 let za mřížemi.
10: Jarkovský se svým advokátem na zaslané dotazy odmítli odpovědět. Radiožurnál vypátral i další ženy, které k němu docházely. Některé popsali, že je během terapií přesvědčoval o tom, že byly v dětství zneužité. Policie vyzývá další možné poškozené ženy, aby se obrátily na linku 158. Vít Kubant, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vysoké školy v Česku nenaplňují plán ministerstva školství na navyšování kapacit. To chtělo nalákat víc uchazečů především na lékařské, zdravotnické a pedagogické obory. A některé univerzity nedokázaly ani udržet celkové počty studentů. Situaci popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
12: V roce 2025 například byl u části škol požadavek zachovat počet studentů na úrovni roku 2024, případně jej zvýšit o 3%, což některé školy nesplnily. V rámci regionální podpory byl cíl zvýšit počet studentů o 7%, ale tento cíl nesplnila žádná ze zapojených škol.
4: Vysoké školy nesplnění plánu vysvětlují demografickým vývojem, nižším zájmem uchazečů nebo omezenými personálními a prostorovými kapacitami. Na internetu přibývá falešných webů s nelegálním hazardem, často kradou identitu známým značkám, jako je Fortuna a Olvin, ale taky Netflix nebo Alza, upozorňuje předtím Institut pro regulaci hazardních her. Podle něj provozovatelé nelegálních hazardních her nedodržují žádná pravidla, například neověřují věk hráčů, dodává za institut Petr Kozák.
13: Teď za posledního čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec ke klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
4: Dálnici D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí nesouvislá kolona za sjezdem na Benešov. Brzdí se na 18. kilometru a přes 40 minut se pokračuje až k omezení Uchodova. Na úrovni Oby uzavřeli silničáři levý pruh. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte zdržení od Loděnice. Kamiony brzdí na 9. kilometru, osobní auta v levém pruhu o kus dál před Rudnou. A na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy pomalu za sjezdem na Řitku. Na 12. kilometru zhořilo osobní auto. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zataženo až oblačeno a nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

teplo a nebo leje, vstoupáš z hůru do mraků. Jinak vítr v zádech přeje, než být oběť zázraků. Dále vidíš nad silnicí od sanitky modrou zář. Dole oči čekající, ty však neznáš jich tvář. Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musíš snít.

0: Krokodotoru nad krajinou. Volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník to se dá.
1: Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést.

0: nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musíš snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se času přidá štěstí a vrtulník dosedá.
1: Je právě 11 minut po 8 hodině, pondělí 11. květen. Co tento den přinese? V Bruselu se dnes setká Mezinárodní koalice pro návrat ukrajinských dětí. Papež Lev XIV. Má přijmout na soukromé audienci nového vídeňského arcibiskupa Josefa Greenwidla. S motem Rodino pohni se pokračuje v Tuzemsku Týden pro rodinu. 18. ročník kampaně Rodinného svazu České republiky chce upozornit na význam pohybu pro zdraví dětí i dospělých, ale také na důležitost společně tráveného času a vztahů v rodině. Odbornou konferenci Novinky v pomoci dětským obětem násilí hostí Poslanecká sněmovna. V Pražském centru současného umění DOX se odehraje vyhlášení vítězů ankety o nejoblíbenější dětskou knihu roku 2025 Kniha dětského srdce. Organizuje ji Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského s ministerstvem školství. Valné shromáždění Učené společnosti v Karolínu se zaměří na téma občanské společnosti a komunikace v ní. Součástí programu je slavnostní udělení cen a medailí pro vynikající vědce, pedagogy i studenty. Clementinum bude do středy dějištěm 53. konference o knihovnictví, archivnictví a informačních zdrojích střední, východní a jihovýchodní Evropy. Má podtitul Knihovny a exil, knihy, čtenáři, příběhy. Krajský soud v Praze rozhodne v kauze někdejší představené pravoslavného kláštera v Loděnici na Berounsku, je obžalovaná ze zpronevěry. Začne pravidelná údržba staroměstského orloje, obnova se týká celkem 8 soch. Na téma válka a víra na Blízkém východě promluví dlouholetý zahraniční zpravodaj a religionista Pavel Novotný v Ostravě ve Velkém sále biskupství od 18 hodin. Přednášku pořádá diecéze Ostravsko-Opavská s Templefestem Ostrava. Na den otevřených dveří zve společnost pro ranou péči o v Ostravě Zábřehu nejen rodiny s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Potrvá do 17 hodin. Do zítřka potrvá na svatém hostýně porada děkanů Olomoucké arcidiecéze.

šedý vlas, tvý známý diví se ti zas, jak můžeš vůbec si mě brát, když už nejsem přijít.

0: Státním horským lázním Karlova Studánka na Bruntálsku v posledních letech výrazně přibylo pacientů s psychickými obtížemi, posilují proto péči o ně. Před hlavní sezónou také například opravili rozvody vody v balneoprovozech a chystají rekonstrukci trafostanic, informoval ředitel těchto nejvýše položených lázní v zemi Martin Voženílek. Starostka Karlovy Studánky Radka Chudová včera při slavnosti žehnání pramenů vyjádřila velkou radost, že se podařilo obnovit tradici zahajování lázeňské sezóny.
1: Já si myslím, že ta Studánka si to zaslouží, že tady máme bohaté přírodní léčivé zdroje po mnoha generací a je potřeba o ně pečovat a pečovat i mimo jiné tím, že si to budeme připomínat, že budeme žehnat ty prameny a že budeme se k těm přírodním zdrojům, které tady máme, chovat laskavě a s úctou a s pokorou. A za to nám bude velké díky to, že budeme odcházet tady k naplnění zdravím a spokojení na duši.
0: Včerejší slavnost na Karlově Studánce zahájila bohoslužba, po které přešel průvod od kostela k pitnému pavilonu, kde požehnal prameny biskup Martin David. Mezi množstvím návštěvníků korzovali členové spolku panstva v dobových kostýmech oživujících atmosféru lázeňských promenád z 19. století.

To nám zpívala Honza Nedvěd mladší. Slovenská písničkářka Soňa Horňáková vydala své 8. studiové album Na zadnej straně hodiněk. Nabízí na něm 12 komorně laděných poetických písní, které stojí na střídmých aranžích a důrazu na text a atmosféru. Hudbu i většinu textů napsala sama Horňáková. Výjimkou je titulní skladba s textem básníka Josefa Augustína Štefánika. My si z tohoto alba pustíme píseň Tvoje listy.

Kráčí krásný čas po 31. minutě a 8. hodině vám přeje Daniel Blaške. Prožíváme pondělí 6. velikonočního týdne 11. květen 2026. V katolickém kalendáři máme jméno svatého Ignáce z Lákony a podle civilního kalendáře přejeme všem svatavám. Pád vídeňské banky Credit Anstalt před 95 lety vedl k hospodářskému krachu mnoha podniků ve střední Evropě. Osmdesátiny by oslavil tvůrce umělého srdce, loni zesnulý americký vynálezce Robert Jarvik. A aktuální jubilea 66. narozeniny slaví teolog, biblista a hebrajista profesor Martin Prudký, duchovní Českobratrské církve evangelické. Stejně tak historik umění Jiří Fajt. 76 let se dožívá kněz, teolog a učitel Salesián pater Rudolf Smahel, odpůrce a vězeň komunismu. 76. narozeniny slaví i americký hudebník, zpěvák, skladatel a dirigent Bobby McFerrin. 96 let se dožívá spisovatelka a filmová scénáristka Eva Kantúrková, mluvčí Charty 77 a vězeňkyně komunismu, po jeho pádu také zakládající osobnost Občanského fóra. Nabídneme si také z našeho programu do odpoledních hodin čaj do páté ve 4 hodiny odpoledne nabídne hudební poctu českému hudebnímu skladateli, textaři a zpěvákovi Oskaru Petrovi, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Pořad připravila hudební redaktorka Helena Bretfeldová. 17.10 na vás čeká pořad Komunikace mezi námi, tvůrci a vámi, posluchači a přispěvateli, tedy Rudl, a po delší době vydala nové album kapela Alibaba, která hraje folk s prvky blues a jazzu. Nazvala Furt stejný a nabízí na něm nové písně svého kapelníka Miroslava Vepřka, mimo jiné jednoho z prvních držitelů ceny Proglasu za krásu slova. Právě Vepřek, který je docentem na katedře bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci, bude hostem Janise Morase v pořadu Jak se vám líbí v 19 hodin a 15 minut.

0: Zobudiť sa a vidieť krajší svet.
1: Po bitvě pro Ukrajinu pomohou za necelý měsíc dobrovolníkům působícím v zemi, která čelí pátým rokem ruské agresi. Jejich koordinátor Jakub Zajíc pro Glasu upřesnil.
2: Projekt Pobyty pro Ukrajinu je projekt, kdy se snažíme tady z České republiky a ze Slovenska pečovat o ukrajinské dobrovolníky, kteří už více než 4 roky pomáhají vdovám a sirotkům popadlých mužích na Ukrajině. To znamená, přímo na Ukrajině se odehrávají pobyty pro vdovy a sirotky, kdy oni jim pomáhají vyrovnávat se s bolestí, ztrátou a traumaty, na které já a i mnozí z nás i kolegové, kteří jsou v organizačním týmu těchto pobytů pro ty dobrovolníky v Česku, tak tam jezdíme na tu Ukrajinu a právě na těchto pobytech, kde oni se starají o vdovy a sirotky, tak je spousta dobrovolníků, kteří už jsou za 4 roky velmi unavení. A to je právě důvodem, kdy my je chceme pozvat do České republiky a v rámci týdne jim nabídnout rehabilitaci, a to jak po fyzické, duševní, ale i duchovní stránce.
1: Jakuba Zajíce jsme se také zeptali na původ iniciativy.
2: Celé to vzniklo asi první cestou s Petrem Hůštěm, který je humanitární pracovník, který už od první chvíle, co začala válka na Ukrajině, tak tam jezdí. A když já jsem sám potom byl na jednom z pobytů, které Petr Hůš v rámci organizace na Ukrajině dělá, tak jsem se potkal s ředitelkou Trauma Healing Institutu z Kyjeva, která nás požádala, že by byla moc ráda, kdyby bylo možné zorganizovat nějaký odpočinkový rehabilitační pobyt právě pro dobrovolníky z Ukrajiny. A tam začal první pobyt, který proběhl v listopadu minulý rok, a setkali jsme se s prezidentem na Pražském hradě a kromě toho jsme nabídli týden masáží, péče, různých workshopů, ale také příležitostí k odreagování se, zastavení si a odpočinku.
1: K podobě odpočinkového týdne nám Jakub Zajíc z pobytu pro Ukrajinu řekl.
2: Do této chvíle se podařilo zorganizovat už 4 pobyty pro celkem 86 dobrovolníků a rozhodně nekončíme. Naším dalším projektem je pobyt pro 140 dobrovolníků, a to na Slovensku v Králově Lehotě, kdy to zase bude pro dobrovolníky, kteří se starají o vdovy a sirotky. Bude to tentokrát pro psychoterapeuty a terapeuty, facilitátory a i dobrovolníky s dětmi. To znamená, chceme celé rodiny takto na chvíli dostat do bezpečného území, aby se opravdu skutečně mohli odpočinout, a bude to zase týden. Rozpočet toho pobytu asi už je 1 000 000 korun, takže je to i, řekněme, finanční výzva. Přípravy v tuto chvíli už vrcholí, ale moc se na tento projekt těším. A kromě toho pobytu v Králově Lehotě také ještě plánujeme další aktivity, a to například ještě další pobyt pro dobrovolníky, tentokrát na Ukrajině v srpnu, anebo bychom v rámci naší organizace otevřít také arteterapii přímo v Kyjevě, a to do konce tohoto roku.
1: Pobyty pro Ukrajinu lze podpořit.
2: Kdyby někoho tento projekt

0: Na travnatý svah Žďárské zelené hory se po roční přestávce vrátilo stádo ovcí. Pastva tam několik let pomáhala potlačovat náletové dřeviny a vysokou trávu třtinu křovištní, aby poměrně strmá stráň pod poutním kostelem mohla lépe fungovat jako louka. Loni ovce na svahu nebyly kvůli tehdejšímu riziku šíření slintavky a kulhavky. Pastvu tam zajišťuje po dohodě s městem a ve spolupráci se sdružením Krajina farmář Milan Daďourek. K přínosům pastvy v předchozích 5 letech řekl.
1: Po těch asi 4 letech už prakticky jsme dosáhli stavu, který jsme čekali, že budeme mít tak za 7, za 10 let. To znamená, v první řadě zmizely prakticky všechny takové zmáhající se dřeviny. I druhy, u kterých jsme to úplně nečekali, že zmizí, jako třeba ostružiny, tak je to docela pěkně vidět, ten vliv. Co se povedlo překvapivě dobře, překvapivě rychle, tak bylo to omezení třtiny.
0: Na stráni Zelené hory byly ovce poprvé roku 2020. Podle tehdejšího sdělení radnice došlo k obnově pastvy po téměř 2 stoletích. Minulý rok, když ovce chyběly, se o kosení dobrovolnicky postarali pracovníci městského úřadu.

sejdu k potoku, vzhlédnu k horám a projasním si zrak. Už nesním o světě slávy,

0: Při poslechu relace Před kostelem vás vítá Antonín Žolnerčík. Dnešní pořad natáčíme v budově Ostravského biskupství, to znamená doslova před kostelem, neboli v těsné blízkosti nejstaršího ostravského kostela chrámu svatého Václava. U mikrofonu vítám vedoucího tiskového odboru a současně mluvčího biskupství pana Ondřeje Elbela. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Elbele, v letošním roce slaví ostravsko-opavská diecéze 30 let od svého založení. Ale než se k tomuto tématu dostaneme, rád bych připomenul už 10. ročník projektu Otevřené chrámy. Tak jak to bude letos s otevřenými chrámy?
1: Skutečně slavíme kulatý ročník 10. otevřených chrámů, tedy projektu, kdy se snažíme zpřístupnit maximální možný počet kostelů, aby když k ním lidé přichází například při procházkách, při výletech na turisticky zajímavá místa, našli otevřené dveře nebo aby mohli vzít za kliku a aby se skutečně dostali dovnitř a uvnitř, aby je třeba čekala i nějaká komentovaná prohlídka tam, kde je to možné. A v letošním roce takto otevíráme 57 kostelů v Moravskoslezském kraji, skutečně ve všech oblastech, ve všech okresech Moravskoslezského kraje. A v tom seznamu najdeme místa, jak ta nejzvučnější a nejznámější počínaje Cvilínem, který je dlouhodobě nejnavštěvovanějším kostelem v tomto projektu, tedy poutní místo nad městem Krnov pro posluchače, kteří jsou z dálky, tak kostely rovněž velice navštěvované na Hukvaldech nebo na Radhošti, ve Štramberku. Zkrátka tam, kde turisté, poutníci přicházejí ve velkých počtech. No ale v každém roce se snažíme přidat i pár novinek, zajímavostí, které třeba nejsou úplně v širokém povědomí. Zmínil bych třeba kostel svatého Valentina v Bravanticích u Bílovce v podobné oblasti, kostel v Tošovicích u Oder a i na Novojičínsku máme ještě jednu novinku a to je zpřístupnění kostela v Lichnově u Nového Jičína. Takže to jsou možná takové cíle, kam se dá dobře dojet na kole nebo se tam vydat, protože to nejsou úplně typické výletní destinace, ale my je prostřednictvím projektu Otevřené chrámy chceme lidem doporučit.
0: Domnívám se, že dlouhodobě tím nejotevřenějším kostelem je ostravská katedrála. Návštěvnost katedrále stoupá nebo klesá během otevřených chrámů?
1: Myslím, že je velice důležité, že ostravská katedrála Božského spasitele i jako takový hlavní kostel, nejen diecéze, ale i největší kostel v Ostravě, jako městský kostel uprostřed historického jádra Ostravy, je otevřený tak, jak je to jenom možné od úterý do neděle v těch pravidelných časech i se spovědní službou, která je tam po většinu dní připravena. Takže díky projektu Otevřené chrámy návštěvnost katedrály skutečně roste a tu otevřenou katedrálu nepřerušují letos ani velké stavební práce, které v katedrále chystáme nebo které už se tam dějí. V prvé řadě přestavba adorační kaple pod jejíž podlahou bude místo posledního odpočinku ostravsko-opavských biskupů a druhý projekt, obrovský projekt, dostavba Varhan, projekt Varhany pro Ostravu, kdy se těšíme, že již letos na podzim bychom mohli slyšet v naší katedrále Varhany, které mají zajímavou minulost, pocházely Paláce kultury v Praze, potom je používala Janáčkova filharmonie, o tom bychom se mohli bavit hodně dlouho, ale zkrátka teď už získají konečně svůj trvalý domov u nás v katedrále.
0: Ostravská katedrála má pomyslnou sestru, což je konkatedrála Panny Marie v Opavě. Ta je podobně otevřena jako katedrála a nějaká spovědní služba také?
1: Ano, posluchači najdou na webu www.otevřenechrámy.cz konkrétní otevírací dobu všech kostelů, o kterých je řeč, takže i opavské konkatedrály. Tam jsme v letošním roce také zavedli pravidelnou zpovědní službu jeden den v týdnu. A zajímavé je u opavské konkatedrály, že je teď více v centru pozornosti opavského veřejného života, protože město v jejím těsném okolí nechalo zbourat zatím část obchodního domu Slezanka, díky čemuž vlastně vznikl nový pohled na konkatedrálu, tak jak možná bývala vidět v minulosti, a vlastně se stala teď ještě vlastně větším tahákem nebo více přitahuje pozornost návštěvníků Opavy.
0: Dalším často navštěvovaným chrámem, otevřeným, nově se spovědní službou je také farní kostel v Českém Těšíně.
1: Ten jsme zařadili do otevřených chrámů v loňském roce, protože byl jubilejním chrámem Ostravsko-opavské diecéze. A ano, tam máme stálou zpovědní službu nově také, a to každý čtvrtek, takže připomínám, Opava je ve středu, Český Těšín každý čtvrtek. A skutečně je výborné, když lidé do toho kostela nakouknou, že tam může čekat třeba i nějaký duchovní, se kterým je možné prohodit pár slov v nějakém duchovním rozhovoru pro toho, kdo třeba nemůže nebo nechce rovnou přistoupit ke svátosti smíření.
0: Na začátku pořadu jste jmenoval jako jedním z nejnavštěvovanějších kostelů také poutní chrám Panny Marie Bolestné a Povýšení svatého kříže na Cvilíně. U Krnova. Jel jsem nedávno kolem vlakem a na kostele bylo vidět lešení. Ještě se opravuje a je přístupný i během těch oprav?
1: Ano, poutní kostel na Cvilíně, to je další kostel, který zůstává otevřený i přesto, že se v jeho okolí nebo na něm dějí velké opravy. Skutečně v nejbližších dnech, když pojedete vlakem zase znova okolo Cvilíně, tak už uvidíte druhou věžní báň nasazenou na věži, takže pro posluchače, kteří třeba delší dobu kolem Cvilína nejeli, ten opravdu teď přitahoval pozornost, protože je to kostel viditelný zdaleka a najednou v loňském roce lidé mohli vidět, že jedna věžní báň chybí. Ta jedna věž byla taková osiřelá najednou a to by proto, že poutní kostel na Cvilíně aktuálně prochází velkou opravou a v tomto roce, byť ty práce pokračují, tak ten kostel je otevřený a to také v té souvislosti, že se jedná o jubilejní rok svatého Františka a poutní kostel na Cvilíně je jedním ze čtyř chrámů nějak vyhrazených speciálně tomu roku svatého Františka.
0: Jeden ze čtyř chrámů, a které jsou ty zbývající tři, kam jistě zaměří kroky nejen františkánů, třeba terciářů?
1: První jsme zmínili, k tomu druhému je to jen pár kroků, protože je to dole v Krnově minorický kostel narození Panny Marie a další máme v Opavě také u minoritu kostel svatého Ducha a čtvrtý, teď mě vlastně napadá, že jsou všechny čtyři ve Slezsku, takže to jsou čtyři slezské františkánské chrámy. To je klášterní kostel sester Alžbětinek v Jablunkově.
0: Do projektu Otevřené chrámy se nově zapojí i jiné církve?
1: Vlastně dlouhodobě spolupracujeme s dalšími křesťanskými církvemi v Moravskoslezském kraji a jsme rádi, že jsou součástí otevřených chrámů, ať už se jedná o Kristův kostel na Českobratrské ulici v Ostravě nebo evangelický kostel v Orlové. To jsou dva kostely, které mají společné, že krom toho, že jsou otevřené pro ten místní sbor věřících, tak přitahují nějak pozornost i další lidi, jsou otevřené pro komunitní akce. To možná platí zvlášť v té Orlové, kde si skutečně museli křesťané zhromáždění kolem toho kostela nějak vydobít jeho zachování a jeho záchranu, protože také neměli jednoduché na Cingrově kopci v Orlové, také nějak jako postižené důlní činností. Takže skutečně jsme rádi, že mezi 57 otevřených chrámů v Moravskoslezském kraji patří i dva evangelické kostely.
0: Řekl bych, asi 2 roky nebyl otevřen chrám Panny Marie ve Frýdku, Bazilika Minor, ale letos už otevřen je. Proč byl uzavřen 2 roky?
1: Frýdecká bazilika podstoupila takovou generální obnovu, opravu, kdy nyní už můžu říci, že lidé mohou přicházet do baziliky a mnohým se otevírají ústa takovým překvapením a nadšením z toho, jak krásná bazilika po opravách je. Připomenu, že to byl velký projekt, skoro 50-milionový, vydatně podpořený prostředky z Evropské unie, kraje, města, z prostředků místních farností, z veřejné sbírky. A projekt, ve kterém bazilika vlastně získala takovou novou tvář uvnitř, protože se podařilo uvést baziliku do podoby uvnitř velice barokní, a to i barevně. Kolegové v farních patrikách našli zprávu, že v těch prvních letech, bavíme se o třeba 80. letech 18. století, frýdečtí baziliku vymalovali spíše provizorně světlými barvami a tu výmalbu, kterou zřejmě zvažovali, odložili, tak to tam píšou, a vlastně nyní po více než 240 letech vlastně přibližujeme frýdeckou baziliku k tomu původnímu vzoru, takže takové světlé barvy jako světle žlutou tam teď nahradila světle růžová, je tam výrazná i taková jemně šedá barva. Jsou to barvy, které velice ladí k hlavnímu oltáři, k baldachínu, který je nad sloupem se soškou Panny Marie Frýdecké, takže ten kostel je nyní, dovolím si říct, kompaktnější, vytváří to jeden barevný celek, ale barevnost to není jediná věc, která se podařila nějak udělat ve Frýdecké bazilice. Je to taky nová adorační kaple, kaple svatého kříže, pod kterou byli pohřbeni příslušníci šlechtického rodu Pražmů. A druhá velká novinka je zpřístupnění velké krypty pod bazilikou. V té velké kryptě nyní jsou uloženi taky ti pražmové, ale také tam jsou, také je to místo posledního odpočinku některých frýdických kněží, měšťanů. A pod bazilikou byli také pochováni utonulí poutníci z Tovačova, což nám svědčí o tom, že význam baziliky, které se říká někdy taky Slezské Lurdy, výrazně překračoval hranice Slezska, nejenom toho rakouského nebo českého, tedy které je na území České republiky současné, ale že do Frýdecké baziliky dříve putovali i lidé z daleko odlehlejších míst. A je zajímavé, že se nyní daří znovu navazovat takové vztahy a přátelství s poutníky z Polska, kteří v docela hojném počtu navštívili i to slavnostní otevření baziliky v pátek 1. května, protože v polských Beskydech velice blízko trojmezí Slovenskem a Českem na 30. Javořinka 30. je kostel zasvěcený Panně Marii Frýdecké a v letošním roce v srpnu bude tento kostel povýšen na poutní místo bělsko-živěcké diecéze, takže to byla jedna farnost, ze které lidé připutovali do Frýdku, ale také to byli poutníci ze Staré Vši, což což je farnost ještě odlehlejší než Javořinka. A tam je zajímavé, že v této farnosti se zachoval starý kříž, který je úplně stejný jako kříž ve Frýdecké bazilice, který má na jedné straně kříže, tak jak to očekáváme, Kristovo tělo, ale na druhé straně toho kříže je soška Panny Marie Frýdecké a s tímto procesním křížem oni připutovali také v pátek 1. května do Frýdecké baziliky a říkali, že v podstatě jejich předkové až do první světové války chodívali do Frýdecké baziliky, potom spor o Těšínsko, rozdělení státní hranicí tuto tradici přerušil a oni nyní navazují na své předky, vracejí se do Frýdku k Panně Marii Frýdecké, která jim je velice blízká.
0: Říkal jste 1. května slavnostní otevření baziliky. Vy jste tam byl.
1: Je to pravda.
0: Bylo tam hodně lidí a vzácné osobnosti.
1: Skutečně to byla velká slavnost, která celý víkend přitahovala poutníky i sousedy baziliky z okolního sídliště. Mě to trochu připomíná výrok z pohádky Volejte sláva a 3 dny se radujte, nebo 5 dní se radujte, 3 dny se radujte, protože ta oslava byla rozprostřena do pátku, soboty i neděle, ale v pátek 1. května to skutečně začalo mší svatou s nunciem. Byla to poslední příležitost pro nás věřící v Česku se rozloučit s nunciem okolem před jeho odletem na novou misi na Haiti. Takže si dovolím říct, že to setkání mělo i takový dojemný charakter, protože to bylo loučení na evidentně velmi dlouhou dobu, pokud vůbec se ještě budeme mít možnost vidět s nunciem okolem. Takže i on velice děkoval za přijetí, připomněl, že tady v diecézi svoji českou misi zahájil před 4 lety, nyní ve Frýdku ukončil. A takový milý nebo neformální kontext vztahu s nunciem nějak zvýraznila i závěrečná píseň Okolo Frýdku cestička, kterou bazilika zborově nunciovi zaspívala. A byl to takový skutečně pěkný moment, který vyjádřil jeho přátelství k České republice.
0: Jsou frýdečtí farníci rádi, že už konečně ta bazilika bude v provozu, protože jinak museli chodit pouze do farního kostela svatého Jana Křtitele?
1: Myslím, že určitě ano, protože frýdečtí farníci, ale taky lidé z širšího okolí mají k bazilice nějaký hluboký vztah. Je to místo, kde mnoho lidí hodně věcí prožilo s Pánem Bohem, s Matkou Boží, takže byla vidět veliká radost. Já bych chtěl vyzdvihnout na tomhle místě nasazení frýdecké farnosti do přípravy toho slavnostního dne, skutečně dnem i nocí tam ještě připravovali baziliku, uklízeli, nějak chystali, takže to bylo určitě jejich obrovská zásluha, že ten slavnostní den byl tak pěkný i pro příchozí z okolí a určitě stojí za to říci, že oni si uvědomují ve Frýdku, že je to významné poutní místo a chtějí i do budoucna nějak vlastně vracet Frýdku tento status poutního místa a proto i v letošním roce obnovují tradici takových drobných pěších poutí z Hájku, což je kaple na okraji Frýdku, kde se občerstvovali poutníci, když přicházeli do města. Zároveň je ta kaple spjata s tradicí svaté vody, lidé jí připisovali velký význam. Takže na tuto poměrně krátkou pouť z Hájku do baziliky frýdečtí farníci vyrazili už v sobotu 2. května večer a plánují to znova i při dalších hlavních frýdeckých poutích. Takže nejbližší příležitost bude 30. května večer, v předvečer dne, kdy se slaví navštívení Panny Marie, což je patrocinium frýdecké baziliky minor.
0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. U mikrofonu mám tiskového mluvčího ostravského biskupství Ondřeje Elbela. Bazilika ve Frýdku zdárně opravena, rekonstrukce ukončena. Ale další rekonstrukce doposud probíhá na významném otevřeném chrámu také, což je šikmý kostel ve Staré Karviné. Co se tam děje? Padá kostel?
1: Věříme, že nepadá, ale souvisí to s nakloněním šikmého kostela svatého Petra z Alcantary, protože posluchači si jistě dovedou představit, že když například prší nebo jsou nějaké takové vlhké podmínky ve vzduchu, tak ta jedna nakloněná zeď trpí více než ostatní a proto musíme opravovat fasádu šikmého kostela častěji, než je tomu případě jiných kostelů. To je první důvod, proč je šikmý kostel obalený do lešení v tuhle chvíli. Ale druhá věc, taky velice důležitá, je, že měníme střešní krytinu, bezasbestový eternit teď nahrazujeme pálenou bobrovkou, takže poutníci, cestující, turisté, všichni, kteří pojedou okolo, se mohou těšit nebo mohou očekávat výraznou změnu barevnosti střechy, protože v poslední době jsme byli zvyklí na takový ten šedavý povrch střechy šikmého kostela a nyní přijde taková ta okrová, pálená, cihlová barva tašek, takže šikmý kostel zase získá novou tvář, ale to není žádná novinka. Máme potvrzeno v nějakých archivních záběrech, že to byla původní střešní krytina, takže zase se vracíme do minulosti a opět si to nemůže vlastně nikdo z nás pamatovat. A možná přidám ještě jednu věc, když se bavíme o těch opravách kostelů, ještě podotýkáme, že šikmý kostel zůstává otevřený během celé opravy, lidé mohou přicházet na bohoslužby i na prohlídky, tak ještě se vrátím k Frýdecké bazilice s dovolením, protože tam sice jedna fáze rekonstrukce končí, ale druhá vlastně začíná, protože na podzim se farnost chystá pustit do další fáze, což je obnova venkovní fasády. To už nijak neovlivní ten vnitřní prostor nebo provoz poutního kostela, ale mohou posluchači očekávat, že i na Frýdeckou baziliku se lešení objeví.
0: Tak, pane Elbele, konečně se dostáváme k 30. výročí založení ostravsko-opavské diecéze. Také se chystají slavnosti.
1: Jak posluchači mohli slyšet v předešlých minutách, děje se to opravdu hodně v naší diecézi a tak to výročí vlastně tak v tom kalendáři vypadá jako jedna akce z mnoha, no ale chtěli bychom, aby 30. květen byl v naší diecézi opravdu dnem vděčnosti za to, že to společenství diecéze můžeme tvořit, i když není dokonalé, i když má různé chyby, i když si prožívá různá zranění, která jsme třeba vyznávali v postní době v cestě smíření, která taky souvisela s výročím naší diecéze. Takže 30. května chceme ale hlavně děkovat. Budeme děkovat při bohoslužbě v ostravské katedrále, která začíná o 14:30 odpoledne. Je to i proto, že den předem je noc kostelů, takže aby lidé, kteří jsou zapojeni do noci kostelů ve svých farnostech, mohli ještě ráno vydechnout, uklidit po noci kostelu a odpoledne se vydat do katedrály na slavnostní mši svatou, kde zveme také biskupy jiných diecézí, i sousedních diecézí ze Slovenska a Polska. A po té slavnostní mši svaté bychom rádi všichni, kteří tam budeme, biskupové, kněží, laici, všichni poseděli okolo katedrály na takovém posezení, takovém Strassenfestu nebo pouliční slavnosti, takže to, na to se já osobně velice těším a ten slavnostní den ukončí potom modlitba Nešpor v 18 hodin. Chtěl bych v souvislosti s výročím velice pozvat taky lidi, kteří se někdy pohybují Ostravou, na venkovní výstavu, kterou chystáme v ulicích Ostravy, nejprve u obchodního centra Nová Karolina, to je od 11. května do 29. května a od 29. května bude ta výstava přesunuta před katedrálu až do poloviny června. A právě před nocí kostelů, během noci kostelů, během výroční slavnosti si budou moci lidé prohlédnout výstavu, která pojímá příběhy různých lidí naší diecéze. Jsou to příběhy jejich víry, jejich služby, jejich života v církvi, takže to je to, co chceme i pro svět okolo, který třeba neví, že něco slavíme, tak i tímhle chceme vyzařovat. A vydáváme také zajímavou publikaci, která vlastně bohatě mapuje těch 30 let diecéze. My jsme si uvědomili, že odcházejí pamětníci a že třeba to dění prvních let diecéze, kdy ještě třeba nebyl tak rozšířený internet, tak nemáme vlastně tak dobře zmapované, takže jsme se snažili splatit trochu kus tady toho dluhu. Ale kolegové, kteří tu publikaci připravovali, zejména zmíním kolegu Libora Reznera, tak ten si dal záležet i na té starší historii diecéze, abychom se netvářili, že jsme vznikli na zelené louce, ale že tady navazujeme ať už na olomouckou arcidiecézi nebo na vratislavskou diecézi. Takže, že jsme zkrátka diecézí, která se skládá z různých oblastí, i třeba někdy s odlišnými dějinami, o tom, že jsme taková hraniční diecéze, která ale snaží spojovat to, co je mezi námi rozdílné.
0: Tak k výročí ostravsko-opavské diecéze jsme zatím pozvali věřící do katedrály. A můžeme je pozvat i na nějaké poutě nebo nějaké vyšlapy někam do hor. Není to daleko z Ostravy?
1: My jsme nechtěli věřící zahltit nějakou obrovskou nabídkou akcí k výročí, protože těch akcí se děje i tak hodně, ale přece jen skutečně máte pravdu, chceme pozvat na konci prázdnin 31. srpna, je to pondělí, na den modlitby za náš domov, kterou chystáme na dvou významných vrcholech naší diecéze, na Pradědu a na Lysé hoře, kdy tam chceme společně vystoupat na obě místa paralelně a v 16 hodin odpoledne se tam společně modlit za naši diecézi, ale i tak šířeji za náš kraj. Rádi bychom pozvali bratry a sestry z jiných církví taky k této modlitbě za ten prostor, ve kterém žijeme, za naše města, obce, za naše vzájemné vztahy, za to společné kráčení do budoucnosti. Jenom Pán ví, co nás čeká, tak ale chceme to objevovat společně, tak to bude taková, neříkám tečka za tím rokem diecéze, ale přece jenom určitě to bude tečka za prázdninami a doufáme, že i hezký moment v tom roce, kdy si připomínáme 30 let od zřízení ostravsko-opavské diecéze.
0: V ostravsko-opavské diecézi se nachází celá řada významných poutních míst, tak jistě Cvilín, Frýdek, už jsme jmenovali, ale třeba ještě vůbec nezaznělo Mariahilf.
1: Ano, Mariahilf je taky významným místem, které stojí za pozornost, které stojí za to vypravit se do lesů na Zlatohorsku a tam skutečně se dá dobře zastavit v tichu, protože to s výjimkou těch velkých poutí nebo třeba nedělí není místo, které by přitahovalo obrovské davy a to možná vytváří i kus jeho síly pro lidi, kteří mají Maria Hilf rádi, takže tam velice zvu a když zmiňujete poutní místa, tak zmíním i takovou iniciativu, která určitě souvisí, což je velká pěší pouť za Jesenicko, kterou každoročně v srpnu pořádají místní lidé z Jesenicka a propojují 14 poutních míst Jesenicka, živých i pozapomenutých, ale otázkou je, jestli to jsou ještě pozapomenutá místa, protože ta velká pěší pouť za Jesenicko je už určitě 5 let připomíná nebo vrací je do povědomí, takže to jsou místa jako Nízká hora u Supíkovic, Boží hora u Žulové, je to například Křížový vrch nad Jeseníkem a další větší i menší místa, kam lidé přicházeli se svými modlitbami a přicházejí stále, tak to bych taky doporučil posluchačům se podívat i na tato místa, která třeba nejsou tolik známá, ale je tam na co navazovat, stojí za pozornost. Určitě zmíním Radhošť, kde se opět chystá letní poutní sezóna s pravidelnými bohoslužbami každou sobotu. Prašivou zmíním taky místo, kde lidé mohou přes prázdniny nejenom se pomodlit v kostele, ale taky tam vyslavit mši svatou. Tradičně to bývá dvakrát týdně, ve středu a v neděli, takže je před námi čas léta, čas putování, čas dlouhých večerů, tak je hezké je moci trávit i na poutních místech. A mám k tomu teď ještě takovou čerstvou vzpomínku. U příležitosti uvedení baziliky do provozu farnost připravila i takový videomapping, tedy světelnou projekci, která se opakovala v pátek, v sobotu i v neděli o tom prvomájovém víkendu. Promítali různé pomocí takové umělecké videoprojekce, různé momenty z historie baziliky a byla to skutečně událost, která přitahovala velké množství lidí z Frýdku Místku a okolí a bylo hezké vidět, že v tom takovém jarním teplém večeru je ta bazilika místem, které přitahuje lidi bez rozdílu a tak to bych si třeba já osobně přál, aby tomu tak bylo i u dalších poutních míst, která v diecézi máme a konec konců všech našich kostelů.
0: Tak trošku se smutkem v duši vzpomeneme na biskupa Františka Václava Lobkovice, který stál u zrodu této diecéze, který tady dlouhá léta o diecézi staral, pečoval, jak je pamatováno na biskupa Františka.
1: Tak biskup František je neodmyslitelně s touto diecézí spjatý. On vlastně i tak přemosťuje tu předdiecézní historii a tu diecézní, protože tady na různých místech sloužil v Mariánských horách ve Frýdku a tím svým návratem do diecéze z Prahy vlastně navázal a propojil tu minulost s novou diecézí a v letošním roce na něj také chceme vzpomenout. Ono se vlastně příští rok blíží už i 5. výročí od jeho úmrtí a my bychom rádi na závěr tohoto roku někdy prostě v době mezi tím výročím diecéze a třeba tím výročím jeho úmrtí rádi naplnili jeho poslední vůli a rádi bychom přenesli jeho tělo z kostela svatého Václava do katedrály Božského Spasitele, kde už se, jak jsem před chvílí říkal, kde se chystá hrobka pod novou adorační kaplí, abychom tak skutečně naplnili jeho přání, aby byl pohřbený v katedrále jako první sídelní biskup ostravsko-opavské diecéze.
0: Tak na závěr nezbývá, než popřát ostravsko-opavské diecezi minimálně dalších několik set let budoucnosti a ať tuto diecezi její patronka, svatá Hedvika, neustále chrání a samozřejmě Matka Boží, ať žehná všem, kteří v této diecezi žijí a o ní pečují. Pane Elbele, moc vám děkuji za tolik informací a ať i vám Pán Bůh žehná ve vaší činnosti zde v tiskovém oddělení.
1: Moc děkuji a zvu všechny posluchače srdečně do naší diecéze. Udělejte si výlet nebo pouť, těšíme se na vás.
0: Na Proglasu jste poslouchali relaci Před kostelem s tiskovým mluvčím ostravského biskupství Ondřejem Elbelem. Jsme hovořili nejen o akcích k 30. výročí založení ostravsko-opavské diecéze. Od mikrofonu se loučí a při dalších pořadech Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
2: Navlněná silí a touhy pomoci. Nese se vítězství třídy dělnické, mocní za zmocní jsou a dělník bez pomoci, výsměšně s předvojem vlády rolnické. Přes spáleniště, přes krvavé řeky, buduje revoluce nový lepší svět.

bolševik pohltí. Stát vlastní vše a sám patří straně, knihovny rozmetá, kostely rozdrtí. Průvodce zastaví až v snědeném krámě, zničené vesnici, tlampače dechovku. Radostným pochodem do kroku hrají, stařec si šetrně povolí žárovku, prázdný je chlív a krávy družstevník dojí. Přes páleniště, přes krvavé řeky buduje revoluce nový lepší svět.

kněží na Uranu, vojáci v okovech, vzpůrného básníka korekcí léčí, vzdělanost bez maru v marněných životech a ženy po mužích v chudobě

0: Za pár vteřin je 10 hodin a také vysíláme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus. A fotbalové Slávii nehrozí odečet bodů za výtržnosti v sobotním derby. A šéfka unijní diplomacie Kalasová odmítla německého ex-kancléře Schrödera jako prostředníka v rusko-ukrajinských rozhovorech. Zprávy a Martin Matějka. Francouzská pasažérka z výletní lodi MV Hondius má pozitivní test na hantavirus. Informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Stav ženy se podle ní v noci zhoršil. Další 4 evakuovaní pasažéři původem z Francie mají výsledky testů negativní. Ristová dodala, že ale test podstoupí znovu. Fotbalové Slávii nehrozí vyšší odečet bodů za výtržnosti fanoušků v sobotním derby se Spartou. O teoreticky získané body může přijít jen v případě kontumace utkání. Ačkoliv v zápas byl přerušen zavedení Slavie 3-2 nad Spartou. Českému rozhlasu to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner.
3: Odebrání bodů, pokud se bavíme o tom, že ta kontumace vlastně by byla ztráta těch bodů, protože zápas se nedohrál za stavu 3-2 pro Slavii, to znamená, ta by získala body, kontumací by samozřejmě došlo k odebrání bodů. Takže z tohoto pohledu je to odebrání bodů.
2: Slávii hrozí kontumace utkání, uzavření stadionu a pokuta 10 milionů korun. Disciplinární řízení je vedeno také se Spartou. O trestech rozhodne komise Ligové fotbalové asociace zítra. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová odmítla, aby se bývalý německý kancléř Gerhard Schröder stal zprostředkovatelem rozhovoru o ukončení ruské války proti Ukrajině. Původně to navrhl ruský prezident Vladimír Putin. Kallasová dodala, že Schröder loboval za ruské státní společnosti a seděl by tak na obou stranách stolu. Šéfka unijní diplomacie zároveň označila třídenní příměří v bojích za cynické. Podle ní bylo určené k tomu, aby ochránilo vojenskou přehlídku v Moskvě. Ta se uskutečnila v sobotu u příležitosti výročí konce druhé světové války v Evropě.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vláda dnes projedná návrh zákona o zavedení mistrovské zkoušky, složit by ji mohli řemeslníci, kteří mají vzdělávání v oboru a aspoň 3letou praxi. Zároveň by ale měla být dobrovolná. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš zavedení zkoušky vítá. Podle něj dobře fungovala už v minulém století v Československu a pomůže řemeslníkům profesně se rozvíjet.
4: Je to do jisté míry i ochrana spotřebitele, kdy prostě ví, že pokud si vybere mistra toho svého řemesla, tak je tam nějaká garance nejvyšší kvality práce. Je tam zvýšení prestiže řemeslné práce, protože pořád ještě řemesla jsou vnímána jako něco méně, ještě nějaká střední škola nebo vysoká škola.
2: Mistrovskou zkoušku by měli mít možnost absolvovat řemeslníci ze 48 profesí, mimo jiné třeba pokrývači, truhláři, ale taky keramici, krejčí nebo kadeřníci. Nový iránský návrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nepřijatelný. Návrh zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení všech sankcí proti Teheránu. Washington by tak měl podle návrhu zaplatit válečné škody a potvrdit suverenitu Iránu nad Hormuzským průlivem. Irán svým návrhem reagoval na americký návrh. Jeho přijetím by podle iránských médií Teherán přistoupil na přehnané požadavky prezidenta Trumpa. Plán ministerstva školství na navyšování kapacit vysokých škol se v regionech nedaří naplňovat. 7% růst nesplnila ani jedna z univerzit, tedy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita v Liberci a Západočeská univerzita v Plzni. Školy proto přišly o část finančních příspěvků. Ústecká univerzita ta přitom od začátku upozorňovala, že požadovaného navýšení nemusí dosáhnout. Podle mluvčí Jany Kasaničové to neovlivňují jenom počet absolventů středních škol, jejich zájem o vysokoškolské studium a úspěšnost u přijímacích zkoušek.
5: Stěžejním limitujícím faktorem, který v současnosti evidujeme, je již téměř vyčerpaná prostorová kapacita Fakulty zdravotnických studií pro další výuku. Jedná se přitom zejména o výuku ve specializovaných učebnách s využitím simulační techniky a technologií, které nelze přesouvat do standardních učeben.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Britská zpěvačka Dua Lipa žaluje jeho korejskou společnost Samsung. Hudebnice tvrdí, že technologický gigant bez svolení použil její fotografii na obalech televizorů. Lipa požaduje náhradu škody ve výši nejméně 15 milionů dolarů, v přepočtu přes 310 milionů korun. Zpěvačka podle svých právníků už dřív požadovala, aby Samsung její fotografii přestal používat. Společnost ji ale nevyslyšela, Samsung případ odmítl komentovat. Zvýšit kapacitu parkovišť o zhruba 800 parkovacích míst chce do 2 let vedení pražských Hřeb. Společně s technickou správou komunikací hlavního města chystá stavbu patrových nástaveb na parkovištích v Drahoňovského a Skuteckého ulici. Aktuálně chybí na území městské části asi 1600 míst pro auta, říká místostarosta Prahy 17 Martin Benkovič z Hnutí ANO.
6: Praha 17 dokončila ve spolupráci s ČVUT studii parkovacích kapacit. Vůbec poprvé dává přesný a odborný přehled o skutečné situaci s parkováním na území městské části. Považuji to za velmi důležitý krok, protože bez kvalitních dat není možné přijímat dlouhodobě funkční rozhodnutí.
2: Dálnice D7 z Chomutova do Prahy za Louny na kilometru 42,5 zůstává po vážné nehodě neprůjezdná. A vrtulník letecké záchranné služby už sice odletěl, provoz ale nadále zastavený kvůli vyšetřování. Na hlavní části pražského okruhu ve směru z D1 k letišti pokračuje regulace provozu v obou tunelech. A těsně za sjezdem na Písnici na 5. kilometru teď navíc čerstvá nehoda v levém pruhu. Kolona začíná už kousek za sjezdem z dálnice. V Praze na jižní spojce před Barandovským mostem čekejte zdržení v koloně od nájezdu z Vídeňské. Okolo 15 minut se jede ke sjezdu na Modřany, tam nějakou dobu blokovalo jízdní pruh nepojízdné nákladní vozidlo. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zataženo až oblačno a nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 12. Tolik zprávy, teď začíná aktuální.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Na sobotu 16. května chystá město Kroměříž i místní Dům kultury Hanácký den v Kroměříži. Bohatý celodenní program na Hanáckém náměstí otevře v 9 hodin dopoledne dechová hudba z Dounečanka. O 9:45 dopoledne vyjde z náměstí krojovaný průvod vedený stárky a stárkami. Krátce před 10:00 pak začne přehlídka vystoupení hanáckých folklorních souborů. V programu mimo jiné vystoupí dětské soubory Klubíčko, Třešňůvka, Zrníčko, Chropiňáček, Ječmínek a Hanácké šponty. Dospělé soubory Jabloňka, Hanáci z Hulína, Klebetníček, Hanácká beseda Kujetín a Omladina Martinice. K poslechu i k tanci bude hrát cymbálová muzika Dubina. Po celou dobu konání akce bude na náměstí tradiční hanácký jarmark. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný nadcházející týden. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

0: A bylo 11 hodin, vám krásný čas na Pro glasu přeje Daniel Blaške. Je před námi opět čtení na pokračování a opět otevíráme upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci, dnes jeho 17. část. Knihu pro nás přeložil Petr, vítám vás, čte z ní Libor Raclavský.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 17.

této části se seznámíme s dalším poučením svatých otců o vnitřní modlitbě srdce. Dnes to budou výroky svatého Teolepta, Barsanufia Velikého a Jana. A nakonec část užitečného slova o otci Filemonovi. Výroky metropolity Teolepta. Západ slunce způsobí noc. Když Kristus odejde od duše, tehdy ji zahalí mračnou vášní a šelmy myšlenek ji začnou trhat. Vyšlo slunce citu a zvěř se schovává do svých jeskyní. Kristus zazáří na obloze modlící se mysli a veškerý mrav toho světa zmizí a mysl se věnuje své činnosti, to jest božskému učení, do večera. Zdrž se vnějších rozhovorů a bojuj s vnitřními myšlenkami, dokud nenalezneš místo čisté modlitby. A dům, kde přebývá Kristus, posvěcující a utěšující tě svým poznáním a navštívením. Otisk nohou na sněhu buď rozpouští sluneční zář, nebo rozpíjí prosakující voda. Smyslné vzpomínky, vtisknuté do mysli, potírá Kristus, zářící do srdce modlitbou a déšť slz lítosti. Časté modlitby, konané v mysli s vřelým dojetím, zahlazují vzpomínky na minulé skutky. Posvěcení duše myšlenkou na Boha, s vírou a zkroušeným srdcem, stravuje nedobré vzpomínky jako břitva. Osamělý navenek, zkoušej vejít dále do strážní věže duše, která je domem Kristovým, kde je stále přítomen mír, radost a ticho. Kristus, slunce mysli, tyto dary ze sebe vysílá jako paprsky a jako mzdu podává duši, která ho přijímá s vírou a láskou k dobrému. Seď ve své samotě a mysli na Boha. Odpoutej svoji mysl od všeho a zaměří pouze k Bohu. Svěřuj mu všechny nálady srdce a přilni k němu s láskou. Paměť na Boha je nazírání myslí na Boha, který přitahuje zrak a touhu mysli a ozařuje ji svým světlem. Mysl se obrací k Bohu potom, jak v ní ustanou všechny obrazné představy jsoucích věcí a bez vidění zří na Boha. Modlitba je rozhovor s Pánem v mysli, pronášení slov modlitby a současně zaměření mysli k Bohu. Když mysl často pronáší jméno Hospodinovo a rozum jasně naslouchá vzývání božského jména, tehdy světlo božího poznání, jako jasná tvář, osvěcuje celou duši. Věř mi, říkám ti pravdu, že budeš-li u sebe mít neodlučně při každé činnosti matku všeho dobra, modlitbu, ona nezdřímne, dokud ti neukáže onu komnatu a neuvede tě do ní a nenaplní nevýslovnou slávou a veselím. Ona odstraní všechny překážky, uhladí cestu ctnosti a činí ji příhodnou pro hledajícího. Ubírej se cestou mysli. Odříkávej slova modlitby a rozmlouvej s Pánem. Stále volej a neustávej. Modli se naléhavě. Napodobuj neochvějně onu vdovu, která úpěnlivě prosila nespravedlivého soudce. Tehdy to bude znamenat, že pečuješ o duši. Tělesných radostí nedbáš a světskými myšlenkami nepřerušuješ modlitbu, ale jsi chrámem Božím, ve kterém je veleben Bůh.
Tak se modli v mysli, až nakonec dosáhneš milosti neustále pamatovat na Boha. Jeden jedinému v jednotě sloužíš Bohu, ve výlevech lásky pouze tobě srozumitelných.

Výroky Barsanufia Velikého a Jana. Vzývání jména Božího se nepřátelé oslabují. Poznáme-li je, nepřestaneme volat jméno Boží na pomoc. To je modlitba. A Písmo svaté praví, bez přestání se modlete. Pamatuj, že Bůh je znalec srdcí, hledí na srdce a proto ho vzývej svým srdcem. To je řečeno i v Písmu svatém. Zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je ve skrytosti. Zavřu ústa a pomodlím se k němu v srdci. Neboť kdo vzývá Boha se zavřenými ústy, čili modlí se k němu srdcem, ten plní uvedené přikázání. Úsilí tvého srdce musí spočívat v tom, že se budeš neustále modlit k Bohu. Chceš-li v tom prospívat, začni a nehledej lenivě, ale s nadějí a Bůh ti požehná s darem. Neustálé vzývání jména Božího je lékem, který ničí nejen vášně, ale i jejich skutky. Jako lékař vyhledává příslušný lék nebo náplast na ránu strádajícího a ty účinkují, aniž nemocný ví, jakým způsobem. Přesně tak i jméno Boží je-li vzýváno, ničí vášně, třeba my nevíme, jak k tomu dochází. Pán pravil, proste a dostanete. Modli se k nejdobrotivějšímu Bohu a on ti pošle svatého ducha utěšitele. A ten tě naučí všemu a otevře ti všechna tajemství. Jeho přijmi za průvodce. On nepřipustí v srdci klam či rozptýlení. Nedovolí mysli nedbalost, lenivost nebo dřímotu. Rozjasní oči, posílí srdce, povznese mysl. K němu přilni, jemu důvěřuj, jeho miluj. Když vidíš, že intriky nepřítele ti ruší modlitbu, nepouštěj se s nimi do sporu, ale snaž se vzývat jméno Boží a Bůh ti pomůže a zničí intriky nepřátel. Dokonalá modlitba spočívá v tom, že při rozhovoru s Bohem se nerozptyluješ myšlenkami, sbíráš všechny svoje myšlenky a pocity. Člověk přijde do takového stavu, kdy zemře všem lidem, světu a všemu, co se v něm nachází. Takový při modlitbě nic nemá v mysli, kromě toho, že stojí před Bohem a rozmlouvá s ním.

Užitečné slovo o otci Filemonovi. O otci Filemonovi poustevníkovi říkali, že se zavřel v nějaké jeskyni nedaleko lávry zvané Romijevská a oddal se asketickému boji. V mysli si opakoval to též, co, jak se traduje, si říkal veliký Arsenij. Filemone, proč si sem přišel? Dost dlouho pobýval v oné jeskyni. Jeho prací bylo splétat provazy a plést koše, které odevzdával hospodáři a od něho dostával nevelký chléb, kterým se živil. Nejedl nic kromě chleba se solí a ještě ne každý den. O tělo, jak vidno, se vůbec nestaral, ale cvičil se v rozjímání, rostl v božském vzdělání a když dosáhl milosti nevýslovného poznání tajemství, přebýval v duchovním vzdělávání. O sobotách a nedělích chodil do chrámu, vždy sám a zahloubán do svého nitra. A nikomu nedovolil přiblížit se, aby vytrhával mysl z její činnosti. V chrámu stával v koutě, obličejem skloněný k zemi, ronil proudy slz, neustále naříkal a v mysli obracel myšlenku na srdce a způsob svatých otců, zvláště Arsenie Velikého, v jehož stopách chtěl vždy kráčet. Když se v Alexandrii a jejím okolí objevila hereze, vzdálil se odtud a odešel do Nikanorovy lávry. Přijal ho bohumilý Pavlín, přenechal mu svoje osamělé místo a připravil mu dokonalé mlčení. Celý rok nikomu nedovolil, aby si s ním povídal a sám ho ani trochu neobtěžoval. Pouze tehdy, když mu podával chléb. Nadešlo svaté Kristovo vzkříšení. Když se při setkání mezi nimi rozpředl rozhovor a řeč se stočila na poustevnický život, tehdy Filemon poznal, že i ten přesbožný bratr Pavlín také chová krásný záměr žít jako poustevník. Bohatě do něho zaséval slova poustevníků, psaná i nepsaná, ukazující, že bez dokonalé samoty není možné zavděčit se Bohu. Jak někde rozvažuje i Mojžíš, Bohem osvícený člověk, že mlčení rodí čin. Čin rodí pláč. Pláč strach, strach pokoru, pokora prozření, prozření lásku. Láska uzdravuje duši a zbavuje jí vášní. A tehdy člověk pozná, že není vzdálen Bohu. Filemon mu říkal, mlčením musíš zcela očistit mysl a zaměstnat ji neustálou duchovní činností. Jako oko se obrací na to, co pozoruje a obdivuje to, tak se čistá mysl obrací k objektu, který vnímá a duchovně se jím povznáší tak, že ji od něho neodpoutáš. A nakolik se mlčením odpoutá od vášní a očistí se, natolik dosáhne milosti poznání o něch duchovních věcí. Dokonalou se mysl stává tehdy, když zakusí bytostné poznání a sjednotí se s Bohem. Tehdy, majíc královskou důstojnost, nepociťuje už nedostatek a nenechá se unášet nízkými přáními, i kdyby jí byla nabízena všechna království. A tak, pokud chceš dosáhnout takových dober, uháněj od světa a horlivě utíkej cestou svatých. Odhoď starosti o svůj vnější vzhled, oděv v něj chudý a ozdoby skromné. Chovej se prostě. Nemluv vychytrale ani strojeně. Nevypínej se. Více než o vše jiné se starej o střežení mysli a střízlivost. Buď trpělivý při všech svízelích a všemožně uchovávej již dosažená duchovní dobra, nepoškozená
a nehnutá. Pečlivě se hlídej a nepřijímej jedinou slast, tajně se přikrádající. Neboť mlčení sice tiší duševní vášně, avšak necháme-li je vzplanout a vystoupit, obvykle se ještě více rozběsní a ty, kdo to dopustí, s ještě větší silou vlečou do hříchu. Tak i tělesné rány, jsou-li rozedírány, nehojí se. I jediné slovo může vzdálit mysl od myšlenky na Boha, když k tomu zlí duchové nutí a smysly jim přitakají. Velké skutky a strach chrání duši. A tak je třeba, aby ses zcela vzdálil od světa a duši vytrhl tělu z veškerých vášní, aby se stal člověkem bezdomova, nemajetným, nezištným, neziskuchtivým, bezstarostným, nespolečenským, neznalým lidských věcí, pokorným, soucitným, dobrým, mírným, tichým, připraveným přijímat do srdce zřetelné otisky božského poznání. Neboť ani na vosk nelze psát, když napřed nevyhladíš písmena na něm napsaná, jak nás poučuje svatý Bazil Veliký. Taková byla řada svatých, kteří zcela opustili všechny světské zvyky a uchovávali v sobě nebeskou moudrost, vzdělali se božskými zákony a zazářili zbožnými skutky a slovy, umrtvili údy zdrženlivostí, boží bázní a láskou. Neboť neustálou modlitbou a poučením v božských spisech se otevírají pomyslné oči srdce a hledí na vládce sil. Dostaví se veliká radost. V duši silně splane neodolatelná božská touha, přičemž se takto působením Ducha Svatého nadchne i tělo a celý člověk se stane duchovním. Hle, čeho dosahují ti, kteří se věnují blaženému mlčení a přísnějšímu poustevnickému životu. Ti, kteří se vzdálili všem lidským radostem, pouze bez přestání rozmlouvají s jediným pravým vládcem na nebesích. Když to vyslechl ten bohumilý bratr, na duši zraněný božskou láskou, opustil svoje místo a spolu s Filemonem došli do skytu, kde největší z otců dovršili cestu zbožnosti. Usadili se v lávře svatého Jana Kolova a starost o svoje živobytí přenechali hospodáři lávry, neboť chtěli setrvávat v mlčení. S božím požehnáním tu zůstávali v dokonalém mlčení. O sobotách a nedělích vycházeli na společná církevní shromáždění, ostatní dny zůstávali u sebe, přičemž každý konal modlitbu i služby zvlášť.

0: Libor Raclavský nám četl další díl z knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr Vítám vás, vydalo ji nakladatelství Refugium, zvuková spolupráce Miloš Švábek.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

ale bojí se přijmout pravdu se srdcem, které máš. Jenom ty, jenom ty, jenom ty. Román poezie, který napsala si ze mě sama, duši mou spoutala, kde si v horách, kam se vydám sám.

11 hodin a 30 minut od mikrofonu Proglasu vás zdraví už Alena Rubášová a spolu prožíváme pondělí 11. květen 2026, pondělí 6. velikonočního týdne. Připomíná se svatý Ignác z Lákony, italský kapucín zesnulý právě 11. května 1781, ochránce nastávajících matek. Definitivní konec bojů druhé světové války v Čechách nastal právě 11. května 1945. Před 81 lety byly ve středních Čechách zneškodněny poslední zbytky německých nacistických jednotek. Ve stejný den zhořela střecha barokního kostela na nebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách. A v Sobotíně na Šumpersku zemřela mučednickou smrtí německá řeholnice narozená v Polsku, blahoslavená Maria Paschalis Jánová. Jen 29-letá šedá Alžbětinka se stala obětí rudé armády. Zahajovacím koncertem prvního ročníku festivalu Pražské jaro před 80 lety byl slavnostně obnoven koncertní provoz v Rudolfinu. 66. narozeniny dnes slaví teolog, biblista a hebraista profesor Martin Prudký, duchovní Českobratrské církve evangelické a stejně tak i historik umění Jiří Fajt. 76 let se dožívá kněz, teolog a učitel salesián pater Rudolf Smahel, odpůrce a vězeň komunismu. 76. narozeniny slaví i americký hudebník, zpěvák, skladatel a dirigent Bobby McFerrin. 96 let se dožívá spisovatelka a filmová scénáristka Eva Kantůrková, mluvčí Charty 77 a vězenkyně komunismu a po jeho pádu zakládající osobnost Občanského fóra. A v občanském kalendáři najdeme jméno Svatava, jméno slovanského původu znamená silná či svatá. Blahopřejeme. No na Proglasu pomalu končí dopolední proud písní a zpráv a blížíme se pomaličku 12. hodině a také myšlence na den Hany Pinknerové. Na ní pak naváže polední modlitba z ostravského studia Proglasu. Hudební siesta krátce popolední dnes nabídne k poslechu koncert pro housle a orchestr Maxe Brucha a adagio ze symfonie Fis dur Gustava Mahlera. Dobrý poslech.

0: To byla skotská zpěvačka Misha McPherson na nahrávce z roku 2014. Modleme se s láskou a vděčností za každou matku, zejména za ty, které žijí ve zvlášť obtížných podmínkách, vyzval včera při polední modlitbě s poutníky ve Vatikánu Lev XIV. U příležitosti Dne matek. Papežova maminka Mildred Martinezová zemřela v Chicagu v roce 1990. Pracovala jako knihovnice a byla hluboce zakořeněná v katolickém komunitním životě, píše Kat Press. Jejího nejmladšího syna Roberta Francise vlastní vírou silně ovlivnila, podporovala jeho touhu po řeholním povolání. K svátku matek přál včera i biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David ve videopozdravu z pouti.
1: Milé maminky, vy toho hodně musíte unést ve svém životě a hodně toho nesete spolu s námi v životech našich. A tak bych vám k svátku matek tady od Panny Marie Pomocné z Maria Hill chtěl popřát, ať i vás něco nese. Ať vás nese Boží láska. Přeju vám trpělivost, pokoj a radost v srdci. Ať vás provází Boží požehnání.
0: Tolik pozdrav ostravsko-opavského biskupa Martina Davida.

Seděl jsem na kostelní věži, tam nahoře u kříže. Koukal, jak ten život běží, na střeše z malých šupin z břidlice. Já ve stavu bez tíže. A všude, všude kolem létali ptáci a na ulicích lidé tak malí, že se oko ztrácí.

Seděl jsem tam z holuby ve svém starém svetru a na náměstí kroužila auta a rušila ten zpěv. Zpívání větru. Zpívání větru.

Foukal tam silný vítr do rytmu mého kladívka. A kdybych náhle za svou modlou slítl, kresl bych dolů kružnice. Já vím, pád na zem tvrdý bývá, však radost z té výšky a krásy dobře se tu dívá. A dolů za svou láskou bych letěl jen pár metrů a poslouchal bych cestou tu píseň, zpívání větru. Zpívání větru.

0: Zpíval nám Roban Dragoun a i tahle nahrávka vznikla v roce 2014. Moravské Budějovice na Třebíčsku zvažují pojmenování ulice nebo parku po knězi Janu Bulovi, oběti komunismu z 50. let. Budoucí blahoslavený se narodil v nedalekém Lukově a ve městě chodil na gymnázium. Návrh místních gymnazistů, aby se po Bulovi jmenoval park v okolí školy, městská rada zamítla. Bude hledat jinou variantu, sdělil místostarosta Jan Švaříček.
1: To je vlastně návrh od studentů gymnázia, kde Jan Bula chodil na místní gymnázium. Gymnázium je v tom parku, vlastně jedná se o prostor před gymnáziem. Takže od nich přišel podnět. My jsme kolem toho samozřejmě zjistili jako názory ze všech stran. Oslovili jsme muzejní spolek, archiváře a tak dále, lidi, co se zabývají historií. Jako nenašli jsme na to přejmenování shodu.
0: Park u gymnázia nese jméno po plukovníkovi Miloslavu Krškovi. Slavnost blahořečení Jana Buly i dalšího kněze a mučedníka ve vykonstruovaném babickém případu Václava Drboli se uskuteční 6. června v Brně na výstavišti.

0: Irskou lidovou baladu jsme poslouchali v podání Veroniky Součkové a Spirituál kvintetu. Státním horským lázním Karlova Studánka na Bruntálsku v posledních letech výrazně přibylo pacientů s psychickými obtížemi. Posilují proto péči o ně. Před hlavní sezónou také například opravili rozvody vody v balneoprovozech a chystají rekonstrukci trafostanic, informoval ředitel těchto nejvýše položených lázní v zemi Martin Voženílek. Starostka Karlovy Studánky Radka Chudová včera při slavnosti žehnání pramenů vyjádřila velkou radost, že se podařilo obnovit tradici zahajování lázeňské sezóny.
1: Já si myslím, že ta studánka si to zaslouží, že tady máme bohaté přírodní léčivé zdroje po mnoha generací a je potřeba o ně pečovat a pečovat i mimo jiné tím, že si to budeme připomínat, že budeme žehnat ty prameny a že budeme se k těm přírodním zdrojům, které tady máme, chovat laskavě a s úctou a s pokorou. A za to nám bude velké díky to, že budeme odcházet tady k naplnění zdravím a spokojení na duši.
0: Včerejší slavnost v Karlově Studánce zahájila bohoslužba, po které přešel průvod od kostela k pitnému pavilonu, kde požehnal prameny biskup Martin David. Mezi množstvím návštěvníků korzovali také členové spolku panstva v dobových kostýmech, oživujících atmosféru lázeňských promenád z 19. století.

svitu vesnickým. Leží on s ní a ona s ním. Ach, romantiko zastávek, z kouře snů, slz a nadávek. Chateau de Carton rozlíjí.

Píseň Zastávky jsme slyšeli v podání Honzy Jíchy, Míši Wolfové a Kláry Jíchové. A ještě pozvánka do Brna. Přijďte se dnes odpoledne podívat do brněnského kostela svatého Jakuba na Černou díru. 6metrový nafukovací model, který je součástí programu odborné konference o tomto úkazu, bude umístěn přímo v prostoru chrámu a zpřístupněn veřejnosti od 15 do 18 hodin.

Je 11 hodin 57 minut. Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů. Myšlenku uslyšíme v podání Elišky Zárecké.

O jednom víkendu jsme jeli s mým milým na oslavu 35-letého trvání spřátelené kapely. Oslavou byl jak jinak velký koncert, hostující muzikanti, ohňostroj, obrovský slaný dort a jiná překvapení. Museli jsme tam být. Není mnoho kapel, které by vydržely v téže sestavě tak dlouho. A navíc, které kamarády máte tak dlouhou dobu? Můj Choď byl samozřejmě jedním z hostů. Zahrál si s kapelou 3 skladby a dostalo se mu velkých ovací. V době vzniku této kapely už byl na okrese známým kytaristou, který pomáhal mladším klukům se základy akordů a zapojováním prvních kytarových efektů. Na rozdíl od většiny z nich se z této ušlechtilé záliby stalo jeho celoživotní povolání. Na malém městě nezůstal, přesunul se do většího a tomu umožnilo se výukou hry na kytaru živit. V očích kluků, které kdysi naučil brnkat jejich první kytarová sóla, je to stále pan profesor. Byla jsem na něj opravdu pyšná. Celý ten život jsem stála po jeho boku. Vždycky jsem se zajímala, když hrál. Bavilo mě sledovat jeho odborné debaty s ostatními muzikanty. Rádi spolu chodíme na koncerty. Jsem taková stálá dvojka. Všichni ti naši dávní přátelé si nás pamatují jako pár. Když náhodou je někde jen jeden z nás, všichni se vyptávají na toho druhého. Jsme pro ně důkazem, že to jde vydržet spolu celý život. Vždycky se spolu smějeme vzpomínce na jiný pár z té doby. Ona tančila a on byl také kytarista. Když se vzali, on chtěl, aby ona přestala s tancováním. Nezdálo se mu to bezpečné. Ona souhlasila s podmínkou, že on odejde z kapely. Taky se jí to nezdálo bezpečné. Nikdo z nich se nikdy neúčastní setkání, jako bylo tohle výročí. Ani se tomu nedivíme. O čem bychom si s nimi povídali? Oni si nejspíš našli jiné přátele a možná i jiné společné zájmy. Není na tom nic špatného, ale přesto si nesmírně cením těch dlouholetých přátelských vztahů s lidmi z dávné minulosti. Jsou ohromně vzácné.

0: Z kaple televize Noé vás zveme k polední modlitbě. Slavičín, Počtát a Budišovice Zátiší jsou místa, na která dnes zvláště pamatujeme. Modlitbu povede otec Leoš Ryška.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.

0: Modleme se. Bože, vzkříšením svého syna, našeho pána Ježíše Krista, si naplnil svět radostí. Na přímluvu jeho rodičky Panny Marie dej, ať dosáhneme radosti života věčného. Skrze Krista, našeho pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky, až na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčně dej našim drahým zesnulým, Pane.
1: A světlo věčné nad jim svítí.
0: Ať odpočívají ve tvém pokoji.
1: Amen.
0: Všichni svatí a světice Boží.
1: Orodujte za nás.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobro řečme Pánu.
1: Bohu díky.

Pár minut popolední zahajujeme na Proglasu hudební siestu. Uvede jí koncert pro housle a orchestr D-moll Maxe Brucha. Solo na housle zahraje Salvatore Accardo, doprovází Gewandhausorchester Lipsko. Provedení řídí Kurt Mazur.

Dozněl koncert pro housle a orchestr D-moll Maxe Brucha. Solo na housle přednesl Salvatore Accardo, doprovázel Gewandhaus Orchestr Lipsko s dirigentem Kurtem Mazurem. Ve druhé části hudební siesty na Proglasu budeme poslouchat Adagio ze symfonie číslo 10 Fis-dur Gustava Mahlera. Beethoven Orchestr Bonn diriguje Stefan Blunier.

0: Doznělo adagio ze symfonie číslo 10 Fis-dur Gustava Mahlera. Beethoven orchestr Bonn řídil Stefan Blunier.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

Na rohu ulice objevil jsem malý obchod s kořením. Prodávala tam dáma s černým kloboukem a já ani nevím, proč koupil jsem si chmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. Na oblohu naskákaly šafránové hvězdy, pouliční lampy se praly o můj stín. Marně jsem hledal dámu s černým kloboukem, marně jsem hledal, kde koupil jsem ten kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň.

činžáku na rohu ulice nikdy prý nebyl obchod skoření. Nikdo ani nezná dámu s černým kloboukem, jen mi se pořád zdá, že tam koník mým. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. A tak vedle ní žiju, jako ten, kdo nepospíchá, bloudím po ulicích a opijím se sílou ticha.

0: Pondělí 11. května přináší zprávy Proglasu ve 13 hodin. U poslechu vás vítá Ladislav Pol. Dobrý den. Začíná týden rané péče. Skončil poslední zasedání plzeňské diecézní synody. Obnovuje se dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a Sýrií. Dnes začíná 33. ročník celostátní osvětové akce Týden rané péče. Potrvá do neděle. Letošní ročník nese motto, kdy změníme příběh na začátku, otevíráme lepší konce. Jde o osvětovou kampaň, která je určena laické i odborné veřejnosti.
1: Protože více jak 30 let v České republice funguje služba raná péče, ale lidé o ní moc nevědí a rodiny se o této službě dozvídají pozdě, když už by mohli z ní vlastně mít prospěch daleko dříve, hnedka třeba po narození dítěte s nějakým zdravotním problémem nebo handicapem, nebo i hned po stanovení diagnózy.
0: Přiblížila Jitka Barlová, ředitelka organizace Společnost pro ranou péči. Akce se dějí po celé zemi, více o nich naleznete na stránkách Týdne rané péče. Už po 18. probíhá celostátní kampaň Týden pro rodinu. Vyhlašuje ji Rodinný svaz České republiky, který sdružuje Centra pro rodinu. Každý ročník otevírá některé z aktuálních témat rodinného života. Zatímco loni organizátoři připomínali význam společného času u jednoho stolu, letos přicházejí s motem Rodino pohni se. Proč právě pohyb? A proč nejde jen o sport či fyzickou aktivitu? I na to se budeme ptát místopředsedkyně Rodinného svazu České republiky a ředitelky Rodinného centra Praha Marie Macounové. Nalaďte si Proglas krátce po 14:30. 3. a zároveň poslední generální shromáždění plzeňské diecézní synody skončilo včera v Johannisthalu. Delegáti, jak upozorňuje server církev.cz, schválili závěrečný dokument. Ten se zabývá třemi prioritami budoucího života tamní církve. Jde o misijní, ekonomické a organizační. Uvedeny do života by měly být během následujících 3 až 5 let. Středočeský krajský soud dnes uložil odvolané představené pravoslavného monastýru v Loděnici Taťáně Hanhurové 6 let vězení za zpronevěru klášterního majetku. Převedla bez souhlasu církevních nadřízených pozemky a stavby v hodnotě 73 milionů korun zpět na svaz spolupracující s Ruskem, který je klášteru dříve daroval. Navíc si zařídila celoživotní bezplatné užívání bytu v areálu. Rozsudek není pravomocný. Abetyše vinu odmítá a tvrdí, že se monastýr snažila zachránit před prodáním. Hanhurovou ve funkci v roce 2023 formálně nahradila sestra Nektarie z Karlovarska, která má podle médií vazby na tamní ruské podnikatele. V loděnickém klášteře ale osobně nikdy nebyla a fakticky tam činnost představené nadále vykonává Hanhurová.
2: Zpravodajství na Proglasu.
0: Unijní ministři zahraničí dnes rozhodli o plném obnovení dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Sýrií. Po skončení dnešní schůzky později večer se uskuteční rovněž vůbec první politický dialog na vysoké úrovni mezi Evropskou unií a Sýrií. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová bude jednat se syrským ministrem zahraničí Asádem Šíbáním. Dohoda byla částečně pozastavena v roce 2011 a následně bylo pozastavení ještě rozšířeno o rok později. Šlo o reakci na závažné porušování lidských práv režimem tehdejšího syrského prezidenta Bašára Asada. Jednalo se o omezení dovozu některých syrských produktů, včetně ropy, ropních produktů, zlata, drahých kovů a diamantů. Česká ústava odmítá, aby byla skupina lidí nazývána parazity nebo byl někdo považován za méně cenného. Včera při pietním aktu v Letech u Písku to prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS v narážce na nedávná slova představitelů motoristů Filipa Turka a Petra Macinky. Zhromáždění uctilo památku obětí koncentračního tábora pro Romy a Sinty, zřízeného v Letech roku 1942. Zahynulo v něm přes 300 lidí. Od předloňského roku je na jeho místě památník. Vrchní zemský rabín a spisovatel Karol Sidon včera řekl.
2: Je zapotřebí vlastně jako si věci připomínat, protože paměť je děravá a většinou si lidi těžko vzpomínají na věci, o kterých by nejradši nic neslyšeli. Že to vytěsní natolik, že prostě komu to třeba může někdo připomenout a on se potom diví, jak je to možné, na to zapomněl. A tohle toho se snažíme vyvarovat.
3: Počasí.
0: Máme oblačno až zataženo, přechodně je polojasno. Postupně na většině území bude pršet, odpoledne večer se objeví lokální bouřky, ojediněle i s přívalovým deštěm. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 23 stupni Celsia, na západě Čech kolem 17, v 1000 metrech na horách kolem 12. Fouká mírný jihozápadní až jižní, přechodně až čerstvý vítr, v bouřkách s nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer se v Čechách bude měnit na severozápadní. Tlak mírně klesá, odpoledne večer od západu slabě až mírně stoupne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré až dobré. V noci bude zataženo a na většině území se vyskytne déšť. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ojedinělé bouřky. Postupně se bude v Čechách oblačnost protrhávat a budou jen lokální přehánky v polohách nad 1000 metrů, k ránu na západě Čech nad 600 metrů sněhové. Teploměry ukážou 9 až 4 stupně Celsia. Na západě Čech kolem 2 ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami, četnějšími v Čechách. Na východě slabý déšť, nad 1000 metrů i sněžení. Večer budou ubývat srážky a místy i oblačnost. Teploty stoupnou k 7 až 12 stupňům Celsia, na jižní Moravě až ke 14. Zprávy pro Glasu vám přinesl Ladislav Pohl. U mikrofonu předávám slovo kolegyni Aleně Robášové. Naslyšenou.

Máme 13 hodin a 11 minut, posloucháte Proglas s Alenou Rubášovou. Začátek pracovního týdne vám zpříjemňuje odpolední proud písní, zpráv a pozvánek. Připojíme i souhrn dnešních výročí zhruba od 1:30 a od 14 hodin zařadíme hudební kompas Milana Tesaře. Budeme si dnes hrát z výběrového alba Reggae Dance Party od amerického vydavatelství Putumayo. Zůstaňte tedy s Proglasem.

0: Poslouchali jsme kapelu Moskyn na nahrávce z roku 2024. Pobyty pro Ukrajinu pomohou za necelý měsíc dobrovolníkům působícím v zemi, která čelí už pátým rokem ruské agresi. Jejich koordinátor Jakub Zajíc pro Glasu upřesnil.
1: Projekt Pobyty pro Ukrajinu je projekt, kdy se snažíme tady z České republiky a ze Slovenska pečovat o ukrajinské dobrovolníky, kteří už více než 4 roky pomáhají vdovám a sirotkům popadlých mužích na Ukrajině. To znamená, přímo na Ukrajině se odehrávají pobyty pro vdovy a sirotky, kdy oni jim pomáhají vyrovnávat se s bolestí, ztrátou a traumaty, na které já a i mnozí z nás i kolegové, kteří jsou v organizačním týmu těchto pobytů pro ty dobrovolníky v Česku, tak tam jezdíme na tu Ukrajinu a právě na těchto pobytech, kde oni se starají o vdovy a sirotky, tak je spousta dobrovolníků, kteří už jsou za 4 roky velmi unavení. A to je právě důvodem, kdy my je chceme pozvat do České republiky a v rámci týdne jim nabídnout rehabilitaci, a to jak po fyzické, duševní, ale i duchovní stránce.
0: Jakuba Zajíce jsme se také zeptali na původ iniciativy.
1: Celé to vzniklo asi první cestou s Petrem Hůštěm, který je humanitární pracovník, který už od první chvíle, co začala válka na Ukrajině, tak tam jezdí. A když já jsem sám potom byl na jednom z pobytů, které Petr Hůš v rámci organizace na Ukrajině dělá, tak jsem se potkal s ředitelkou Trauma Healing Institutu z Kyjeva, která nás požádala, že by byla moc ráda, kdyby bylo možné zorganizovat nějaký odpočinkový rehabilitační pobyt právě pro dobrovolníky z Ukrajiny. A tam začal první pobyt, který proběhl v listopadu minulý rok, a setkali jsme se s prezidentem na Pražském hradě a kromě toho jsme nabídli týden masáží, péče, různých workshopů, ale také příležitostí k odreagování se, zastavení si a odpočinku.
0: K podobě odpočinkového týdne nám Jakub Zajíc z pobytů pro Ukrajinu řekl.
1: Do této chvíle se podařilo zorganizovat už 4 pobyty pro celkem 86 dobrovolníků a rozhodně nekončíme. Naším dalším projektem je pobyt pro 140 dobrovolníků, a to na Slovensku v Králově Lehotě, kdy to zase bude pro dobrovolníky, kteří se starají o vdovy a sirotky. Bude to tentokrát pro psychoterapeuty a terapeuty, facilitátory a i dobrovolníky s dětmi. To znamená, chceme celé rodiny takto na chvíli dostat do bezpečného území, aby se opravdu skutečně mohli odpočinout. A bude to zase týden. Rozpočet toho pobytu asi už je 1 000 000 korun, takže je to i, řekněme, finanční výzva. Přípravy v tuto chvíli už vrcholí, ale moc se na tento projekt těším. A kromě toho pobytu v Králově Lehotě také ještě plánujeme další aktivity, a to například ještě další pobyt pro dobrovolníky, tentokrát na Ukrajině v srpnu, anebo bychom v rámci naší organizace otevřít také arteterapii přímo v Kyjevě, a to do konce tohoto roku.
0: Pobyty pro Ukrajinu lze podpořit.
1: Kdyby někoho tento projekt zaujal, tak když si najdete webové stránky www.pobytyproukrajinu.cz, tak tam naleznete veškeré informace o tomto pobytu a o dalších aktivitách, které chystáme. A samozřejmě budeme moc vděční za jakoukoliv podporu, a to ať už v podobě finanční, anebo například zapojit se jako dobrovolník přímo na místě na pobytu, nebo jednoduše náš projekt sdílet, sledovat nás na sociálních sítích a pomoct šířit ten projekt k dalším lidem.
0: Uzavírá na Proglasu koordinátor projektu Jakub Zajíc.

0: To byla kapela The Folks a píseň Libuše. Než ji vystřídá Veronika Hajníková a Vyskoč vejš, pojďme si říct něco k Zelené hoře. Na travnatý svah Žďárské Zelené hory se po roční přestávce vrátilo stádo ovcí. Pastva tam několik let pomáhala potlačovat náletové dřeviny a vysokou trávu třtinu křovištní, aby celkem strmá stráň pod poutním kostelem mohla lépe fungovat jako louka. Loni ovce na svahu nebyly kvůli tehdejšímu riziku šíření slintavky a kulhavky. Pastvu zajišťuje po dohodě s městem a ve spolupráci se sdružením Krajina farmář Milan Daďourek. K přínosům pastvy v předchozích 5 letech řekl.
1: Po těch asi 4 letech už prakticky jsme dosáhli stavu, který jsme čekali, že budeme mít tak za 7, za 10 let. To znamená, v první řadě zmizely prakticky všechny takové zmáhající se dřeviny. I druhy, u kterých jsme to úplně nečekali, že zmizí jako třeba ostružiny, tak je to docela pěkně vidět, ten vliv. Co se povedlo překvapivě dobře, překvapivě rychle, tak bylo to omezení třtiny.
0: Na stráních Zelené hory byly ovce poprvé roku 2020. Podle tehdejšího sdělení radnice došlo k obnově pastvy po téměř 2 stoletích. Minulý rok, když ovce chyběly, se o kosení dobrovolnicky postarali pracovníci městského úřadu.

Je krátce po půl druhé a na Proglasu je čas pro dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Prožíváme spolu pondělí 6. velikonočního týdne, 11. květen 2026. Podle katolického kalendáře je i památka svatého Ignáce z Lákony, italského kapucína, ochránce nastávajících matek. Zemřel právě 11. května 1781, před 245 lety. Původem Sardinian v dětství pásl dobytek, když v 18 vážně onemocněl, složil slib, že v případě uzdravení zasvětí svůj život Bohu. Po dvou letech sice choroba pominula, Ignác ale závazek nesplnil. Vzpomněl si na něj až při pádu z koně. Vstoupil pak ke kapucínům a stal se žebravým mnichem na dalších více než 40 let. Vynikal přívětivostí a skromností, nikdo ho prý neslyšel stěžovat si a nadto měl mimořádné dary, třeba schopnost předvídat. V jeho blízkosti údajně došlo k řadě uzdravení, pokládaných za zázračná. A od 11. května 1610 je na věčnosti italský jezuita blahoslavený Matteo Ricci, misionář, pokračovatel díla svatého Františka Xaverského v Číně, kandidát blahořečení. Vynikl i jako autor pozoruhodného traktátu o přátelství, prvního portugalsko-čínského slovníku a nejstarší dochované mapy světa západního stylu, psané v čínštině a zároveň zahrnující americký kontinent. Byl prvním Evropanem, který do Číny přinesl západní filozofii, vědu, teologii a umění. Hrob má v Pekingu. Papež Benedikt XVI. Ho označil za vzor dialogu a respektu k jiným náboženským vyznáním. Ukázal prorocký rozměr originálního misionáře, spočívající v hluboké sympatii k Číňanům, jejich dějinám, kultuře a náboženským tradicím, navzdory neporozumění mnohých. Otec Ricci byl, cituji, obdařen hlubokou vírou a mimořádným kulturním a vědeckým důvtipem, podobně jako otcové církve při setkání evangelia s řecko-římskou kulturou mohl svojí prozíravou prací účinně zavést křesťanství do čínské kultury, napsal papež Benedikt.

Dopívala nám Beáta Bocek a my nyní pokračujeme v souhrnu dnešních výročí. Před 235 lety přišel na svět vídeňský dvorní varhaník a skladatel Jan Václav Hugo Voříšek. Komponoval písně světské i chrámové, mše, skladby pro klavír, housle i pro orchestr. Jeho zvláště oblíbenou formou bylo rondo. Zemřel v roce 1825. Na Voříškovu typicky českou pastorální zpěvnost navázali pak Smetana a Dvořák. V klavírní brilanci se mu vyrovnal až později Chopin. 11. května 1929 zemřel pater Josef Murgaš, slovenský malíř, sběratel a vynálezce, držitel řady patentů v oblasti bezdrátové telegrafie. Jako první na světě uskutečnil přenos mluveného slova. Od roku 1896 žil ve Spojených státech, kde pracoval pro vznik společného státu Čechů a Slováků. A definitivní konec bojů druhé světové války v Čechách nastal právě před 81 lety. V Sobotině na Šumpersku zemřela 11. května 1945 mučednickou smrtí německá řeholnice narozená v Polsku, blahoslavená Maria Paschalis Jánová. Jen 29-letá šedá Alžbětinka se stala obětí Rudé armády. Toho dne také zhořela střecha barokního kostela na nebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách. Podle pamětníků ji zasáhl podnapilý ruský voják střelou z pancéřové pěsti. Chrámové hodiny se pak zastavily v 16 hodin a 30 minut. Nová střecha je skleněná. Pater Josef Suchár se spolupracovníky pokračuje v obnově tohoto poutního místa.

To byl Peter Milenky na vlnách Proglasu a nyní už dnešní oslavenci. 66. narozeniny dnes má teolog a duchovní Českobratrské církve evangelické, biblista a hebraista profesor Martin Prudký a stejně tak historik umění, který vedl Národní galerii, Jiří Fajt. 76 let se dožívá americký hudebník, jazzový zpěvák, skladatel a dirigent Bobby McFerrin. Za 76 let života dnes Bohu děkuje i salesián, teolog a učitel pater Rudolf Smahel, přítel Palachův, někdejší vydavatel a šířitel samizdatové literatury pro duchovní obnovu národa, odpůrce a vězeň komunismu. Někdejší vedoucí katedry křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci patřil také mezi spolupracovníky Proglasu a mohli jste ho slýchat i v přímých přenosech bohoslužeb. 77. narozeniny slaví český výtvarník, spisovatel a filmař ve Spojených státech Petr Sýs. A 96 let se dožívá spisovatelka a filmová scénáristka Eva Kantůrková, mluvčí Charty 77 a vězenkyně komunismu a po jeho pádu zakládající osobnost Občanského fóra. Z jejich knih upozorňujeme na Dialog o víře. Autorka ho vedla s knězem a myslitelem Josefem Zvěřinou, který jí byl v životě důležitou oporou. Svátek mají dnes všechny svatavy. Jejich jméno slovanského původu znamená silná či svatá a my přejeme všem svatavám jen to dobré.

13:53. Pojďme si nyní říct něco o dalším vysílání Proglasu. Čaj do páté ve 16:00 odpoledne nabídne hudební poctu českému hudebnímu skladateli, textaři a zpěvákovi Oskaru Petrovi, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Pořad připravila hudební redaktorka Helena Bretfeldová. Po delší době vydala nové album kapela Alibaba, která hraje folk s prvky blues a jazzu. Nazvala své album Furt stejný a nabízí na něm nové písně svého kapelníka Miroslava Vepřka. Mimo jiné jednoho z prvních držitelů ceny Proglasu za krásu slova. Právě Miroslav Vepřek, který je docentem na katedře bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci, bude hostem Janise Morase v pořadu Jak se vám líbí dnes v 19:15. A ještě debaty z Dominikánské 8. Státy i technologické firmy investují do vývoje umělé inteligence s cílem posílit svůj vliv i konkurenceschopnost. Stává se AI zbraní 21. století? Jak se proměňuje geopolitická mapa světa ve chvíli, kdy klíčovými aktéry nejsou jen státy, ale i mocné firmy? A kdy o bezpečnostních otázkách nerozhodují jen politici a vojáci, ale i algoritmy. Dnešní debata z Dominikánské 8 ve 8:45 večer nabídne výběr z přednášky Kristiny Ford zaměřenou na bezpečnostní dimenzi umělé inteligence.

když máš pod jazykem sůl a v očích těžkou rtuť, když ještě nezlomil si hůl, když si říkáš buď jak buď, když je jasné, že bys lhal, kdybys řekl, že víš, co teď s tím, ale tvé srdce bije dál, možná jen s lehkou šelestí.

když jsi jako vratký most, máš pod nohama hrách, když ještě neřekl si dost, ještě nevypnul tě strach, máš pod jazykem sůl,

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Je 14 hodin a na Proglasu teď v Hudebním kompasu bereme pomyslně do rukou digitální album s názvem Reggae Dance Party. Výběr skladeb ve stylu reggae od interpretů z celého světa vyšel u amerického vydavatelství Putumayo. Jako první se nám představí interpreti Azato ze Spojených států a Luciano z Jamajky ve společné skladbě Hello Sunshine. Píseň je o vděčnosti, víře a vytrvalosti ve zkouškách.

Putumayo je americké hudební vydavatelství založené v roce 1993, které se specializuje na pečlivě vybírané kompilace hudby z celého světa. Proslulo svými tematicky laděnými výběry a snahou přibližovat různorodé hudební kultury širokému publiku. My si dnes představujeme jedno z nejnovějších alb, nazvané Reggae Dance Party. Tato kolekce se zaměřuje na reggae, tedy hudební styl, který pochází z Jamajky a vznikl na konci 60. let z žánru ska a rocksteady. Typický je u něj důraz na synkopovaný rytmus, výraznou basovou linku a společensko-kritické nebo duchovně laděné texty. Reggae se díky osobnostem jako Bob Marley rozšířilo do celého světa a stalo se jedním z nejvlivnějších hudebních stylů 20. století. Album Reggae Dance Party představuje pestrou sestavu interpretů od jamajského veterána Clintna Fearna přes brazilskou skupinu Tribu do Sol až po projekty z Vanuatu, Nizozemska, Nové Kaledonie nebo Pobřeží slonoviny. Nahrávka tak ukazuje, jak reggae jako globální jazyk zakořenilo v různých kulturách a jak jednotlivé regiony přizpůsobují jeho rytmus i estetiku vlastním tradicím. Jako druhou ukázku si poslechneme skladbu My Very Good Friend v podání jamajského zpěváka Clintna Fearna. A na závěr to pak bude skladba Yebi Yebi od Unina Pavuapa z Nové Kaledonie. V tomto případě jde o hudební vyjádření identity jeho domovského regionu.

Na Proglasu jsme si představili výběrové album Reggae Dance Party. Písně v rytmu reggae jsme poslouchali v podání interpretů ze Spojených států, Jamajky a Nové Kaledonie. Zítra ráno nám bude v hudebním kompasu hrát česko-íránský kytarista Shahab Toluyi. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

Pod názvem Daughters of Donbass působí nový projekt ukrajinsko-kanadské zpěvačky Maričky, kterou jsme právě poslouchali. Její album Songs of Stolen Children reaguje na aktuální téma únosů ukrajinských dětí z území okupovaných Ruskem. Nahrávka propojuje tradiční ukrajinskou hudbu s autorskými skladbami a poezií a přináší silné osobní příběhy inspirované konkrétními osudy dětí a jejich rodin. Teď ovšem americká kapela The Klezmatics.

14:30 v pondělí 11. května 2026 ladíte Proglas. Naše vysílání brzy přinese další zprávy a pozvánky odpoledního proudu. V 15 hodin budeme přebírat zprávy Českého rozhlasu Plus. Od 16 hodin nabídneme v čaji do páté poctu Oskaru Petrovi. A v 17:10 zařadíme Rudl, pořad v němž nahlížíte pod pokličku našeho vysílání. Příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Alena Rubášová.

0: lásky na všechny možný adresy. Snad mi jednou konečně už prozradíš, kdo a kde ty vlastně jsi.
1: Poslal jsi jen krátkou zprávu.

a tak se tě hlasitě i tiše vyptávám a den co den ti posílám svý otázky.

0: Hrála nám kapela Krajina Ro. Už po 18. probíhá celostátní kampaň Týden pro rodinu. Vyhlašuje ji Rodinný svaz České republiky, který sdružuje Centra pro rodinu. Ta fungují jak v rámci diecézí či děkanátů, tak jsou občanskými spolky. Usilují o to přinášet do rodin pokoj a vzájemné porozumění. A každý ročník Týdne pro rodinu otevírá některé z aktuálních témat rodinného života. Zatímco loni organizátoři připomínali význam společného času u jednoho stolu, letos přicházejí s motem Rodino, pohni se. Proč právě pohyb a proč nejde jen o sport či fyzickou aktivitu? I na to se budeme ptát místopředsedkyně Rodinného svazu České republiky a ředitelky Rodinného centra Praha Marie Macounové. Dobrý den, vítejte na vlnách Proglasu.
1: Dobrý den, zdravím vás a zdravím vaše posluchače.
0: Týden pro rodinu má letos to motto Rodino, pohni se. Co všechno to zahrnuje?
1: Tak samozřejmě v první řadě to znamená, abychom se opravdu jako fyzicky hýbali, protože vnímáme, že zejména dnešní děti trpí jako velkým nedostatkem pohybu a vlastně společných aktivit se svými rodiči. Ale zároveň vlastně tohle téma nás posouvá o krok dál, protože se snažíme především budovat rodinné vztahy a to znamená, že se chceme pohnout i nějak v těch vztazích. To znamená, že pokud třeba pořádáme nějakou venkovní aktivitu s dětmi, tak je to zároveň prostor k tomu, aby jsme něco ve svém životě změnili, nejen ve svých pohybových návycích, ale také třeba v komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny nebo vlastně i sami u sebe, protože nás často svazují nějaké naše třeba neúplně šťastné návyky a podobně.
0: Do kampaně se zapojují organizace po celé republice. Jaké akce letos rodiny čekají a jak se případně zapojí vaše rodinné centrum Praha?
1: Já možná začnu tím, co chystáme my. My pravidelně vlastně celé jaro využíváme téma Týdne pro rodinu, aby jsme ho nějak jako vnesli do rodin, s kterými pracujeme. A tentokrát vlastně na všech našich jako víkendových pobytových akcích pro rodiče s dětmi jsme se snažili tohle téma nějak implementovat. A zejména jsme vlastně se soustředili na to, v čem ta rodina třeba je nějakým způsobem zatuhlá. Takže nás vlastně provází i takový příběh o slonovi, který je přivázaný na malém provázku tenkém. A když se ho někdo zeptá, jako, proč neutečeš, proč ten provázek nepřetrhneš, tak on říká, no já když jsem byl malinký, tak mě přivázali k tomuhle provázku a nešlo to. Ale jako dneska ten slon už je velký a mohl by to udělat, ale on vlastně je pořád svázaný. A to je možná naše situace v mnoha oblastech. Takže my vlastně, kromě toho, že s dětmi pořádáme nějaké pohybové aktivity, tak se snažíme se podívat na to, co jsou třeba ty naše provázky, které nás nějak svazují a nedovolí nám udělat ten krok dopředu.
0: A na jaké konkrétní akce byste tedy pozvala třeba k vám do Prahy?
1: Tak my samozřejmě děláme ty pobytové víkendy pro rodiče s jedním dítětem. To znamená vlastně je to čas zaměřený na to, aby rodič neměl na starosti domácnost a ostatní děti a mohl vypnout z práce a mohl se soustředit na to, na tu komunikaci s tím jedním dítětem. Protože zvlášť, když je jako větší rodina, tak takový ten výhradní čas na to dítě velmi často není. Takže my bychom mohli pozvat na ještě teďka v průběhu jara na podobné víkendové akce, ale třeba také máme přednášky na téma odolnost, kde vlastně dětská i dospělácká odolnost je velmi významně vlastně svázaná s tím, jestli, nebo respektive řekla bych, první krok k tomu, aby člověk nějak posílil svou odolnost, je právě třeba fyzický pohyb. A potom mohou následovat nějaké další věci. Takže máme spoustu takových jako inspirativních jako nápadů, které vedou člověka, jakým způsobem se dá ta odolnost budovat. Třeba i když děti prostě neradi chodí na výlety, tak jak dopomoct tomu, aby třeba ten výlet zvládli. Protože jsme velmi často svědky toho, že děti prostě, když přijde první kopeček, tak se seknou a odmítají jde dál, protože to je pro ně moc. Tak máme nějaké tipy a nabídky, kudy do toho.
0: Tak to je určitě skvělé. Rozhodně i s tímhle jsem se třeba potýkala já jako maminka, že děti se úplně nerády vrhali na delší túry. Jaké konkrétní akce třeba byste, na jaké konkrétní akce byste mohla upoutat v regionech?
1: Já si myslím, že je dobře se podívat třeba na web rodinného svazu, kde si zájemci mohou ve svém regionu najít, kde, co které centrum pořádá, protože v rodinném svazu jsou centra od těch úplně nejmenších jako lokalizovaných v jedné vesnici po velká centra a každé z nich dělá nějakou individuální akci právě v přírodě. Jsou to různé třeba jako stezky a podobně právě pro celou rodinu nebo prostě sobotní odpoledne a tak. Takže je důležité se podívat na konkrétní centrum, když jsem třeba někde ze severomoravského kraje, tak tam těch center je spousta, takže se podívat, co se v mém nejbližším okolí děje a tam jsou upoutávky na ta konkrétní centra, kde se můžete zapojit bez nějakého předběžného přihlašování a tak je možné se do těch akcí zapojit, protože čím vlastně menší vesnice, tak tím je to jako lokálně lépe dostupné, bych řekla.
0: A na závěr ještě Týden pro rodinu se tedy koná už 18. rok. A proč je podle vás důležité tuhle akci stále pořádat?
1: No, já si myslím, že je důležité, aby jsme si uvědomovali, jak rodina je formativní prostředí pro růst dětí a pro jejich prostě rozvoj a normální prostě dospívání. A proto vlastně nějak ten Týden pro rodinu znova a znova připomíná, jako věnujme tomu pozornost, věnujme tomu čas, protože bez toho to prostě fungovat nebude. A myslím si, že vlastně my velmi často sklouzneme do takových těch stereotypů úklid, povinnosti, práce, školní úkoly a nezbývá čas na ty vztahy. A že vlastně Týden pro rodinu nás vrací k tomu, ty vztahy jsou důležité a bez toho ta láska v rodině prostě neporoste.
0: Tak s tím se nedá než souhlasit. To říká tedy na Proglasu v probíhajícím Týdnu pro rodinu Marie Macounová, ředitelka Rodinného centra Praha a místopředsedkyně Rodinného svazu České republiky. Já vám moc děkuji za rozhovor, ať se daří.
1: Já také děkuji, nashledanou.

hned úsměv, jak už minulým století a dávný písně, co nás zbližovaly, zas vybízejí.

To byl Roman Dostál a v návaznosti na předchozí živý rozhovor věnovaný Týdnu pro rodinu vás zveme třeba i s dětmi do Brna. Přijďte se dnes odpoledne podívat do brněnského kostela svatého Jakuba na Černou díru. 6metrový nafukovací model, který je součástí programu odborné konference o tomto úkazu, bude umístěn přímo v prostoru chrámu a zpřístupněn veřejnosti dnes od 15 do 18 hodin.

Přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

Báseň Dlhomíra Polského jsme slyšeli v podání Kali Ildiko. Teď kapela Štefánikové děti a Schovaný ston z alba Mlyny.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Plus je pondělí 11. května a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus.
1: A čemu se budeme věnovat hned po zprávách? Poprvé od porážky v místních volbách vystoupil s projevem britský premiér Keir Starmer. Daří se mu přesvědčit odpůrce, že je nadále mužem na svém místě? Francouzský prezident Emmanuel Macron pokračuje v návštěvě Afriky. A proč zvolil zrovna Keniu a Etiopii? Počet padlých ruských vojáků přesáhl 350 tisíc. Vyplývá to z údajů registru dědictví, které analyzovali ruští investigativní novináři. Jak přesně dospěli k tomuto číslu, i o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy s Ondřejem Latalem.
3: Přeju dobrý den. Řemeslníci v Česku nově budou moct získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to ve 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek dnes rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel. Měla by taky motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a alespoň 3letá praxe, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
4: Zkouška se bude sestávat se tří částí, a to z části praktické a z části teoretické zaměřené na ten daný obor a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
3: Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. Se zavedením v Česku počítá návrh od roku 2027. Nejvyšší povolené ceny paliv v Česku zítra klesnou. Pumpaři budou moct litr benzínu prodávat maximálně za 44 koruny a 3 haléře. Je to o 39 haléřů míň než dnes. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. Litr nafty pak zítra bude moct na čerpacích stanicích stát maximálně 42 koruny a 84 haléřů. Řidiči tak natankují o korunu a 31 haléřů levněji než dnes. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce kvůli výtržnostem na derby mezi Slaví a Spartou vytvořit pracovní skupinu. Zabývat by se měla legislativou týkající se bezpečnosti na stadionech. Dodal, že vláda teď věc řešit nebude, aby nezasahovala do řízení ligové disciplinární komise. Šťastný taky řekl, že o bezpečnosti při utkáních jedná s předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou a některými politiky.
5: Také jsem v kontaktu s kolegy poslanci, zejména tedy s kolegou Patrikem Nacherem, ale ministrem vnitra Lubomírem Metnarem, kteří minulém volebním období už se zabývali legislativně některými návrhy, které se právě týkají bezpečnosti na stadionech.
3: Napadení hráčů Sparty anebo házení světlic na tribunu hostů policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. Za to hrozí až 2 roky vězení. Světové ceny ropy se po americkém odmítnutí posledního iránského protinávrhu znovu prudce zvýšily. Ropa Brent podražila o 4%. Americký prezident Donald Trump označil odpověď Teheránu za naprosto nepřijatelnou. Příměří mezi oběma zeměmi dál trvá a Washington se snaží přimět Teherán k podpisu dohody o ukončení války a omezení iránského jaderného programu.
6: Iránský protinávrh údajně žádal po Spojených státech zaplacení válečných reparací a ukončení všech ozbrojených akcí. Uvedla to iránská státní televize s tím, že Teherán také požaduje uznání své kontroly Hormuzské úžiny. Podle iránské tiskové agentury TASNIM bylo mezi požadavky také ukončení námořní blokády a zrušení sankcí. Irán ve svých protinávrzích odsouvá téma svého jaderného programu do pozadí. Ve středu má americký prezident Donald Trump navštívit Čínu. Jedním z důvodů je snaha využít vliv Pekingu na iránský režim k ukončení konfliktu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
3: Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy. Pomalu se jede od sjezdu na Rousínov z kilometru 216 až do Brna. Do omezení na kilometru 197 u sjezdu na Bratislavu. I pro osobní auta zdržení asi 20 minut, kamiony se zdrží výrazně déle. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové jsou kolony na příjezdu do Litomyšle. Fronta je od Janova z konce dálnice až do centra Litomyšle, zdržení provozem asi 25 minut. V Praze už postupně sílí provoz, komplikace jsou na jižní spojce ve směru od Barandovského na Lanový most. Ve sjezdu do ulice 5. května na magistrálu pracují silničáři. Kolona je už ze spojky od sjezdu na Pankrác na 10 minut. A pomaleji se teď odpoledne jede po Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most. Na příjezdu k průmyslové od sjezdu na Hradeckou D11 zdržení 10 minut. Jedou hlavně kamiony v pravém pruhu. Dobře dojeďte. Odpoledne hrozí ve východní polovině Česka silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která platí do zítřejšího rána. Napadnout může celkem 30 mm srážek, někde i 50. Místy se může objevit i přívalový déšť, říká meteorolog Pavel Borovička.
2: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána.
3: A zítra čekáme proměnlivou přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami četnějšími v Čechách. Večer pak budou ustávat teploty 7 až 12 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.
1: Jak jsme slyšeli, Mezinárodní hudební festival Pražské jaro se blíží a s ním i jeho zahajovací koncert. Vyslechnout si ho můžete v přímém přenosu, informuje mluvčí festivalu Iva Nevoralová.
2: Chcete-li slyšet mou vlast Bedřicha Smetany pod širým nebem a s výhledem na celou Prahu, přijďte 12. května do pražských Riegerových sadů na open air Pražského jara za podpory skupiny ČES, generálního partnera festivalu. Od 15 hodin je zde připraven bohatý program workshopů a koncertů pro děti i dospělé s hosty Adamem Plachetkou, dirigentem Robertem Jindrou nebo skladatelem Marko Ivanovičem. Program vyvrcholí ve 20 hodin přímým přenosem zahajovacího koncertu Pražského jara 2026 ze Smetanovy síně obecního domu. Ve středu 6. května také odstartovala mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro. 90 flétnistů a klavíristů ze 17 zemí světa můžete podpořit osobně v koncertních sálech nebo online v rámci živých přenosů na YouTube kanálu Pražského jara. Sledujte aktuální dění z festivalu Pražské jaro 2026. Všechny informace najdete na www.festival.cz.
1: Pozvala mluvčí Mezinárodního festivalu Pražské jaro Iva Nevoralová.

očami čerpě. A bola vlastně prvá, čo zrodila ma pre tento svet. Padala omietka, nebol

0: Zrodenie pre tento svet zpíval Juraj Maxián za doprovodu kapely Exfonia. Dvoudenní festival Boží město se chystá ve Frýdku Místku. Začne v pátek 15. května v 18 hodin v Lidovém domě společnou modlitbou věřících všech místních křesťanských církví.
1: Na programu jsou přednášky o vztazích a dalších oblastech života a takovým epicentrem festivalu bude park Bedřicha Smetany. V sobotu odpoledne 16. května tam vystoupí třeba dětská kapela Brouci nebo slovenská zpěvačka Janka Zubajová a programu uzavře kapela Adonai. Duchovní křesťanských církví spolu s věřícími budou se také modlit za představitele města, za lidi, kteří ve městě pracují, podnikají, žijí, tráví čas. Takže skutečně čas, kdy křesťané tráví víkend společně a jsou kvasem a solí pro město, ve kterém žijí.
0: Upřesnil pro Glasu mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl. Vstup na všechny akce je zdarma.

0: Na Proglasu jsme poslouchali duet Elišky Hlubinkové a písničkáře Semiše. Křesťanský spolek Kompas chystá na sobotu 16. května na Velehradě konferenci Křesťan v digitálním světě.
1: Žijeme v době nejrychlejší technologické revoluce. Konference Křesťan v digitálním světě nahlíží na AI a digitální trendy ze tří klíčových perspektiv. Víry, etického chování a praktického využití v biznisu i osobním životě. Cílem je skrze profesionální zkušenosti a příběhy řečníků z církve, akademické půdy i firem ukázat, jak technologie používané efektivně, aniž by s ní vytratil křesťanský rozměr, vstupují do našich životů. Překvapivě se ukazuje, že tato témata se dobře doplňují a dohromady tvoří smysluplný celek.
0: Popsal Proglasu za organizátory předseda pořádajícího spolku Martin Gebauer. Program v prostorách Stojanova gymnázia se bude věnovat zmíněným třem tématům.
1: Ten první je AI jako znamení času. Tady se pan teolog František Štěch bude zabývat filozofickým pohledem na digitální revoluci a vysvětlí taky, jak se na AI dívá katolická církev a Vatikán a jak porozumět světu těch autonomních agentů, které by měly sloužit rozvoji našeho lidství a ne k jeho erozi. V následující přednášce se budeme bavit o AI v praxi. Pan Boris Gogola, lídr v oblasti e-commerce na Slovensku, vám ukáže, jak jeho firma využívá AI napříč všemi odděleními od marketingu, IT až po vývoj produktů. A pak se zase vrátíme k etice. Etika jako konkurenční výhoda. Otec René Strouhal, etik a kněz, otevře otázku, jak spojit efektivitu firmy s respektem k lidské důstojnosti a ukáže nám, že etické principy jsou tím nejdůležitějším kapitálem, který dnes firma může mít. Takže tohle jsou ty hlavní přednášky, které tam budou velmi rezonovat. Dále máme připravený diskutovat s účastníky v panelové diskuzi a bude tady příležitost k setkání účastníků a networking. Takže tradičně přineseme taky svědectví o životě zvíry, které bývá každý rok na naší konferenci. Pro ty, kteří budou mít zájem, připravujeme v předvečer konference neformální setkání s účastníky, kde se všichni můžeme navzájem lépe poznat a prodiskutovat to, co bude účastníky zajímat.
0: Uzavřel Martin Gebauer, předseda křesťanského spolku Kompas, který sobotní konferenci na Velehradě pořádá. Zájemci se mají přihlašovat přes web organizace co nejdříve.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Jsme tu s vámi i v 15 hodin a 30 minut. Posloucháte tedy Proglas v pondělí 11. května 2026. Připomíná se svatý Ignác z Lákony, italský kapucín, zesnulý právě 11. května 1781, ochránce nastávajících maminek. Definitivní konec bojů druhé světové války v Čechách nastal 11. května 1945. Právě před 81 lety byly ve středních Čechách zneškodněny poslední zbytky německých nacistických jednotek. Ve stejný den zhořela střecha barokního kostela na Nebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách. A v Sobotině na Šumpersku zemřela mučednickou smrtí německá řeholnice narozená v Polsku, blahoslavená Maria Paschalis Jánová. Jen 29-letá šedá Alžbětinka se stala obětí Rudé armády. Zahajovacím koncertem prvního ročníku festivalu Pražské jaro před 80 lety byl slavnostně obnoven koncertní provoz v Rudolfinu. Před 6 lety odešel cestovatel, etnograf a spisovatel Miloslav Stingl, čestný náčelník indiánského kmene Kikapů. A rok je na věčnosti varhaní virtuózka a první polistopadová rektorka brněnské JAMU, označovaná za morální pilíř celé její akademické obce, profesorka Alena Štěpánková-Veselá. 660. narozeniny dnes slaví teolog, biblista a hebraista profesor Martin Prudký, duchovní Českobratrské církve evangelické. Stejně tak 66-letý je historik umění Jiří Fajt. 670 let se dožívá kněz, teolog a učitel salesián pater Rudolf Smahel, odpůrce a vězeň komunismu. A 670. narozeniny má i americký hudebník, zpěvák, skladatel a dirigent Bobby McFerrin. 690 let se dožívá spisovatelka a filmová scénáristka Eva Kantůrková, mluvčí Charty 77 a vězenkyně komunismu a po jeho pádu zakládající osobnost Občanského fóra. K svátku blahopřejeme všem svatavám. Na Proglasu už od 16. hodiny nabídneme v čaji do páté Heleny Bretfeldové poctu Oskaru Petrovi. 17 hodin 10 minut zařadíme Rudl, pořad, v němž nahlížíte pod pokličku našeho vysílání. A od 18 hodin vám bohoslužbu slova zprostředkuje jáhen Jan Špilar. Dobrý poslech vám od mikrofonu Proglasu přeje Alena Rubášová.
3: Já měl bych si dát

poslouchám, vymlouvám se, neodvážím se, mluvíš na mě, neposlouchám, vymlouvám se, neomlouvám se, mluvíš na mě, neposlouchám, vymlouvám se, neodvážím se.

0: Čím víc z alba Musí se žít zpíval Alois Goebel. Farním vikářem v Pardubicích a kaplanem pro mládež vikariátu Pardubice je novokněz Jeroným Pelikovský. Kněžské svěcení přijal v sobotu od biskupa Jana Vokála v katedrále svatého Ducha v Hradci Králové. Primici slavil včera v kostele Povýšení svatého kříže ve své rodné Litomyšli.
1: Jsem strašně rád, že tu s vámi můžu být a že vy můžete být tady se mnou. Jste přišli nějakým způsobem kvůli mně, ale samozřejmě nesmíme zapomínat, že tu jsme především kvůli Kristu. Jsem strašně rád, že můžu být tady v tomhle kostele. Když jsem procházel branou, tak jsem zase úplně mě to dostalo. Tady jsem se vlastně narodil, tady jsem žil a je to nádherné místo. Tak vám všem děkuju, že to tady chcete teďka sdílet se mnou. Tahle mše bude platná, ale určitě nebude dokonalá. Protože kdyby nás Bůh chtěl mít dokonalé, tak by nás stvořil jinak. Ona právě ta nedokonalost nás nutí, aby jsme byli druhými doplňováni. Aby jsme nemohli hrát jenom sami na sebe. A je vlastně krásný, když nás druzí mohou doplňovat, nebo když jsme doplňováni samotným Bohem. Negativní stránka té nedokonalosti je hřích. Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.
0: Řekl v úvodu své primiční mše pater Jeroným Pelikovský mezi přáteli Ným. Před závěrečným požehnáním zvlášť děkoval svým rodičům.
1: Hlavně za to, že jsem skrze ně vždycky mohl vnímat, že Bůh je důležitý. Že jsem v nich mohl mít opravdu domov a přijetí. Že bych si nepřál mít nikdy jiné rodiče. Vlastně děkuji za to, že mi dávali vždycky důvěru a svobodu ve všem, do čeho jsem se pustil.
0: V poděkování litomyšlské farnosti Jeroným Pelikovský při nedělní slavnosti zdůraznil.
1: Opravdu jsem za ty roky tady v Litomyšli strašně šťastný a chtěl bych poděkovat vám všem, že i skrze vás jsem nějak mohl růst a žít. Díky moc.
0: Spolu s Jeronýmem Pelikovským přijal uplynulou sobotu kněžské svěcení Tomáš Moučka, ustanovený za farního vikáře v Litomyšli. Ten bude slavit svou první mši svatou, primici, v kostele Nejsvětější Trojice v Kameničkách tuto neděli 17. května.

0: Boží muka zpívala na Proglasu Tereza Richtrová, doprovázeli Martin Kišperský a Josef Klíč. Dnes se začíná 33. ročník celostátní osvětové akce Týden rané péče. Potrvá do neděle. Podle Jitky Barlové, ředitelky pořádající organizace, jde o osvětovou kampaň.
1: Protože více jak 30 let v České republice funguje služba raná péče, ale lidé o ní moc nevědí a rodiny se o této službě dozvídají pozdě, když už by mohli z ní vlastně mít prospěch daleko dříve, hnedka třeba po narození dítěte s nějakým zdravotním problémem nebo handicapem, nebo i hned po stanovení diagnózy.
0: Letošní ročník nese motto: když změníme příběh na začátku, otevíráme lepší konce.
1: Znamená to, že když se rodině informace a podpora dostane včas, hnedka na začátku jejich životního příběhu, tak vlastně ten jejich příběh můžeme změnit k lepšímu, můžeme dítěti i té rodině otevřít nějaké nové cestičky, možnosti, vylepšit kvalitu života. A to je vlastně cílem rané péče. Pomoci rodinám se zorientovat v systému a využít všechny možnosti, které mají v podpoře vývoje svého dítěte.
0: Akce se konají po celém Česku. Více naleznete na stránkách Týdne rané péče. Jedna navazující proběhne ještě příští pondělí.
1: Se koná na Praze 8, Den pro zrak, kde si laická veřejnost může vyzkoušet, jak vidí, můžete přijít s dětmi, můžete nechat otestovat dětský zrak a dozvědět se, jestli máte třeba nějaký problém řešit nebo je všechno v pořádku.
0: Pozvala Jitka Barlová, ředitelka organizace Společnost pro ranou péči.

0: O odevzdání se do božích rukou nám zpíval Petr Janků. 300. výročí zbudování a posvěcení kaple svatého Jana Nepomuckého oslaví v neděli v Sedmi dvorech, části Moravského Berouna. Nyní prochází opravou, sdělil Proglasu mluvčí Spolku pro ochranu a zvelebení Sedmi dvorů Leo Friedl.
1: Pořádáme slavnou mši, která se tam bude konat po 70 letech. Chci sloužit otec Daniel Vícha, biskupský vikář pro pastoraci z Ostravy. Dále odpoledne 15 hodin bude velký už 18. koncert benefiční na opravu kaple a přijde k nám zahrát kytarový virtuos profesor Štěpán Rak a dále vystoupí slovenská operní pěvkyně Jana Margová. Projekt je asi 12 let starý a podařilo se nám prakticky z ruiny kaple udělat aspoň, že máme okna, dveře a střechu.

0: 16. května. Její program začne v 18 hodin a potrvá do 23 hodin. Program pro Glasu popsala kurátorka Andrea Procházková.
1: Během muzejní noci v památníku písemnictví na Moravě můžou návštěvníci jednak zhlédnout naši novou stálou expozici Ora et Labora, která vlastně představuje dějiny Reichardského kláštera, ale současně máme taky připravené komentované prohlídky, a to jednak k naší nové výstavě keramické plastiky Ludmily Kováříkové z Hlíny a ohně. Současně jsme zrovna včera otevřeli výstavu Ex Libris pod lupou, kterou si můžou návštěvníci prohlédnout také. K tomu je připravený program pro děti. Děti si můžou vyrobit své vlastní Ex Libris a máme pro ně ještě další nabídku workshopu. Rodiče s dětmi se můžou účastnit také workshopu s ilustrátorkou Sevdou Kovářovou, s níž si můžou vytvořit jednak vlastní knihu a také tvořit své vlastní obrázky pomocí přírodních materiálů. Nejenom pro dětské návštěvníky. Je připraven také koncert v letním refektáři, kde si můžou poslechnout mladou cymbalistku Frídu Orá, která bude tentokrát účinkovat s bratry Doleželovými. Podrobnější program najdou návštěvníci na Facebooku a na webových stránkách Muzea Brněnska.
0: Přiblížila nám kurátorka památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě u Brna Andrea Procházková.

0: sežere lev, anebo tygr.
1: Lehce ironicky nám zpíval Pavel Čadek a v ironii pokračujeme, jsou tu akvarijní rybičky a kapela Moře dní.

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s další poctou, neboli omáž, bohužel opět v souvislosti s náhlým úmrtím. Ve věku 73 let zemřel 29. dubna skladatel, zpěvák a hudební upravovatel Oskar Petr, autor celé řady hitů kapely Lucie Anety Langerové. Byl to hudební skladatel, textař, někdejší člen folklorkové hudební skupiny Marcias. S níž budeme na něj vzpomínat vlastně nejintenzivněji. Známe ho také ze skupiny jazzové pianisty a podnikatele Martina Kratochvíla. Oskar Petr na začátku 80. let emigroval do Německa a posléze do USA, tedy do Kalifornie. Pak se vrátil a vystupoval s vlastní kapelou Fabrika Atomika. Také kromě skládání hudby působil jako textař. My jsme na začátek pustili písničku z ní, kterou znáte spíš v originále od Crosby, Stills, Nash and Young. Složil ji Graham Nash jako Teach Your Children. Text připojil Oskar Petr a ta písnička byla připomínkou období Marcia ze 70. let, kdy byli ještě kapelou spíše folkovou než folkorokovou a mimo jiné také vystupovali na Portě, kde právě zní, tedy text Oskara Petra, zazněl. Teď si budeme pouštět v několika vstupech právě písničky z nejslavnějšího období skupiny Marcias, které v prvopočátku tvořilo trio Oskar Petr, Petr Kalandra a Zuzana Michnová. Každý z dílů tohoto triumvirátu přinášel do kapely svůj osobitý přínos. Takže uslyšíme Dívku z plakátu, kde nám Oskar Petr také zaspívá, a pak jeden z hitů Marcias, písničku Zmrzlinář, která se po letech téměř 40 stala ústřední melodií filmu Pupendo.

Tak to byl Zmrzlinář, jeden z dlouhatánských hitů skupiny Marcia ze 70. let. Něco málo o Oskaru Petrovi se můžeme dočíst i ve slovníku hudebních osobností. Píše se tam o ně. Narozen 16. května 1952, pocházel z učitelské a muzikální rodiny, otec i matka zpívali ve sboru pražských učitelů. Strýc Josef byl dirigentem Národního divadla v Bratislavě. Od svých 11 do 14 let navštěvoval výtvarný obor na LŠU ve Štítného. Ve stejném obvodu absolvoval střední vzdělávací školu, což byl vlastně předělový typ gymnázia té doby, tedy konce 60. let. Mimochodem výtvarné umění se pak stalo na dlouhá léta jeho profesí. Ještě na základní škole přilnul k beatu a společně s bratry Jiřím a Václavem Veselými, o těch už jsme mluvili v souvislosti s kapelou Dobrohošť a také s Frantou Segrádem, s kterým hlávali, se přesunuli vzorově od Shadows k Jimu Hendrixovi. On sám se počátkem 70. let pod vedením solisty Národního divadla Jaroslav Glajcha zdokonaloval ve zpěvu na konzervatoři Jaroslava Ješka. V letech 70 až 73 pracoval jako rekvizitář Československé televizi, také prodával své olejové obrazy a pastely na Karlově mostě. Mimochodem Karlov most byl odrazištěm celé řady hudebních, muzikantských a zpěváckých osobností té doby. Obdivoval americký rock i jazz rock a také měl rád hudku folk za doprovodu Španěly, která se posléze stala jeho nezbytnou rekvizitou. Od roku 72 vystupoval v pražské Malostranské besedě s pořadem Písničky z obou kapes a zkoušel to právě s interpretací písní Neila Younga a posléze sestavy Crosby, Stills, Nash and Young, kterými zaujal právě Zuzanu Michnovou a Petra Kalandru. Tak vzniklo trio Marcias, se kterým Oskar Petr nahrál debutové album vyhlášené jako typ melodie roku 1978. Takže si poslechneme další dvě ukázky z Marcias. Bude to píseň Barvám a jeden z dalších hitů Marcias, Břímě, které v originále jako The Wait naspíval kdysi doprovodný soubor Boba Dylana The Band a melodie se stala titulní písní filmu Easy Rider. Takže Oskar Petr mu dodal text s názvem Břímě.

V roce 1978 začal Oscar Peter vystupovat současně s Marcias i se sestavou nebo s kapelou Jazz Quay Martina Kratochvíla. A také v té době napsal většinu textů pro album Heleny Vondráčkové a studiové skupiny Martina Kratochvíla Paprsky. V roce 1979 se rozhodl pro emigraci. V zahraničí se dál vzdělával zprvu pod patronátem nadace Otto Beneckého v Bonnu a v letech 80 až 81 na Young Israel Hollywood se zaměřením na angličtinu. V Los Angeles se rovněž zabýval malbou a fotožurnalismem na velikolík a fotografií na dalších vzdělávacích institucích. Navštěvoval také Eastern University of California a v roce 86 získal americké občanství. V té době začal vystavovat své práce jako architekt interiéru a fotograf. Ale hudbě se neodrodil. V roce 80 až 89 se zúčastnil Music Business Symposia v Los Angeles a v roce 1991 se dostal do užšího výběru hudby k filmu režiséra Francisca Federica Coppoli Drákula. Po sametové revoluci zvolil návrat, ale o tom až později. Takže teď dvě ukázky ze spolupráce s Martinem Kratochvílem. Většinou to bylo tak, že Martin Kratochvíl skládal hudbu a Oscar Peter texty. Takže dvě ukázky. Zatmění měsíce a Obchodník s deštěm.

0: Teď si poslechneme ukázku z rozhovoru, který na ulici, jak za chvíli uslyšíte, vlastně před zahrádce jedné z pražských kaváren vedl v době, kdy vydal Oskar Petr po svém návratu album Jsme starí jako děti v roce 2013 s naším redaktorem Milanem Tesařem. Takže něco málo o jeho tvorbě, jeho vlastními slovy.
1: Někdo říká, že člověk skládá tu samou písničku celý život, ale jsou vidět určitý ty pokroky tam u mě, kdybych to měl takhle nějak zhodnocovat, asi by musel nějaký hudební vědec spíš to zhodnotit, ale třeba například u té písničky Ulpívám, tam je jasně vidět, že se mi hrozně líbí jako ty věci spíš harmoničtější a složitější, než taková ta běžná jako forma písňová, ke který stejně vždycky přidám ještě jednu jako AB, teďko neříkám, ale a přidám tomu ještě C. Takže tam je to celkem jasně daný, a když jsme hráli ty věci s touhle kapelou v Besedě, tak přišel kamarád a říkal, tuhle tu věc musíš hrát, vem ty lidi, udělej takovýhle písničky, to jsou jako starý Marcias. Každý má jiný názor, ale tak jsou to starý Marcias, ale současně to pro mě je poslední písnička a takovej novější tvar.
0: Po sametové revoluci byl Oskar Petr hostem skupin Lucie a Výběr a v roce 1993, kdy se rozhodl pro trvalý návrat do Prahy, mu David Koller produkoval album Krev, zlato a slzy. Koncertoval sporadicky se skupinami Jazz Kvé, se svou vlastní kapelou Fabrika Atomika. Od roku 2003 s akustickou kytarou v klubech ve dvojici s houslistou a mandolinistou Jiřím Vopavou. V té době se především stal, dalo by se říci, tím profláknutým, sprofanovaným slovem hitmakerem. Takže uslyšíme několik ukázek opravdových hitů, které dlouhá léta kralují komerčními hudebními produkcemi, zejména rozhlasovými stanicemi, a také se udrží v repertoáru celé řady muzikantů. Takže uslyšíme například Anu K., kapelu Lucie a pochopitelně Anetu Langerovou, které vytvořil jedný z prvních hitů, které po svém vítězství v hudební soutěži měla už v roce 2004.

0: země.
1: Kromě ukázek, které jsme slyšeli, více jich bohužel do našeho pořadu nevejde, se Oskar Petr stal autorem písní pro celou řadu dalších interpretů. Byl to například David Koller, kterému vytvořil jeden z jeho největších hitů Chci zas v tobě spát. Psal i pro Lenku Dusilovou, Karla Gota, Kamila Střihavku, Leonu Machálkovou, Dana Bártu, skupinu Pusa, Barma Jones a v sestavu BSP. Režisér Jan Hřebejk si pro film Pupendo zvolil jako z ústředních melodií již zmíněného a slyšeného Zmrzlináře a my si na závěr úplně jako poslední písničku poslechneme úryvek z písně Nevinná, která se stala ústřední melodií filmu Účastníci zájezdu. Ale ještě tomu budou předcházet dvě další ukázky, a to ukázka z alba Fabrika Atomika Vázat se stoupat a píseň Ulpíván z jeho posledního vydaného alba Jsme starý jako děti. Tak to byla dnešní podsta, symbolická podsta Oskaru Petrovi, který odešel ve věku 73 let a bude české muzice chybět. Bohužel album, které měl rozpracované, se již dokončit nepodařilo, ale zůstalo po něm písní, jak jsme právě slyšeli, celá řada. To byl dnešní Čaj do páté. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Tomáš Hlávka. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vláda bude moct nařízením regulovat ceny paliv. Prezident podepsal zákon, který to umožní. Řemeslníci budou moct skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku, schválila to vláda. A Irán žádá Spojené státy o zaplacení válečných reparací a uznání své kontroly nad Hormuzským průlivem. Zprávy Plusu a Ondřej Látal. Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který vládě umožní regulovat ceny paliv. Kabinet tak bude moct v případě mimořádných událostí pomocí nařízení zasahovat do trhu s pohonnými hmotami, a to až na 12 měsíců. Zákon vznikl jako reakce na krizi na Blízkém východě, po které vzrostly ceny paliv. Sněmovnou prošel ve stavu legislativní nouze. Senátoři ho odmítli, poslanci ale senátní veto přehlasovali. Účinnost zákona platí jeho vyhlášením ve sbírce zákonů. Ceny nafty a benzínu teď stropuje na každý den ministerstvo financí vyhláškami. Řemeslníci nově budou moct získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to v 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek dnes rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel. Měla by taky motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a aspoň 3letá praxe, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
3: Zkouška se bude sestávat se tří částí, a to z části praktické a z části teoretické zaměřené na ten daný obor a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
2: Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. Se zavedením v Česku počítá návrh od roku 2027.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Světové ceny ropy se po americkém odmítnutí posledního iránského protinávrhu znovu prudce zvýšily. Ropa typu Brent podražilo o 4%. Americký prezident Donald Trump označil odpověď Tehránu za naprosto nepřijatelnou. Příměří mezi oběma zeměmi dál trvá a Washington se snaží přimět Tehrán k podpisu dohody o ukončení války a omezení iránského jaderného programu.
4: Iránský protinávrh údajně žádal po Spojených státech zaplacení válečných reparací a ukončení všech ozbrojených akcí. Uvedla to iránská státní televize s tím, že Teherán také požaduje uznání své kontroly Hormuzské úžiny. Podle iránské tiskové agentury TASNIM bylo mezi požadavky také ukončení námořní blokády a zrušení sankcí. Irán ve svých protinávrzích odsouvá téma svého jaderného programu do pozadí. Ve středu má americký prezident Donald Trump navštívit Čínu. Jedním z důvodů je snaha využít vliv Pekingu na iránský režim k ukončení konfliktu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Český rozhlas.
2: Dronové údery v Súdánu nepřežilo letos od ledna do dubna nejméně 880 civilistů. Dnes to podle AFP uvedl vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk. Drony mají na svědomí více než 80% všech civilních obětí občanské války v daném období. Používá je súdánská armáda i polovojenské jednotky rychlé podpory, které proti sobě bojují už 4 roky. Sněmovní pracovní skupina ke změně financování médií veřejné služby vyzvala ke stažení zákona, který má zrušit poplatky za rozhlas a televizi. Ve skupině složené z politiků, zástupců obou médií anebo syndikátu novinářů, ale nejsou žádní koaliční poslanci. Mediální výbor je založil na jednání na konci dubna, kde měla kvůli omluvě několika koaličních politiků většinu opozice. Tehdy výbor přijal hlasy opozice podobné usnesení, s jakým dnes přišla pracovní skupina. Koalice avizovala, že takto přijatá rozhodnutí později zruší. Doprava na plusu. Na D1 stále velmi silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Pomale se jede už skoro od Vyškova z kilometru 224 až do Brna. Do omezení. Na D1 je kolona i na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova. Před omezení na kilometru 196 je kolona od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. Zdržení 10 minut. Na D4 z Prahy do Strakonic jsou kolony za sjezdem na Mníšek. Na 21. kilometru je omezení. Kolona teď asi na 15 minut. V Praze se ucpává křížení magistrály a jižní spojky, a to ze všech směrů. Na magistrále v ulici 5. května u obě je omezení. A vždy v levém pruhu a kolony se tvoří na magistrále od Chodova i od sjezdu na Krč. A taky na jižní spojce jsou kolony od sjezdu na Pankrác a taky z Lanového mostu. A pomaleji se jede po Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most na příjezdu k Průmyslové od sjezdu na Hradeckou D11. Zdržení 10 minut, jedou hlavně kamiony v pravém pruhu. Dobře, dojeďte. Odpoledne a v noci hrozí silné bouřky ve východní polovině Česka, varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Zítra čekáme proměnlivou přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, teploty do 12 stupňů. To byly zprávy, tady je 20 minut Radiožurnálu.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

im Vogel los.

0: pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
1: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
0: Klidně jen na pár minut.

0: Dobrý den, přejeme z Rádia Proglas, my jednatelé Proglasu, Martin Holík,
1: Milan Tesař
2: a Jaroslav Vojtěch.
0: Posloucháte Rudl, posloucháte, co se děje v Proglasu, co chystáme, co se odehrálo a co vás zveme. Pojďme na to, Jardo, ptej se.
2: Tak především bychom začali tak, jak začínáme běžně, a to sice seznamem kamarádů Proglasu, kaprů a potom narozeninových oslavenců. Tak máme tady dnes jednoho kamaráda Proglasu, který má buď půlkulaté nebo kulaté narozeniny tady v květnu. Je jím Marie Chorvátová z Horních Bojanovic.
0: Tak a teď je tady seznam 10 dárců, kterým je 70 a víc, mají také narozeniny v květnu a loni nám darovali vyšší finanční obnos.
2: Jsou to a gratulujeme. Je to Jiří Kábrt z Červeného Kostelce, Jan Miklas z Brumova Bylnice,
0: Libuše Pavlasová z Vlkanče, Jan Křenek z Rožnova pod Radhoštěm,
2: Jarmila Vyhlídalová z Přerova, Irena Mišková z Albrechtiček,
0: Josef Pospíšil z Hradčan u Prostějova, Františka Uhlířová z Kelčan,
2: Marie Novotná z Chocně a Marta Novotná ze Žďáru nad Sázavou.
0: Vám všem moc gratulujeme, děkujeme za vaši podporu Proglasu, že to je naše, vaše rádio. Hodně zdraví, božího požehnání. No a vlastně my se můžeme ještě k neděli vztáhnout, že gratulujeme a děkujeme za všecko maminkám. Díky nim jsme tu, naši synové, dcery, vnoučata a tak dále. Takže díky, díky za všechno.
2: Pojďme se ohlednout za tím minulým týdnem, pojďme se podívat, co nás čeká. Já bych možná, Martine, začal otázkou na tebe. Ty jsi byl v sobotu v Ostravě, pověz proč.
0: 20 let televize Noé, vznikla 11 let po Proglasu, vznikla na základě stejného předpisu, řekněme, právního, stejným způsobem, nekomerčně, neziskově. Do začátku Milane vyposlal několik set adres na různé kapely, kontakty. Poslali jsme jako redakce několik set pohádek všednodenních, které potom byly krásně zpracovány vizuálně. Pamatuji si, že několik škol v Ostravě, možná i jinde, vlastně malovalo jednotlivé výkresy k jednotlivým příběhům a potom byly krásně teda vlastně sfilmovaná pohádka na podkladě našich dobrých hlasů z Proglasu. Takže jsme se hodně sdíleli. Vznik v roce 2001 byl takový přelomový. Předtím to bylo studio, které vydávalo vlastně své záznamy na VHS kazetách. A já jsem Loušovi Ryškovi říkal, prosím tě, nikdo jiný v této zemi nemá takové zázemí dobrých kamarádů, spolupracovníků. Je tady to zázemí Salesiánů a už je tady to sdružení Telepáče podle vzoru italské televize Telepáče. Pak, jak tedy ten název vymyslet, že by se tady měly jmenovat televize Telepáče, podle vzoru italské Telepáče, pak jsme řekli, no to by bylo moc dlouhý do pravého horního rohu obrazovky a co s tím, a potom, kdyby se to nedařilo, tak oni by se nám smáli, říkali by ne Telepáče, ale Telepláče. Takže potom zvítězil jasně název Noé a je to televize, která dává hlas těm, kteří by ho jinak třeba neměli. A je to pro mě velikou radostí, jednak protože se potvrdil ten nekomerční způsob jako života schopný, takže dneska ta televize už je opravdu jako středně velká televize, není to žádná chudinka a zahrnuje kde co a stále se rozvíjí a co jsem tedy rád slyšel, že vlastně trvale stále malinko narůstá počet diváků, tedy počet přispívajících diváků. Takže z tohoto hlediska Proglas jako stagnuje v tom smyslu třeba těch finančních výdajů, ale zase už máme zase to skoro celoplošné pokrytí, které teda Noé má díky té dvojí digitalizaci televize v České republice jaksi dopředu šla, ale stále spolupracujeme a stále se těšíme. No a já jsem tam potkal polovinu těch, které ještě si pamatuju z těch dopřed 20 lety, což mě opravdu nadchlo. Ono těch 20 let to je ještě tak ta životnost, že když někdo začíná třeba ve 40, tak potom se blíží tomu důchodovému věku, pak nastane třeba ta velká obměna. Jo, u nás už vlastně nastane nastala při těch 31 letech. Bylo to tam krásné, bylo to nápadité, byl tam otec biskup Jan Graubner, předsedal té bohoslužbě, my jsme to přebírali, pak tam byl krásný adorační den. To byly zase děti studentů, které jsem já znal jako mladíčky, když tady Milané přišli do rádia nějakých mládenec, já se jmenuji Joška Fojta, no, a my jsme právě něco natočili v jednom studiu v Ostravě, tak to byly ty první střípky. Potkal jsem se tam i s paní, která malovala Přebal na to první CDčko prvních střípků. Takže díky Pánu Bohu a díky těm lidem za tuhletu vytrvalost a výdrž, tam ty technologie jsou ještě náročnější než ty audiotechnologie a v tom se dneska vyznat, umět ty amortizace nahrazovat, to není jen tak, to jsou řád dražší věci, ale ten účinek, podle mě je to velikou hrdostí v naší zemi, že se dokážeme udržovat jak televizi, tak rádio v rukách křesťanů, která se nabízí všem.
1: Já jsem si říkal, nebylo by asi špatné zase naplánovat nějakou návštěvu vzájemnou, tak jak jsme to dělávali. Tak, že?
0: Bylo by to dobré a ta spolupráce samozřejmě vždycky by mohla být další a hlubší.
2: Já trošku přeskočím, jenom tady se pořád otáčím k topení a slyším takový zvuk a dochází mi, že prší venku, což je senzace. Ale je to věc, kterou jsme třeba dříve na té Olomoucké nezažívali. Neměli jsme tam tím, že tam nebyly ty okna, nebyly tam prostě takhle rovnou do té ulice. Tak jsem docela zvědavý na ten výstup, až večer budu poslouchat, jestli tam to šustění toho deště budu vlastně v tom výstupu slyšet.
0: No, ale pamatuji, že když byla mše svatá v kapli, a tam to do těch polikarbonátů mlátilo.
2: Tam jo,
0: ano. Sanitky byly slyšet, letadla byla slyšet. Hmm. Tak já myslím, že to k tomu patří, ale myslím si, že posluchači to ani nezaregistrují.
1: Já si vzpomínám z Barvičovi taky, že tam,
0: tam to bylo
1: vlastně ne. Tam to velké studio Jonathan, že tak to bylo taky, mělo okna ven a pamatuju si nějaký koncert ze studia, kdy intenzivně pršelo a dělalo tam takovou pěknou kulisu.
0: No, když jsme u toho, Milané, tak koncerty, co?
1: Tak povídám. Koncerty, minulý týden jsme vysílali dva, Oliver Kucharovič Kvartet, což někoho možná zarazilo, že místo instrumentální čtyřčlenné kapely byla vokální pětičlená, protože oni měli sebou zpěvačku jako hosta, takže některé skladby byly instrumentální, některé byly zpívané. A zvukově teda musím říct, poslouchal jsem až záznam, ale moc se mi to líbilo, jak to znělo.
0: A já přidám, že pan kapelník šéf, Walter,
1: což byla ta druhá kapela už.
0: Tak až se k ní dostaneš.
1: Tak a to je kapela V-Band ve čtvrtek ze Strážnice, bluesová kapela.
0: A on mi zanechal myšlenku na den, nádhernou, kterou připravíme, skutečně odvysíláme.
1: No, to je taky člověk, který nám fandí dlouhodobě. Mimochodem, on to byl poslanec před lety.
0: Aha, tak já si ho pamatuju podle jména ještě, ano.
2: Já jsem říkal, jakou má pěknou energii na to, že mu není úplně 30, co jsem tak viděl na YouTube.
1: Jo, a je to člověk, který ve Strážnici pořádá spoustu kulturních akcí. Vím, že tam, myslím, dělal místo starostu, to teď možná se vymýšlím. Tu roli, ale v každém případě na Proglasu hráli po třetí, rádi se k nám vracejí, takže to bylo minulý čtvrtek, můžete si to poslechnout, podívat se ze záznamu a tento čtvrtek, to znamená 14. května, u nás vystoupí kapela Něco si přeji, což je kapela našeho moderátora Jošky Javůrka. Joška dneska před chvilkou na redakční poradě vzpomínal, že byly jedna z prvních kapel, která hrála v tehdy novém koncertním studiu na Olomoucké v roce 2021 a teď budou tedy jedna z prvních kapel, které budou hrát v novém koncertním studiu tady na Pelikově. Vím, že spousta kolegů říkala Joškovi, že se přijdou podívat, takže
0: přijďte i vy, posluchači, je to volně přístupné, mají tam novou paní zpěvačku, která už nastudovala repertoár a těšíme se na to.
1: Takže čtvrtek 14. května 19.15 je začátek, to znamená, když budete tady na Pelikově 20 chvilku před sedmou, tak je to úplně ideální.
2: Já chci jen poznamenat, že z hlediska přístupnosti je toto místo Pelikova mnohem přístupnější, než byla Olomoucká. Tam jste se museli prodírat přes ty vrátnice a podobně, tak tady je to všecko 2 minuty prostě z jasného centra. Branka je otevřená, přijďte, rádi vás uvidíme. Tak další moje otázka, která by na vás, chlapi, chlapci, směřovala, tak je tady na Milana. Milane, ty jsi byl na jednání v Opavě, možná ohledně Slunovratu?
1: Tak ono to mělo několik takových důvodů. Festival Slunovrat se koná opravdu kolem Slunovratu, to znamená letos je to tedy těsně před 18. až 20. června v Opavě a kromě toho festivalu pořadatelé organizují různé akce během celého roku, jako večery se Slunovratem, takže jeden z těch důvodů byl, že mě tam pozvali v takové nevšední roli, promítal jsem tam fotky z Japonska a povídal o své dovolené. A bylo to pěkné, protože kromě lidí z okruhu Slunovratu, které znám z organizátorů, tak tam přišlo několik, taková typická návštěvnice, takové cestovatelské přednášky je tak žena kolem 60 a takových tam bylo docela dost. Ptali se a zajímalo je to, takže jako proč ne? A kromě toho samozřejmě využili jsme toho, že jsme se tam potkali s pořadateli Slunovratu, takže oni potom po skončení si udělali poradu, na kterou mě pozvali a bavili jsme se i o naší spolupráci. Natočil jsem tam rozhovor s Vaškem Millerem, který budeme tady vysílat jako pozvánku a v podstatě ten festival podle mě vzkvétá. Kromě hudebního programu dneska nabízí už minimálně stejně důležitý program nehudební, spoustu setkání se spisovateli, zóna charitní inspirace, něco, co jsme tam nazvali jako blízkovýchodní linie. Je tam několik tematických přednášek nebo bodů, které se týkají těch konfliktů a toho, co se dnes prostě děje v téhleté části světa. Je tam scéna, která se jmenuje Jaderná věda, která se týká tedy vědeckých různých objevů a poznatků, takže opravdu na ten festival, i když tam pojede rodina, z níž některý člen vůbec nepotřebuje slyšet nějaké koncerty, tak si tam přijde na své.
0: Že se vrátím k tomu Japonsku, vykládal jsi tam paním cestovatelkám 60+, že ti AI poradila, chcete-li vidět horu Fuji z rychlovlaku,
1: ano,
0: si na tuhle tu stranu.
1: To jsem přesně tam říkal a ukazoval jsem fotku hory Fuji z Shinkansenu. A jinak samozřejmě já jsem některé detaily jsem neříkal, ale paní se přihlásila po skončení a začala vyprávět, jak taky byla v Japonsku, jak tam mají ty vyhřívané záchody.
0: Ano.
2: No, já možná trochu odbočím teďka z Japonska zase zpátky sem do naší kotliny. Chtěl jsem říct, byť jste už to od nás asi slyšeli, že jsme před pár dny dokončili druhou klimatizační takovou dodávku, tady klimatizací právě do našich studií, do některých, takže prvně jsme klimatizovali serverovnu, což bylo potřebné kvůli tomu, aby jsme chladili prostě servery, technologie a teď jako druhou větev jsme dodělali klimatizační jednotky do odbavení a do více studií. Tu klimatizační etapu bychom chtěli mít ještě třetí, nicméně je otázkou, zda ji zvládneme teď ještě jako před létem a pak je to také otázkou, já vlastně toto povídám záměrně, protože zase to míří k mé prosbě o finanční příspěvky a dary, které by byly mimo rámec vašich jako standardních plateb, protože se opětovně teď dostáváme do situace, kdy jsme těsně před výplatami, před mzdami a moc peněz teda nemáme. Začínají nám trošku narůstat faktury v rámci splatnosti nebo těsně po splatnosti. Tak, jak jsme my avizovali vlastně už před tím stěhováním, už tehdy z nás padalo to, že si myslíme, že v polovině roku bude takový pík, takový hrot toho všeho a skutečně k tomu jako docházíme. Takže není to teď jednoduché a moje prosba je o finance.
0: Tak. No a ta klimatizace, samozřejmě, že to je vyšší finanční náklad. Tak. No a jsou to ještě právě ty půjčky z minula, čili stěhování se podařilo, ale vlastně ty splátky jsou prostě ještě
2: podplacené. Dnes jsem skutečně měl jako nepříjemný třeba telefonát s dodavatelskou firmou tady z Agrokartonu, protože i těm jsme ještě to neuhradili, takže samozřejmě je to potom těžké, když ty dodavatelské firmy mají své zaměstnance a na ty výplaty taky potom nemají, takže je to takové řetězení, takže prosíme velmi. Mm-hmm.
1: Tak pak je tady před námi jedna akce tuto sobotu 16. května, kdy jedeme na svatý Hostýn.
0: Tak jsou to dneska už jiní organizátoři, než jsme léta byli my. Je to v sobotu, je to vlastně před sedmou neděli velikonoční, což je tradičně světový den modliteb za sdělovací prostředky. Také teď v neděli vlastně byla sbírka na katolická média. Ten výběr bude tak, že z toho nějaký ten dar nebo podíl dostaneme až v lednu, v únoru příštího roku. Takže teď nám to vlastně jako moc nepomůže, ale těšíme se, že zase třeba něco málo, alespoň něco málo z toho bude. Jinak samozřejmě to naše přímé placení nám ještě lépe skrze členství v klubu Přátel, tak je to nejlepší, co může být. Takže tam budou různá média, která se přihlásila. Bude tam vše svatá s arcibiskupem Standou Přibylem, který má zároveň na starosti právě média při České biskupské konferenci. Začátek je, myslím, v deset, protože potom je po mši svaté takové to dvouminutové představování nás všech a potom je tam odpoledne nějaký kulatý stůl na něco, je to takové prostinké, ani nevíme přesně, jestli je to pro ty tvůrce a pracovníky v médiích, anebo tedy pro jejich spotřebitele, tedy čtenáře, diváky a posluchače. Takže to bude možná v takové menším měřítku, ale mám dojem, že tam budou i zároveň včelaři a těch tam bude tisícovka. Tak nějak, no. Takže určitě vás rádi přivítáme na svatém Hostýně.
2: No a o něco později, a to je 29., je to pátek, jsme zařazeni, nebo samozřejmě tak, jak už po léta, organizujeme částečně Noc kostelů.
1: Tak je to tak, že kdo má zájem, my zveme tady, že se můžete přijít podívat kdykoliv na koncerty i úplně kdykoliv sem do Proglasu, ale pokud přijdete tedy toho 29., tak kromě toho, že tady bude mše svatá, můžete se zúčastnit i modlitby večerní chvál, tak tady bude další program pro vás a budou tady kolegové připraveni ukázat vám rádio, ukázat vám, jak živé vysílání, tak třeba něco říct o tom, jak to tady běžně funguje, takže určitě přijďte.
2: Máme i v plánu nějaké workshopy třeba pro děti, máme v plánu pro děti takové omalovánky, kaprů, takže program je připravený velmi.
0: Od, a takový sound bar, myslím, venku, no tak od kdykoliv, tak třeba od těch 17, myslím, že je v 18, včerní chvály jsou v 21 a mezi tím to tady bude formolm a budeme tady mít takové ty lavice, stoly venku, pokud bude hezky, tak budete v zeleném, budete hledět krásně na krásný Špilberg, na jehož ubočí se pasou ovečky a jsou tam slepičky, kokrhá tam kohout. A tak je to tady krásné.
1: Tak je to samozřejmě zase takové příjemnější než v minulých letech, kdy ta Olomoucká byla taková hodně zastrčená. I na tu Barvičovu to bylo docela daleko. Takže tady, pokud se půjdete podívat po kostelích tady v centru Brna, tak je to opravdu kousíček.
2: Kdo byste kolem nás šel poprvé okolo, tak nás rozhodně poznáte. Máme v plánu postavit náš nový modrý stan s logy, který bude tady u nás na parkovišti. Takže dobře, to bude viditelné z Pelikovy ulice, jednoznačně zabloudíte.
0: A ze Zeleného trhu po starobrněnské šup přes Šlingráka jste u nás nebo 12, nebo 5, nebo 6 šalinou a jste tu.
2: Dobře.
0: Tak, my máme ještě ve středu, to je takové méně viditelné, ale je to takový celorepublikový koncert vyvrcholení práce uměleckých škol základních a my jsme takovými partnery, dokonce bychom tam chtěli podepsat takové memorandum s paní Irenou Houkalovou a je tam velké zázemí, bude to ve Španělském sále Pražského hradu, už je to vlastně úplně vyprodané a bude to taková radostná přehlídka, co dokáží lidé vzbudit v menších nebo i starších po tom amatérském způsobu, kdy ty výkony jsou často velmi profesionální. No a pak se bude třeba i pohuštění ještě v arcibiskupském paláci, zase s týmž z přítomnosti Standy Přibyla arcibiskupa. Takže na to se těšíme a ty pořady, které vysíláme, tak myslíme, že nám přibližují lásku k hudbě, k hudebním nástrojům a tak. Možná, že některé ty pořady budeme různě prostřídávat, aby byly vždycky nějakým způsobem originální, ale nyní je to tak, jak to je a jsme tomu rádi a jsme za to vděční. A já zároveň ještě ten den vyjedu do Příbramy, kde máme jednoho z velkých partnerů vysílačů, takže to jsou ty DAB vysílače s panem Tomášem Řapkem. Budeme mít jednání o dalším rozvoji, o dalším spouštění dalších DAB vysílačů. No a vy nám mezi tím pilně píšete nebo telefonujete, jak zachytit vysílání pro Glasu. My říkáme obecně, v podstatě každé místo v naší zemi má možnost zachytit pro Glas, jenom s různým vynaložením sil, případně prostředků, ale dneska to ani není vlastně drahé. My jsme vlastně měli taky takovou velikou poradu právě o dalším pokrytí dalších území. Takže to jsou takové ty běžné věci.
2: Pro Charitu České republiky jsme se stali mediálním partnerem v soutěži Charitní sestra roku 2026, takže vlastně tak, jak ty, Martine, tam pojedeš tento týden, tak já zase další týden, myslím v pátek, pojedu také do Valčtinského paláce právě na předávání cen Charitní sestra roku a budeme tam mít svůj tým redaktorek.
0: Což je také velice radostné, že je koho takhle ocenit. Mimochodem Mezinárodní vězeňské společenství, s kterým jsme také spolupracujícím partnerem, kteří dělají úžasnou práci, tak nám právě dali vědět, že přijdou o velké prostředky, podpory z kraje a z ministerstva zejména, takže budou jako ve velké nouzi a potkal jsem vlastně v Ostravě už jednoho pracovníka, který říkal, už mám snížený úvazek, protože na to ty peníze nebudou stačit. A to jsou, přátelé, takové ty naprosto jedinečné a nezastupitelné letní tábory na utajeném místě, jmenuje se to Andělský kemp, kde je potřeba dobrovolníků, a protože to je vesměs všechno takhle děláno, čili moc prosíme také, všimněte si a podpořte, jak můžete. My možná uděláme také velkou kampaň právě pro tuhle tu cennou organizaci.
2: Tak jsou to dobré věci, ke kterým se rádi přiřadíme.
0: Tak, myslím, že to je dneska z našeho hrnečku, co vaříme, všechno. Rádi dáme vědět, co se dalšího koná. Chystáme se. Jo, teď bude vlastně zítra při mši svaté také děkan brněnský, který mě zastupuje, protože já zase musím být u svatého Augustina, tak se na Šagiho, čili Vláďu Záleského, těšíme. No a potom my máme v Brně kněží, nás kolem 50, jednou za měsíc, takovou rekolekci kněžskou, a ta je na různých místech. A v červnu bude právě tady u nás na zahradě v Kurtu, když bude hezky, nebo bude v knihovně a v kapli, když bude pršet. Takže také brněnští kněží uvidí, jak to u nás tady je hezké, že sem také mohou chodit, jakože mnoho z nich to dělá a připravují různé pořady. Takže jsme tady taková ta dobrá adresa, že ve středu tady nohejbalisti nohejbalují, potom tady Brno Contemporary Orchestra tady nacvičuje několik dnů v týdnu, takže se z toho velice těšíme. Ono, každá ta věc přinese nějakou korunku, anebo takové to zviditelnění, pojďte sem, tady je to dobré, včetně tedy koncertů od 19.15.
2: Vesele sečeme zahradu a myslím, že to dobré místo tady skutečně vzniká a je to další poděkování pro biskupství brněnské, že tu můžeme být.
0: Tak, to je z dnešního Rudlu všechno. Děkujeme za přízeň a přejeme všechno dobré. Martin Holík,
1: Milan Tesař,
2: Jaroslav Vojtěch, děkujeme.

Přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

0: zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat.
1: Na Proglasu! Už je jaro v plném proudu.

Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Nese název Stálá dvojka.

O jednom víkendu jsme jeli s mým milým na oslavu 35-letého trvání spřátelané kapely. Oslavou byl jak jinak velký koncert, hostující muzikanti, ohňostroj, obrovský slaný dort a jiná překvapení. Museli jsme tam být. Není mnoho kapel, které by vydržely v téže sestavě tak dlouho. A navíc, které kamarády máte tak dlouhou dobu? Můj Choď byl samozřejmě jedním z hostů. Zahrál si s kapelou 3 skladby a dostalo se mu velkých ovací. V době vzniku této kapely už byl na okrese známým kytaristou, který pomáhal mladším klukům se základy akordů a zapojováním prvních kytarových efektů. Na rozdíl od většiny z nich se z této ušlechtilé záliby stalo jeho celoživotní povolání. Na malém městě nezůstal, přesunul se do většího a tomu umožnilo se výukou hry na kytaru živit. V očích kluků, které kdysi naučil brnkat jejich první kytarová sóla, je to stále pan profesor. Byla jsem na něj opravdu pyšná. Celý ten život jsem stála po jeho boku. Vždycky jsem se zajímala, když hrál. Bavilo mě sledovat jeho odborné debaty s ostatními muzikanty. Rádi spolu chodíme na koncerty. Jsem taková stálá dvojka. Všichni ti naši dávní přátelé si nás pamatují jako pár. Když náhodou je někde jen jeden z nás, všichni se vyptávají na toho druhého. Jsme pro ně důkazem, že to jde vydržet spolu celý život. Vždycky se spolu smějeme vzpomínce na jiný pár z té doby.

Ona tančila a on byl také kytarista. Když se vzali, on chtěl, aby ona přestala s tancováním. Nezdálo se mu to bezpečné. Ona souhlasila s podmínkou, že on odejde z kapely. Taky se jí to nezdálo bezpečné. Nikdo z nich se nikdy neúčastní setkání, jako bylo tohle výročí. Ani se tomu nedivíme. O čem bychom si s nimi povídali? Oni si nejspíš našli jiné přátele a možná i jiné společné zájmy. Není na tom nic špatného, ale přesto si nesmírně cením těch dlouholetých přátelských vztahů s lidmi z dávné minulosti. Jsou ohromně vzácné.

Pár vteřin po 18. hodině vás na Proglase zvuk k modlitbě a poslechu modlitby z oficíny. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Pekařová. Modlitba z oficíny je bohoslužba slova, kterou povede jáhen Jan Špilar.

V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milé sestry, milí bratři, vítejte při modlitbě z oficíny od Cihorukého Edvarda v Brně s Jáhnem Janem Špilarem. Zamýšlíme se při modlitbě, s modlitbou v modlitbě nad Božím slovem, který je pro ten daný den v lekcionáři katolické církve. Tak, abychom měli z této činnosti lepší užitek, zamysleme se nad sebou a vyznejme své hříchy. Byl jsi poslán uzdravovat duše, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Modleme se. Milosrdný Bože, uč nás spolupracovat s tvou milostí a dej, ať velikonoční slavení díla naší spásy v nás stále přináší svůj užitek skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení ze skutků apoštolů. Vypluli jsme z Troady a jeli jsme rovnou na ostrov Samotráke, druhý den do Neapole v Makedonii a odtamtud pak do Filip. Je to přední město v té makedonské oblasti a římská osada. V tom městě jsme se zdrželi několik dní. V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, kde jsme mysleli, že je modlitebna. Posadili jsme se a mluvili jsme k ženám, které se tam sešly. Poslouchala nás také jedna žena, jmenovala se Lídie. Byla to obchodnice s nachovými látkami z města Tyatyr, ctitelka Boha. Pán jí otevřel srdce, takže pozorně naslouchala Pavlovým řečem. Když přijala křest, ona i její rodina prosila, jestliže mě považujete za věřící v Pána, pojďte bydlet do mého domu, a přinutila nás k tomu. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Hospodin miluje svůj národ, Hospodin miluje svůj národ.

pokecti. Hospodin miluje svůj národ. Aleluja, duch pravdy vydá o mě svědectví, pravý pán, a vy také vydávejte svědectví. Aleluja. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům, až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. To jsem k vám mluvil, abyste neodpadli. Vyloučí vás ze synagogy, ano, přichází hodina, kdy každý, kdo vás zabije, bude si myslet, že tím uctívá Boha. Budou tak jednat, protože nepoznali Otce ani mne. Ale toto jsem vám pověděl, abyste si až jednou ta chvíle přijde, vzpomněli na to, že jsem vám to řekl. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste, radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu. Vítejte v prozkoumávání Božího slova. Předcházíme pár dní a už bude na nebe vstoupení ve čtvrtek. Pán se najednou z těch asi 500 diváků, kteří ho doprovodili na Olivovou horu, nebo respektive nad ní, tam na ten dnešní chrám, tak tam najednou se vznese a zmizí jim z očí. Jo. To vznešení se, to povznesení se, tak je pro nás takový jako zázrak, že jo, protože normálně se lidi nevznáší, jo. Ale je to vlastně taková předzvěst toho, co máme my jako křesťané dělat. My máme žít tak, že povznášíme sebe i ostatní. To neznamená, že budeme každému do očí hnedka vnucovat svou víru a svoje přesvědčení a svoje názory. Ale máme to sebeuvědomění, sebe sama, máme prožívat tak, jako Kristus, když se vznáší nad Olivovou horu. To znamená, máme být, víte, ne vznešení v tom pohádkovém slova smyslu, ale vznešení duchovně tím, že dovolíme Bohu, aby On byl pánem našeho života. Když jsme totiž pány života sami sobě a děláme si, co chceme, pak se moc nevznášíme, docela těžce narážíme, plahočíme se na téhle zemi v bolestech a trápení a nějak zvlášť moc, jak kdo teda, ale málo kdo z toho něco má, většina lidí má i ráda, že je ráda, že má co jíst a kde spát a co na sebe a jakž tak se uživí. A to nevypadá moc povznešeně, víte. Ale můžeme to prožívat dvojím způsobem. Buď se budeme litovat, budeme si říkat, že to je hrůza a jak se všichni na nás zlí a co nám všichni dělají, anebo můžeme poděkovat, být vděční za to, že se máme, jak se máme. A ta vděčnost je taková otevírací jaksi brána, která otvírá naše srdce, abychom přijali tu nesmírně vzácnou návštěvu, kterou je Bůh v našem srdci. Ježíš to slíbil, když končil svoji pouť tady na této zemi, tak slíbil, že tomu, kdo otevře své srdce, kdo vděčností, nadějí, vírou a láskou otevírá své srdce, umožňuje, aby Bůh si v jeho srdci učinil domov, aby tam byl doma, aby tam byl jako spokojený a žil se mu tam dobře a nám s ním. Vypadá to jako bláznovina, víte, ale je to naprosto reálný prožitek věřících lidí. Zkušenost křesťanů 2000 let, přes 2000 let už, tak je taková, že kdo to zkusil, tak ví, jak je to úžasné. A že je to mnohem lepší brát život s vděčností, s nadějí, s otevřeností, s láskou, s vírou, že vše zlé se v dobré obrátí a pokud ne, takže to má být nějaký výučkový materiál. Víte, když máme trošku těžkosti, a něco nám nejde, tak tím, že se snažíme víc, tak tím se nám to potom daří lépe. A
Možná, že ty těžkosti životní máme někdy proto, abychom si něco uvědomili, abychom na něco přišli, abychom byli vděční za to, že máme vůbec dar života, že dokážeme a můžeme dokázat, když chceme, když se rozhodneme pro to, žít opravdu v božím přízni a v božím pokoji. Dnešní čtení se dotýkají ze skutku apoštolů. První čtení, vypluli z Troady, plují a dojdou až teda vlastně do Evropy, by se dalo říct, nebo říká se, že to byla vlastně první Evropanka Lidie, kterou tam potkávají. Mysleli, že tam je modlitevna, oni tam prali prádlo. No, možná proto se říká zpovědnici čistírna. A když jdete, hledáte čistírnu, hledáte kostela, najdete kněze, který vám vyčistí duši zpovědí. Poslouchala nás také jedna žena, jmenovala se Lidie, byla to obchodnice s nachovými látkami z města Tiatyr, ctitelka Boha Páni, otevřel srdce. Takže pozorně naslouchala Pavlovým řečem. Otevřené srdce a pozorné naslouchání. Víte, někdy se nám zdá, že jsme trochu mimo a že nenasloucháme plně, ale tady jsme zváni k tomu, abychom s vděčností otevřeli srdce a možná pak budeme i slyšet lépe, co se v kázání říká, i když třeba úplně nemilujeme toho kazatele. Protože Pavel vlastně byl trošku postižený něčím, buď nemocí, nebo nějakými vředy, nebo něčím, že vlastně nebyl zrovna sympaťák, jako Ježíš, který když přišel, tak hnedka zaujal. Jo? Pavel vypadal, že úplně takhle na první dobrou to jako nevypadalo, ale nakonec ta slova, která pronášel, která byla v Duchu svatém, tak skutečně způsobovala to, že tady ta první Evropanka zahořela. No a když tedy přijala křest, ona i její rodina prosila Ježíše určitě taky, jestliže mě považujete za věřící v Pána, pojďte bydlet do mého domu. A přinutila nás k tomu, vidíte? To je úžasné. Ona vlastně jako jim to nabízí a přitom je přinutí. Jo? No, nevím, jestli Pavel byl taková měkota, že se přinutit nechal, ale šlo tomuhle odolat? Nešlo, víte. V žalmu jsme zpívali, Hospodin miluje svůj národ. My jsme už teď národem božím. Byl to vyvolený národ izraelský, ale Ježíšovou smrtí a zmrtvých stáním, se sláním ducha s vystoupením na nebesa, které bude ve čtvrtek, budeme si to připomínat samozřejmě, už dávno vystoupil, ale ve čtvrtek si to bude připomínat, abychom si trošku uvědomili tu úžasnost toho, co se vlastně stalo. Tak potom se stal ducha svatého, to bude další týden, a takže my už to víme, že tím národem jsme i my, že nás zahrnul všechny věřící lidi. Někteří jsme pokřtěni, bizmovaní, někteří jenom pokřtěni a někteří ještě ani neví, že se pokřtít můžou a že to pro ně něco může znamenat, že to může být zajímavá věc. Když je člověk pokřtěný, tak najednou se stává Kristem, stává se s ním sjednocený. Je to vlastně fyzické rozhodnutí, fyzické přijetí toho pozvání k tomu životu s Bohem a v Kristu. No. A proto ten křest je tak důležitý, protože se znovu narodíme a stáváme se vlastně Kristy, Kristýnkami, stáváme se mu jako rodinou, jsme adoptovaní. A tady v tom žalmu dál zpíváme, zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála i zaznívá ve sboru svatých. Ano, ve sboru svatých, to je kdo? Jako, jo, to smyslíme jenom na nebi. Ne, sbor svatých jsme všichni. První křesťané se nazývali svatí, tiší, různé měli názvy, ale jeden z těch názvů byl také svatí. A nebylo to o tom, že už je hotovo, že jako já jsem svatý, protože žiju svatě. Jo? To nikdo tak nežije. Jo? I svatý otec hřeší, každý hřešíme, ale svatí jsme, protože věříme, že Bůh nás činí svatými. Svatý Bůh nás činí svatými, když my se mu otevřeme. Takže čím víc se mu otvíráme, tím víc můžeme říct, že jsme svatí. Není to pyšné vyjádření, protože víme, že chybujeme, ale je to přijetí a přihlášení se k svatému Bohu, který je tak svatý, že nás vlastně proměňuje, abychom mu byli podobní ještě víc. No, a k tomu máme zpívat nové písně. No, tak nemáme zpívat jenom písně, které jsou ve zpěvnících a které si zpíváme spolu v kostele nebo někde spolu v rodině nebo v autě, když jedete. Máme vymýšlet nové písně,
Máme si je vymýšlet, ten text a melodii, máme být risknout to a máme si zaspívat. O Pane, ať je tady tvůj svatý duch, co by dub. A třeba to je jedno, může to být takhle hloupý, co jsem říkal teď já, ale prostě panenko skákavá, taky říká moje maminka, obracela se k paně Marii ze skoku, tak proč bychom si nezaspívali něco, co nás opravdu těší. Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu, ať jásají nad svým králem. Jsme zváni k tomu, abychom jásali, chválili, radovali se. Ať chválí jeho jméno tancem. Někdo neumí tancovat, nevadí. A může se jenom tak poupovat, cokoliv můžeme dělat a chválit Boha vším, celou svou bytostí. Synové Sionu, ať jásají nad svým králem. Ať máme jásat nad tím, že Ježíš to za nás všechno vzal na sebe a je úžasným králem, veleknězem a dává nám podíl na proroctví, to znamená tu pravdu, kterou on je pravda, cesta, pravda, život, tak tou pravdou on nás vlastně činí pravdivými. Když jsme sami sebou v Bohu, pak jsme pravdiví v Bohu a vlastně tam to všechno funguje úplně jinak. Ať chválí jeho jméno, ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích, to znamená nejenom když stojíme, sedíme, ale i když ležíme, máme jásat a veselit se. To, možná to také bylo tím, že se dříve u hostin leželo a nesedělo, jako dnes, ale určitě to je myšleno i když jdeme spát, že nemáme se zahroutit a říct si, to byl ale den, ale máme říct, to byl ale den s Bohem. Možná jsem ho já nezvládl, možná jsem spoustu věcí nedokázal, ale Bůh se mnou dokázal neskutečné zázraky. Musíme si to zkusit otočit. Všem jeho svatým bude to ke cti. Tak pak budeme všichni plní cti. Ve zpěvu před evangeliem jsme zpívali Duch pravdy vydá o mě svědectví, pravý Pán, a vy také vydávejte svědectví. Je to před zvuk toho evangelia, kde Ježíš říká, až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mě svědectví. Vy také vydávejte svědectví. Víte, Duch svatý, máme pocit, že to musí být tak jako v první církvi, že zatře se místnost, nad člověkem se objeví plamínky a teď to přijde, začneme mluvit jinými jazyky, naplní nás Duch svatý a my najednou budeme všechno vědět. Jo? No jenomže my jsme lidi, že jo? Každý z nás jsme nějak člověkem, a něco nám jde pomalejc, něco rychlejc. Někdo je na matiku, někdo na češtinu, někdo na stříhání, někdo na léčení, někdo na popelnice, prostě někdo by mohl být na vládnutí, ale nějak to zrovna mu to nejde třeba. Prostě něco nám jde a něco nám nejde. Ale když přijmeme Ducha svatého do svého života, potom v různé rychlosti, někdo rychleji, někdo pomalej, tak najednou začneme poznávat to Ježíšovo učení, které tady učil, protože slíbil, že pošle svého ducha, ducha pravdy, který nás uvede do celé pravdy. No, ale to trvá. Není to jako teď. Je to někdo, jo, někdo to tak má a tomu chválím ho a jsem rád, že to někdo tak má, ale já jsem to měl pomalu. Nejdřív jsem se nějak seznámil s Bohem Otcem, potom s Ježíšem Kristem a teprve nakonec s Duchem svatým a trvalo to půl života, než jsem vlastně zpracoval tady tyhle ty informace, které už od začátku Duch svatý jistě způsoboval. Ale nejprve jsem potřeboval mít vztah s Otcem, vyřešit si taky svýho Otce, že jo, to máme každý, každá, máme tatínka, když třeba nevíme, kdo to je, ale prostě někde je a musel být u toho, když jsme se teda vyráběli, anebo tedy nějak aspoň mikroskopicky, ale určitě to někdo byl, kdo za to může, kdo se rozhodl, ať už ten, kdo, nebo ten, to je jedno. A my ale vyřešíme si vztah s Bohem Otcem, tak jakmile vyřešíme vztah s Bohem Otcem, tak najednou si vyřešíme vztahy i se svým vlastním Otcem. Tak to prostě je. Je to neuvěřitelná pomoc a pomůcka. Vlastně, jakmile pochopíme, nebo se snažíme pochopit Boha Otce, pak vlastně začneme vnímat a být i vděční za to, že i třeba nedokonalý náš otec pozemský, takže vlastně plnil tu funkci toho tatínka, toho, kdo dává život. No, pak přišlo to poznání Ježíše Krista, to bylo ohromující,
bylo to nádherné a bylo, provázelo to samozřejmě spousta výjimečností, které vždycky, když Bůh člověka nějak zasáhne, tak je to prostě takový jako divotvorný čas, prostě, kdy se dějou zvláštní události, které se vlastně normálně během života pak nedějí, protože nakonec přijde Duch Svatý a ten nás uvede do celé pravdy a my zjistíme, že život je těžký, jo? A to je vlastně na tomto složité. Že si myslíme, že to bude jako snadno, ale život není snadný. Pro Ježíše nebyl snadný, pro nás také nebude snadný. Je to prostě obtíž a my se máme rozhodovat projít, protlačit se, prorvat se do toho nebeského království tím, že budeme mít vztah s Otcem, budeme milovat Ježíše, jeho syna, našeho pána a necháme se Duchem Svatým jaksi opravdit, jo, abychom byli opravdičtí, abychom nebyli falešní, jak pětky, abychom dokázali prostě žít jako lidi, aby to nebylo jenom jako, že si na to hrajeme, ale aby jsme to doopravdy dělali. No. Ježíš potom vysvětluje, co se bude dít a nejsou to teda zrovna libá slova, vyloučí vás ze synagogy, ano, přichází hodina, kdy každý, kdo vás zabije, bude si myslet, že tím uctívá Boha, to se děje. Každý den umírá tolik křesťanů na světě pro víru, že to už dávno překonalo doby pro následování z první části církve. A církev není dokonalá, vidíme chyby na ní, ale přesto slučuje a jaksi schromažďuje nás věřící, kteří se každý den rozhodujeme pro lásku v naději, ve víře. A to je prostě, to je naše poslání, k tomu nás má Boží slovo povzbuzovat. Budou tak jednat, protože nepoznali Otce, ani mne, tedy Ježíše, ale toto jsem vám pověděl, abyste až jednou ta chvíle přijde, vzpomněli na to, že já jsem vám to řekl. No, vy si někdy určitě vzpomenete, že jste někdy něco řekli a pak se to stalo a vy jste říkali, já jsem to říkal, já jsem to říkala. Jo? Tak samozřejmě tohle je, Ježíš to říká dopředu, jo? Aby jsme věděli, že on to říkal. A to si máme připomínat, to, co on říkal. A proto jsem se rozhodl natáčet tady tyhle ty doteky zkoumání Božího slova v modlitbě s názvem Modlitba z oficíny, protože si myslím, že máme ty slova Ježíšova stále zkoumat, aby jsme věděli, co vlastně řekl a nechat se tím nést. No, možná je to takové příliš obecné, tak já vám, milé sestry a milí bratři v Kristu, přeji, abyste na nebevstoupení prožili opravdu povznášejícím pocitem, abyste se vznesli s Kristem, samozřejmě ne hned do nebe, jo, ještě tady chvilku zůstaňte, ale abyste chodili, aby jsme spolu všichni chodili tady po té zemi s pocitem, že jsme spasení. A to je vlastně ten pocit, který nás má povznášet. Není to pýcha, protože stále se dotýkáme nohama země, přesto, kudy chodíme a věříme opravdu, že jsme spasení a neseme tuto víru ve spásu, v to spásonosného Ježíše, když neseme ostatním, pak povznášíme i ty ostatní, aniž bychom co vyslovili. Je to přesvědčení, je to víra v to, že Bůh už vykonal všechno, co bylo potřeba a my se s důvěrou svěřujeme do jeho péče. Pane, ať se nám to daří. Amen.

Kriste, skrze Ducha Svatého žiješ v našich srdcích. Veď nás ke svému Otci. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kriste, ty nás posíláš, abychom ohlašovali tvé odpuštění. Dej, aby všichni lidé poznali tvou lásku. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kriste, ty slíbil svým učedníkům Ducha Svatého, který nás naučí všemu. Rozjasni naši víru. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kriste, ty slíbil svým učedníkům ducha pokoje. Obnov svým pokojem celou zem. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kriste, ty slíbil svým učedníkům ducha pravdy. Dej nám, abychom poznali tvou lásku, která je nade všechno poznání. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kriste, tvůj duch naplňuje celý vesmír, přebývá v každém z nás. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kriste, přinášíme ti všechny trpící, všechny osamělé, všechny, kteří touží po lásce, všechny, kteří mají nedostatek jídla a oblečení a všeho, co potřebují běžnému životu. Přinášíme ti všechny potřebné. Pane, shlédni na ně se svou láskou a dej nám sílu k rozhodnému chování a jednání, abychom pomohli, kde to je možné. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kriste, ty jsi králem míru a pokoje, prosím tě, aby v těch lidech, kteří mohou rozhodnout o směřování vále k míru, aby si tam tady tohleto rozhodnutí zapálil, aby se rozhodli ukončit válčení a přestalo utrpení a smrt drahých a blízkých lidí, kteří chybí našemu životu. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kriste, předkládáme ti a přinášíme ti naše členy naší vlády, všechny, kteří rozhodují v této zemi o důležitých věcech, naplně Duchem Svatým, otevři jim srdce, pomoz jim, aby poznali, že služba druhým lidem je opravdu naplňující více než šizení a trápení. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kriste, ty si za několik dní budeme slavit tvé na nebe vstoupení. Dej nám, abychom dokázali sledovat to, jak se povznášíš, jak se vznášíš a vznesli se spolu s tebou a nesli ostatním tu zvěst o spáse, která povznáší. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. A poprosme také panu Marii o přímluvu. Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A připojíme modlitbu, kterou nás naučil Ježíš Kristus. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého,
neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Modleme se, spasiteli všeho, co žije, když jdeme za tebou, rozhodujeme se pro lásku a odmítáme zatvrdit svá srdce. Ty nás chceš zahrnout radostí evangelia, a když je naše nitro zahaleno temnotou, jedna cesta zůstává otevřená, cesta pokojné důvěry. Amen.

Zdej, jen on ti život dá. Milé sestry, milí bratři, loučím se s vámi s modlitby z oficíny a připomínám, že 15.5. v 18.30 u svatého Michala bude jsme jedno a není nám to jedno. Téma programu bude zákon hodnocení, tedy to, co způsobuje bolest a zároveň nám vlastně máme pocit, že je to škoda, takže to vlastně někdy není k naší škodě, ale k našemu povzbuzení a poučení. Hezký večer, Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Naslouchejte Rádiu Proglas ve jménu Páně.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
1: Až jednou budu stará, vystoupím z vlaku na zastávce.

Ahoj holky a kluci. Včera jsme si mohli dosyta zablbnout s oslem a jeho oslovinami. Dnes nás čeká ještě bláznivější osoba. Nenasytný nenažerá papánek a cvoci kvoci, kteří vypadají jako mloci.

0: jak to bylo s Papánkem a kde se vzali kvoci.
1: Ať si mě prosím pěkně nikdo neplete s Otesánkem.
0: To bylo to první, co si Papánek řekl, sotva se objevil v pohádkové říši.
1: A nedívejte se tak na mě.
0: Škaredil se na všechny. To proto, že nechtěl slyšet, jak si všichni říkají, že je moc tlustý. Přitom to dobře věděl sám. Papánek jedl strašně rád. Tak moc rád, že snědl všechno, na co přišel. Hned po ránu se vydal do obchodu a pustil se do zeleniny. Jedl zásadně jen to, co začínalo na P. Dal si patizon, pažitku, petrželku, papriku a pórek. Jenže v poledne už měl takový hlad, že se ve velkém cpal pecny chleba, perníčky, polévkami v sáčku, povidly a pudinkem. K tomu všemu scháněl pamlsky, které ani nerozbalil. Snědl je i s obalem, aby toho bylo víc. Jenže pak ho to v břiše tlačilo. Půl odpoledne vzdychal, než mu vytrávilo a důkladně se prospal. Ledva oko proloupl, hned si řekl.
1: Jedl jsem, snědl jsem.
0: Hladil si břicho a vzpomínal, co vlastně k jídlu měl. Ale nemohl na nic přijít. Dočista na ty pochutiny zapomněl. Tak dostal strach, že se snad od rána zapomněl najíst. Hned zamířil do nejbližšího obchodu. Co na tom, že tam měli jen samé hudební nástroje. Papánek už měl takový hlad, že mu to bylo úplně jedno. Jen když nebude mít břicho prázdné. Jako první snědl piano, pak pozouny, píšťaly i píšťalky. Bylo mu to málo a tak v něm zmizely všechny hudební nástroje i z futrály. Ať je to na P, nebo není. Všecko jedno. Nakonec spořádal i noty, ladičku, kalafonu, stojan na noty a dirigentský pultík.
1: A konec, smyčec, dost.
0: Přestal, až se konečně cítil přeplněný k prasknutí. Vykročil z obchodu ven a valil se vpřed hlava nehlava. A nastojte, uprostřed křižovatky se potkal s parním válcem. Parní válec jel pomalu, ale Papánek neuhnul. Zřejmě poslouchal hudební nástroje, které mu vyhrávaly v břiše. Naraz se zastavil uprostřed silnice. Zaujalo ho pískání jedné zvlášť veselé flétničky. Křik a troubení kolem sebe neslyšel. No a parní válec už to nedobrzdil. Prostě Papánka převálcoval.
2: To je ale pech,
0: říkáte si. Jenže tenhle pohádkový Papánek měl štěstí v neštěstí, protože to přežil. Vám by se to jistě nepovedlo, ale jemu ano. Parní válec ho slisoval tak krásně, že se z něj stalo CDčko. Měl dokonce i obal, na kterém bylo napsáno Píseň o Papánkovi. A kdo si to CDčko třeba jen jednou přehrál, hned se naučil písničku.
2: Byl jednou jeden Papánek, nebyl to žádný smrkánek. Věděl, co je plný břich a písnička o něm má švih. Tram tadadá, dí a dá.
0: A břinkot všech spapaných nástrojů si teď laskavě domyslete sami. My totiž jdeme do další bláznivé pohádky. Naschledanou.

0: Pohádková abeceda seděla doma v křesle a pila čaj. V tom se ozvalo klepání na dveře. Když vstala a otevřela, ozvalo se.
1: Dobrý den, my k vám také patříme. Jdeme se trochu ohřát a potom bychom tu chtěli bydlet. Děkujeme. Vaše velké
2: a malé kvé.
0: Abeceda spráskla ruce.
3: Co jste zač? Vypadáte jako mloci. To bude nějaká mílka. Učebnice přírodopisu bydlí o 3 domy výš. Ke mně určitě nepatříte. To bych si pamatovala. Musíte o dům dál. Zde bydlí jenom samá slušná písmena.
0: Odbyla je. Nechtěla velké a malé kvé pustit dovnitř. Přes rameno jí zevnitř nakoukla písmenka velké K a V a hned se zamračila.
4: Kde pak mloci? Vypadají jako cvoci. Radši nebrat.
0: Promluvili oba naráz. Tihle dva totiž, když se dali dohromady, dovedli se spojit jako kv. Třeba do slovesa kvákat. Takže nějaké další kvé v jedné osobě rozhodně nepotřebují. Naopak společně hubují.
1: Co si jen to velké a malé kua myslí?
3: Že kvůli ním snad žáby nebudou kvákat, ale kvákat.
1: Kvočna přestane kvokat a začne kvokat.
3: A kluk Kvido by se měl jmenovat Kvido?
0: Rozčilovala se. Jenže v tom se venku objevila písmenková víla. Stála na ulici, nakukovala dovnitř přes kvé a nevěřila vlastním uším.
3: Co je to tu za hádku? A proč pořád mluví jen K a V? Nechte mluvit také druhou stranu, ať se ubohé malé i velké Q dostanou ke slovu.
0: A tak se konečně ozvalo tenkými hlásky.
5: My nejsme žádní cvoci, když už tak jsme kvoci. Kvoci, kvoky, kvokinky, máme bystré hlavinky a je s námi legrace, hlásíme se do práce.
0: Zaspívali písničku.
3: Tak vy jste kvoci, vás já přece znám.
0: Zasmála se písmenková víla.
3: Vypadáte exoticky, jako O s ocáskem dole, ale jste opravdová písmenka, tak to vás abeceda musí pozvat dál.
0: Vyřešila hádanku o mlocích, cvocích a kvocích písmenková víla. A jak řekla, tak se stalo. Od té doby jsou kvoci v abecední pohádce. Písmenka velké Q a malé Q mají své místo v abecedě a všem ostatním písmenkům se také vede dobře. Díky za optání a dobrou noc.

zítřejší pohádce Gabriely Kopcové se podíváme do celkem neznámého koutu pohádkové říše, kde je město Rámusín a v něm bydlí osoby, které moc rádi dělají Rámus. Dneska máme čas na jednu písničku. Ta se jmenuje Repetice. Tak pojďme na ní.

To byla ta slíbená písnička. A teď už byste měli děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Bože, děkuji ti za to, že jsi nám zdrojem radosti a pokoje. Díky za všechny chvíle, kdy mohu být s těmi, které mám ráda. Amen.

No a teď děti, šupky do postýlky. Hezky se přikrýte peřinkou a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: Posloucháte Radio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Janis Moras a vítám tady také svého dnešního hosta Miroslava Vepřka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ahoj vlastně, my jsme si potykali takhle.
1: Přesně tak.
0: No ale já jsem zaváhal trošku u toho skloňování a zaváhal jsem velmi správně jednak proto, že Miroslav je také docentem na katedře bohemistiky, takže jak to je? To je jako docela takový patřičný příjmení pro bohemistu.
1: Tak já myslím, že by se našli ještě patřičnější, třeba Novák, aby to bylo jako třeba nejčastější, nebo Novotný, myslím, že ještě častější příjmení. Ale tak zase aspoň člověk může, já se zabývám vývojem jazyka, takže můžu vysvětlit, no, jak tomu došlo, že v některých příjmeních a v jiných slovech občas v některých pádech vynecháváme E, což je případ i toho mého příjmení, takže si to skloňoval naprosto správně.
0: Dobře, tak to jsem rád, že takhle na úvod jsem se nezmýlil. My dneska budeme představovat nové album kapely Alibaba. Album s názvem Furt stejný a o tom, co je furt stejný a jestli je furt stejný, tak o tom si budeme povídat po úvodní písničce z tohoto alba a pustíme si na úvod rovnou titulní skladbu.

0: Olomoucká kapela Alibaba vydala nové album. Vydala ho po mnoha letech vlastně, protože vy jste tu, Mirku, byli se ženou v roce 2017 naposledy u Milana Tesaře. Tehdy jste se bavili o tehdejším nejnovějším albu Vracím se domů. No a ono už je to pěkných 9 let vlastně. Co jste dělali celou tu dobu? Kromě covidu, to se tak opakuje, že no, byl covid a tak dále. Někoho to zabrzdilo, někoho to akcelerovalo. Jak to bylo u vás?
1: No, já si myslím, že nás to asi spíš zabrzdilo, ale zase člověk vzhledem tomu, že vlastně tu hudbu neděláme profesionálně, tak to nemělo žádné fatální následky a možná to byl takový jako nakonec hezký oddych. Člověk si mohl srovnat v hlavě něco, přemýšlet, jestli chce dělat některé věci dál stejně nebo jinak. No a taky to byl čas třeba trošku zase zapracovat na nových písničkách a takže nějaké chvilkové zbrždění, ale jinak v pořádku. Myslím si, že nic zásadního se nestalo.
0: Takže u Alibaby furt stejný?
1: V podstatě furt stejný, s jednou změnou de facto, která na té desce myslím si, že je velmi slyšet. A jsme moc rádi, že vlastně se k hraní s námi vrátil basák, baskytarista Petr Kolář, který z různých důvodů hrál s náma kdysi, pak prostě odešel, protože měl jiné povinnosti a tak dále. Pak se stal naštěstí primářem v nemocnici a už si ten čas může trošku manažovat lépe, takže od té doby se teď se s náma vlastně k nám vrátil. Hraje s náma, ne úplně na všech koncertech, ale na většině z nich jo a hlavně s náma nahrál tu desku, což si myslím, že ta baskytara, ten jeho přínos je tam opravdu jako vidět a máme z toho radost.
0: Takže to je taková výraznější změna oproti té desce minulé, v té době jste byli a fungovali jako trio.
1: Přesně tak, s tím, že jsem tam, myslím, že asi do 2 písniček nahrál kontrabas já osobně, ale to samozřejmě nedosahuju takových kvalit.
0: Tak rok 2017 už je poměrně dávno za námi, tak já jenom připomenu, že jste, nebo aspoň se tak inzerujete jako olomoucká kapela, hrajete folkovou muziku inspirovanou starým swingem a blues, to ostatně zaznívá stále na vašich nahrávkách i na té nové, furt stejný. A jenom co se týká nějakých letopočtů, tak prameny se liší, jestli je to rok 2001 nebo 2003, kdy jste vznikli.
1: No ty prameny se liší proto, že v roce 2003 jsme začali fungovat jako opravdu pod tímhle názvem. Mm-hmm. 2001 jsou nějaké počátky, ale jsme stejně už všechna výročí jako prošvihli, takže jo, to neřešíme, že bychom to počítali a měli stříhali metr, kdy bude které výročí. To je prostě z tohoto jednoduchého důvodu. Jako ono se to ostatně jako dá asi úplně, prostě nemáme nějaký moment, že bychom si řekli ano, prostě v téhle chvíli naše kapela vznikla.
0: To já jsem právě se chtěl zeptat, jestli jste teda slavili vlastně 20 let v roce 23, anebo 25 slavíte letos.
1: No, když to tak říkáš, tak možná, že bychom nějakou oslavu mohli udělat, ale přiznám se, že jako tohle opravdu nikdy nějak zásadně moc neřešíme. A 25, to je hezký, no.
0: Poslední 2 letopočty ještě. Rok 2003 teda jste byli poprvé na Proglasu živě.
1: No, tak to by mohl být ten milník, takže jsme prošvihli 20. výročí.
0: Ale zase vás čeká 25. za 2 roky.
1: To je pravda, no. No a jsme mladší tím pádem, tak to je super.
0: Tak a úplně poslední, ty jsi historicky druhým držitelem ceny Proglasu za krásu slova z roku 2004. Hmm. Takže to byly ty počátky, ta nultá léta vlastně 21. století. Tak pojďme si hrát, pojďme si pustit další písničku z vaší nové desky, furt stejný. A my jsme si poslechli tu titulní a já jsem zmiňoval Olomouc a prostě obecně Moravu, řekněme, tak si pojďme dát Ohně nad Moravou.
2: Kdysi jsem byl smutnej jako želva, teď už jenom toužím jako pes. Po ohlodaný kosti třeba zelva a volnej gatích, do kterých bych vlez.

0: Miroslav Vepřek z kapely Alibaba je dnes hostem v pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. Kapela vydala po letech nové album s názvem Furt stejný. My jsme si tady teda zhrnuli trošku, že vlastně je to tak furt stejný, řekněme, ale vlastně není, protože přece jenom léta plynou a člověk se vyvíjí a prostě hraje i ty starší písničky třeba jinak. Co je jinak z hlediska autorského, řekněme? Jsou třeba jiná témata, která tě najednou zajímají, anebo jsou to jenom nové přístupy ke starým tématům?
1: To musí posoudit někdo zvenčí, protože já si programově neříkám, jako teď budu psát o tomhle, to bude moje téma a tak dále. Takže to si netroufnu říct. Co se ale asi změnilo, nebo spíš jako trošku převážilo, je to, že hudbu k našim písničkám vlastně ve většině případů napsal Jirka Krbeček z kapely, že jsme se dohodli takhle. Já jsem zjistil, že on má perfektní hudební nápady a moje melodie, protože já, když píšu text, tak vždycky mám tomu nějakou pracovní melodii. Moje melodie se mi jako nikdy tak nelíbily jako ty jeho, takže tady jsme udělali takovou jako novější formu té autorské spolupráce. Je ale pravda, že většinou aranže a tyhle věci, to je pořád, je to furt stejný, protože to je v podstatě kolektivní dílo, každý tam nějak přispěje a nějak prostě k tomu dospíváme. Takže tohle je furt stejný.
0: Mm-hmm. Je to teda tak, že tady v podstatě ve všech případech je hudba Jirky Krbečka a tvoje jsou texty. A když říkáš, že máš pracovní melodii, tak ty mu ji přehráváš, nebo to je jenom pro tebe, aby ty slova visely na nějakých notách provizorně?
1: Většinou je to jenom pro mě, ale právě, že než jsme zjistili, že tenhle model bude fungovat, tak to bylo tak, že jsem udělal nějakou pracovní nahrávku, on si to poslech a řekl, že by udělal lepší melodii, ale jinak mu primárně pak dám jenom ten text, ale je pravda, že tam něco, že třeba on, že jsem měl nějaký nástřel melodii, on ho dodělal, takže tam máme něco společně a tak dále, ale většinou je to spíš jako pro mě a takhle to funguje.
0: Takže ho nemáte nic půsté
1: no, původního nápadu? Já ho nechci jako prostě svést nějakou už svojí představou.
0: Takže pak vlastně ta písnička v podstatě vzniká podruhé, co se týká hudby. No. A jak je to pro tebe třeba vlastně slyšet jí teda s tou jinou melodií, s tou novou melodií? Máš třeba nějaké právo něčeho, jako je veto?
1: No, to bych teoreticky asi měl, protože jsem jako dominantní v kapele, co se týče tady toho, ale vždycky jsem prostě zjistil, že fakt je to skvělá melodie a velmi rád jsem jako na tu původní zapomněl.
0: Hmm. Pojďme si pustit další z takových melodií a není to tak dávno, to je název písničky.

0: Není to tak dávno, ale vlastně je to dávno, co byla na Proglasu hostem kapela Alibaba, vydala nové album Furt stejný a o něm si povídám dnes s kapelníkem Miroslavem Vepřkem. My jsme tu komentovali to skloňování, záludné trošku, ale teda mě by to zajímalo, protože já jsem studoval bohemistiku taky, byť neúspěšně, a měl jsem i staroslověnštinu a vím, že ty se zabýváš mimo jiné staroslověnštinou. Tak jak je to historicky teda s tím vynecháváním toho E? Jenom krátkou verzi, prosím.
1: Jenom
0: jo.
1: Kratičkou verzi. Ne semestrální před. Tady pravděpodobně je to původní vlastně jarové E, jako střídnice za silný jar, dnes už neexistující, redukované samohlásky a ty se v některých pozicích zanikaly a v některých se z nich stávaly v češtině samohláska E. Hmm. Takže proto v jednom pádě může být a v druhém ne.
0: A vlastně slovenština to občas má, že? Trošku jinak, takže tam vlastně zachovává tady ty případy.
1: Slovenština to má tak, že tam může mít taky E, ale často má O, čili má jinou tu samohlásku. Klasický případ český hrádek bez hrádku, slovenský hrádok bez hrádku.
0: Mm-hmm. No ale tebe by řekli, že tady máme Mirové Překa, že ano?
1: Určitě, určitě.
0: Tak to bylo takové malé jazykové okénko, ale odpusťte, protože já proto mám fakt, fakt slabost. No a když už jsme u toho, tak cítíš, že ti to dává velkou výhodu, jako v té textařině, to, že znáš právě třeba i historický původ těch věcí, že si s tím můžeš hrát trošku víc díky tomu, že tyto věci, ty struktury vnímáš?
1: Myslím si, že jo. Rád to využívám a třeba při hledání rýmů, při hledání prostě nějakých pravidelných struktur, protože rád mám a taky někdy píšu poezii ve volném verši, ale prostě ta písnička, nerozpěl jsem k tomu, že by to mělo být jinak, prostě vyžaduje nějaké struktury a myslím si, že mi to jako určitě pomáhá.
0: Co studenti vědí, že děláš muziku, že píšeš texty, máš kapelu a tak?
1: No já jsem se to snažil kdysi jako fakt striktně oddělovat, aby to nevypadalo tak, že prostě já nevím, pozvu studenty na koncert a oni si budou myslet, že dostanou za to zápočet, což bych nikdy neudělal. Takže jsem to jako tak odděloval, ale pak mě překvapilo, jsme byli na nějaké exkurzi a oni prostě znali všechny naše písničky a zpívali si to a já jsem tam tehdy měl s sebou kytaru, tak chtěl, jim to zahraju, takže jsem byl jako překvapený. Hlavně i třeba proto, že pravda, už jako nejsem úplně nejmladší, ale když pořád nejsem star, ale tak mě to přišlo, že tam je určitý jako generační odstup. Jo? Přece jenom je to minimálně nebo skoro o celou generaci mladší, ale jsem zjistil, že vlastně tady v té muzice jako neexistuje. Jinými slovy, že jsem si myslel, že bych pro ně představoval nějakou starou muziku, kterou by oni nebrali, ale musím říct, že jako v muzice fakt neexistují nějaké věkové hranice a co jako jsem se dozvěděl, co studenti prostě poslouchají, nemají problém se starými věcmi, prostě mojí třeba milovanou muzikou 60. 50. let, prostě, že tohle pořád se poslouchá a tak mě vlastně došlo, že není problém, že se vůbec nemusím bát, že by třeba ta písnička člověka jiné generace neoslovila. Byl jsem tím překvapený, že to jako si našli a že to vnímají.
0: Jinými slovy, byl jsi mile překvapen, že je to vlastně furt stejný.
1: Co se týče kvalitní muziky, ta furt zůstává jako stejná. Ta svoji kvalitu nestrácí.
0: My jsme tu mluvili o tom, jak píšete, jak skládáte písničky. Jak je to se zpěvy? Jak o nich přemýšlíte, bavíte se? Jak si rozdělujete ty party?
1: Já mám autorský problém v tom, že velice často píšu v první osobě, takže se tam hrozně těžko, nebo není prostě možné do většiny písniček nasadit jako hlavní ženský hlas, působilo by to prostě divně, aspoň nám to tak přijde, kdyby něco prostě jako výpověď jako chlapa zpívala žena, což nás trošku limituje, ale naštěstí naše zpěvačka, moje manželka Jarka je geniální prostě v hledání druhých hlasů. To ona hodí z fleku v podstatě perfektní vokály a je s touhle rolí často spokojená, takže tam potom si to nedochází k žádným třenicím, že bychom se hádali, kdo bude mít ten hlavní hlas.
0: Ty jsi teda vyjmenoval teď vlastně, nebo doplnil tu sestavu aktuální čtyřčlenou, která se stává z tebe, Jirky Krbečka, autora hudby, Petra Koláře už, o kterém jsi mluvil, baskytarist, Ano, baskytaristovi. Teď jsem se úplně, jak mám češtináře tady, tak přemýšlím nad každým slovem. A teda tvoje žena Jarmila Vepřková. Aha, tam se to hezky v tom příjmení objevuje, o čem jsi mluvil. Takže to je ta čtyřčlenná aktuální Alibaba, která tedy vydala nové album Furt stejný. A nás čeká teď další ukázka. Těch písniček je dohromady 11 na tom albu a my si přehrajeme vlastně lehce nadpoloviční většinu. Teď tedy čtvrtá ukázka s názvem Lidská tvář.

0: Olomoucká kapela Alibaba vydala nové album s názvem Furt stejný, vydala ho v prosinci roku 2025 vlastním nákladem, 11 nových písniček z pera mého dnešního hosta, kapelníka Miroslava Vepřka. Ty jsi to vyjmenoval, myslím si, i vlastně nástroje plus minus, nebo tak jsme se jich jako letmo dotkli, ale mě tam velmi zaujala třeba, a teď mi řekni, jestli jsem správně, jestli je to lap steel kytara, nebo dobro, nebo co z těch nástrojů vlastně, to je takových těch country nebo bluegrassových, řekněme.
1: Tak to právě není bluegrassová country, to je rezofonická kytara, co používají bluesmeni. Já jako na to nejsem odborník, jenom vím, že to zní skvěle a že to je vyloženě prostě pro to klasické akustické dřevní blues z Delty.
0: Z Delty, řeky Mississippi.
1: Jo.
0: Tak. Vy uvádíte, že už nemá ten váš název vlastně žádnou motivaci nebo možná souvislost se současností, ale pro ty, kteří třeba neví, jak to tehdy před skoro 25 lety vzniklo. Vzpomenete si na to, nebo je to uvádíte právě proto, že třeba už vlastně ani sami nevíte?
1: Asi už úplně moc sami nevíme a asi to jako neřešíme. Asi kdybych dneska zakládal kapelu, tak bych dal nějaký jiný název. Na druhou stranu stalo se nám, že jsme třeba jeden čas na sociálních sítích jako získali určitý nemalý počet sledujících z nějakých arabských zemí. Což tahle teda jako záhy potom zase oni přestali sledovat, když zjistili, že to nemá s touhle kulturou nic společného a asi to prostě nechám bez komentáře.
0: Dobře, je teda pravda, že když já jsem si chtěl vyhledat vaše album přes název kapely na těch streamovacích platformách, tak mi to našlo poměrně spoustu možností a právě dost z nich bylo úplně z jiného regionu než je střední Evropa, ale pak jsem se teda dobral toho správného alba. Takže to je název. A co se týká diskografie, tak kolikáté vlastně album už vydáváte? Kolikátá deska to je za těch, řekněme, skoro 25 let?
1: Jestli dobře počítám, když budu počítat jenom ty, co jsou jako takzvaně oficiální, tak je to páté.
0: Pátá deska, tak to tak jednou za 5 let zhruba.
1: Jo, s tím, že občas jsme měli nějaké prostě možnosti nějakých živáků, dema a podobně, ale co z toho už jsme jako i zdigitalizovali a ty starší věci třeba dáváme tak nějak k dispozici. Takže je těch nahrávek je víc, ale oficiálních 5.
0: A jdete tou cestou, že hrajete písničky, že píšete písničky průběžně, pak je hrajete na koncertech a pak je zaznamenáte, anebo píšete novinky na desku a teprve potom je hrajete živě?
1: My od vlastně první dvě alba jsme nahrávali tak jako klasicky po stopách a ty zbývající máme tendenci co nejvíc nahrávat naživo. Společně, jako není to klasický živák, ale jde o to, že hrajeme společně a jsme prostě takhle jako snímání, protože jednak naše jako největší vzory hudební to tak dělají a jednak si myslím, že tam prostě v té nahrávce to vždycky je poznat. A z toho důvodu prostě to musíme mít nějak nacvičené, takže to není tak, že bychom asi ani na to nemáme peníze, že bychom šli do studia a tam hledali a jednu písničku dělali týden a spoustu jiných verzí, takže de facto je ta verze prostě, že zkoušíme nové věci, průběžně zařazujeme na koncerty a až se nám toho pár nashromáždí, tak prostě jdeme a nahrajeme to.
0: A nahrávali jste v Olomouckém Českém rozhlasu ve studiu, tak tam to muselo být asi příjemné nahrávání.
1: Jo, jsou tam výborní lidé, kamarádi, ale zároveň jako odborníci. Teď se nám podařilo, že teda Tonda Schindler dělal spíš nějakou, řekněme, tu hudební režii, radil nám třeba s nějakými aranžerskými věcmi. A Zdeněk Slavotínek je zase opravdu jako vynikající po té zvukové stránce a udělal perfektní mix. Přesně jsme si sedli v tom, jako co chceme. A navíc to studio je velké, takže jsme tam prostě se mohli nějak rozptýlit, aby se dalo nahrávat do stop, i když jsme hráli společně.
0: Výsledkem je tedy album Furt stejný a teď mi řekni, jestli jsem správně nebo ne. Vy jste v tom rozhovoru z roku 2017 tady u nás, nebo ty jsi říkal tehdy, že jsi byl pyšnej jako na novej, vlastně tehdy v té době novej verš, anebo možná rým na zkratku Hub.
1: No.
0: A je to písnička Beagle, ve které se to objevuje?
1: Je to písnička Beagle, to je neuvěřitelné.
0: Jak se to spojuje, jo, po letech?
1: jak to je ta krátká doba, no, těch 9 let. Je to tak, no, to je tady v téhle písničce, hlavní uzávěr plynu Hub.
0: Tak pojďme na Beagle.

0: Ještě pár minut bude hostem dnešního Jak se vám líbí na Proglasu kapelník kapely Alibaba Miroslav Vepřek. No, my jsme tu mluvili o tom, jak vznikají písničky, kde jste nahrávali, o té studiové práci tak celkově a o tom, jak vůbec vlastně pracujete s repertoárem. No a jak s ním pracujete naživo? Jak, co vás čeká? Představujete ho teda? Jezdíte? K tomu máte průběžně plus minus? Jste vytížení stejně po ten rok, nebo máte v tom létě ten pík, řekněme, jak se říká hezky česky?
1: No, ono to bývá trošku různé, protože my nejsme moc průbojná kapela, že bychom jako ani nemáme manažera, který by prostě třeba dopředu domluval nějaké ty festivaly a podobně, takže de facto spíš jako čekáme, kdo nás osloví a to nám dává nějaký ten přijatelný počet prostě vystoupení za rok, protože samozřejmě živíme se i jinak, nebo živíme se hlavně jinak, tak toto prostě nejsme na tom existenčně závislí, takže nevyžadujeme, abychom měli prostě 10 koncertů každý měsíc. No a je to samozřejmě tak, to letní, jako myslím, že se to dá v zásadě rozdělit na nějaké letní období, kdy je prostě víc hraní pod širým nebem, festivaly, ať už větší či menší, a potom hlavně podzim, kdy prostě máme pár nějakých klubových akcí, i třeba v Olomouci, kdy hrajeme společné koncerty s někým, což je jako model, který se asi nám osvědčil nejvíc, oni nás pak pozvou taky někam a my zase je a podobně, a jsou to navíc kapely prostě, které máme rádi lidsky i hudebně, takže takhle by se to dalo nějak rozdělit.
0: Kdyby vás chtěl někdo sledovat, podívat se, kde hrajete v nejbližší době, tak...
1: No úplně nejlepší informace jsou na Facebooku. Když dáte sledovat naši facebookovou stránku, vyhledáte si nás, tak tam se dozvíte úplně všechno aktuálního, nejnovějšího. Máme v plánu webovky, ale to už máme asi tak 10 let a pořád se k tomu nemůžem dokopat, tak to možná taky chtěl bych se to naučit na stará kolena a nějaké webovky prostě kapelní pěkné, přehledné udělat.
0: Byl by to pěkný dárek k 25. nám.
1: Ať už je budeme slavit nikoliv.
0: Ať už letos nebo za 2 roky.
1: Jasně.
0: Tak jako takový pěkný dárek. Dobře, takže Facebook, album je k poslechu na streamovacích platformách, je dostupný teda jednak online, ale také ve fyzické podobě?
1: Ve fyzické podobě ho nějakou formou budeme mít. My jsme ho teda vydávali vlastně přes prodej hudbu Suprafonu, takže když si ho někdo chce koupit digitálně v MP3 nebo v tom ve Fleku, tak samozřejmě může na prodej hudbu Suprafon a jinak se dá přesně na těch platformách. A chceme taky jako takový dárek vlastně pro naše fanoušky ještě udělat zpěvníček a k tomu přihodit i ten nosič. A to snad bude před prázdninama.
0: Říká můj dnešní host

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko zasáhly silné bouřky. Hasiči ve východní půlce Česka vyjíždějí k desítkám zásahů. Írán žádá Spojené státy o zaplacení válečných reparací a uznání své kontroly Hormuzské úhyny. Fotbalisti

0: a Douděra by ve Slavii skončily, i kdyby se sobotní derby dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Tvrdík. A počasí zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s deštěm, na horách bude sněžit a teploty většinou do 12 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský bude dohlížet na dodržení spojeneckých závazků vůči Alianci. Do funkce zmocněnce pro tuhle oblast ho dnes jmenovala vláda. Landovský už dřív řekl, že se bude snažit, aby výdaje Česka na obranu překonaly 2%. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského zmocněncem slibuje dodržení aliančních cílů. Podle Babiše ale nebude Landovský působit přímo pod úřadem vlády.
2: Bude pracovat na ministerstvu obrany a samozřejmě jsme se dneska ráno setkali s ministrem obrany a řekli jsme si, jakým způsobem budeme postupovat.
0: Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči vyjížděli zatím k asi 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhli čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovází i kroupy. Ty padají i na jižní Moravě, nejintenzivněji na Hodonínsku. Pro oba kraje platí stejně jako pro zbytek východu republiky výstraha před silnými bouřkami. Ty by měly po půlnoci postupně ustávat. Jen v Moravskoslezském kraji a taky v části Zlínského a Olomouckého kraje potrvají až do rána. Světové ceny ropy se po americkém odmítnutí posledního iránského protinávrhu znovu prudce zvýšily. Ropa typu Brent podražila o 4%. Americký prezident Donald Trump označil odpověď Tehránu za naprosto nepřijatelnou. Příměří mezi oběma zeměmi nadále trvá a Washington se snaží přimět Tehrán k podpisu dohody o ukončení války a taky k omezení iránského jaderného programu.
3: Iránský protinávrh údajně žádal po Spojených státech zaplacení válečných reparací a ukončení všech ozbrojených akcí. Uvedla to iránská státní televize s tím, že Teherán také požaduje uznání své kontroly Hormuzské úžiny. Podle iránské tiskové agentury TASNIM bylo mezi požadavky také ukončení námořní blokády a zrušení sankcí. Irán ve svých protinávrzích odsouvá téma svého jaderného programu do pozadí. Ve středu má americký prezident Donald Trump navštívit Čínu. Jedním z důvodů je snaha využít vliv Pekingu na iránský režim k ukončení konfliktu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
0: Města a obce budou moct lépe reagovat na klimatickou změnu. Zavádět správná opatření proti suchu a přehřívání kritických ploch jim pomůže projekt Sad Klima, který využívá data z evropských družic. Software vyvinuli ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně výzkumníci ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Pokračuje vedoucí výzkumu Andrej Dobrotka.
4: My sme urobili software, aby človek nemusel tieto technológie ovládať. Iba si zoberie svoju mapku, napríklad Mojkovice, vykliká si tam nejakú takú oblasť, čo môže byť nejaké sídlisko, park, čokoľvek, a tam dostane výsledok, okamžite dostane ten sezónny vývoj, dostane niekoľkoročný vývoj a tak ďalej, tak ďalej. Čiže keď sa pozriete z vrchu, viete si robiť nejakú farebnú mapu a vidíte, že presne kde sú tie zraniteľné oblasti, kde treba zasiahnuť.
0: Do projektu se budou moct zapojit všechna města v Česku i na Slovensku. Zatím mají výzkumníci k dispozici data pro Zlín, Bojkovice, Uherské Hradiště, Vsetín a taky Trnavu, Trenčín a Žilinu.
5: Reprezentační fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by byli vyřazeni z A-týmu Slavie, i kdyby se sobotní ligové derby se Spartou dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Chorý viděl červenou kartu za to, že udeřil loktem do obličeje hostujícího stopera Asgera Sørensena. Douděra za nadávky rozhodčímu. Jaroslav Tvrdík přitom hráče před podobným chováním varoval.
6: Jsem před zhruba 14 dny seděl s celým vedením A-týmu, seděl jsem s lídry, s kapitány. A měli jsme asi hodinu a půl trvající diskuzi. V rámci této diskuze jsme si jasně řekli, jak má vystupovat Slavie na hřišti. Já jsem jim jasně řekl, že pro příští podobné situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
5: Sobotní derby pořadatelé ukončili v nastaveném čase za stavu 3-2 pro Slavii kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Slavii hrozí od disciplinární komise kontumace zápasu ve prospěch Sparty, pokuta do 10 milionů korun a taky uzavření stadionu maximálně na 6 utkání.
7: stále zavřená D2 u Hustopečí a nárazově nesouvislá kolona na D1 z Vyškova do Brna. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna za Hustopečemi stále neprůjezdná. Na 12. kilometru se v podvečer srazilo několik nákladních aut. V místě pustili kolonu a teď odklízí následky střetu. Pořád se sjíždí na exitu 25. Před sjezdem zhruba kilometrová kolona, dá se pak přejet na 52 z Mikulova nebo přes Velké Němčice, Židlochovice a Blučinu. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna stále nesouvislá kolona brzdí se u sjezdu na Slavkov zhruba 211. kilometru a pak za Rohlenkou u sjezdu na Svitavy. Ta kolona není souvislá, když vozidla stojí, jsou to hlavně nákladní auta, tak levý pruh jede. A to ta kolona je až k omezení na kilometru 196. Na řadě míst zhoršující znos dohlednost bouřky na 38. ze Znojma do Hatí a Vídně jsou popadané větve. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekejte proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách a na horách budou sněhové. Nejvyšší teploty v úterý 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 14. Tolik zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh. Jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, hoříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

0: Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.
1: Não sou daqui, mas gosto de aqui estar. De aprender no lugar do outro a me encontrar. De poder lugar achar no estar aqui. Desejar o lugar de todos neste lugar. E saber

0: Stává se umělá inteligence zbraní 21. století? Státy i technologické firmy investují do jejího vývoje s cílem posílit svůj vliv i konkurenceschopnost. Jak se proměňuje geopolitická mapa světa ve chvíli, kdy klíčovými aktéry nejsou jen státy, ale i mocné firmy? Kdy o bezpečnostních otázkách nerozhodují jen politici a vojáci, ale i algoritmy? Poslechněte si sestřih přednášky z cyklu Myslím tedy AI, nazvané Algoritmus nebezpečí, která proběhla 26. března 2026 v rámci platformy Dominikánská 8. Přednáší analytička a výzkumnice zaměřená na průnik práva, technologií a bezpečnosti Kristýna Ford. Audio a videozáznam celé debaty naleznete v archivu na webu www.dominikanska8.cz.
1: Pro začátek teda trošku definice. Pod AI si každý představí něco trochu jiného. Pro mě jsou AI hlavně velké jazykové modely, které pravděpodobně všichni znáte a do nějaké míry s nimi interagujete, ať už se jedná o modely jako Claude od společnosti Anthropic nebo ChatGPT od společnosti OpenAI nebo třeba Gemini od společnosti Google DeepMind. Vidíme, že se AI modely velmi rychle posouvají. Jeden takový zajímavý aspekt je, že se posouvají nerovnoměrně. V některých oblastech jsou překvapivě dobré, v některých oblastech jsou překvapivě špatné. Občas sociálními sítí proletí právě nějaká tvrzení o tom, že AI modely jsou neschopné, protože třeba nedokáží spočítat počet písmenek R ve slově strawberry, anglicky jahoda, což už teda teďka umí, ale ještě rok zpátky s tím občas měli problém. Zároveň jsou ale ty modely extrémně dobré třeba v matematice tak, že třeba dokáží vyřešit mezinárodní matematickou olympiádu na té nejlepší úrovni. Bylo to zhruba 5 až 10 let předtím, než to experti očekávali, což ukazuje, jak je ten pokrok velmi nepředvídatelný a zároveň velmi nevyrovnaný. Zároveň se hodně liší vize pro to, jak budoucnost AI bude vypadat. Já jsem tady zahrnula dvě eseje. Ta první esej se jmenuje AI 2027 a její tvrzení je právě založené na tom, že v roce 2027 můžeme očekávat nějakou explozi inteligence. To, že se AI modely stanou tak dobrými, že už se dokážou jen zlepšovat pomocí svých vlastních schopností, nebudou k tomu potřebovat lidi a povede to k nějaké jako transformaci toho, jak bude AI budoucnost vypadat. Tahle predikce je založená na modelu, který ti autoři sestavili a teď nedávno zveřejnili revizi toho modelu a řekli, že na základě nějakých nových dat očekávají, že tenhle bod teda nebude v roce 2027, ale až v roce 2031, takže si můžeme trošku oddechnout. Ještě máme 5 let. Ale důležitá je ta hlavní myšlenka této eseje a ta je, že AI je vnímaná jako nějaká superinteligence, které už se nemůžeme vyhnout, která skoro určitě přijde a záleží jenom na nás, jak na ní pak budeme jako společnost reagovat. A o něj nabízí dvě strategie toho, jak můžeme na tento vývoj reagovat. Jednou z nich je zpomalení. To si představují jako nějakou schodu všech států po světě, že tu technologii nebudeme dál rozvíjet a naopak se zaměříme právě třeba na tu bezpečnostní stránku a ten pokrok prostě budeme se snažit co nejvíc zpomalit, jak to jen půjde. A ta druhá alternativa, kterou ty autoři vidí jako hlavně tedy závod mezi Spojenými státy a Čínou, o to, kdo tu superinteligenci vyvine první, a to vnímají jako nějaký jako potenciální začátek konce v tom, že se ta AI bude vyvíjet bez nějakých bezpečnostních základů. Ta druhá esej má trošku takovou, dejme tomu, klidnější perspektivu a vnímá AI jako normální technologie. Ten titulek té eseje vyloženě AI jako normální technologie. A ty autoři tvrdí, že AI je vlastně dostatečně podobná ostatním technologiím, které jako lidé známe. A tím pádem samozřejmě bude přinášet nějaká rizika, s těmi se jako společnost budeme muset nějak vypořádat, ale zároveň přináší i nějaké benefity, se kterých tedy my všichni budeme snad benefitovat. Přirovnává AI třeba ostatním technologiím typu sociální sítě, které taky samozřejmě do společnosti přinesly spoustu negativních prvků, ale přinesly i nějaké pozitivní a oni tedy jako řešení navrhují spíš nějaké budování společenské odolnosti, to, že se jako společnost budeme postupně připravovat na to, co AI přináší a budeme se snažit to postupně řešit tak, jak to bude přicházet. Tyto dvě vize reprezentují, jak jsem říkala, nějaké dva konce toho spektra zhruba. Spousta vědců a odborníků je někde na tom spektru mezi tím. Žádná z těch esejí vlastně nerelativizuje to, že by AI nebyla důležitá technologie, která má nějaký jako revoluční, transformativní potenciál. To si myslím, že je z toho klíčové vyzvihnout. Teď jsme se dopracovali do té části, kde se budeme věnovat hlavně té mezinárodní bezpečnosti. Nejdřív se budu chvíli věnovat tématu sekuritizace AI, které si myslím, že dobře popisuje tu dynamiku, kterou aktuálně můžeme v AI světě vidět. A pak se budu věnovat třem konkrétním aspektům, ve kterých má AI na mezinárodní bezpečnost vliv. Nové mocenské dynamice, novým možnostem uplatnění ve vojenství a novým výzvám pro zabezpečení klíčové infrastruktury i prevenci terorismu. Tak jak jsem slíbila, nejdřív tedy ta sekuritizace AI. Pokud je tady někdo, kdo se věnoval mezinárodním vztahům, tak sekuritizace je termín, který se v téhle vědní disciplíně často používá. A sekuritizace vlastně popisuje proces toho, kdy nějaký aktér přesouvá konkrétní vývoj do bezpečnostní oblasti a tím si nárokuje zvláštní právo použít jakékoliv prostředky, které jsou nezbytné k jeho zablokování. Pro ilustraci ráda používám příklad migrace, v rámci kterého se právě sekuritizace používá nejvíce, a to, že tím, že se je migrace popsána jako nějaká bezpečnostní hrozba, tak to vlastně vyvolává potřebu na ní nějak bezpečnostně reagovat, ať už to, že máme třeba vojáky na hranicích, nebo to, že se staví ploty a tak dále. To je vlastně ten sekuritizační akt. To, že migrace, která je, dejme tomu, na začátku vlastně něco neutrálního, se stane něčím, co je definováno jako bezpečnostní výzva a něco, co musíme bezpečnostně řešit. V rámci AI je právě ta sekuritizace takovým jako jevem, který se objevuje v posledních, dejme tomu, dvou letech, kdy AI, která na začátku byla vnímána jako spíš možná nějaký jako vědecký projekt, něco, co bylo i poměrně jako teoretické, se postupně stala něčím teda praktickým, nějakým nástrojem, který využíváme, a teďka už se stala něčím, co vlastně velmi aktivně řeší bezpečnostní složky všech různých států a stává se nějakou bezpečnostní hrozbou a zároveň i bezpečnostním nástrojem. Ke slovu bezpečnost mám tady teda ještě takovou jako malou jenom lingvistickou poznámku. V oblasti AI se hodně používají slova safety a security, které v češtině nemají úplně dobrý překlad, protože v češtině by vlastně obě byly přeloženy jako bezpečnost. Já se snažím v rámci té prezentace rozlišovat jako bezpečnost a zabezpečení. Když mluvíme o té bezpečnosti, tam je myšlená ta bezpečnost těch modelů a toho jejich fungování. Takže například to, že vám ten model nebude doporučovat nějaké nebezpečné postupy, nebude vyvíjet sám o sobě nějaké nebezpečné zbraně a tak dále. To zabezpečení je spíš to, aby se k němu nedostali nějaký aktéři, kteří by se k němu neměli mít přístup, aby ho nemohli zneužívat třeba nějaké mezinárodní hackerské skupiny a podobně. Takže tam je takový drobný rozdíl, který si myslím, že je ale pro tu diskuzi poměrně důležitý, protože na tyhle dva aspekty AI mají vlastně i různé skupiny a různé státy, různé názory. Například současná americká administrativa ten kontext safety tolik neřeší a moc jí nezajímá, tedy tu bezpečnost, ale hodně jí zajímá to zabezpečení, protože vnímá AI jako nějakou důležitou technologii pro další pokrok. Jak jsem tedy zmiňovala, AI ovlivňuje mocenskou dynamiku, a to především proto, že je vnímána jako nějaký budoucí zdroj prosperity i mocenské převahy, což z ní dělá důležitou součást mocenských vztahů. Je možné, že jste zaznamenali závod mezi Spojenými státy a Čínou o to, kdo vyvine nejschopnější AI modely. Ten závod se projevuje v různých aspektech, ať už třeba v tom, že Amerika omezuje dodávání těch nejpokročilejších čipů do Číny, zároveň omezuje třeba i dodávání strojů, na kterých jsou ty čipy vyráběné, takže Čína si vlastně musí budovat svůj vlastní ekosystém pro to, aby byla schopná ty modely vyvíjet. Zároveň samozřejmě ty americké modely jsou velmi chráněné a Čína tak musí ty modely vyrábět úplně od začátku a vyvíjet třeba i různé optimalizační procesy pro to, aby je právě byla schopná natrénovat na méně kvalitních čipech. Pak některé ty optimalizační procesy znovu používají i třeba ty americké společnosti, protože zoptimalizovat ten proces je pro všechny hodně důležité kvůli těm cenám, které jsou spojené s tím vývojem, který je velmi drahý. AI modely nejsou a nebudou hodnotově neutrální. Při tom tréninku modelů dochází k určitému kládání našich hodnot, nebo respektive hlavně těch hodnot těch vývojářů, a tím pádem čínské modely budou reagovat do nějaké míry jinak než třeba právě americké modely. A proto záleží na tom, kdo ty modely vyvíjí a kdo má kontrolu nad těmi nejpokročilejšími modely. Právě třeba společnosti jako Anthropic si na tomhle hodně zakládají. Anthropic má dokonce pozici hlavní filozofky, která se do určité míry stará o to, jak ten jejich model Claude vystupuje a jak s uživateli reaguje. Oni nedávno zrovna zveřejnili i dokument, který se jmenuje Ústava AI. V rámci ní popisují, jak o tom přemýšlejí a jak vlastně pracují na té osobnosti, kterou do toho modelu vkládají. ale tím, že v rámci toho tréninku ty AI modely dostávají různou zpětnou vazbu, tak do nějaké míry jsou opravdu formovány tím, co po nich ten daný trenér jejich chce. A tím pádem jsou rozdíly mezi tím, jak tedy interagují ty čínské nebo třeba ty americké. V rámci téhle mocenské dynamiky dochází k tomu, že právě to téma bezpečnosti se stává tématem sekundárním. Dochází k určité erozi mezinárodní spolupráce, protože tahle dynamika vyvolává potřebu spolu vlastně spíš závodit, než spolu spolupracovat. Takže upadá nějaký zájem o to vést nějakou mezinárodní debatu o tom, jak ta budoucnost AI bude vypadat. Dochází zase spíš na to soustředění se na tohle téma v rámci národních států. Zároveň se vlastně to centrum moci posouvá od států k těm soukromým společnostem, jak už jsem zmiňovala, které mají nějaké vlastní cíle a vlastní morální kompasy. Zatímco státy mohou ty společnosti nějak regulovat a nějak trochu otvářet to prostředí, v rámci kterého operují, tak nemají kontrolu nad těmi modely, což se stává poměrně velkým tématem. Možná jste zaznamenali diskuze, které se týkaly společnosti Anthropic, která měla letos v únoru konflikt s americkým Pentagonem, a to konkrétně kolem smlouvy, kterou s ním podepsali pár let zpátky. Americký Pentagon si nárokoval to, aby mohl jejich systém Claude používat i pro účely autonomních zbrojních systémů a pro masové sledování amerických občanů na americkém území. Zajímavostí právě třeba téhle smlouvy je, že to využití pro masové sledování mimo americké území je to smlouvou dovolené, takže to proto může americké ministerstvo obrany ten systém využívat. V rámci tady té neschody Anthropic právě vytkl tady ty dvě témata jako něco, přes co nepřekročí, a tím pádem postavil to ministerstvo obrany před rozhodnutí, jestli chtějí dál používat jejich systémy, které jsou hodně pozitivně hodnoceny a jsou velmi dobré, anebo jestli chtějí používat systémy od jiného dodavatele. Ta situace poměrně vyeskalovala. Pentagon vlastně Anthropic označil jako riziko pro dodavatelské řetězce, což je v Americe takový jako systém, který vlastně zabraňuje potom využívat jejich systémy v jakýchkoliv vládních systémech a zároveň nesmí být ani součástí žádných těch dodavatelských řetězců. Tohle rozhodnutí už bylo disputováno u soudu a aktuálně bylo vyvráceno, takže Anthropic dál může být využíván a není tedy tím dodavatelským rizikem, ale ukazuje to vlastně tu tenzi mezi tím, že státy mají pocit, že by nad takovou technologií měly mít kontrolu a měly by mít právo si ta pravidla nastavovat sami, ale tady nějaký soukromý aktér říká a nastavuje ty pravidla sám podle svého vlastního uvážení, podle vlastního vědomí a svědomí. Zároveň jsou oba ty aktéři na sobě vzájemně velmi závislí, protože ty systémy jsou závislé na tom, že je můžeme trénovat na nějakých čipech, že k tomu máme dostatek energie nebo elektřiny, taky, že je dostatek talentu, který je schopný ty systémy budovat, a taky samozřejmě, že ty systémy jsou anebo nejsou nějak regulovány. Takže to, co ty společnosti můžou dělat, je do nějaké míry omezené tady těmi to vstupy a tím, jak to prostředí vypadá, a to zase do nějaké míry může ovlivňovat ten stát. Například to, jak podpoří výstavbu nové energie, to se aktuálně ve Spojených státech třeba hodně řeší, a nějaká výstavba nových elektráren, které by byly schopny pohánět ta datová centra, na kterých jsou ty AI modely závislé, nebo třeba i to, jestli umožní čínskému talentu přístup do Spojených států a to pracovat pro ty pokročilé AI laboratoře, nebo třeba i to, jestli tento sektor bude nějak víc regulovat. To všechno bude ovlivňovat to, jak ta trajektorie bude dál vypadat. Je tedy jasné, že AI už teď mění a dál bude měnit způsob vedení války. Pro AI je mnoho využití v rámci těch vojenských systémů, od toho, že jsou třeba používány v dronech, aby lépe mapovali terén, nebo třeba i pro právě zlepšení zpravodajství. Právě v této oblasti prý teďka byl právě model společnosti Claude využitý při té invazi do Venezuely a do Iránu. Podle všeho byl používán právě k tomu třízení různých zpravodajských informací. Odborníci právě z různých zpravodajských služeb říkají, že nikdy nebyl problém získat informace, ale o hodně větší problém byl je nějak kvalifikovaně rozstřídit a zjistit, co je relevantní a co ne. V minulosti se AI společnosti nebo obecně technologické společnosti v spolupráci se státy a obecně tedy hlavně s těmi obrannými složkami poměrně bránili, nebylo to úplně vnímáno pozitivně. Právě třeba Google měl v roce 2018 takový jako poměrně skandál kolem toho, že chtěl podepsat nějakou smlouvu s americkou armádou. Ti jejich zaměstnanci proti tomu velmi protestovali. A vzhledem k tomu, že, jak jsem říkala, ten talent v té oblasti je také omezený, tak se Google toho zaleklo a rozhodl se tu smlouvu nepodepsat. Ale v roce 2024 se tahle situace opakovala kolem cloudových služeb, které ale mohly obsahovat i nějaké zbrojní využití státu Izrael v rámci konfliktu s Palestinou. A tam už Google vlastně při těch protestech reagoval spíš obráceně a ty dané zaměstnance vyhodil a tu smlouvu podepsal i tak. I společnosti mají teďka už jako poměrně blízké vztahy s různými armádními složkami. Zároveň je tahle oblast zatím velmi neregulovaná. Právě to téma autonomních zbrojních systémů je poměrně kontroverzní. Zatím ho nereguluje žádná mezinárodní úmluva. Existuje tam určité pravidlo toho, že by měl být ideálně do toho procesu rozhodovacího zapojen člověk, ale ta formulace human in the loop je tak jakoby nejednoznačná, že to vlastně není žádné jako vymahatelné pravidlo a obecně v posledních letech vidíme, že mezinárodní právo je velmi špatně vymahatelné. AI není téma jenom pro tu mezinárodní bezpečnost, ale také pro tu vnitřní bezpečnost. To třeba právě v tom ohledu, že státem sponzorované i nezávislé kyberútoky na klíčovou infrastrukturu jsou pravděpodobně něco, na co bychom se měli připravovat. I tím, že právě to zveřejnění toho modelu Mythos od společnosti Anthropic ukazuje, že současné modely už jsou velmi dobré v tom, jak nacházet různé vulnerability, zranitelnost celé internetové infrastruktuře a tím pádem ta schopnost se zabezpečovat proti těmhle útokům bude čím dál víc podstatná. Zároveň, jak jsem zmiňovala právě třeba v oblasti těch biozbraní, je využití AI pro efektivnější plánování i realizaci teroristických útoků něco, co také jakoby se dá v nějakém horizontu očekávat. Samozřejmě může dojít i ke zneužití AI státními či politickými aktéry, ať už právě k tomu sledování, k manipulativní komunikaci nebo automatizované diskriminaci a může to nějak přispívat k nějakému posunu a k autoritářství. Takže tam je opravdu ta otázka toho, jestli se cítíme komfortněji s tím, že nad AI mají kontrolu soukromé AI společnosti, nebo jestli chceme, aby nad nimi měl kontrolu stát, tím si myslím, že už je hodnotová otázka pro každého z nás. Ale to riziko určitě existuje na obou stranách. No a proto potřebujeme funkční a responsivní instituce a mezinárodní spolupráci. Já jsem tady zveřejnila pár log různých organizací, které se AI do nějaké míry věnují. Bohužel zatím žádná z nich není úplně daleko v tom, že by byla schopná dosáhnout nějakého konsenzu na tom, jak kolem AI budeme pokračovat a jak tohle téma budeme dál zpracovat. Takže byť všechny tyto instituce zveřejnily třeba nějaké rámce pro to, jak o tomto tématu dál mluvit, tak jsme se zatím úplně tak neposunuli. Asi takovými hlavními ukazateli v téhle oblasti jsou AI summity, které teda občas proběhnou i médii. Zatím se konají jednou ročně a jsou to takové hlavní akce, kde se scházejí jak ti šéfové různých AI společností, tak i státníci. Diskutují to, kam by se AI měla ubírat. Smutnou zprávou je, že asi nejefektivnější z nich byl ten první, který proběhl v britském Bletchley Park, kde se tedy dohodli na nějakých standardech kolem toho, jak by se třeba AI měla evaluovat. Od té doby proběhly ještě summity v korejském Soulu, v Paříži, v Novém Dili a příští by měl být příští rok v Ženevě, ale jak říkám, není tam úplně nějaký konkrétní posun, většinou tam nedochází vlastně k žádným závazným přijetím pravidel, která by tu AI nějak regulovala nebo by třeba nastavovala nějaké závazné standardy pro to, jak by měly ty AI společnosti vyvíjet. To samé vlastně dělala ta OSN rezoluce o AI, která je také poměrně vágní, neobsahuje žádná konkrétní pravidla. No a tohle vlastně reflektuje do nějaké míry to, že ten přístup k regulaci je hodně nekoordinovaný. Různé celky na to mají jiné názory. Možná jste slyšeli o regulaci, která probíhá v Evropské unii. Jde o akt o AI, který tuhle technologii teda reguluje, byl přijat v roce 2024 a postupně ty jeho různé části vstupují v platnost, takže ještě vlastně celý ani nevstoupil v platnost. Právě kvůli tomu, že tam došlo k různým zdržením a tak, ale je to teda první nějaká komprehensivní regulace AI na světě. Tím pádem nějak reprezentuje to, že Evropská unie má ten přístup toho, že chce tu technologii radši regulovat spíš dřív než později. Británie je dalším zajímavým příkladem v tom, že je to relativně malý stát, který se snaží dosáhnout nějaké suverenity v této oblasti, volí nějakou střední cestu mezi Evropskou unií a Spojenými státy, snaží se mezi těmito dvěma celky tak nějak lavírovat. Zatím teda nepřijal vyloženě žádnou cíleně AI regulaci, ale zároveň se snaží budovat nějakou připravenost na té státní úrovni, takže třeba založil Institut pro bezpečnost AI, který je velmi kvalifikovanou institucí, která právě třeba ty AI modely evaluuje a tím pádem dostává tomu státnímu, dodává tomu státnímu aparátu důležité informace o tom, jak se vyvíjí, jaká jsou s nima třeba spojená rizika, v jakých evaluacích třeba tam vyšlo nějaké problematické jednání a tak dále. A může být nějakým partnerem těm jednotlivým AI společnostem, které z Británii právě podepsaly třeba dohody o tom, že jim k těm modelům budou dávat přístup, aby tyhle evaluace mohly provádět, což je poměrně speciální. Vlastně žádné jiné instituce k tomu tento přístup nemají. No a pak jsou Spojené státy, které zatím volí velmi antiregulační přístup. Dochází tam vlastně k regulaci na úrovni těch jednotlivých států, kde se ty jednotlivé vlády Spojených států snaží tedy tu AI regulovat, ale na té federální úrovni k žádné regulaci nedochází. A naopak je tam snaha blokovat i ty jednotlivé státy v tom, aby tu regulaci přijímali a implementovali. Prezident Trump konkrétně měl vyloženě za cíl tohle zastavit. Vzhledem k jeho vztahu s těmi jednotlivými technologickými společnostmi je pravděpodobné, že k žádné regulaci v následujících letech nedojde. No a s tím je spojený i ten AI populismus, což je termín, co se objevil teprve pár týdnů zpátky, ale věnuje se právě tomu, že už vznikají určité nepokoje proti tomu, co ta transformace spojená s AI může přinést. Konkrétními příklady tohoto fenoménu jsou například nedávné útoky na dům jednoho z těch šéfů AI společností, Sama Altmana, který je CEO společnosti OpenAI, kdy na jeho dům bylo stříleno a byly tam házeny nějaké molotovové koktejly. Těmto útokům se věnovali mladí lidé, kteří měli pocit, že AI je obírá o ty příležitosti, na které mají nárok. Je možné, že tady ta emoce bude nějak stoupat. V posledních týdnech a měsících se nějak množí protesty právě proti této technologii, kde se shromažďují lidé, kteří mají různé názory na to, proč je pro ně AI negativní fenomén, ale shodují se na tom, že je pro ně negativní fenomén. Můžeme a postupně budeme sledovat to, jak tohle bude proměňovat jak společnost, tak politiku, protože AI se postupně stává politickým tématem, byť jim třeba v minulosti tolik nebyla.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 11. května. Nejsme milováni, až když dodržujeme přikázání. Naopak, Boží láska nás předchází. Jeho láska a příklad jeho bezpodmínečné lásky nás učí skutečně milovat. Osvobozuje nás od falešných lásek. O tom mluvil papež Lev XIV. Předpolední modlitbou Regina Coeli na svatopetrském náměstí. Vrátíme se k výkladu modlitby růžence, který papež podal při své návštěvě Pompeji. A o společném úsilí vědy a víry mluvil svatý otec při dnešní audienci pro nadaci Vatikánské astronomické observatoře. Příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli. Dnes jsme v Evangeliu slyšeli slova, s nimiž se Ježíš obrací na své učedníky při poslední večeři. Ve chvíli, kdy proměňuje chléb a víno v živé znamení své lásky, Kristus říká, jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. Tento výrok nám pomáhá, abychom se vyhnuli jistému nedorozumění. Totiž představě, že jsme milováni, pokud zachováváme přikázání. Naše spravedlnost by pak byla podmínkou Boží lásky. Je tomu však právě naopak. Boží láska je podmínkou naší spravedlnosti. Skutečně zachováváme přikázání v souladu s Boží vůlí, pokud uznáváme jeho lásku k nám, tak, jak ji Kristus zjevuje světu. Ježíšova slova jsou tedy pozváním do vztahu, nikoli vydíráním nebo tápáním v nejistotě. Proto nám Pán přikazuje, abychom se milovali navzájem, jako On miloval nás. Ježíšova láska je tím, co rodí lásku v nás. Samotný Kristus je měřítkem, normou pravé lásky. Lásky, která je navždy věrná, čistá a bezpodmínečná. Lásky, která nezná ani ale, ani možná, která dává sebe a nechce druhého vlastnit, která dává život a nic za to neočekává nazpět. Neboť Bůh nás miluje jako první, a tedy i my můžeme milovat. A když skutečně milujeme Boha, pak se skutečně milujeme navzájem. Podobně je to s životem. Jen ten, kdo jej obdržel, může žít. Stejně tak jen ten, kdo byl milován, může milovat. Pánova přikázání jsou tedy řádem života, který nás uzdravuje z falešných lásek. Jsou duchovním stylem a cestou vedoucí ke spáse. Právě proto, že nás Pán miluje, nenechává nás v životních zkouškách samotné. Slibuje nám parakléta, tedy obhájce a ochránce, ducha pravdy. On je darem, který svět nemůže přijmout, dokud vytrvale setrvává ve zlu, které utlačuje chudého, odmítá slabého, zabíjí nevinného. Kdo však odpovídá na lásku, kterou Ježíš daruje všem, nachází v Duchu svatém spolehlivého spojence. Vy ho znáte, říká Ježíš, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Můžeme tedy vždycky a všude vydávat svědectví o Bohu, který je láska. Toto slovo neznamená ideu, která je výtvorem lidské mysli, ale realitu Božího života, jehož mocí bylo všechno stvořeno z ničeho a vykoupeno ze smrti. Když nám tedy Ježíš daruje pravou a věčnou lásku, sdílí s námi svou identitu milovaného syna. Já jsem ve svém otci, vy ve mně a já ve vás. Toto strhující společenství života vyvrací argumenty žalobce, tedy toho, který je protivníkem parakléta, ducha, který je protipólem našeho obhájce. Zatímco Duch svatý je totiž mocí pravdy, tento žalobce je otcem lži, který chce oddělit člověka od Boha a lidi mezi sebou. Je to přesný opak toho, co činí Ježíš, který nás osvobozuje od zla a sjednocuje nás jako lid bratří a sester v církvi. Nejdražší, plní vděčnosti za tento dar, svěřme se přímluvě Panny Marie, Matky Boží lásky.
1: Madre del divino amore.
0: To byla promluva papeže Lva 14. před modlitbou Regina Coeli. V pozdravech a apelech pak svatý otec vyzval k ukončení násilí v oblasti Sahelu. Připomněl den koptsko-katolického přátelství a poděkoval obyvatelům Kanárských ostrovů za vstřícnost, s níž přijali loď s pacienty nakaženými hantavirem. Na závěr pak připojil blahopřání k svátku matek. Vyzval všechny věřící, aby se na přímluvu Panny Marie modlili s láskou a vděčností za každou maminku a zejména za ty, které žijí v obzvláště těžkých podmínkách. Na pátek 8. května připadlo první výročí pontifikátu Lva 14. Papež se rozhodl oslavit je na cestách. Ve stopách svatého Bartola Longa a svatého Jana Pavla II. Zamířil na pompejské poutní místo Panny Marie Růžencové a odpoledne navštívil Neapol. Když se řekne Pompeje, vybaví se nám antické město pod Vezuvem, které zaniklo při katastrofální erupci této sopky v roce 79 našeho letopočtu a dnes je jedním z nejznámějších archeologických parků. Lev 14. však navštívil nové Pompeje. Město vybudované o 1800 let později díky Bartolu Longovi, velkému ctiteli Panny Marie, zakladateli mnoha charitativních děl a baziliky, kolem které vyrostly nové Pompeje.
2: Sento il bisogno di ringraziare qui in questo santuario.
0: V roce 1979 na tomto místě svěřoval svůj pontifikát Panně Marii a děkoval za jeho první rok také papež Jan Pavel II. Přesně před rokem, když mi byla svěřena služba Petrova nástupce, byl den prosby k Panně Marii Růžencové z Pompeji. Proto jsem tedy musel přijít sem, abych svěřil svou službu pod ochranu Panny Marie. Volba jména Lev mě potom uvádí do šlépějí Lva 13., který se mimo jiné zasloužil o rozvoj bohaté nauky o modlitbě růžence. K tomu všemu se přidává nedávné svatořečení svatého Bartola Longa, apoštola růžence. Řekl papež Lev 14. v homílii na prostranství před bazilikou Panny Marie Růžencové, aby se pak věnoval výkladu této mariánské modlitby. Je to modlitba, která vznikala a postupně se rozvíjela v druhém tisíciletí. Má své kořeny v dějinách spásy a nachází svou předehru právě v andělském pozdravu Panně Marii. Zdravas Maria. Opakování této modlitby v růženci je jako ozvěna Gabrielova pozdravu. Ozvěna, která naplňuje staletí a vede pohled věřícího člověka k Ježíši, na kterého se dívá očima a srdcem jeho matky. Ježíš je uctíván, kontemplován a přijímán v každém ze svých tajemství, abychom se svatým Pavlem mohli říci, už nežije já, ale žije ve mně Kristus. Slova Zdravas Maria, která se v růženci opakují, jsou vsazená mezi Otčenáš a Sláva Otci. Předtím zaznívá Boží slovo. Každé Zdravas Maria je skutkem lásky. Co pak není právě pro lásku typické, neúnavně opakovat mám tě rád? Tento skutek lásky, jak je to krásně vidět na mariánském obraze v tomto kostele, nám dává jakoby po zrnkách růžence vystoupit k Ježíši a přivádí nás k Eucharistii, která je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Svatý Bartolo Longo byl o tom přesvědčen, když napsal: Eucharistie je živý růženec a všechna tajemství se nacházejí v nejsvětější svátosti v aktivní a životodárné podobě. Měl pravdu. V Eucharistii se všechna tajemství Kristova života nacházejí,

prostá a lidová a zároveň navýsost mystická. Je pokladnicí té nejpodstatnější křesťanské teologie. Vždyť co je podstatnějšího než Kristova tajemství a jeho svaté jméno, vyslovované sněhou Marie, Panny a Matky. V tomto jménu a v žádném jiném můžeme být spaseni. To byla slova z homílie svatého otce při jeho páteční návštěvě v Pompejích. Byly časy, kdy byla věda stavěna proti víře jako konkurenční zdroj pravdy. Dnes musíme společně usilovat o uznání, že objektivní pravda vůbec existuje. Řekl Lev XIV. Při audienci pro nadaci Vatikánské astronomické observatoře. Zdůraznil, že hvězdná obloha je pokladnicí krásy pro všechny. Před její velikostí člověk získává smysl pro správné proporce a v jeho srdci se ozývá touha po Bohu. Papež připomněl, že Lev XIII. Obnovil činnost Vatikánské astronomické observatoře, aby všichni jasně viděli, že církev a její pastýři nejsou proti pravdivé a seriózní vědě, ať už lidské nebo božské, ale že je přijímají, podporují a šíří s co největší oddaností. V té době byla věda stále častěji představována jako zdroj pravdy, konkurující náboženství, a proto církev pociťovala naléhavou potřebu čelit rostoucímu přesvědčení, že víra a věda jsou nepřátelé. Dnes však čelí jak věda, tak náboženství jiné a možná zákeřnější hrozbě, těm, kdo popírají existenci objektivní pravdy vůbec. Lev XIV. Zdůraznil, že astronomie má v této misi zvláštní místo, protože každý se může kochat sluncem nebo hvězdnou oblohou. Zbuzuje to v nás obdiv, stejně jako blahodárný smysl pro proporce. Kontemplace oblohy vybízí k tomu, abychom se na své strachy a neúspěchy dívali ve světle Boží velikosti. Noční nebe je pokladnicí krásy, otevřenou všem, bohatým i chudým, a ve světě tak bolestně rozděleném zůstává jedním z posledních skutečně univerzálních zdrojů radosti. Papež připomněl, že křesťanství je náboženstvím vtělení. Jak učí Písmo svaté, Stvořitel se od samého počátku zjevoval skrze svá díla. Ba co víc, tak velmi miloval své stvoření, že poslal svého syna, aby do něj sám vstoupil a vykoupil je. Není tedy divu, že lidé hluboké víry cítí pobídku zkoumat vesmír, jeho počátky a fungování. Touha po plnějším pochopení stvoření není ničím jiným než odrazem neutuchající touhy po Bohu, která je přítomna v srdci každého člověka. Svatý otec poděkoval nadaci za podporu, díky níž mohou vatikánští astronomové vést konstruktivní dialog se světem vědy a také organizovat kurzy pro studenty z celého světa. To byly pondělní zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Pár vteřin po 21. hodině vás zveme na Proglasu k modlitbě večerních chval. Jestli se chcete modlit s námi, stačí si nalistovat stránku 581 pro hymnus, 581. Antifony a žalmy najdete na stránce 1057, 1057 a zbytek modlitby bude pokračovat na stránce 694, 694. Jestli máte původní vydání breviáře, tak si nalistujte stránky 517 pro hymnus, 517. Antifony a žalmy najdete na stránce 945, 945. A zbytek modlitby bude pokračovat na stránce 617, 617. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Pavel.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristovo vzkříšení je obveselení všech věrných zarmoucených a po Kristu toužících, v něj doufajících.
1: Kriste králi slavný, v božství Otci rovný, ty jsi pro nás mnoho trpěl, na kříži za nás umřel, vstal si třetí den.
0: Rač nás obživiti a z mrtvých vzkřísiti, bychom i my povstali a na tebe patřili tam, kde přebýváš.
1: Za nás přimlouváš se pro své rány svaté, tam před svým milým Otcem, neboť si naším smírcem, také přímluvcem.
0: V tebe vždy doufáme a k tobě voláme, žádáme tvé milosti, také věčné radosti z tvé přítomnosti.
1: Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Aleluja.
0: Srdce mi překypuje radostnými slovy, přednáším králi svou báseň, rydlem zručného písaře je můj jazyk.
1: Krásou vynikáš nad lidské syny, půvab se rozlévá po tvých rtech, proto ti Bůh požehnal na věky.
0: Svůj bok si hrdino přepásej mečem, svou nádherou a vznešeností.
1: Vyprav se do úspěšného boje za pravdu a právo, ať tě proslaví tvá pravice.
0: Šípy máš ostré, národy se ti podrobují, odvaha královských nepřátel klesá.
1: Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné časy, žezlo tvé vlády je žezlo nestranné.
0: Miluješ spravedlnost, nenávidíš nepravost, proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti před tvými druhy.
1: Myrhou, aloem, kasií voní všechna tvá roucha, blaží tě zvuk strunných nástrojů v paláci ze slonové kosti.
0: Vstřícky vycházejí dcery králů, po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Aleluja. Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině. Aleluja.
0: Slyš, dcero, pohleď a naslouchej. Zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům.
1: Sám král touží po tvé kráse. Vždyť je tvým pánem, před ním se skloň.
0: Tyrský lid přichází z dary, velmoži národa se ucházejí o tvou přízeň.
1: V plné kráse vstupuje královská dcera. Její šat je protkán zlatem.
0: V barevném rouchu ji vedou ke králi, za ní ti přivádějí pany její družky.
1: Provázeny radostným jásotem vstupují v královský palác.
0: Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, ustanovíš je za knížata po celé zemi.
1: Chci tvé jméno připomínat všem budoucím pokolením, proto tě národy oslaví na věčné věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině. Aleluja.
1: Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Aleluja.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Aleluja. Krátké čtení je z listu Židům z 8. kapitoly. Máme takového velekněze, který zaujal místo po pravé straně trůnu Boží velebnosti v nebi a vykonává službu ve svatyni v pravém stánku, který postavil Pán, ne člověk. Každý velekněz totiž bývá ustanoven k tomu, aby podával dary a oběti.

0: Pán se ukázal svým učedníkům, aleluja, aleluja.
1: Pán se ukázal svým učedníkům, aleluja, aleluja.
0: Viděli ho a radovali se,
1: aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Pán se ukázal svým učedníkům, aleluja, aleluja. Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mě svědectví. Vy také vydávejte svědectví. Aleluja. Ježíš Kristus svým vzkříšením přemohl smrt. Radostně ho vprosme. Zůstaň s námi, Pane Ježíši.
1: Pane Ježíši Kriste, cestou do Emaus ses připojil ke svým učedníkům.
0: Posiluj svou putující církev a nikdy ji neopouštěj.
1: Nedopouštěj, aby tvoji věřící byli váhaví uvěřit.
0: Rozmnož naši víru, abychom vyznávali, že jsi vítěz nad smrtí.
1: Pohlédni vlídně na ty, kdo tě na životní cestě nepoznali.
0: A zjev se jim sám, aby tě přijali jako spasitele.
1: Svým křížem si všechny lidi usmířil a povolal k jednotě.
0: Uděl všem národům jednotu a pokoj.
1: Soudce živých i mrtvých.
0: Odpust hříchy zemřelým, kteří v tebe uvěřili.
1: Zůstaň s námi, Pane Ježíši.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Milosrdný Bože, uč nás spolupracovat s tvou milostí a dej, ať velikonoční slavení díla naší spásy v nás stále přináší svůj úžitek. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Ve čtvrt na 10 večer vás na Proglasu zveme k poslechu duchovní hudby. Nabízíme vám 4 sonáty Da Chiesa a Tre, opus 3, číslo 7, číslo 8, číslo 9 a číslo 10 od Arcangela Corelliho. Skladbu zahraje muzika Amphion pod vedením Remyho Baudet.

Slyšeli jste 4 sonáty Da Chiesa a Tre opus 3 od Arcangela Corelliho. Skladbu zahrála muzika Amphion pod vedením Remyho Bodé. Následuje Missa Brevis od Johanna Nikolause Bacha. Skladbu přednese Gechinger Kantorei a Bach Collegium Stuttgart pod vedením Helmuta Rielinga.

Právě dohrála poslední skladba dnešní duchovní hudby. Slyšeli jste misu Brevis od Johanna Nikolause Bacha. Skladbu přednesl Gechinger Kantoraj a Bach Kollegium Stuttgart pod vedením Helmuta Rielinga. No way!

0: Otevíráme příběhy ruského poutníka, které přeložil Petr. Vítám vás.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 17.

V této části se seznámíme s dalším poučením svatých otců o vnitřní modlitbě srdce. Dnes to budou výroky svatého Teolepta, Barsanu,

Sofia Velikého a Jana. A nakonec část užitečného slova o otci Filemonovi. Výroky metropolity Teolepta. Západ slunce způsobí noc. Když Kristus odejde od duše, tehdy ji zahalí mračnou vášní a šelmy myšlenek ji začnou trhat. Vyšlo slunce citu a zvěř se schovává do svých jeskyní. Kristus zazáří na obloze modlící se mysli a veškerý mrav toho světa zmizí a mysl se věnuje své činnosti, to jest božskému učení, do večera. Zdrž se vnějších rozhovorů a bojuj s vnitřními myšlenkami, dokud nenalezneš místo čisté modlitby. A dům, kde přebývá Kristus, posvěcující a utěšující tě svým poznáním a navštívením. Otisk nohou na sněhu buď rozpouští sluneční zář, nebo rozpíjí prosakující voda. Smyslné vzpomínky, vtisknuté do mysli, potírá Kristus, zářící do srdce modlitbou a déšť slz lítosti. Časté modlitby, konané v mysli s vřelým dojetím, zahlazují vzpomínky na minulé skutky. Posvěcení duše myšlenkou na Boha, s vírou a zkroušeným srdcem, stravuje nedobré vzpomínky jako břitva. Osamělý navenek, zkoušej vejít dále do strážní věže duše, která je domem Kristovým, kde je stále přítomen mír, radost a ticho. Kristus, slunce mysli, tyto dary ze sebe vysílá jako paprsky a jako mzdu podává duši, která ho přijímá s vírou a láskou k dobrému. Seď ve své samotě a mysli na Boha. Odpoutej svoji mysl od všeho a zaměř ji pouze k Bohu. Svěřuj mu všechny nálady srdce a přilni k němu s láskou. Paměť na Boha je nazírání myslí na Boha, který přitahuje zrak a touhu mysli a ozařuje ji svým světlem. Mysl se obrací k Bohu potom, jak v ní ustanou všechny obrazné představy jsoucích věcí a bez vidění zří na Boha. Modlitba je rozhovor s Pánem v mysli, pronášení slov modlitby a současně zaměření mysli k Bohu. Když mysl často pronáší jméno Hospodinovo a rozum jasně naslouchá vzývání božského jména, tehdy světlo božího poznání, jako jasná tvář, osvěcuje celou duši. Věř mi, říkám ti pravdu, že budeš-li u sebe mít neodlučně při každé činnosti matku všeho dobra, modlitbu, ona nezdřímne, dokud ti neukáže onu komnatu a neuvede tě do ní a nenaplní nevýslovnou slávou a veselím. Ona odstraní všechny překážky, uhladí cestu ctnosti a činí ji příhodnou pro hledajícího. Ubírej se cestou mysli. Odříkávej slova modlitby a rozmlouvej s Pánem. Stále volej a neustávej. Modli se naléhavě, napodobuj neochvějně onu vdovu, která úpěnlivě prosila nespravedlivého soudce. Tehdy to bude znamenat, že pečuješ o duši, tělesných radostí nedbáš a světskými myšlenkami nepřerušuješ modlitbu, ale jsi chrámem Božím, ve kterém je veleben Bůh. Tak se modli v mysli, až nakonec dosáhneš milosti neustále pamatovat na Boha.
jeden jedinému v jednotě sloužíš Bohu, ve výlevech lásky pouze tobě srozumitelných.

Výroky Barsanufia Velikého a Jana. Vzývání jména Božího se nepřátelé oslabují. Poznáme-li je, nepřestaneme volat jméno Boží na pomoc. To je modlitba. A Písmo svaté praví, bez přestání se modlete. Pamatuj, že Bůh je znalec srdcí, hledí na srdce a proto ho vzývej svým srdcem. To je řečeno i v Písmu svatém. Zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je ve skrytosti. Zavřu ústa a pomodlím se k němu v srdci. Neboť kdo vzývá Boha se zavřenými ústy, čili modlí se k němu srdcem, ten plní uvedené přikázání. Úsilí tvého srdce musí spočívat v tom, že se budeš neustále modlit k Bohu. Chceš-li v tom prospívat, začni a nehledej lenivě, ale s nadějí a Bůh ti požehná s darem. Neustálé vzývání jména Božího je lékem, který ničí nejen vášně, ale i jejich skutky. Jako lékař vyhledává příslušný lék nebo náplast na ránu strádajícího a ty účinkují, aniž nemocný ví, jakým způsobem. Přesně tak i jméno Boží je-li vzýváno, ničí vášně, třeba my nevíme, jak k tomu dochází. Pán pravil, proste a dostanete. Modli se k nejdobrotivějšímu Bohu a on ti pošle svatého ducha utěšitele. A ten tě naučí všemu a otevře ti všechna tajemství. Jeho přijmi za průvodce. On nepřipustí v srdci klam či rozptýlení. Nedovolí mysli nedbalost, lenivost nebo dřímotu. Rozjasní oči, posílí srdce, povznese mysl. K němu přilni, jemu důvěřuj, jeho miluj. Když vidíš, že intriky nepřítele ti ruší modlitbu, nepouštěj se s nimi do sporu, ale snaž se vzývat jméno Boží a Bůh ti pomůže a zničí intriky nepřátel. Dokonalá modlitba spočívá v tom, že při rozhovoru s Bohem se nerozptyluješ myšlenkami, sbíráš všechny svoje myšlenky a pocity. Člověk přijde do takového stavu, kdy zemře všem lidem, světu a všemu, co se v něm nachází. Takový při modlitbě nic nemá v mysli, kromě toho, že stojí před Bohem a rozmlouvá s ním.

Užitečné slovo o otci Filemonovi. O otci Filemonovi poustevníkovi říkali, že se zavřel v nějaké jeskyni nedaleko lávry zvané Romijevská a oddal se asketickému boji. V mysli si opakoval totéž, co, jak se traduje, si říkal veliký Arsenij. Filemone, proč jsi sem přišel? Dost dlouho pobýval v oné jeskyni. Jeho prací bylo splétat provazy a plést koše, které odevzdával hospodáři a od něho dostával nevelký chléb, kterým se živil. Nejedl nic kromě chleba se solí a ještě ne každý den. O tělo, jak vidno, se vůbec nestaral, ale cvičil se v rozjímání, rostl v božském vzdělání a když dosáhl milosti nevýslovného poznání tajemství, přebýval v duchovním vzdělávání. O sobotách a nedělích chodil do chrámu, vždy sám a zahloubán do svého nitra. A nikomu nedovolil přiblížit se, aby vytrhával mysl z její činnosti. V chrámu stával v koutě, obličejem skloněný k zemi, ronil proudy slz, neustále naříkal a v mysli obracel myšlenku na srdce a způsob svatých otců, zvláště Arsenie Velikého, v jehož stopách chtěl vždy kráčet. Když se v Alexandrii a jejím okolí objevila hereze, vzdálil se odtud a odešel do Nikanorovy lávry. Přijal ho bohumilý Pavlín, přenechal mu svoje osamělé místo a připravil mu dokonalé mlčení. Celý rok nikomu nedovolil, aby si s ním povídal a sám ho ani trochu neobtěžoval. Pouze tehdy, když mu podával chléb. Nadešlo svaté Kristovo vzkříšení. Když se při setkání mezi nimi rozpředl rozhovor a řeč se stočila na poustevnický život, tehdy Filemon poznal, že i ten přezbožný bratr Pavlín také chová krásný záměr žít jako poustevník. Bohatě do něho zaséval slova poustevníků, psaná i nepsaná, ukazující, že bez dokonalé samoty není možné zavděčit se Bohu. Jak někde rozvažuje i Mojžíš, Bohem osvícený člověk, že mlčení rodí čin. Čin rodí pláč. Pláč strach, strach pokoru, pokora prozření, prozření lásku. Láska uzdravuje duši a zbavuje její vášní. A tehdy člověk pozná, že není vzdálen Bohu. Filemon mu říkal, mlčením musíš zcela očistit mysl a zaměstnat ji neustálou duchovní činností. Jako oko se obrací na to, co pozoruje a obdivuje to, tak se čistá mysl obrací k objektu, který vnímá a duchovně se jím povznáší tak, že ji od něho neodpoutáš. A nakolik se mlčením odpoutá od vášní a očistí se, natolik dosáhne milosti poznání o něch duchovních věcí. Dokonalou se mysl stává tehdy, když zakusí bytostné poznání a sjednotí se s Bohem. Tehdy, majíc královskou důstojnost, nepociťuje už nedostatek a nenechá se unášet nízkými přáními, i kdyby jí byla nabízena všechna království. A tak, pokud chceš dosáhnout takových dober, uháněj od světa a horlivě utíkej cestou svatých. Odhoď starosti o svůj vnější vzhled, oděv v něj chudý a ozdoby skromné. Chovej se prostě. Nemluv vychytrale ani strojeně. Nevypínej se. Více než o vše jiné se starej o střežení mysli a střízlivost.
Buď trpělivý při všech svízelích a všemožně uchovávej již dosažená duchovní dobra, nepoškozená a nehnutá. Pečlivě se hlídej a nepřijímej jedinou slast, tajně se přikrádající. Neboť mlčení sice tiší duševní vášně, avšak necháme-li je vzplanout a vystoupit, obvykle se ještě více rozběsní a ty, kdo to dopustí, s ještě větší silou vlečou do hříchu. Tak i tělesné rány, jsou-li rozedírány, nehojí se. I jediné slovo může vzdálit mysl od myšlenky na Boha, když k tomu zlí duchové nutí a smysly jim přitakají. Velké skutky a strach chrání duši. A tak je třeba, aby ses zcela vzdálil od světa a duši vytrhl tělu z veškerých vášní, aby se stal člověkem bez domova, nemajetným, nezištným, neziskuchtivým, bezstarostným, nespolečenským, neznalým lidských věcí, pokorným, soucitným, dobrým, mírným, tichým, připraveným přijímat do srdce zřetelné otisky božského poznání. Neboť ani na vosk nelze psát, když napřed nevyhladíš písmena na něm napsaná, jak nás poučuje svatý Basil Veliký. Taková byla řada svatých, kteří zcela opustili všechny světské zvyky a uchovávali v sobě nebeskou moudrost, vzdělali se božskými zákony a zazářili zbožnými skutky a slovy, umrtvili údy zdrženlivostí, boží bázní a láskou. Neboť neustálou modlitbou a poučením v božských spisech se otevírají pomyslné oči srdce a hledí na vládce sil. Dostaví se veliká radost. V duši silně splane neodolatelná božská touha, přičemž se takto působením Ducha Svatého nadchne i tělo a celý člověk se stane duchovním. Hle, čeho dosahují ti, kteří se věnují blaženému mlčení a přísnějšímu poustenickému životu. Ti, kteří se vzdálili všem lidským radostem, pouze bez přestání rozmlouvají s jediným pravým vládcem na nebesích. Když to vyslechl ten bohumilý bratr, na duši zraněný božskou láskou, opustil svoje místo a spolu s Filemonem došli do skytu, kde největší z otců dovršili cestu zbožnosti. Usadili se v lávře svatého Jana Kolova a starost o svoje živobytí přenechali hospodáři lávry, neboť chtěli setrvávat v mlčení. S božím požehnáním tu zůstávali v dokonalém mlčení. O sobotách a nedělích vycházeli na společná církevní shromáždění, ostatní dny zůstávali u sebe, přičemž každý konal modlitbu i služby zvlášť.

Libor Raclavský četl další díl z knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr Vítám vás, vydalo nakladatelství Refugium. Zvuková spolupráce Miloš Švábek.

za se chvíli mladá. A já budu mladý. A jako za mladá. Budem se mít rádi. Vykašlem se na děti. A na tchýně. A matky. A vrátíme se spolu. Po 20 let zpátky. Já vedle tebe. Když nám to vyjde, tak budem zase mít pro co žít, pro co žít, pro co žít. Buď zase chvíli krásná a já budu krásný. A tak jako kdysi budem spolu šťastní. Otevřem flašku vína, červený nebo bílý, a slíbíme si spolu, že všechno bude jiný. Jinej budu já. Jiná budeš ty. Jinej bude život. A když nám to vyjde, tak budem zase mít pro co žít, pro co žít, pro co žít.

Buď zase mojí ženou a já budu tvým mužem. Je toho přece hodně, co spolu ještě můžem. Bylo by asi smutný,

0: I don't understand.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Podívejte se s námi do Beskyd pod Lysou horou, kde se letos na konci dubna opět sjeli skauti z celé republiky. Tímto každoročním výstupem k mohyle Ivančena vzdávají hold skautům popraveným na konci druhé světové války za odbojovou činnost.
1: Bratři a sestry, kamarádi, milí hosté, všichni, kteří jste přišli dnes tady na Ivančenu, dovolte, abych vás přivítal tady v tom krásném slunečném dni na aktu, který nám má připomenout jednu smutnou událost, abychom uctili památku skautů, kteří v průběhu druhé světové války nezůstali holstejní k tomu, co se tady dělo, prováděli odbojovou činnost proti německým okupantům a za tuto myšlenku a za tuto činnost byli brutálně zavražděni v posledních dnech války. My si to připomínáme i den, vždycky v pátek před tím dnešním dnem. V menším složení jsme se sešli včera už v polském Těšíně na židovském hřbitově, kde k té popravě došlo. A v sobotu se scházíme na místě, kde v říjnu 1946, tedy takřka před 80 lety, vznikla na jejich památku malá nenápadná mohylka s krátkým vzkazem: dojdeš kolem, přilož kámen k uctění vzpomínky našich kamarádů. Tradičním, tak jako je to dnešní setkání, tak bývají i zdravice vzácných hostů, kteří vás chtějí pozdravit a podpořit tu myšlenku, kterou tady držíme už mnoho let. Prvním hostem na dnešním setkání je předseda Krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje Václav Dobrozemský Váša, kterému předávám slovo.
2: Děkuji. To je vždycky milé, že člověk, než něco řekne, tak už má potlesk. Aniž byste věděli, co řeknu. Určitě mohyla je symbolem skautingu, je to významné místo pro československé dějiny, ale i pro skauting jako takový, zejména u nás na severní Moravě. Pro mě osobně to znamená tradici, protože byla to jedna z mých prvních skautských výprav, když jsem vstoupil do oddílu, tak právě jsme šli na mohylu v dubnu 1997. Je dobře, že v mohyle chodí čím dál více lidí. Mám pocit, že už nehraje roli ani počasí a že opravdu můžeme registrovat podle mě více jak 2,5 tisíce lidí. Mohyla jako symbol se podle mě nemění. Je to pořád připomínka toho výročí zavraždění skautů v rámci odboje slezských junáků a připomínání si tady této události a té odvahy a statečnosti. A mohyla má podle mě další smysl nebo další význam, že se opravdu stala letitým symbolem odolnosti nebo nezdolnosti a odporu proti totalitám. Skauting se neslučuje s totalitou a jakéhosi odporu proti totalitním režimům, ať už nacistický nebo komunistický. Je super, že už vlastně po roce 90, čili 35-36 let, se tady můžeme scházet svobodně, ale skauti, ale i další lidé, Trumpy a podobně, se tady vlastně scházeli i v době toho komunistického režimu a nebylo jim to lhostejno a přišli si připomenout to výročí, přišli si připomenout ty události, které vedly vlastně ke vzniku té mohyly.
3: Přes 30 let už tady máme svobodu, tak co vlastně může tento symbol říct dnešnímu malému skautovi?
2: Že nevždy jsme se měli tak dobře, jak se máme. Samozřejmě mladší lidé, děti si vůbec neuvědomují nebo nemusí si uvědomovat, jak jejich předci na tom byli z hlediska demokracie, z hlediska pluralitního systému, který zde v České republice máme už 36 let a podle mě je potřeba pořád si toto právě připomínat.
0: Mohylu v sedle Ivančena pod Lysou horou v sobotu blízko svátku svatého Jiří každoročně navštíví tisíce skautů, aby uctili památku členů odboje slezských junáků. Tuto pietní událost přijíždějí podpořit také přední osobnosti českého junáka. Mezi nimi náčelník junáka českého skauta Ondřej Vokál a Václav Dobrozemský, předseda Krajské rady junáka Moravskoslezského kraje.
1: Tak někteří vzácní hosté se omluvili, ale my jsme v posledních letech zvyklí, že nejen proto, že jsme celostátní akce, není to tady akce lidí z Podhory nebo z Moravskoslezského kraje, ale rádi se díváme na nášivky z celé republiky. A stejně tak jsme rádi, že takto tu akci jako celostátní setkání skautů vnímá i ústředí a že nás jeho zástupci pravidelně navštěvují a jsou to ti zástupci nejvyšší. A letos je to opět, chtělo by se říct už skoro tradičně, bratr náčelník Ondřej Vokál Vokin, kterému předávám slovo. Děkuju. Nazdar, sestry a bratři. Vás tady je.
4: Na začátek bych chtěl všechny pozdravit jménem náčelnictva výkonné rady i kanceláře ústředí Junáka a poděkovat za to, že si letos, stejně jako ty roky předchozí, připomínáte nejen tu událost, ale i naše skautské hrdiny. Díky za to.
5: Já mám rád příběhy, mám rád historii a tohle je neuvěřitelný příběh. A pak mi se strašně líbí to, co se dneska odehrává, že jde spousta lidí společně nahoru do kopce, štrůdl lidí prostě v zástupu, každý svým tempem, děti, starý, mladý, muži, ženy, všechno. A pak zase jdou všichni spolu dolů, že je to krásný takový zážitek společný a na vzduchu, takže pohyb. No tak pro mě osobně je to jednak ta připomínka a zároveň trošku taková výstraha, bych řekl, kam až člověk může zajít a co člověk člověku může udělat, když se řídí nějakou slepou, hloupou ideologií, tak výstraha, bych řekl.
0: Mohyla Ivančena je připomínkou i výstrahou pro celé generace skautů. O této pietní události a o její historii budu dále hovořit s Krištofem Hivnarem, Kolumbem, vedoucím střediska v Kopřivnici, místopředsedou Krajské rady Junáka a mluvčím za pořadatele Ivančeny.
2: Pro mě je symbolem skoro jako všeho. Já jsem takový jako hodně přemýšlivý a když začínám třeba přednášky o Ivančeně, tak říkám, že příběh Mohyly je příběhem českého skautingu a ten je příběhem dějin českého národa. Či když bylo v Čechách dobře, tak byl povolen skauting a mohlo se chodit k Ivančeně a když ne, tak víme, jak to vypadalo. A od toho se odvíjí všechny příběhy. Kolem příběhu Ivančeny jsou příběhy prostě lásky a zrady a donašectví a různých mýtů, takže mě se tam promítá toho fakt jako hodně.
3: Jaký je vlastně příběh této Mohyly? Co se skrývá pod tímto symbolem?
2: No on vlastně jako většina velkých příběhů začal úplně, nechci říct nenápadně, když trošku jako pominu ten skautský odboj, tu druhou světovou válku, která pro ty skauty a nejenom skauty, ale členy té skupiny, které my dneska říkáme odboj Slezských junáků, oni si tak sami neříkali, tak začal tou vraždou v Češíně, no a pak začal ten příběh té Mohyly, nenápadně na oddílové výpravě v říjnu 46, kdy ti kluci jen z piety ke svým kamarádům udělali malou hromadku kamení a do té dali jako nenápadný křížek. A když jsem se bavil i se zakladateli, tak říkali, my jsme vůbec nečekali, že se něco takového stane, že z toho bude, že tady budou tolik jako tuny kamení a z celého světa. A to je asi to největší poselství. Začalo to nenápadně a dneska k tomu se tady scházejí tisíce lidí, kteří ten příběh znají. Někdo si do toho promítá, někdy bohu dík, někdy bohužel své vlastní příběhy. Takže někdy to je kontroverzní, jestli tu má být ukrajinská vlajka, jestli má být a tak dál. Ale pro mě to znamená, že ten příběh a odkaz je pořád živý, lidi se k němu nějakým způsobem vztahují a to si myslím, že je dobře. Je to furt líp, než kdyby to bylo zapomenuté místo, ke kterému nemá nikdo vztah.
3: Zmínil jste, že jste se o tomto místě bavil právě i se zakladateli Mohyly. Proč si vybrali právě toto místo pod Lysou horou?
2: Já teď přemýšlím, jestli mám být jako vtipný. Já vždycky říkám, když chci být vtipný, tak říkám, že to byli ostravští skauti a Ostraváci nechodí nikam jinam na výlet, než na Lysou horu. Ale to je samozřejmě trošku jako jízlivé a zlé. Ne, je to proto, že vlastně skutečně ti ostravští skauti chodili vlastně z Malenovic nebo z Ostravice tady přes ten hřeben Ivančeny až dolů na Krásnou, na Jestřabí k Hajnému Kaňokovi, kterým poskytoval přístřeší a byl takovým jejich lesním přítelem. No a oni i v tom roce 46, když tady vlastně šli na další z výprav,
6: tak tady to bylo vlastně holý hřeben a z toho hřebenu bylo vidět do toho údolí, prostě těch Malenovic až na ten Friedland a vlastně až do Ostravy, tak tady vlastně zaspomínali na ty kluky a řekli si, hele, vlastně něco v tom smyslu je škoda, že tady nejsou s námi a k uctění té jejich památky pojďme něco udělat a udělali asi to první, co je napadlo a udělali tu mohylku s křížem.
3: Jak jsme zmínili, toto pietní místo vlastně připomíná příběh skautů, kteří zemřeli v polském Těšíně. Co se vlastně stalo? Co vedlo k této tragické události?
6: Já bych s dovolením ale začal drobnou opravou. Ono se totiž jakoby správně říká, že ta mohyla vznikla na památku pěti popravených skautů. Doufám, že je dám dohromady. Vláďa Čermák, Vláďa Pach, Otto Klein, Kvido Němec a Milan Rotter. Je těch prvních pět, ale pak ještě si připomínáme Vladimíra Bílka, Zdeňka Nováka a další. Protože v té době, už v tom roce 46 nebo i po válce, se vlastně nevědělo, kolik bylo skautů, kolik bylo, řekněme, civilních osob, jak velká ta skupina byla. Takže my dneska říkáme, že skautů v té skupině bylo 8, ale vlastně těch členů té odbojové skupiny bylo víc, bylo jich kolem 20 a ne všichni byli skauti a i na ty je třeba nezapomínat. Takže ale původně ano, vznikla na památku pěti popravených skautů, kteří spolu s ostatními vlastně za druhé světové války dělali odbojovou činnost. Mapovali pohyb německých vojsk, nosili potom třeba zdravotní materiál partizánům do hor, ale hned na začátku války třeba i převáděli lidi přes hranice, kteří potřebovali opustit republiku před nacisty. No a vlastně skoro by se dožili konce války, kdyby nepadli nebo nesedli na lep konfidentům, což jsou vlastně donašeči gestapa, tajné policie německé, kteří je úplně na závěr války chytili, vytloukli z nich brutálně jména jejich spolupracovníků a jejich kolegů a vlastně v hysterii konce války je rychle popravili na židovském hřbitově v Těšině. Byla to vlastně opravdu sprostá vražda, protože fakt, vemte si, říká se, že byli popraveni, řekněme, na toho svatého Jiří. Ono se přesně neví ten den, no ale i kdyby to bylo 24. dubna, tak Ostrava byla osvobozena 30. dubna. Takže to opravdu bylo v té závěrečné hysterii, kdy, když to řekneme, jako ti Němci už mohli jenom odjet, zbalit své kufry, ale ne, prostě poslední, co chtěli udělat, no tak je aspoň jako popravíme, zavraždíme, zahrabeme. Takže to byla opravdu vražda. Žádná poprava za odbojovou činnost, ale prostě sprostá vražda.
3: Bavíme se o nějakých pěti skautech, kteří zemřeli před více jak 70 lety, ale v té době to byla parta velmi mladých kluků, bylo jim vlastně kolem 20. Co o nich ještě víme?
6: Víme toho ze vzpomínek, tak jako spíš z těch skautských. Vláďa Čermák byl právě vedoucí toho prvního skautského oddílu a ti kluci tak nějak se znali. Takže to bylo jako trošku logické. Každý, kdo prošel skautským oddílem a přesně v takovém tom, řekněme, věku těch 17, 18, 19 roveři a rangers, tak jsou tak jako všeho schopní, ví, že se na sebe můžou spolehnout a že se vlastně jen tak nepoddají a nenechají si od někoho něco jako nakukat a proto i ten odboj. Je tam ale jedno bohužel, dokonce je taková vzpomínka Bohuslava Fialy, což byl jejich pedagog na gymnáziu, který je i na začátku jako vyzval na začátku války, chlapci, neměli bychom zůstat hostejní. Ale on se potom toho právě na konci války se z toho zhroutil, protože netušil, že to bude mít tak tragické následky. A dalo by se říct, že i zalitoval toho, že ty chlapce vlastně na začátku té války vyzval k tomu, aby nezůstali lhostejní a něco činili. A určitě netušil, že za to zaplatí tu cenu nejvyšší.
3: Jak se proměňoval význam Ivančeny během komunistického režimu? Viděl v ní režim nějakou hrozbu a pokud ano, tak proč? Protože přece jenom byla to památka partizánů, kteří byli za komunismu spíše oslavováni.
6: Já si myslím, že v 50. letech režim rozhodně neměl potřebu poukazovat na odbojáře ze stran skautů. Všichni víme, že naopak v 50. letech skauti byli stíháni, zavíráni na dlouhá léta do vězení a byli skoro až nazýváni jako teroristi, že vedou protistátní činnost a jsou v kontaktu se Západem. Ale Ivančena tehdy ještě nebyla tak populární, tím se stala až opravdu v 60. letech. Takže režimu ve větším začala vadit až v průběhu 70. a 80. let. A taková největší akce byla v roce 81, kdy skutečně tady to místo, na kterém dneska stojíme, obklíčili SMBáci s motorkama, startovali motorky, štěkali tady psy tak, aby nemohlo vlastně vůbec dojít k žádné vzpomínkové akci. Víme, že i kopec byl obklíčen a kontrolovali se batohy. Zrovna dneska mi tady jeden člověk vzpomínal, když přijel z Brna ve 3 hodiny v noci a už ve Frýdlantu už tehdy stáli policajti, okamžitě kontrolovali občanské průkazy, jestli nenese kámen, jo, tak už ve 3 v noci. Takže nějaký strach z toho ten režim určitě měl a nějakou činnost proti tomu vykonával. Myslím si ale, nebo nemáme úplně třeba důkazy o tom, jak se někdy tvrdí, že by byl někde samostatný svazek STB, třeba s názvem Ivančena a podobně, ale zatím to vypadá, že to bylo spíš tak jako vedeno v rámci takzvaných svazků volné mládeže, jo, v rámci Junáka jako celku, nebo takových těch různých prostě svobodomyslných lidí, kteří tehdejšímu režimu leželi v žaludku. Ale že by byl samostatný svazek Ivančena, tak o tom zatím nemáme zprávu. Říká se, a že s tím přijel už Antonín Benjamin Svojsík z tehdy už vlastně Sovětského svazu a že prohlásil, skauting vylučuje totalitu a totalita vylučuje skauting. A v tom se skrývá ta myšlenka, prostě my skauti jsme svobodomyslní, máme vlastní rozum, nenecháme se nic diktovat a máme široká velká srdce, ale myslím si, že smysl pro demokracii. A to je pak přece úplně jedno, jestli jako nacistům nebo komunistům, bolševikům tady ty myšlenky prostě vadí, že někde má někdo vlastní názor. A bohužel jako mě to se na tom líbí, že někdo musí proti tomu bojovat tím, že kontroluje baťoch, jestli někdo nenese kámen do lesa. Jo, že to je vlastně tak jako hořce úplně směšné a ukazuje to tu slabost toho režimu. A je to takové jako, když nemůžu, tak zakážu, že jo, tak v tom je asi ta myšlenka, proč jim to vadilo.
3: Takže z původně prostého památníku padlým skautům se stal širší symbol odporu proti totalitnímu režimu. A jaký význam má pro skauty dnes? Změnila se nějak jeho interpretace?
6: Trošičku se asi změnila. Už to není jenom ten památník těm popraveným skautům, ale právě díky těm letům nesvobody, té normalizace, ale 50. letům, 70., 80., tak a přesto, že to bylo zakazováno, tak se tady skauti, Trumpy a další lidi scházeli a byli za to perzekováni, tak se vlastně nemohla nestat i symbolem boje tady proti těm nesvobodě, proti bolševismu, proti totalitě v jakékoliv podobě. A takhle to připomínáme i dneska. Nezapomínáme samozřejmě na ty skauty, kteří stali na počátku a kteří za to položili život, ale nemůžeme se tvářit jenom to, že oslavujeme nebo připomínáme si něco, co bylo před 80 lety, protože oni zemřeli za nějaké myšlenky a ty jsou tady, asi nejde říct, než bohužel prostě pořád. Já, když se občas mám nějaký proslov, buď tady nebo v češtině, tak říkám, každý rok si připomínáme války a doufáme, že nebudou a přejdeme se za rok a těch válek je ještě víc. Takže si někdy říkám, má to vlastně smysl takové setkání dělat? Tak věříme, že ta mládež, která se tu setkává, že to v nich něco zanechá a pochopí, že prostě jsou věci, které nemají smysl a řešit věci konfliktem, válečným a zabíjením, že to prostě nemá smysl. A v tomhle si myslím, že je poselství té Ivančeny a že to je vlastně, mi se to líbí, jeden z mála pomníků nebo památníků, kam nikdo nenutí ti lidi chodit a scházejí se tady tisíce lidí a zejména mladých lidí, co by za to leckerý pomník někde v centru velkého města dal, kdyby přitahoval takovou pozornost a ten příběh byl takhle rozšířen. Vždycky ty vzpomínkové akce jsou v sobotu nejblíž svátku svatého Jiří, patrona skautů. A je to tak, že v pátek se scházíme v 17 hodin v Polském Těšině na židovském hřbitově, kde je pietní akt. No a pak následuje sobota, kdy vlastně říkáme, ten příběh se uctí tím výstupem a položením kamenu. Většinou plus minus čtvrt hodina to je tak, že v 11 hodin je slavnostní mše polní, kterou celebruje buď biskup nebo jim pověřená osoba. A ve 12 hodin je vlastně samotný vzpomínkový akt, který má většinou podobu skautské hymny na úvod, potom nějaké zdravice hostů, udělování skautských vyznamenání, minuta ticha a na závěr česká a slovenská státní hymna. Bylo to vždycky tradice, občas se někdo diví, proč ta slovenská, tak my říkáme, připomínáme si československou historii, slovenští skauti tady jezdí, tak se snažíme připomínat ten příběh tou slovenskou hymnou.
3: Jaké tradice jsou s výstupem na Ivančenu spojeny dnes?
6: Tak pořád je to ta nejdůležitější tradice. Přines kámen na uctění památky těch popravených skautů. Občas se objevovaly nápady, že přestaneme nosit kameny, že už nejsi kdo udávat, ale to už by Ivančana nebyla Ivančenou. To je ta hlavní tradice. A když vezmu takové ty vedlejší, tak je to například vždycky nějaká i památeční kartička nebo ta památeční našívka, kterou si ti skauti odnesou a která není jenom vlastně taky jenom jako nálepkou, kterou si máme nalepit do cancáku nebo do kroniky nebo deníku, ale je to vlastně taky symbol, protože kdysi v těch dobách nesvobody si takhle lidi nebyli mobily, nebyli Facebooky, Instagramy, tak oni když se rozcházeli kolem toho svatého Jiří, no tak si na kartičce napsali příští rok, to setkání bude tehdy a tehdy a dáme, sejdeme se tady zase třeba za rok. Takže i na to vlastně ta tradice navazuje, už si nemusíme říct, jaké to bude datum, ale je to památní kartička, dneska třeba s plackou, s nápisem Uctil jsem Ivančenu. Vylezl jsem na kopec, přiložil jsem kámen.
3: Jak probíhá pietní akt v polském Těšíně?
6: Je to opravdu takové jako komorní setkání, většinou se nás sejde třeba kolem 20-30, ale i za účasti polských harcerů. A ono to místo je takové jako specifické, to je vlastně stará taková i židovská márnice, nebo takové místo posledního odpočinku, nevím, jak to teď oni přesně nazývají. A na ní je pamětní deska, ale je to u hlavní cesty, tak je to takové trošku kostrbaté, ale tam se taky jenom dělá krátký proslov, drží se minuta ticha, položí se věnec a sejde se potom do takového údolička doprostřed toho hřbitova, kde byly ty hromadné hroby a kde je taky takový ještě pamětní kámen a tam taky jenom minutou ticha vzpomeneme na celý ten příběh.
3: Kdo o mohylu pečuje a co taková péče vyžaduje?
6: Tak výstup k mohyle každý rok připravuje jiný okres z našeho kraje. Takže zhruba to vyjde, co 5 let to připravuje ten okres a jeho členové mají za úkol celý ten výstup nachystat, včetně úklidu před i po výstupu, urovnat ty kameny, posekat trávu, případně pozbírat odpadky a tak dál. Ale máme pověřen i oddíl skautů z Pražma, to znamená tady spod kopce, kteří k ní mají ještě, řekněme, hlubší vztah než většina skautů a kteří tady jezdí pravidelně i v průběhu roku, takže i v létě posekají trávu, přerovnají kameny a tak dál. Takže máme, řekněme, oddíl, který tu péči tomu věnuje i přes rok.
3: Je to pár let, co mohyla změnila podobu. Předtím měla podobu klasickou kamenů navršených ve tvaru mohyly. A teď, když jsem se tam byla podívat, tak jsou tam vyskládané takové kamenné lavice. Co bylo důvodem pro tuto změnu a co to obnášelo?
6: Tím hlavním důvodem bylo, že ta mohyla, jak ji zmiňujete, už nám padala na hlavu. Že skutečně ta hromada kamení byla obrovská. Já když mám přednášku, tak ukazuju, my přesně jsme schopni říct za 20 let, kolik přibylo kamenů a bylo to fakt o třetinu. Takže to byly kubíky a kubíky kamenů, které přibyly za 20 let a ten stav byl neudržitelný. A my jsme přemýšleli, co dál, byla vyhlášena architektonická soutěž a zvítězil návrh přerovnat ty kameny stávající do těch kaskád, které kopírují vlastně tu vrstevnici. A když byste tu byla před těmi 10 lety, tak to byla taková jako rovinka. Dneska se podíváte, už jsou to vlastně navršené takové jako hrbolky, už jsou to valy, takže těch kamenů přibývá jako obrovské množství. A myslíme si, že právě to řešení do těch vrstevnic, do těch lavic je jako dlouhodobé, že to vydrží ještě dalších 10-20 let. A jednou to možná bude vypadat zase, jako když nám někdo vyčítal, že ta mohyla byla nejhezčí v 80. letech, že to bylo bludiště a místnosti, tak věřím, že možná za dalších 20 let z těch navršených kamenů zase různé místnosti, bludiště vznikne na těch dnešních základech.
3: A co tato přestavba obnášela?
6: To byl velký kus práce, který jsme dělali, v podstatě podělili se na něm taky všechny okresy. A nejdříve bylo potřeba rozebrat tu mohylu, přeskládat ty kameny. Vlastně bagrem se vykopaly základy po té vrstevnici, položily se fakt jako základy ze štěrkopísku a do těch suchých zídek se to vkládalo i za pomocí profesionální kamenické firmy, která nás učila, jak ty kameny skládat, tak aby ty zídky vydržely. No a bylo to asi 6 nebo 8 víkendů opravdu jako přenášení kamenů, jejich třídění, protože chtěli jsme, aby kameny, které, ze kterých aspoň trošku čiší nějaký příběh, že na nich napsané odkud jsou nebo jsou někomu věnovány, tak ty jsme samozřejmě nedávali do základu, ale snažili jsme se je pak dát na povrch, tak aby ta připomínka a ten vzkaz zůstával i do budoucna.
0: O kamenné mohyle Ivančena, symbolu boje proti totalitním režimům, jsem hovořila s Krištofem Hivnarem, Za rozhovor děkuji také náčelníkovi Ondřejovi Vokálovi a předsedovi Krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje Václavovi Dobrozemskému. Od mikrofonu se loučí Gabriela Bublincová.

Za plotem černý pes vztekle štěká u vrat. Sice se pořád trochu bojí, a přece rád by hned z nich něco ukrad. A přece rád by hned z nich něco ukrad. Konečně živá se strží, voda der, rána se ještě občas podebere. Stehy už ale pevně drží, stehy už ale pevně drží. Řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé břehy.

ústa má zalepená jílem a zavázané oči a chudák neví, neví, co si počít, raději ať ještě chvíli leží, ať si odpočine. Na ničem jiném přeci nezáleží, na ničem jiném přeci tolik nezáleží, jen když jí srdce bije, jen když jí srdce bije. Sám dobře víš, jak sráz umí být strmý, jak všechno kolem snaží pevně uchytit se v zemi, jenom mě plosní.

po obuce, ze zarostlých spár smekají se ruce. V kapsách mi od večeře zbyla trocha zrní, to bych rád prostřel, prostřel na kamen, jenom tak na dva kroky od ní.

A z oblaku se vrací v slzách, karty se obrací, ze sestry je mrzák, na kolečkové židli, do klína tluče, holubice křídly. Že i v nebeském tichu pád následuje píchu. Vrabci mi nanosili smetí do klobouku, kývl jsem na to pod příslibem štěstí, zabouchni poklop a vysyp na něj mouku. A na hranici přihoď trochu klestí, řekni a půjdu nocí, třeba až dolů v řece, až mezi mrtvé břehy.

0: Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část má název Předmět naší naděje. Něco všichni očekáváme, máme tedy naději. Často se zklameme, naše naděje se stala marnou. V co doufá křesťan, aby se nesklamal? Apoštolové, kteří se přidružili k Ježíši z Nazareta, doufali, že se dožijí dne, ve kterém se obnoví Izraelské království. Dosvědčují to dva učedníci jdoucí do Emaus. Ti totiž smrtí Kristovou naději ztratili. Proto je nesmírně potěšilo zjevení zmrtvýchvstalého Krista. K posílení naděje všech ostatních učedníků se ozvali při nanebe vstoupení Pána na Olivetské hoře hlasy andělů, kteří volali: Tento Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe. Naděje prvních křesťanů se tedy projevila v kratičké modlitbě Amen, přijď Pane Ježíši. V ten den, jak i my věříme, se uskuteční Boží království. Poselství Evangelia už nebude programem, slibem budoucího věku, ale živou skutečnou přítomností. Teologie proto vyjadřuje předmět křesťanské naděje stručnou formulí, která má hluboký význam – celý Kristus. Přijde tedy na svět znovu Ježíš, s ním pak i všechno to, co s jeho příchodem souvisí, to je svatost a oslava církve, vítězství pravdy, uskutečnění všech pravých ideálů lidských, stvořitelských a vykupitelských plánů božích. Naděje tedy posiluje víru jako vláha mladé osení. Ideál se stává mlhovou vidinou v okamžiku, kdy přestaneme doufat v jeho uskutečnitelnost. Takovou vidinou by se stalo i křesťanství bez cnosti naděje. Svatý Tomáš Akvinský mluví abstraktněji, když tvrdí, že jediný pravý předmět naší naděje je věčná blaženost v Bohu. Píše, nemáme doufat v nic menšího, než je on sám. Jeho dobrota, která udílí dobré věci tvorstvu, není nic menšího, než jeho bytost sama. Proto vlastní a hlavní předmět naděje je věčná blaženost. Toto tvrzení podporuje svatý Tomáš dvěma důvody. První, každý dárce dává to, co odpovídá jeho vlastnostem. Od Boha věčně blaženého čekáme jen věčné štěstí. Druhý důvod. Požadavky naší vůle jsou neomezené, proto by se trvale s jiným darem ani spokojit nemohla. Věčné štěstí však není pouhý dar Boží. Je též plodem lidských zásluh. Musím tedy doufat i v to, že se mi naskytuje dost příležitostí a možností, abych si tyto zásluhy získal. Svatý Tomáš tedy rozlišuje prvotní a hlavní předmět naděje, kterým je věčná blaženost, a předmět druhotný, to je všecko to, čeho je v životě zapotřebí, abychom ke spáse došli.

0: dát nemůže. Zůstane však po dobu našeho života na zemi takové, jaké je vidění Boha, to je v zrcadle a nejasně, jak píše apoštol Pavel.
1: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Posloucháte Rádio Proglas, začíná pořad, jak se vám líbí. U něho vás vítá Martin Kišperský a mým dnešním hostem bude Nina Rosa. Ahoj.
1: Ahojte, zdravím všetky posluchačky a posluchačov Rádia Proglas.
0: Tak my se známe, takže se budeme tykat. Mám pocit, že jsme se kdysi poznali na nádraží v Poličce.
1: Ano, je pravda.
0: Ano, byl strašný déšť a my jsme tam, buď to jsme společně hráli, nebo jsem já jenom přihlížel tomu, jak hraješ. A jedno z toho to nějak bylo.
1: Myslím, že jsme hrali společně.
0: Ano.
1: Nevím, či já jsem se náhodou nepridala k tebe. Ty ináč máš většinu stretnutí s lidmi takto poetických? Lebo mám dojem, že ano, že těba tyto poetické situace stretávají.
0: No, když se to stane, tak si to pak pamatuju jako teď. I když si myslím, že už je to fakt dlouho, že už to je třeba jako řádka let, tak si to pamatuju velmi živě. Bylo to vlastně před festivalem Color Meeting, který měl letos poslední ročník, takže už se tam nepotkáme na tom nádraží asi, ale...
1: Žel, ano.
0: Ano, je to tak.
1: Ale byl to super festival.
0: No, tak pojďme do současné budoucnosti, to vlastně možná nakonec taky, ale pojďme do současnosti, do okamžiku, který je teď a kdy ti vychází album Joy, což je deska, která má anglický název, ale ty na ní zpíváš různými jazyky a my si z ní pustíme první píseň a to se stane teď hned. No, tak si opustíme písničku a pak se dáme do povídání o tom, jak deska vznikala. Tedy první ukázka z alba Joy od Niny Marinové, alias Niny Rosy.

midi, je me réveille vêtue tout en rouge.

0: Jak to je s živými koncerty? Ty máš teda kapelu, zmínila si dva svoje spolupracovníky a jak tady vypadá tvůj koncertní život? Je těch koncertů tak akorát, nebo bys chtěl, abych bylo víc, míň? Jak to teďka vypadá?
1: To vyzerá... to je zaujímavé. Já asi to tak berím, že jak to je, takže mně to přijde super, jak to je. A ak by ich bolo menej, tak by mi to asi bolo ľúto. Ak by ich bolo viac, tým, že mám ešte iné projekty, tak by to možno bol trošku záhul. Ale tiež by to bolo fajn. Takže kľudne takto, alebo viac. A máme, pripravujeme 24. septembra, máme krst tohto albumu v Prahe, v klube Letka. A potom máme koncertov, budeme hrať... 5. septembra vo Vsetíne, 4. v Lodžii, vo Valčenskej Lodžii, na Lodžia festivale. Potom budeme hrať na Slovensku, v Rožňave, v Detve. Chceli by sme krstiť album aj v Bratislave, ale zatiaľ ešte nemáme dátum nachystaný. Tak to ma tak zatiaľ napadá z hlavy.
0: To je perfektní. No a tak řekli jsme si dneska asi hodně informací a tohle to byla ta poslední, protože náš čas se naplnil, ale já ti moc děkuju za to, že jsi udělala čas a držím palce, ať se ti hezky hrají koncerty a ať deska na všech nosičích najde cestu k šťastným posluchačům. Díky za
1: Velmi pěkně děkujem za pozvání, těšilo mě.
0: Tak tímto končí dnešní pořad, ve kterém byla hostem Nina Rosa a povídal se s ní Martin Kišperský. Vy stále posloucháte Radio Proglas, končí pořad, jak se vám líbí a my vám společně přejeme, ať se máte hezky a naschledanou.

Více, tak dávno nevěší na zdi mapy světa. Trosečník na ostrůvku vyhlíží tramvaje. Po letech mlčení první opatrná věta a na zahřátí trochu rumu do čaje. Po letech mlčení první

V 1 hodinu ráno vás na Proglasu zveme k poslechu komorní hudby. Nabízíme vám 4 sonáty opus 13 číslo 1, 2, 3 a 4 od Jana Křtitele Kurumblholce. Skladby jsou pro harfu, tedy je zahraje Hana Millerová na tento nástroj. Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech.

Slyšeli jste čtyři sonáty opus 13, číslo 1, 2, 3 a 4 od Jana Křtitele Krumpholce. Skladby zahrála Hanna Millerová na harfu. Následuje sonáta pro klavír s doprovodem houslí a violončela opus 2, číslo 2, B-dur od Jana Ladislava Dusíka. Skladbu zahrají Miroslav Sekera na klavír, Jiří Vodička na housle a Petr Nouzovský na violončelo.